Než budeme listovat dalšími stránkami knihy Muzikant na jezeře Mirka Vostrého, je tady kapela Noé Miracles a jedna z jejich anglických písní I've Come to You. When you find

Ve čtení na pokračování sledujeme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Než se s Vladimírem Hauserem ponoříme do dalšího děje, připomeňme ten minulý. Po nečekané jízdě do Rožmitálu a noci strávené na nádraží se Bohouš Berka vrátil konečně domů. Manželce Líbě trochu provinile vysvětluje, co se stalo po večeru stráveném hraním Mariáše s kamarády v hospodě. Při vyprávění si Bohouš uvědomí zvláštní věc. Během karetní hry se mu neustále vracela jedna karta. Žaludské eso, zvané kočičák. Když si s Líbou doma zahrají Mariáš, zjistí, že se karta opravdu podivně stále objevuje u Bohouše. Líba Bohoušovi navrhne, aby navštívil kartářku a zjistil, co mu chce kočičák

0: Pondělí odpoledne. Z práce Bohouš odešel včas, i když vzhledem k té hromadě pošty, co čekala na vyřízení, by měl u svého stolu přenocovat. Jenomže to by nestihl návštěvu u kartářky, ke které Holíba objednala na pátou. Na pozdější hodinu se kartářka přemluvit nenechala. Na zákazníka je potřeba mít dost času a slušný člověk po večerech nepracuje, trvala na svém. Po čtvrt hodině svižné chůze Bohouš došel k řadovému domku na Budějovickém předměstí. Zkontroloval číslo popisné, které mu Líba napsala na kousek papíru a po chvilce váhání, nijak se mu tam nechtělo, kdo ví, co ho u té čarodějnice čeká, stiskl zvonek. Jméno na zvonku znělo Sibyla Markovičová. A nevelká, ručně napsaná cedule pod zvonkem hlásala výklad z karet, popřípadě i z dlaně. Celý je to nesmysl, pomyslel si Bohouš. Doufal, že se dveře neotevřou a on půjde v klidu domů. Jenomže dveře se otevřely a v nich stála, jako čarodějnice rozhodně nevypadala. Aspoň ne jako čarodějnice, tak jak si ji Bohouš představoval. Žádné bláznivě barevné šaty, nebyla ověšená půl kilem řetízků s okultními symboly a vůbec to nebyla stoletá ježibaba. Té dámě bylo tak 45, víc ne. Na první pohled připomínala neobyčejně sexy náměstkyni ředitele státního podniku Jitex, která se rozhodla osobně předvést nejnovější výrobky své firmy. Byla oblečená v dokonale padnoucím tmavomodrém kostýmku a její nohy zdobily lodičky na jehlovém podpatku, rovněž tmavomodré. Bohouš marně vzpomínal, kdy naposled viděl lodičky téhle barvy a musel si přiznat, že zřejmě ještě nikdy. A tak pěkné nohy taky neviděl pořádně dlouho. Zíral na ni jak na zjevení. Dáma ode dveří zavolala. Stačí strčit do branky, je odemčeno. No tak už pojďte, popohnala ho, když Bohouš nepřestával zírat. Ani interiér domu Bohoušovi nijak nepřipomínal doupě jasnovidky. Byl to normální, velice vkusně zařízený byt. Dáma ho zavedla do pokoje a než ho usadila ke stolu, představila se. Sibyla Markovičová, jak jste si určitě přečetl na zvonku. Můžete mě oslovovat, paní Sibylo. Bohouš, který se ještě nevzpamatoval, se zmohl jen na přikývnutí. Vy budete, napověděla mu paní Sibyla a povzbudivě se usmála. Budete co? Jo, promiňte, madam, já jsem Bohouš Berka. Nezlobte se, jsem trochu pomalejší. Překvapila jste mě. Čekal jsem čarodějnici na koštěti? Přerušila ho pobaveně paní Sibyla. No, skoro, přiznal Bohouš. Akorát ne na koštěti, to by bylo trochu přitažený za vlasy, že jo? Paní Sibyla se nepřestávala usmívat. Tenhle popletený děda jí docela bavil. Jestli vám to pomůže, tak mám v komoře smeták. Klidně ho přinesu. Bohouš se ale nebavil, bylo mu trapně. Ne, smeták nepotřebuju, totiž, no prostě, ještě jsem na kartách nebyl, tak jsem nevěděl, koho mám čekat. A vy jste krásná a elegantní dáma, tak mě to dost zaskočilo. Všimla jsem si. Znovu se usmála paní Sibyla, tentokrát o poznání srdečněji. Vlastně, abych byl přesnej, když jsem říkal, že jsem na kartách nikdy nebyl, tak já jsem byl, abyste rozuměla, paní Sibylo, já na karty chodím každý pátek, teda každý pátek, opravil se Bohouš, který měl pocit, že před touhle dámou je třeba mluvit spisovně. Já vím, skočila mu do řeči paní Sibyla. Vaše paní mi něco málo prozradila po telefonu, ale prosím vás, mluvte, jak jste zvyklí, je důležité, abyste se cítil pohodlně.
1: Děkuju.
0: Tak a teď se posaďte, přikázala paní Sibila. A řekněte mi, co si dáte? Třeba čaj? Jaký? Zelený?
1: No, jestli můžu, tak radši černej. Bohuš se snažil aspoň částečně získat bezpečnou půdu pod nohama.
0: Paní Sibila zmizela a objevila se po pár minutách s dvěma šálky čaje, černým pro Bohouše a zeleným pro sebe. Posadila se naproti Bohoušovi a znovu ho povzbudila úsměvem. Začala na stůl rozkládat karty. Tak jdeme na to.
1: Počkejte, zabrzdil jí Bohouš. Já nechci vidět žádnou budoucnost.
0: Paní Sibila se na něj podívala trochu zmateně.
1: No, víte, já na tyhle věci nevěřím. Potřeboval bych něco jiného. Umím hrát mariáš, i když popravdě já zrovna moc často nevyhrávám, ale kvůli tomu tady nejsem.
0: A jak vám tedy můžu pomoct?
1: Vy víte o kartách všechno, paní Sibilo. Jak bych to řekl, mě poslední dobou pořád chodí kočí, teda žaludský eso.
0: Vím, co je kočičák, přerušila ho paní Sibila trochu netrpělivě.
1: A tak jsem chtěl vědět, co ta karta znamená, nic víc, dokončil Bohouš.
0: Paní Sibila se zklamaně pustila do skládání karet, které nestihla rozložit. Žaludské eso, jak se dá usuzovat z obrázku na té kartě, nevěstí nic dobrého. Ta postava vypadá napůl jako kocour, napůl jako ďábel, pekelník.
1: Tohle Bohouš dobře věděl. Kočičáka znal jak svý boty a jen doufal, že se dozví víc. Na to, aby mu někdo říkal, jak vypadají karty, nemusel chodit za kartářkou, ani když se jedná o tak atraktivní dámu.
0: Paní Sibila ale pokračovala. Žaludské eso znamená problémy, velké problémy. A berete s ním i žaludskou desítku, nebo jak se to chová?
1: No, vzpomínal Bohouš na páteční hru. Vlastně většinou jo, beru i desítku.
0: Paní Sibila se zachmuřila. Tak to je hodně špatné. Eso a desítka v žaludech znamenají smrt. Samozřejmě vám neřeknu, čí smrt. Ale když se to ukazuje vám, tak se vás to nějak týká.
1: A?
0: Paní Sibila mu věnovala tázavý pohled.
1: No, jako co dál? Problémy, smrt. A to je všechno?
0: Bohouš měl neodbytný pocit, že jakkoliv paní Sibila vypadá dobře, vlastně naprosto úžasně, tak kvůli tomu jsem přece nepřišel. Je tady zbytečně. Ano, potvrdila paní Sibila. Víc vám povědět neumím. Máte žaludské eso a jestli si myslíte, že to není náhoda a že vám ta karta něco chce říct, tak je to právě tohle. Problémy a smrt. Nic víc vám takhle narychlo neřeknu.
1: Bohouš se zvedl ze židle a z kapsy vylovil peněženku. Tak vám děkuju. Co jsem dlužen?
0: Paní Sibila se zamyslela a mávla rukou. Moc jsem vám nepomohla, tak po vás nic nechci.
1: Bohouš odcházel domů v mizerné náladě. Nejenom, že se nedozvěděl nic konkrétního, ale jestli ta karta opravdu něco znamená, tak to nebude nic, na co by se měl těšit. Problémy a smrt. Může se tomu nějak vyhnout? Může s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že se z něj stane vyplašený zajíc, který za každým rohem čeká nějakou nástrahu. A to si Bohouš nechtěl připustit.

0: Pondělí večer. Tak co? Vybafla Líba, ještě než si Bohouš stihl zout boty.
1: Mám hlad. Libuš, je ještě v lednici ten guláš od pátku? Bude už správně uleželej.
0: Líba se zhluboka nadechla. Myslí ti chlapi vůbec na něco jiného než na jídlo? A hned si odpověděla. Na pivo. Taky už jsem si na to za těch skoro 50 let mohla zvyknout. Aby předešla další otázce, raději podala informaci celou. Jo, je tam. A pivo tam máš taky. Guláš si ohřej, pivo ne. Nebo jak chceš. Po prvních soustech, když zažehnal smrt hladem, začal být Bohouš sdílnější. Podrobně Líbě vylíčil průběh návštěvy u paní Sibily. Moudře vynechal jen tu část, jak pěkná a elegantní dáma to je. Na rozdíl od Bohouše, Líba se na to dívala s mírným optimismem. Tak to není úplně špatný, ne?
1: Co je, jako? Zeptal se Bohouš s plnou pusou.
0: No, chtěli jsme přece vědět, co kočičák znamená. A teď to víme, ne?
1: Problém je smrt, ďábel a pekelník. A to je všechno.
0: Bohouš se pořád nemohl ubránit pocitu, že to není dostatečně konkrétní. S tím už se dá pracovat, trvala na svém Líba.
1: Jo, aha, a jak?
0: Líba se rozhodla předložit Bohoušovi všechna dosud známá fakta. Snad mu to konečně dojde. Tak koukej, tohle se ti stalo poprvý, jo? Myslím, jako ti kočičáci, co je furt máš. Nikdy předtím, až teď.
1: Jo, až do pátku to vždycky probíhalo normálně, to už jsem říkal. Dokonce si jasně vybavuju, že týden předtím mi Láďa kočičáka sebral kulovou osmou. Kule byly totiž trumfy.
0: Přesně tak, pokračovala Líba. Minulej pátek to ještě nebylo, začalo to tenhle pátek. A nejenom kočičáci, ale ty jsi navíc jel vlakem, do kterého si nepamatuješ, že bys nastoupil, přestoupil z Březnici, o tom taky nic nevíš, a jel z Rožmitálu. A ten je, alespoň jak já to vnímám, na konci světa.
1: No, to máš celkem pravdu. V Rožmitále dokonce končí koleje. Dál to nejede, i kdyby chtělo.
0: Takže, jak to vidím já, když si to dáme dohromady, co když tě v Rožmitále čeká něco špatného?
1: To je možný, když to takhle říkáš, připustil Bohouš. Jenomže já ani v nejmenším nemám v úmyslu tam znova jet. Takže jestli mě to čeká v Rožmitále a já tam nepojedu, tak... Ať si to tam na mě čeká třeba do soudního dne?
0: Ne, podle mýho to je špatná úvaha. Co když tam přece jen někdy pojedeš, teď nevíme proč a nikdy, ale připustme, že to je možný a tam to na tebe vybafne.
1: Bohuž se ztrácel. Pro pána krále, proč bych tam jezdil? Mám snad potřebu něco hledat v takový díře? To bych musel být... Padlej na hlavu, ne?
0: To přece nikdy nevíš. Nakonec ses tam octnul teď v pátek a taky jsi neměl potřebu. A vzpomeň si, jak to je celý divný. Kočičák pořád ho máš, předtím nikdy ne. Problémy, smrt.
1: Bohuž si cucnul piva a hluboce se zamyslel. No, možná na tom něco je. A... Co teda s tím, když si snědla všechnu moudrost?
0: Líba uvažovala nahlas. Když tak nad tím přemýšlím, to, že jsme na to přišli, teda jestli jsme na to přišli, nám možná dává výhodu. Normálně bych řekla, ať do Rožmitálu už nikdy nepáchneš, ale takhle...
1: Co jako myslíš?
0: Jakože když tam pojedeš a budeš aspoň v nějaký míře ostražitej, nebudeš vyhledávat riskantní situace, budeš se dívat přes silnici, nebudeš chodit pod parapetama s muškátama, nebudeš chlastat. Jo, slyšíš dobře, nechlastat, Tak třeba tam na tom místě, kam tě to posílá, přijdeš na to, co ti hrozí. A snad i kápneš na to, jak tomu předejít, nebo se tomu vyhnout.
1: Ale...
0: Ne, počkej, přerušila Líba Bohoušovu jistě hlubokou myšlenku. Začíná mi to dávat smysl. Třeba ti prostě něco hrozí a celý tohle má být varování a návod, jak to odvrátit. Jakože máš jet do Rožmitálu a tam...
1: A tam co? Bohouš byl unavený a celému to nějak nedávalo smysl. Ztrácel trpělivost.
0: No to já nevím, ale možná kdyby se nesplašil a nejel hned v sobotu ráno domů, tak už to mohl vědět.
1: Jak nesplašil? Ohradil se Bohouš hlasitěji. Kdo to mohl tušit, že zatím je nějaký účel? Prostě jsem se octnul někde v víš kde? A první rozumný, co člověka napadne, je vrátit se domů, ne?
0: No, vlastně asi jo. Teď si ale myslím, že bys tam měl znova zajet. Aspoň třeba potkáš toho průvodčího a dáš mu ty peníze osobně. Bude je mít dřív, než kdyby mu to týden šlo poštou.
1: Bohuž musel uznat, že na tom něco je.
0: A navíc, uvažovala Líba, podívej se na to takhle. Kočičáci znamenají nějaký nebezpečí. A možná to tvoje je v Rožmitále. Ale třeba, a to je taky možný, se právě tam má stát něco, čím to nebezpečí zažehnáš.
1: No, možná, připustil neochotně Bohouš.
0: A víš co? Pojedu s tebou, rozhodla se Líba. Aspoň tě budu mít pod kontrolou, že neděláš blbosti.
1: Bohouš obrátil oči v sloup, ale neřekl nic.

0: Středa dopoledne. V úterý si Bohouš v práci vzal na následující den volno. Dopolední rychlík, který jel z Budějovic do Prahy, zastavil Březnici a Bohouš s Líbou vystoupili.
1: A na tomhle nádraží si v pátek vystoupil, ověřovala si Líba, počkal jsi, až přijede motorák od Rožmitálu a nastoupil si do něj. Celkem komplikovaný úkon. A ty si na nic z toho nepamatuješ?
2: Asi to tak nějak muselo být, když to říkáš. Zní to logicky. Moje paměť ale začíná až těsně před Rožmitálem.
1: Obdivuhodný,
0: zhodnotila Líba s jistou dávkou ironie, která se nedala přeslechnout.
2: Hele, Libuš, vlak tady ještě není a tady je zima. Pojď tamhle do bufáče najedno, zaprosil Bohouš.
0: Líba měla pochybnosti, jestli vychlazené pivo pomáhá proti zimě, ale uznala, že v nádražním bufetu bude určitě tepleji než na peróně. Přece jen je konec března a vlak má jet skoro až za hodinu. Když motorák od Rožmitálu přijel, cestující vystoupili a chvilku po nich i průvodčí se strojvůdcem. Bylo třeba si v bufetu dát rychlé kafe, než zase pojedou zpátky. Líba s Bohoušem se rozhodli, že se přesídlí do vlaku. Motor pomalu brumlal na volnoběh a topení běželo naplno. Jestli v bufetu bylo teplo, tak ve vlaku bylo ještě o pěkných pár stupňů víc. Bohouš musel otevřít okno, aby se tam vůbec dalo dýchat. Po chvíli se z nádražní budovy vynořili strojvůdce a průvodčí a okamžik na to se motorák rozjel.
2: Kontrola jízdenek,
0: oznámil průvodčí jediným dvěma

0: pravčí otázkou. Bohouš s Líbou přikývli. To bude Miloš. Miloš Kaválek, jiný průvodčí než on a Václav, s kterým jste právě přijeli, tady nejezdí. Bohouš zkontroloval jízdenku, kde měl napsanou adresu. Jo, to je on. Miloš, přijel ranním vlakem a pojede zas odpoledne. Buď tady na něj můžete počkat, ale to se vám asi nechce, že ne? A nebo ho najdete doma. Počkejte. Výpravčí pohlédl na hodiny. Je poledne, tak to on bude v hospodě na obědě. Většinou obědvá na náměstí, tam vaří nejlíp. Víte, kde to je? Líba v Rožmitále nebyla nikdy. A Bohouš poprvé v pátek, a to se nedostal dál než do čekárny. Výpravčí jim tedy popsal cestu a oni tam zamířili. V lokále bylo tak zakouřeno, že ode dveří téměř nebylo vidět ke vzdálenějším stolům. A právě u jednoho z nich seděl. Bohouš ho hned poznal. Nakonec to byl jediný host v tmavomodré uniformě. Můžeme si přisednout? Zeptal se místo pozdravu. Průvodčí zvedl zrak od talíře se španělským ptáčkem a zlomek vteřiny na tomu v očích zazářilo poznání. Tak jste se nakonec domů dostal, konstatoval. Dáma, která stála vedle Bohouše, nemohla být nikdo jiný než jeho žena a tu nemohl nabrat jinde než doma. Usmál se a ukázal na volné židle. Posledně jsem se nepředstavil, omlouval se Bohouš, když se posadili. Jmenuji se Berka, Bohouš, a tohle je moje žena Líba.
1: Nevstávejte, zarazila průvodčího Líba. Podat ruku si můžeme v sedě.
0: Miloš Kaválek, představil se průvodčí. Ke stolu přišel hospodský a Líba s Bohoušem si objednali ptáčka, kterého jim Miloš doporučil.
1: Říkali jsme si, že než ty peníze posílat poštou, tak vám je radši dáme osobně, vysvětlovala Líba. A taky jsem chtěla na vlastní oči vidět člověka, co dá prachy takovýmuhle opilcovi, který ho nezná. Vždyť jste je už víckrát nemusel vidět.
0: Bohouš se na Líbu vyčítavě podíval, copak já jsem nějaký opilec? Vytáhl peněženku a vylovil z ní 50 korun. To nic nebylo, odpověděl Miloš. To by udělal každej. Lidi si musí pomáhat, ne?
1: Líba si tím nebyla jistá. Zmocňoval se jí neodbytný pocit, že tady sedí s člověkem z dávno minulých časů, kdy si lidé pomáhali a věřili, že ti druzí jsou zrovna tak dobří a poctiví jako oni.
0: Měl jsi pravdu, Miloši, prohlásil Bohouš, když s Líbou dojedli. Ten ptáček, to byla fakt třída.
1: Miloš se zatvářil tajemně. No, já myslím, že k úplný dokonalosti tomu ještě něco málo chybí.
0: Líba s Bohoušem se na něj tázavě podívali a Miloš se usmál.
1: Zákusek třeba. Nějakou sladkou tečku by to přece zasloužilo. Ale ne tady, u mě doma. Žena včera odjela za dcerou do Rokycan a aby mi nebylo smutno, upekla mi rybízovej koláč. Dáte si ho se mnou, budete se jen olizovat. Kde pak Janička, to je nejlepší kuchařka, pekařka a cukrářka ve střední Evropě? Nepospícháte, že ne? Já jedu až ve 16:45. Tak to máme fůru času.

Středa po obědě. Z hospody to k malému domku pod jezem bylo pomalým krokem něco přes 5 minut. Prošli zahrádkou a Miloš se chystal odemknout. Klíč se ale v zámku neotočil a západka necvakla. Co to je? Dveře byly odemčené. Že bych byl ráno zapomněl zamknout, pomyslel si, ale nijak zvlášť tomu nevěřil. Otevřel a opatrně vkročil do předsíně a Bohouš s Líbou za ním. Oči si chvilku museli přivykat na

0: opřít mi. Všechno se sice zdálo být v pořádku, ale ve vzduchu bylo cítit, že není. Že by zloděj? Opatrně našlapovali před síní, Miloš nahlédl do spíže, nikde nikdo, a vstoupili do místnosti, která byla obývákem, ložnící a kuchyní zároveň. Líba, která šla poslední, za sebou zavřela dveře. Miloš se chvilku nervózně rozhlížel po místnosti a pak pohlédl na Bohouše a Líbu. Asi jsem ráno musel nechat odemčeno. Tady je všechno v cajku. Omyl, ozvala se postava, která vykročila z tmavého kouta za skříní do středu pokoje. Muž stál zády k oknu, takže mu dobře neviděli do tváře, ale matně se lesknoucí poloautomatická pistole, kterou držel v ruce, byla vidět zřetelně. Hlaveň mířila na Miloše. Chlap nebyl nějak zvlášť vysoký, ale byl urostlý a na první pohled ho Bohouš odhadl tak na 40, možná o trochu míň. I kdyby se na něj všichni tři vrhli, na což nebyli připraveni, tak by měl navrch. Jednak byl mnohem mladší a bez pochyby i mršnější než oni a jednak tu byla ta pistole a vypadal odhodlaně. Nikdo se raději ani nepohnul.
1: Dlouho jsem si tuhle chvíli představoval, začal ten chlap, a zrovna tak dlouho jsem se na ní těšil. Pravda, myslel jsem, že vás tady, pana Kaválek, potkám samotnýho. Takhle to ale taky půjde. Asi bych si měl vzpomenout na slušný vychování a představit se. Jiří Čepelka, říká vám to něco?
0: Milošovi to jméno nic neříkalo. Usilovně se snažil z paměti vylovit nějakého Čepelku, nevzpomínal si ale ani na něj, ani na nikoho jiného, komu kdy mohl ublížit a kdo by proti němu něco mohl mít.
1: Neříká, odpověděl si Čepelka, když Miloš mlčel. Myslel jsem si to, já vám to teda vysvětlím, bude to ale chvilku trvat. Takže pro případ, že byste se začali nudit a někoho z vás by napadla nějaká hloupost, vás musím na něco upozornit. Tahle pistole je nabitá a já mám v úmyslu ji použít. 12 nábojů, to je víc než dost pro každýho. Nikdo se ani nehne, jasný?
0: Z toho, jak tiše a klidně mluvil, bylo zřejmé, že si tenhle monolog dlouho připravoval, i když ho teď musel mírně upravit. Mluvil totiž ne k jednomu, ale ke třem lidem. První se vzpamatoval Bohouš.
1: Hleďte, ticho!
0: Okřikl ho Čepelka a hned zase stlumil hlas. Mluvím já, vy mlčíte. Pohlédl na Bohouše a Líbu.
2: O vás dva mi nejde. A když nebudete dělat blbosti, tak se vám nic nestane. Přišel jsem dát řeč tadyhle s panem Kaválkem. Máme spolu jednu nevyřízenou věc.
0: Miloš si žádné nevyřízené věci nebyl vědom, vždyť toho člověka nikdy neviděl, ale uznal, že v téhle situaci bude rozumné mlčet a vyslechnout ho. Ke stejnému závěru dospěli i Bohouš s Líbou. Čepelka viděl, že jeho upozornění mělo požadovaný účinek. V nejbližších chvílích nikdo z těch tří žádnou nepředloženost neudělá. Trochu se uvolnil a sedl si na stůl. Ruku s pistolí si položil na stehno a stále mířil na Miloše.
1: Původně jsem tu věc chtěl probrat s vaším otcem, jenomže on jako naschvál před pár rokama umřel. To od něj nebylo fér, protože teď to musím řešit s váma. A to, jak jistě uznáte, není ono. Vám moje jméno nic říkat nemůže. On by si ale určitě vzpomněl.
3: Co vám můj táta udělal? Osmělil se Miloš. To musí být nějaký omyl, on byl hodný člověk, ani kuřeti by neublížil.
0: Čepelka se smutně usmál.
1: A víte, že vám věřím?
2: Vy jste ho asi opravdu znal jako hodného člověka a milujícího otce. Takhle to prej bejvalo i se sesákama, co v lágru vraždili vězně. Taky to bývali vzorní otcové a manželé a nikdo by do nich neřekl, že to jsou vrazi. Můj táta, ale držte hubu! Utnul Miloše Čepelka a pozvedl zbraň. Řekl jsem, že budu mluvit já. Vy budete jenom odpovídat, když se vás zeptám, jasný?
1: Pistole vypadala stále stejně hrozivě a tak Miloš už ani necekl.
2: Víte, čím byl váš otec, pane Kaválku?
1: Zeptal se Čepelka, teď už zase klidným, tichým hlasem.
3: On byl bachař, ale...
2: Ale hodnej, jasně, férovej, nejlepší bachař na světě.
1: Čepelka měl na tváři znovu ten smutný úsměv, tentokrát ale s nepřehlédnutelným nádechem sarkazmu.
2: Víte co?
1: Promluvil ke všem třem.
2: Posaďte se tamhle na ten gauč. Bude to na díl a vy nejste nejmladší, tak aby vás nebolely nohy. A hlavně budu vás takhle mít líp pod kontrolou. Tak honem sednout.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatán Kaleta. Dnes ve 12 hodin 15 minut otevřeme 13. díl této knihy.

0: na křídlech mě neseš.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Ve vysílání Rádia 7 jsme překročili práh 3. hodiny a to znamená, že je příležitost pro reprízu pořadu Fortepiano, ve kterém byl hostem Lenky Malinové Jan Čenza Šeda. A protože se nejedná o premiéru, tak své dotazy, komentáře, ohlasy nevolejte prosím do studia, využijte k tomu e-mail a pište na adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Fortepiano.

0: Snad každý z nás rodičů si někdy položí otázku, co z toho našeho dítěte bude. U někoho se to už v dětství ukazuje, jakou cestou v životě půjde, ale často to není jasné ani v dospělosti. A jak to měl můj dnešní host Jan Šeda, o tom si budeme povídat v následující hodince. Vítejte při poslechu Fortepiana. Z Rádia 7 vás zdraví Lenka Malinová a zároveň zdravím i Honzu Šedu, kterému všichni říkají Čenza. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já se nejdřív musím zeptat, když jsi Jan, kde se vzal ten Čenza?
1: Jasně, my jsme měli v církvi, kde jsem vlastně vyrůstal, kam jsem chodil, tak jsme měli přehonzováno mezi mladýma, takže se začali dávat přes dívky. A já jsem tenkrát přecházel do mládeže a tam byl jeden Honza, kterýmu se už říkalo Čenza, a on měl i další přezdívky a on ve stejný moment pomalu tak odcházel a já jsem svým způsobem převzal tu jeho přezdívku, takže jsme tam byli tenkrát ještě Čenza a Čenzik, aby se to rozdělilo trošičku, ale skončili tam Honzové i jako Čáp. A tak, takže jsem
0: to skončil s Čenzou. To si dopadlo ještě dobře.
1: A já už jsem na Čápa zvyklý, ale...
0: Čáp taky.
1: No, Klapák nebo Čáp. Takže každý měl svou přezdívku, protože jinak bychom se otáčeli všichni.
0: A mělo to nějakou souvislost?
1: Já jsem se nikdy nedostal k nějakému úplně vzniku, kdo s tím přišel, ale stalo se mě jednou můj spoluhráč na florbale, tak byl taky Honza a byl to Henza, takže jsme byli Henza s Čenzou.
0: Henza, Čenza. Dobře, tak jsem si myslel, že se dozvím trošku, ale no škoda.
1: Já bych taky chtěl, hele.
0: No, tak nic, ale už ti to zůstalo.
1: Už mě to zůstalo, říkají mě tak i rodiče často.
0: I rodiče si na to zvykli, no tak vidíš, tak no, potom už zbývá jenom si to přepsat do občanky.
1: Párkrát jsem nad tím přemýšlel, že bych si dal třeba jako prostřední jméno, ale nechal jsem si
0: Ale ono to H jako Čenza, to by mohlo ti přinést dost problémů.
1: Je to možný, no. Takže zatím tam mám Honzu, asi tak zůstanu.
0: Ty jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v církvi, vyrůstal jsi na poměrně malém městě, teď žiješ v Brně, k tomu se dostaneme během povídání, tak odkud jsi původně?
1: Já jsem původně se narodil, anebo jsem vyrůstal tady v Kuřimi, nedaleko od Brna, tam jsme byli ale jenom chviličku a když mě bylo kolem 5, tak jsme se vlastně přestěhovali do Svitávky, což je malá vesnička Městys, která je kousek od Letovic, kam jsme právě potom s našima, když jsme se přestěhovali, začali chodit do církve.
0: Tak a další tvoje kroky potom vedly do Brna.
1: Je to tak.
0: A k tomu se dostaneme během toho povídání. Patřil jsi mezi děti, u kterých to už v dětství někam směřovalo? Myslím třeba na sport. Seš sportovně oděn, ono to moc není vidět, ale seš takový sportovně naladěný člověk, je to tak, ne?
1: Jo, tohle jsem měl už od malička. Sport mě vždycky bavil, takže jsem toho vyzkoušel v celku dost. Delší čas jsem strávil u pingpongu, u tenisu a potom asi největší nějakých 8 let u florbalu. Sport mě vždycky doprovázel, jednou jsem aj chodil na kytaru, protože naši chtěli, aby jsme si zkoušeli nějaký hudební nástroj, tak jsme byli domluveni, že to vyzkouším rok a pak jim řeknu, jestli jo nebo ne, takže hnedka za rok jsem řekl, že ne a zůstal jsem už jenom u sportu.
0: Myslím na to, co jsem říkala v tom úvodu, že někdy u malých dětí už tak je vidět, třeba na co mají talent, kam budou směřovat a u někoho to není jasné, ještě studuje jednu školu, druhou školu, není jasné, jaký případ si byl ty.
1: Tak u mě bylo vidět, že mám rád sporty a že jsou hodně důležitý a zábavu a volný čas, cokoliv z takovýhodle, ale taky asi jako kdyby v nějaký dlouhodobý směřování ohledně nějakého zaměstnání nebo něco, tak to se měnilo. Vím, že dlouhou dobu jsem chtěl být architektem. Taťka byl ve staršestu, takže jsem tam kázal v církvi, takže jsme si hráli, jako děcka jsme si hráli
0: na
1: církev.
0: Ano, to u nás taky probíhalo.
1: Já jsem většinou kázal a holky zpívaly, ségry moje, takže to jsme si hráli, ale nějaká myšlenka toho, že bych byl zaměstnaný v církvi, to přišlo až později, po chviličku po pubertě.
0: A nakonec i takový ten tvůj zájem bavit nebo naplňovat volný čas, tak to se taky naplnilo, že jo?
1: Jo, pán Bůh si to použil trošku jiným způsobem, ale myslím si, že se to promítá i do toho, jak mluvím.
0: Jaký byl život na tom poměrně malém městě, když srovnávám tedy s Brnem?
1: Určitě to má, nebo výhody, já jsem na to byl zvyklý, protože jsem tam zůstal do 24 dokonce, takže jsem byl zvyklý na to, že se všichni se všema znají, všichni se zdravíme a je to takový menší daleko, co se týká nějakých těch vztahů, takže i na vesnici si popovídáte prostě s prodavačkou, protože se znáte. Je to tak, je to tak. Já jsem měl to štěstí, já si myslím, že to pro někoho může být nešikovný, když tam chytne nešikovnou bandu v kolektivu, ve třídě nebo něco takového. My jsme byli vždycky dobrá banda kamarádů už od základky, takže se mě tam vyrůstalo pěkně.
0: My se budeme bavit o těch volnočasových aktivitách. Je to trošku záměrně i před prázdninami a potom je to také něco, v čem jsi dlouho byl a co je ti blízké. Tak budeme si o tom povídat. V Letovicích a teď už i v dalších městech funguje organizace ELIM. My už jsme tady v rádiu mluvili o této práci. Je to úžasná práce, kterou tam hoši a myslím, že i dívky dělají. A ty jsi taky měl možnost se do toho zapojit, ale ještě než se do toho pustím, tak se tě musím zeptat, jaká byla tvoje cesta k Bohu, protože vyrůstat v církvi, vyrůstat v křesťanské rodině, to ještě neznamená na 100%, že to dítě si zvolí tuto cestu. Jak to bylo u tebe?
1: Jo, určitě. Určitě to neznamená nějaký automat, protože to je vždycky naše víra a ne víra našich rodičů. A já jsem strašně vděčný a často o tom mluvím za moje rodiče, protože naši pro nás byli dobrým vzorem. A zároveň já si nepamatuju, že by mě někdy do něčeho tlačili, že by jsem tam cítil nějaký nátlak, že se musím rozhodnout a nějaký neustálý otázky, jak to teda mám s Pánem Bohem a kdy se nechám pokřtít nebo něco takového. Takže já jsem od rodičů nikdy necítil nějaký nátlak, že se musím pro něco rozhodnout. A měli jsme hodně otevřený vztah, já jsem se jich nebál zeptat na cokoliv. A měl jsem od nich dobrý vzor. Naši mě vždycky taky říkali, když jsem si zažíval nějaký situace v církvi a takhle, a každá církev má svoje, ale nebylo jich moc, bylo tam pár momentů, ale vždycky, když jsem se bavil o něčem, tak mě naši říkali, že si nemůžu spojovat lidský jednání s Pánem Bohem. A myslím, že tahle věta mě dost pomohla nějakým způsobem si ochránit ten boží charakter a to, kým je. A přinejmě, že už jako malej jsem měl nějaký zážitky s Pánem Bohem, takže jsem tak podvědomně vnímal, že Pán Bůh je, přišlo mi to přirozený, neměl jsem s tím negativní zkušenosti, ale dlouhou řádku let jsem do církve hlavně chodil kvůli kamarádům, protože jsme tam měli super bandu a tenkrát je pravda, že jsem tam spíš byl takovej ten kverulant, kdekoliv jsem byl a projevoval se tam ten můj charakter, že jsem na sebe chtěl upoutat pozornost.
0: Bavič.
1: Přesně tak a ten typ toho baviče. Takže mě bylo jedno, jestli se zpívají chvály, nebo má někdo program, když mě napadl nějaký vtip, tak jsem se rozhodl, že tím pobavím zbytek. Takže to jsem byl já.
0: Tak takové děti dělají vrásky na čele učitelům besídky.
1: Já jsem se pak zpětně musela jí omlouvat. No.
0: A vůbec všem, kteří jsou v blízkosti takových dětí a chce to hodně trpělivosti to vydržet.
1: Je to tak, já jsem byl trénink takový, jemný trénink na trpělivost.
0: A kdy to přišlo? Byl to nějaký moment, anebo to byl postupný proces, kdy jsi začal uvědomovat, že chceš jako víc než jenom tady toto?
1: Pamatuju si tam dva takový asi zlomovější okamžiky v životě a ten první byl, když jsem právě z toho dorostu, kde jsem to bral, tak kde byly ty mladší děcka a kde jsem to spíš bral jako zábavu a takový spíš prostředí, kde jsem nevěnoval úplně tolik pozornost, jakou bych měl, tak když jsem od tam vlastně přišel do mládeže, mezi starší děcka a bylo to společenství mladých lidí, mě asi možná trošičku bližší, nevím, čím to přesně bylo, každopádně jsem tam jako ten pubertální kluk cítil takovou, jsem vnímal ty ostatní jako vzor, jako ty starší, kteří jsou prostě zkušenější a takový ten obdiv, který jsem tam měl. A pamatuju si ty momenty, kdy tam ty starší děcka vlastně mluvili o tom, co si zažívají s Pánem Bohem. Já jsem vždycky chtěl být nejlepší ve všem a to byl můj charakter, ať už to byl sport, nebo hlavně sport, vědomosti tolik, tam jsem neměl ty ambice, že bych byl nejlepší. Ale vždycky jsem v tom, co mě zajímalo, tak jsem chtěl být nejlepší. A asi jedna z těch věcí, jako kdyby ten charakter se tak nějak spojil. Já jsem si říkal, že tohle prostě musím a chci mít taky s Pánem Bohem. A to byl jeden takových zlomových okamžiků, kdy jsem vlastně sám si říkal, tak o čem to teda je? A co všechno si můžu s Pánem Bohem zažít, kam až mě může jako kdyby dovést.
0: Jsi vlastně neměl co vyprávět v tomto smyslu.
1: Neměl. Já jsem měl pár příběhů, jako který jsem si zažil nějakou reakci Pána Boha na modlitbě jako dítě, ale to člověk řekne dvakrát a tam končí. Takže svým způsobem takový ten charakter, já chci mít taky něco, tak mě dovedl do toho zájmu o Pána Boha.
0: No a takový nějaký ten vážný okamžik
1: a
0: přišel.
1: A ten vážný okamžik přišel na jednom kempu, English Campu, kdy jsme vlastně tady přijel americký tým, dělali jsme anglický tábor se zaměřením právě na křesťanství pro děcka. Já jsem tam tenkrát byl, to byl úplně můj první a evangelium, nebo o tom, co Pán Ježíš pro nás udělal a kým pro nás je, že za nás umřel, že nehledá dobrý lidi, ale dokonalý lidi. Nikdo z nás takovej není, proto jsem přišel on, aby si se mnou to místo vyměnil a všechno tady tohle jsem slyšel od malička. Znal jsem to, svým způsobem jsem to chápal a bral jsem to jako pravdu. Neměl jsem důvod to zpochybňovat, ale nikdy to nebylo tak moc osobní pro mě. A pamatuju si, že jsme se tam koukali na jeden muzikál a muzikálně zpracovaný vlastně evangelium. A to byl moment, kdy najednou, jak kdyby to Pán Bůh skrze ten muzikál říkal mně.
0: Najednou to docvaklo.
1: Přesně tak, takže to byl moment, kdy jsem se poprvé rozbrečel a úplně jsem najednou věděl, že to je pro mě, že to je osobní, že mě to fakt mění život a to byl jeden z momentů takových už vážnější, co se týká toho vůbec nastavení a rozhodování žít život s Pánem Bohem a nemít to jenom jako nějakou takovou nálepku nebo něco, co beru jako automatickýho.
0: A opravdu změna přišla a velké věci přišly do tvého života, o tom si budeme povídat po písničce.

0: Kdo Ježíše má, ten už není nikdy sám, zaznělo v písničce, která dozněla na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano, kde se mnou u mikrofonu sedí Honza Šeda neboli Čenza. A my jsme před chvilkou mluvili o tom, jak se Pán Bůh dotkl tvého srdce, jak z toho vzdáleného pozorování se dostal do blízkosti a přineslo to do tvého života nový rozměr. Co se vlastně uděje v člověku, který zná Pána Boha jako kdyby z dálky trošku a potom najednou ho začne poznávat zblízka?
1: Jo, určitě to je změna. Jako je pravda, že někdy lidi vidí tu změnu u nějakých lidí, kteří jsou vlastně úplně daleko od Pána Boha, vůbec nemají šajnu o tom, kdo to je, a pak když ho potkají, tam je velká změna, kterou vidí většina kolem, ale u mě jsem to vnímal svým způsobem stejně. Já jsem do té doby byl hodně sebestřednej, všechno bylo o mně a snažil jsem se, aby mě lidi viděli, a v tomhle mě začal Pán Bůh hodně měnit a pracovat na mě. A měl jsem několik momentů, kdy jsem si říkal, jakože nějakou pýchu a tohle, že už to mám vyřešený, a Pán Bůh vždycky může zajít hloub a hloubš a hloubš, takže k tu větu jsem už dávno přestal používat, že mám něco vyřešený v životě. A spíš jsem začal víc Pána Boha ptát, co všechno chce ještě vyřešit. Ale viděl jsem tam určitě změnu u sebe, co se právě týká toho zaměření na mě, a začal jsem určitě, když se na to koukám zpětně, se koukat víc na ostatní lidi, pozbuzovat ostatní lidi, a Pán Bůh mě postupně začal lámat srdce právě pro ostatní lidi a do služby ostatním.
0: Když tě tak poslouchám, tak myslím na to, jak se může snadno stát, když člověk vyrůstá v tom církevním prostředí, že si o sobě myslí, že není hříšný, že jo? Že vlastně nedělá takové ty v uvozovkách velké hříchy, i když někde nějaké úlety tam jsou, samozřejmě potají, ale že žije jako kdyby ten slušný život. Mm-hmm. A jednou jsem slyšela takové přirovnání, že vlastně jsme všichni lotři, jo, jeden po pravici, jeden po levici, jak na tom kříži tam viseli, že si nemůžeme o sobě dělat iluze. Přišlo toto poznání taky do tvého života, že vlastně jsi ten hříšník?
1: Určitě přišlo. A já to mám jeden příběh, kterým to přirovnávám, ale pro mě to bylo, já asi když bez příběhu v krátkosti, kdybych to řekl, tak to pro mě bylo, jak když mě někdo vezme šutr ze mě, když to někdo fakt něco sdělá, když se to, já nevím, pocitově něco dlouho řeší, člověk nad tím furt musí přemýšlet, nějak to tam má jako kdyby na mysli, a najednou se to vyřeší, taková ta úleva. Tak to byl jako kdyby reálně ten moment, kdy jsem najednou vnímal, že to na sobě už nenesu, že už to neplatí. A určitě jsem se taky vnímal jako lotr. Já si myslím, že jsem tam měl pěknou řádku věcí, kterou jsem. A každý z nás má. Ono to je jenom o tom, jak jsme nastavení. A většina lidí je nastavení na to, že jestli jsme dobří nebo špatní lidi. Ale ta, jak jsem už zmiňoval, tak vlastně ta biblická boží laťka je dokonalost. A tam už si myslím, že nikdo z nás si netroufne se dát na tady tuhle úroveň.
0: To je hodně vysoká laťka, to je pravda. Mluvil jsi o tom, že postupně Pán Bůh tě začal tak směřovat a připravovat na to, co budeš dělat dál, a to byla práce s mladými lidmi. Řekni o tom něco.
1: Jo, já jsem asi na ty roky úplně nejsem nejšikovnější, ale myslím, že to bylo kolem 16-17, tak první věc byla, že jsem začal sloužit v nedělní školce. Takže tam u nás, takže to byla...
0: Ty malé dětičky.
1: Jo, malé dětičky, já jsem měl radši ty starší, s kterým už se dá o něčem bavit. Tak to byla moje velká srdcovka. Dlouhou dobu a strašně jsem si to užíval a bavilo mě to, doteď mám rád práci s dětma, a vlastně i v City House, kde teďka jsem, tak ještě jsem tam zaběhnu.
0: A pro radost.
1: A začal jsem být vlastně v týmu mládeži, který tenkrát přebíral můj švagr, tak tam jsem byl vlastně v týmu, takže jsem ještě pomáhal tvořit tu mládež. A třetí věc, kterou jsme potom ještě rozjížděli ve stejné církvi, tak byl plán B, který vlastně tenkrát začínal, a švagr to byla jeho zase srdcovka, kterou přijal on, ale zase jsem byl v tom týmu, s kterým jsme to tenkrát úplně rozbíhali.
0: Ty musíš vysvětlit, co to je plán B.
1: Jasně. Plán B je vlastně jako služba, teďka už to má několik zaměstnanců, Pavel Kratochvíl, který tady taky byl v rádi a určitě o tom mluvil, tak to vede, je to vlastně služba dětskám z města. Je to volnočasový klub. Fungovalo to tenkrát dvakrát do týdne, myslím, že to bylo úterky a čtvrtky. A my jsme začínali tak, že jsme vytiskli pozvánky. Ten záměr byl jednoduchý, aby jsme vytvořili nějakým způsobem bezpečný prostředí pro děcka, který se nezajímají o křesťanství, byli tam pro ně vztahově, věnovali se jim, aby nemuseli se potulovat a poflakovat různě po městě, protože tenkrát toho v Letovicích úplně tolik nebylo, volnočasových aktivit. A postupně jim dát příležitost, jestli chcou přijít vlastně v pátek na mládeži na křesťanský program. Takže tak jsme začínali a pamatuju si, že po rozdání spousty a spousty pozvánek nám do klubavny naklusali obrovský dav jednoho kluka, který tam za náma přišel a povídal si s náma, takže jsme tam byli tři vedoucí s jedním klučinem. A to byly začátky, načež můj švagr se rozhodl, že vezmeme balón, frisbee a nějaký sportovní věci a nebudeme zvát děcka za náma, ale půjdeme za děckama. Takže jsme šli vlastně na sportovní hřiště a tam jsme se začali postupně seznamovat s děckama. Dávali jsme dohromady fotbalový turnaje a nějaký konečně fotbaly, aby se tam nekopalo pět děcek na různé branky a takhle to začalo.
0: Mm-hmm. Tak právě myslím na to, že asi mladý děcka dostat někde do budovy, navíc když nevědí, co je tam čeká, asi není úplně to ono.
1: Taky jsme se to naučili, museli jsme se poučit.
0: Tak na ulici, na sídlišti, na hřištích se pořád potuluje docela dost děcek, kteří jsou tak trochu bezprizorní, nevědí, co s časem. Tak určitě je to takové velké téma i dnes, i když toto už se odehrálo, už je to taky jako řádka let, že jo? A zase to číslo, že nějaké?
1: No, tak plus nemusí... minus si myslím, že to bude nějakých 13 roků. Už dozadu 13, 14 let.
0: Tušil jsi tehdy něco takového, co děláš teď?
1: Já jsem už v tom věku právě tím, že jsem viděl švagra, který byl už tenkrát vlastně byl zaměstnaný, tenkrát měl ještě částečný úvazek, ale už byl zaměstnaný jako vedoucí mládeže. Takže jsem, to byla taková první jasná věc, že se to dá udělat a je reálný být vedoucí mládeže a být placený, mít jako práci. Já jsem tenkrát rozhodně si nemyslel, že bych byl pastor, že bych jako vedl tu dospěláckou církev, ale říkal jsem si, že bych chtěl a asi v nějakých 17 letech to začala být moje modlitba k Pánu Bohu a prostě jsem to měl na srdci, bavilo mě to, dělal jsem to dobrovolnicky tenkrát na různých...
0: To jsi byl ještě student?
1: Jasně, jasně, to jsem tenkrát byl ještě student a dělal jsem to dobrovolnicky, ale věděl jsem, že chci jednou pracovat na plný úvazek v církvi. Tak tam to začalo lehce těsně po pubertě.
0: Po střední škole jsi nastoupil na další studia nebo jsi šel pracovat? Co jsi dělal potom?
1: Po střední škole jsem nešel studovat, já jsem šel pracovat, tenkrát jsem měl vztah s jednou holčinou z Ameriky a vize byla to, že odletím do Ameriky.
0: Aha.
1: Ten vztah skončil, ale do Ameriky jsem odletěl, ale jako stáž v církvi jsem tam letěl vlastně dělat. Letěl jsem jako na internship s církví právě, s kterou jsme tenkrát spolupracovali, doteď se spolupracuje v Letovicích a děláme tam s ňou kempy, ale tenkrát jsem tam letěl a to byla moje taková první ochutnávka, jaký to vlastně je pracovat v církvi, protože jsem si to mohl na čtvrt roku zažít.
0: A zachutnalo ti to?
1: Strašně moc, strašně moc mě to bavilo a naplňovalo mě to a od té doby jsem, zase se mě to potvrdilo, že tím směrem chci dlouhodobě jít.
0: A když se zvrátil, pracoval jsi v nějakém civilním zaměstnání, protože ta cesta tam, kde jsi teď, ještě byla poměrně dlouhá.
1: Je to tak, pracoval jsem v civilním zaměstnání, byl jsem na skladě v obchodu v Kropu tenkrát, tam jsem začínal, to je obchod s oblečením. Tak já jsem tam byl na pozici skladníka, jsem vyběhl na kasu. To mě bavilo, protože tam byla komunikace s lidma a to jsem si užíval.
0: Když se teď takhle bavíme, tak teď už je jasné, co děláš, už to i řekl a dostaneme se k tomu ještě trošku hlouběji, že pracuješ v církvi, je to tvoje zaměstnání, pracuješ v mladém sboru brněnském, ale tehdy jsi to nevěděl, co tě čeká.
1: Jo, byl to velký otazník pro mě. Já jsem furt nějak tak před Pánem Bohem hledal, furt jsem se ho ptal, ale asi si neuvědomuji okamžik, kdyby jsem to dostal pryč ze života už od těch 17 let. Vždycky jsem věděl, že v církvi chci pracovat, že mě tam Pán Bůh volá a měl jsem v tom takovej pokoj a klid, a i když to x let nevypadalo, že by to mohlo být reálný nějak, ale Ale už mezi tím vlastně předtím, než byl ještě City House, tak jsme s manželkou už potom později taky byli znovu v Americe. Byli jsme tam na půl roku tenkrát sloužit. A furt jsem se motal
0: v církvi. Tak tě pán Bůh tak nějak připravoval a trénoval. Tak.
1: Já jsem zpětně si říkal, že bych vlastně nechtěl začít dřív. Hmm. Že jsem strašně vděčný za to, čím jsem si mohl prožít, že jsem mohl být v týmu na mládeži, jsem tam mluvit, odletět dvakrát do Ameriky. Tam mě to určitě taky hodně posunulo. Ať už švagr v té církvi, kde jsem vyrůstal, a spoustu dalších příležitostí, služba dětem, anebo právě ta práce a ta stáž v té Americe, tak mě dala strašně moc příležitostí si vyzkoušet věci a trošku si to tak osahat, tu službu, co to vlastně znamená. Že tam je toho daleko víc, než jenom to, že se člověk postaví za mikrofon a něco řekne.
0: Ano, ano. No, ale Amerika je přece jenom trošku odlišná. V mnoha směrech je odlišná, je to samozřejmé, je to země za oceánem, má svoji kulturu, svoji historii a tak dále a tak dále. A ta církev se tam vyvíjela jinak, než tady my u nás v naší zemi. Tak je to přenositelné, to, co jsi tam viděl, to, co jsi zažil, to, co jsi tam vyzkoušel?
1: Člověk musí mít filtr. Jako myslím si, že se to nedá vzít, ten vlastně způsob, kterým to dělají v Americe nebo v jiných zemích, obecně jako v jakékoliv jiné kultuře, a nedá se to napasovat přesně na českou nebo jakoukoliv jinou kulturu. Proto si strašně jako kdyby cením misionářů, který jdou a prvně pochopí tu kulturu, do které vchází.
0: Aby se tam přizpůsobili.
1: A pak se přizpůsobí. Takže to jsem věděl a už asi jsem měl takový přemýšlení, nebo mám, vnímám se tak, že mám jako kdyby, že si to dokážu, nepůjdu to na sílu tlačit. Ale viděl jsem tam spoustu principů. Pracoval jsem ve velké církvi, nebo větší církvi, kde bylo nějakých 700 lidí, takže spoustu principů, struktury, jak fungují, komunikačně, jak fungují a jakým způsobem to právě funguje v Americe a v Česku by to nikdy nefungovalo. Tak to jsem si dokázal nějak tak napasovat a pozměňovat.
0: Tak teď dáme další písničku, jsme v polovině našeho povídání a já se tě potom zeptám, co třeba z té Ameriky si chtěl přenést, co si viděl, že by bylo dobré přinést sem k nám. Takže dáme teď písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým dnešním hostem je Honza Čenza Šeda a povídáme si o jeho životě tak, jak to bývá v tomto pořadě a o tom, jak ho pán Bůh vedl do práce na plný úvazek v církvi, kde je teď. A my jsme se zastavili v momentě, kdy jsi byl v Americe a čerpal si tam moudra.
1: Je to tak.
0: Učil se tam, trošičku ses rozhlížel, jak se to dělá, co se dělá, jak se dělá. A moje otázka před písničkou, kterou ti teď položím, byla, co z té Ameriky jsi přinesl, že jsi viděl, že je nosné, že je důležité a že bys chtěl dělat, že bys chtěl přinést sem.
1: Napadá mě pár věcí, ta jedna, která tam šla vidět obecně, nebo kterou jsem se tak naučila, spíš tam zažil aj, tak byla štědrost lidí. Strašně moc štědrých momentů vůči mně, který jsem si tam zažil a člověka to nenechá na jednom místě, takže určitě taková štědrost, ať už s časem, vztahově, finančně, tak to byly věci spíš tak pro můj život a věci do služby nebo do nějaký práce s lidma nebo v církvi, tak byla pro mě asi, že to tam pro mě bylo víc uvolněnější a mě to strašně sedělo. Taková ta uvolněná atmosféra, že člověk může být sám sebou, může v kázání říct příběhy, které jsou vtipný, na zasmání. Tady tyhle věci se mě určitě jako kdyby dotýkaly a pro mě to bylo uvolňující, protože sám takovej jsem a tam jsem si to mohl několikrát tak zažít a vidět, že to není tolik vážný. A asi, co bych dal do té práce s dětskama, tak takovej ten volnej

0: vrátil z té Ameriky?
1: My jsme tam do Ameriky jeli už na tu druhou stáž s manželkou.
0: Ano.
1: A já už jsem tam odjížděl s tou informací, že až se budu vracet zpátky, tak s Michalem, tenkrát, který vedl Connect v Apoštolské církvi na Životským.
0: Takže setkání
1: tak
0: mládeže,
1: zakládat,
0: to vysvětlili.
1: Ano, setkání mládeže. Ano. Tak už budeme zakládat vlastně církev v Brně.
0: Takže
1: tuhle
0: už,
1: informaci už
0: to
1: jsem
0: bylo.
1: Tam měl
0: už
1: a
0: se
1: už
0: to
1: jsem
0: peklo.
1: S ňou odjížděl. Tenkrát se mě Michal prokecl a neměl to říkat tenkrát ještě, ale staršost, když se dozvědělo, že to vím, tak s tím byli v pohodě. A takže já už jsem tu informaci tam měl a už jsem tam svým způsobem už aj přemýšlel, co bychom tam mohli použít, co ne, co tam funguje, když budeme větší, tak jak to můžeme dělat. Takže už jsem tam měl s tím nastavením, že jak se vrátím, tak to začne tady. Hmm.
0: Zakládání nové práce vyžaduje docela hodně věcí, obsahuje hodně věcí. Není to jenom to, že si někdo řekne, nějaká skupina lidí, tak teď založíme sbor, budeme kázat evangelium, lidi budou přicházet a bude to jednoduché. Asi to není úplně takhle jednoduché a ta příprava byla také docela dlouhá. Hmm. To bychom museli mluvit s Michalem, jak se to zrodilo v jeho srdci a ten proces byl tuším 2 roky, nebo já nevím jak dlouho, než došlo k té realizaci.
1: Od toho začátku asi jo, a i od té doby vlastně, co to pak říkal, tak si myslím, že to bylo snad 1,5 roku, nebo určitě rok pomalu, možná necelý rok, než to vůbec někomu dalšímu
0: ano,
1: řekl.
0: Ano.
1: A pak to trvalo možná necelý 2 roky, než se to
0: nějak
1: spustilo.
0: Tak nějak to bylo. Takže ty jsi asi neváhal, jak tě tak pozoruji, že by se stal součástí toho.
1: Já si pamatuju, Michal si mě vzal vlastně do Adrenaly, což je kavárna vedle té církve, do které jsme tenkrát oba dva chodili, a právě mě říkal o tom svým snu, o tom, co prožil s Pánem Bohem, že to říkal jako na staršostvu, že to má schválený. A mě tenkrát problikla jedna myšlenka v hlavě, ty vago, on se mě zeptá, abych nějakým způsobem možná přebral Connect nebo něco takového. A říkal jsem si, ale já bych chtěl jít s ním prostě asi spíš. A tak toho jsem se bál při tom, co mě to říkal. A on mě pak vlastně hnedka v zápětí řekl, a já jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys to, jako kdyby chtěl tvořit nebo zakládat se mnou, tak to jsem byl moc rád a hnedka jsem mu na to řekl, že jo, a odkejval jsem mu to. Moc dlouho mě to nechybělo a fakt to se cvaklo s tou 10letou modlitbou, kterou jsem si v sobě nosil.
0: Kolik lidí vás tehdy šlo zakládat ten sbor, víš to?
1: Vím, tenkrát nás šlo zakládat 20 nebo 16 lidí, co se týkalo nějakých služebníků, a i s dětma nás na první bohoslužbě bylo vlastně 24. To byl takovej ten tým i s dětma, o který jsme se
0: ten
1: tam
0: základ.
1: Starali.
0: Ten základ.
1: Ano, ano.
0: Ten základ. A bylo to dost? Jak se na to teď díváš zpětně?
1: Jo, já hlavně jako zpětně to furt vidím jako obrovský požehnání, který jsme do začátku měli, protože ten tým jsme si mohli vybrat a bylo tam obrovský požehnání a přijetí vlastně té naší vize, tou církví, která nás vysílala. A za mě si myslím, že to stačilo. Měli jsme tam 16 lidí, hlavně 16 lidí, kteří chápali, co jdem dělat, jak to jdem dělat a proč to tak chceme dělat. A byli ochotní sloužit každou neděli. Tenkrát na začátku jsme, každý byl třeba ještě ve 3 týmech a dělali
0: všichni
1: jsme různý
0: věci. Všichni měli práci.
1: Přesně tak.
0: To je ten správný zápal do zakládání sboru. Zakládali jste sbor v Brně, ve velkém městě, kde je hodně církví, a lidi mají hodně možností, kam jít. Myslíš si, že je to snadnější než na malém městě, kde vlastně nic moc není?
1: Já si myslím, že každému sedne něco jiného. Malý město si myslím, že se rychlejc rozkřiknou nějaké věci. Když člověk udělá něco pro tu komunitu, tak si myslím, že se to rychle ví a ta práce a vůbec jako kdyby to jak dát o sobě vědět, může vypadat trošku jinak. Město asi zase sedí víc nám nebo sedlo víc nám. Přijde mně, že tam je to spíš víc na stazích. Tam už je těžký udělat něco velkého, aby si toho celé město všimlo. A je to postupnější a určitě to je víc právě na tom osobním pozvání a osobních jako kdyby vztazích, které tam jsou.
0: Co jste dělali pro to, aby se lidi dozvěděli, že něco nového vzniká?
1: Mně přijde, že jsme toho zas tak moc nedělali. Jediný vlastně, co jsme udělali a na co jsme se hodně soustředili, tak my jsme chtěli dělat církev pro nevěřící lidi a chceme dělat církev pro nevěřící lidi, samozřejmě, že nejenom pro ně, ale je to takový filtr, kterým se koukáme vlastně na všechno, co děláme, což obsahuje nějakou srozumitelnost, nemluvíme tolik křesťanštinou.
0: Bez tu formu, kterou volíte.
1: Vysvětlujeme strašně moc věcí. Člověk, který je věřící, tak to je navíc to vysvětlení tam pro něj. Co to jsou chvály? Proč dáváme peníze?

0: peníze, proč to nemusí dávat všichni. A vlastně se snažíme fakt, aby když tam přijde člověk, který nezakopl o Bibli a nezná Pána Boha vůbec, tak aby to pro něj něco mohlo přinést do života a
1: aby
0: bylo to
1: bylo
0: pro něj srozumitelné.
1: Ano, aby to
0: a
1: rozuměl.
0: Tohle bylo to hlavní, co jsme dělali. Pak jsme se modlili a děcka tím, že věřili tomu, že tam můžou pozvat kohokoliv nevěřícího a budou tomu rozumět, tak tam začali hodně lidí zvát a i vlastně dřív, než jsme měli oficiální otevíračku, tak už tam chodilo x lidí, protože to tam děcka automaticky zvali svý známí, aniž bychom jim o tom říkali.
1: Když vzniká někde nový sbor, nová církev a křesťané v tom místě se to dozvědí, tak to přitahuje. Hmm. A jsou určité typy lidí, kteří hledají pořád něco nového a ještě lepšího a ty to přitáhne a začnou tam chodit. Jak jste se s tímhle vyrovnávali? Určitě vás to taky potkalo.
0: Je to tak, určitě nás to potkalo. Myslím si, že nám to nepotkalo nějak extrémně ve velkým, ale jako doteď se s tím setkáváme, že tady někdo přijde, jak my říkáme, na čumendu, to ano, omrknout. Ano. A za mě je pro nás důležitý, nebo tak, jak to máme nastavený, tak to je asi poslední druh lidí, který chceme přitahovat. Což neznamená, že nepřitahujeme, nebo že se tam nepřijdou kouknout, ale chceme to mít vždycky vyjasnění, když tam někdo přijde a chce tam dlouhodobě být, tak my jsme se vždycky s ním bavili, jaký jsou ty motivy, jak to komunikuje se svým pastorem, jestli slouží, je zapojený ve své církvi a proč by tu službu kvůli tomu opouštěl. A spíš jsme se hodně bavili, potřebovali jsme, aby věděli, že to je od Pána Boha, nejenom nějaký jejich rozhodnutí, možná nějaké pohodlnosti, nebo tady něco nového, tak se to vyzkoušet.
1: Nějaký folklor.
0: No.
1: Jaké hodnoty přenášíte těm lidem? Dneska je doba, kdy je to citlivé téma někomu představit nějaká pravidla. Je to citlivé téma pro mladé lidi, prostě aby dodržovali nějaká pravidla, aby byli zodpovědní a tak dále, s tím souvisí, já nevím, nějaké členství nebo zapojení a takové věci. Mm-hmm. Jak jste se s tímhle vypořádali, jaké hodnoty předáváte těm lidem?
0: My jsme přišli na jednu věc, nebo nám doteď přijde jedna věc, že mladí lidi v dnešní době mají rádi upřímnost a někdy řečený věci na rovinu. Takže takhle komunikujeme, nebojíme se nějakých tématech, schválně naopak, jako kdyby rozebíráme některé téma, které jsou tabu, nebo některé téma, které jsou kontroverzní právě vůči církvi a vůči křesťanům a záměrně to přinášíme, aby ty lidi viděli, jak o tom Bible mluví, jak o tom přemýšlíme my a jak co říká Pán Ježíš. A ty hodnoty, nevymýšlíme si nic nového. Vědem to, co je v Bibli a jak to říkáme, forma se může měnit a je fajn, když se mění, je to potřeba, ale to poselství zůstává stejný. Furt je to nejlepší, to, co Pán Ježíš udělal, nemůžeme si tam vymyslet a nést cokoliv jiného. A předáváme hodně vztah. To znamená, že se snažíme předávat vlastně důvody a tu otázku proč. Proč dělat tady tyhle věci? Proč počkat se sexem do manželství? Proč sloužit v církvi? Proč je to důležitý, proč vůbec chodit do církve, nemůžu si žít svou víru doma a snažíme se přenést a vzít z Bible to přemýšlení, který Pán Bůh tam má a neříkat lidem jenom, co mají dělat, ale říkat jim to myšlení zatím a ty důvody proč a zvát je do toho. Máš to tak, nemáš to tak, jaký v tom máš otázky, překážky a o tom se s ním bavit.
1: Protože nějaká taková ta závaznost nebo nějaké to, že se člověk někde zaváže, může lidi odradit a leknou se toho, zvlášť v dnešní době to tak je. A potom si mnozí stěžují na to, že jsou mladí lidé nezodpovědní, nedůslední, že se na ně nedá spolehnout a tak dále. Jaká je tvoje zkušenost?
0: My takovou zkušenost nemáme a někdy si říkám až jako, že to bereme tak automaticky, že to tak prostě je. Máme v celku dost lidí, kteří jsou zapojení. Máme něco málo přes 90 dobrovolníků v církvi, kde vlastně teďka máme něco malinko přes 150 členů. Takže ta zapojenost v té dobrovolnické službě nebo v té pomoci je strašně velká procentuálně a máme tu zkušenost, že lidi chtějí být součástí. Já sám jsem tak byl vždycky nastavený a my se snažíme důvěřovat lidem, dávat jim důvěru a vést je v té službě, kterou dělají. Snažíme se, aby tam byla kultura pohody, aby to nebyl právě takový tlak musíš a vyčítání věcí, když se něco pokazí, ale aby jsme v tom všichni společně mohli růst a ty lidi ví, že to tvoří společně s náma. Že to není prostě práce pěti lidí, kteří jdou vidět na stage v neděli, ale že to je něco většího. A je asi spousta z nich si zažila ten přístup, když tam přišli, jak moc je to bavilo. A máme zkušenost, že lidi nechtějí zůstat jenom pasivníma, ale že se do toho chtějí přidat. A hlavně, když se přidají, tak si myslím, že se přidávají nejen do služby, ale do vztahu. Mm-hmm. Že tam mají tu svou bandu, s kterou se můžou scházet jednou za měsíc a růst aj právě do hloubky v těch vztazích.
1: Že tam jde o to, o tu sounáležitost, že děláme něco společně, na jo, čem nám záleží, ano. Co chceme, na čem se chceme podílet, mm-hmm. a v čem máme ten svůj díl, že jo. Je to církev, je to sbor jenom pro mladé?
0: Určitě ne. A nechceme, aby to tak ani bylo. A může to tak působit, protože když tam člověk přijde, tak bych řekl, že nějakých, já nevím, 50 možná procent tam jsou mladší lidi, vysokoškoláci, čerstvě pracující lidi. Máme tam už samozřejmě i dětskou službu už od začátku. Teďka nám tam přišlo dost celku mladých rodin nových. Máme tam i seniory a strašně moc jich vážíme a jsme za ně strašně moc vděční. Myslím si, že to je hodně daný tím, jaký je ten tým, který to tvoří. Že ten tým vlastně, s kterým jsme začínali, tak byli téměř všichni právě toho středního věku. Takovej ten věk, kdy ukončím ano. školu nebo ještě studuju. A to je ten tým, který to tvoří. A ten na sebe natáhl lidi, který měl kolem sebe, což byli převážně mladí. Takže proto si myslím, že to složení je takový, ale rozhodně to jenom pro mladý není. Spíš to je pro lidi, kteří mají podobné přemýšlení, kterým to vyhovuje dlouhodobě ten směr takhle jít a nevadí jim. To je to něco, kde se sami společně s náma najdou.
1: Jako, že třeba světla a zhasnutý prostor.
0: Pro někoho to může být problematický.
1: Hudba,
0: pro někoho to může
1: to
0: být
1: jsou věci, které někdy
0: věci.
1: Člověku vadí, mm-hmm. nebo jsou limitem.
0: Jo, zpíváme v angličtině. Ano, třeba některý část písní. Pamatuju si doteď jednu paní, kterou mám moc rád, seniorku, právě už měla kolem 80 let a přišla tam za mnou a říká, dneska se mě Pán Bůh při té anglické písničce tak moc dotkl, jak nikdy. Já jsem to doteď neměla moc ráda, ale od téhle doby už neřeknu ani slovo.
1: Někdy vznikne taková myšlenka udělat společenství lidí stejné kategorie, mm-hmm. a že vlastně církev jako rodina by měla obsahovat všechny generace.
0: Jo, za mě, pokud je to církev nebo společenství jedné kategorie, tak už to pro mě ztrácí vlastně tento slovo církev. Protože církev je pro každýho, Pán Ježíš má rodinu a ta velká církev je pro všechny lidi a myslím si, že církev by tohle měla a může nést, takže takhle to vnímáme taky.
1: Tak dostáváme se skoro do závěru, mm-hmm. hezky se mi s tebou povídá a měla bych ještě hodně otázek, ale tak ještě chviličku. Jak se teď díváš tedy po těch 4 letech na to, čím mm-hmm. jste prošli?
0: Asi strašně moc vděčností, ale už tam vidím ty fáze. Ze začátku to bylo strašně jednoduchý. My jsme dostali strašně jednoduchý a nádherný start. Strašně jednoduše svým způsobem, když se na to koukáme, až tomu je někdy těžký pro mě samotného uvěřit, nám lidi přicházeli, doteď přichází, narůstají a pak tam přišla už taková ta fáze té starosti a péče
1: kdy
0: o ty
1: bylo
0: lidi.
1: Potřeba se o ně postarat.
0: A já to mám strašně rád, já jsem pastoračně zaměřený, mám rád rozhovory s lidma, ale zpětně jsem si uvědomil, že nějaká moje moudrost, zkušenost a empatie je strašně málo na ty rozhovory. Takže se teďka už učím víc coaching, různý jako kdyby vzdělávání v některých oblastí deprese.
1: Různé dovednosti, které potřebuješ.
0: Věcí. Ano. A vnímám to, ze začátku to bylo takový až někdy tam naskakovala ta myšlenka, ty vago, tak my to děláme dobře, jako jde nám to, vlastně Pán Bůh se k tomu
1: jsme
0: přiznává.
1: Dobří.
0: A to rychle přešlo, a člověk si daleko víc uvědomuje, že to je těžce jenom o Pánu Bohu a že myslím, že tam roste s tím, jak dlouho to děláme, tak tam strašně moc roste určitě u mě pokora. V tom, že vlastně se nemůžu spolehnout na sebe, nemůžu se spolehnout na rozhovory, který jsem měl na podobný témata s jinýma lidma a je to strašně moc o Pánu Bohu a míň o mě. Tak to je takový vývoj postupný. Ale furt je to strašně pěkný a furt to dokážu vnímat jako daleko víc jako povolání a něco, co mě naplňuje, než práci, kterou musím dělat.
1: I když samozřejmě, když člověk do něčeho vstupuje, je to nové, je tam to velké nadšení a očekávání a potom nastane taková ta práce, že jo?
0: Jo.
1: Opravdu práce, že to zaměstná člověka, vezme mu to síly, čas, když se těm lidem začne věnovat, nebo když jste budovali ty prostory, které teď máte, už je to opravdu práce. A potom si uchovat to nadšení asi vyžaduje také úsilí.
0: Jo, za mě to je jedna z věcí, kterou mám alarmově nastavenou a chci záměrně dělat kroky pro to, aby se mně to nestalo. Takže jak o tom mluvím, bavím se o tom, jakým způsobem si to ohlídat, jakým způsobem zvládat rodinu a církev.
1: Právě
0: jakým taky. Způsobem zvládat a oddělovat můj vztah s Pánem Bohem od toho, že si připravuju kázání, bavím se s lidma, modlím se za lidi. Ono to je pěkný a člověk si tam s Bohem zažívá věci, ale není to takový to rande s Pánem Bohem, je to něco jiného. A tady ty věci se snažím záměrně dávat pozor a chránit si to, aby se mě to nestalo.
1: Já jsem slyšela kdysi jednoho pastora, který řekl, že nemá otevírací hodiny, že je vlastně k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A ono to zní jako krásně, ale nemyslím si, že je to úplně správně.
0: Já si myslím, že to je nastavení každého. Dokážu si představit něco takového, kdybych byl svobodný a neměl rodinu a měl to jako povolání. Tak si možná si to dokážu představit, nevím, jak moc dlouhodobě, ale za mě to není ten styl, kterým já se chci vydat, určitě ne. Čím díl tam jsem, a teďka máme jednu holčičku, 3letou, budeme mít další teďka na cestě, má se narodit za měsíc už a určitě si uvědomuju, jak moc důležitá je v mém životě role otce. A není to, rodina je nad církví. Potřebuju tu role a to, co mě Pán Bůh svěřil, tak do toho dávat čas, mít na to vyhrazený čas a to chce oddělenou věc. Ne, že tam budu odbíhat z času od své dcery, protože mě někdo volá.
1: Tak a jsme na konci. Co do budoucna? Jak se díváš do budoucna?
0: Do budoucna? Těším se na věci, které máme nějak tak v plánu, o kterých mluvíme, což jsou věci a teďka možná to asi to můžu změnit, to jsou přání a nějaký směr, který máme zakládat nějaký další pobočky City Houseu. Samozřejmě tam výhledově to je v Letech. A záleží na tom, jak nás Pán Bůh povede nebo nepovede. Ale to jsou nějaké výhledové věci a těším se na budování mladých vedoucích a do budoucna plánujeme tenhle nebo další rok začít mládež. Tak na to se těším, to jsou takové věci před náma.
1: Hostem ve fortepiánu byl Honza Šeda, čili Čenza z brněnského City Houseu. Budeme dál sledovat, jak se vám daří a třeba se začas zase můžeme sejít, abychom si popovídali o tom, co Pán Bůh nového udělal. A protože on je Bůh divu a zázraku, tak určitě to budou zase nové věci. Děkuji ti, že jsi přišel.
0: Já děkuji za pozvání.

kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést. Není tma, kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést.

Ze středy 3. června uplynuly 4 hodiny. Posloucháte Rádio 7, moderátorem nočního vysílání je dnes Kuba Lofítek. Pořad Fortepiano se v premiéře přihlásí o slovo znovu v pondělí v 10 hodin. Hosty Lenky Malinové budou manželé Jirka a Lída Matuškovi. Pořad Zákoutí, který startuje dnes ve 4 hodiny 15 minut, zve k setkání s Miroslavem Hlinkou. Do té doby několik písniček, novou 60-minutovku a začneme s kapelou Lift Up.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

O konečnosti života nejen neuvažuje, ale denodenně se jí dotýká. Fotograf Miroslav Hlinka je hostem Zákoutí, které uslyšíte hned po písni Jana Knížka.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Výtvarník a fotograf, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova v Sudetech a možná někde tam odstartovala jeho vášeň pro hřbitovy a kostnice. Autor projektu Momenty ticha, české kostnice ve fotografii i stejnojmenné výstavy, která putuje po různých místech republiky. Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás tady označila za člověka, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova, ale zajímalo by mě, jestli už v tom dětství to pro vás bylo místo, které vás fascinovalo.
1: Určitě bylo. A vlastně byl to jeden z těch impulzů, který mě postupně dovedl i k fotografování kostnic. Z jednoho prostého důvodu. Protože ve chvíli, kdy my jsme byli děti, bylo nám dejme tomu 12-13 let, tak to bylo pro nás velmi fascinující místo. I z toho důvodu, že tam byly krásné staré náhrobky, ale i z toho důvodu, že tam byly některé z těch starých hrobek jako je otevřené. Takže se do nich dalo nakouknout. No a...
0: A už to začalo.
1: A už to začalo. Ve chvíli, kdy člověk jako k tomu přičuchl, ta atmosféra prostě je silná těchto míst, tak se to nějak zarilo do povědomí. A v průběhu let se to přiživovalo. Vznikly nové háčky, které se tak nějak jako zahákly, až mě to přivedlo k fotografování kostnic.
0: Zároveň my nejsme o tolik rozdílní věkem a já si ze svého dětství pamatuju intenzivně všechny zmínky o hřbitovech, které kdy byly v jakém filmu, tak byly děsivé. Nevím, se mi vybavuje Divá bára nebo se mi vybavuje Kytice. Prostě všechno, co se týkalo čehokoliv kolem smrti, tak bylo děsivé. Měl jste tam i tuhle tu část. Já rozumím dobrodružství na hřbitově a otevřeným hrobkám, do kterých jde nakouknout. Ale byla tam i ta část toho, dobře, já tomu říkám děs, ale říkejme tomu třeba posvátná úcta nebo něčeho takového.
1: Děs bych já sám za sebe neřekl, to určitě ne. Jistě tam byla nějaká atmosféra tajemno, něco, co nás přesahuje. To už vlastně i v tom dětství tam člověk jakoby nějak vnímal. Ale určitě ne děs a strach za mě, to jako, to bych řekl, že tomu bylo na míle vzdálené. Že opravdu to šlo spíš trošku ta fascinace nějakým tím jako tajemným a vlastně světem, který je standardně vlastně pro smrtelníky jakoby uzavřen.
0: Proměňuje se to nějak v průběhu času? Je to pro vás dneska víc obyčejné než tehdy v tom dětství? A nebo tam pořád zůstává to tajemno a posvátno?
1: Určitě se to proměňuje, ale spíš tak nějak jako víc do hloubky, protože čím víc člověk ví, čím více toho má odžito, samozřejmě čím víc míst navštíví, která jsou protchnuta nějakou takovouhle atmosférou, tak to formuje nějak uvažování, formuje to vnímání a rozhodně se to jako lehce někam posouvá, byť určitě ne jako diametrálně. Jo, jde to, řekl bych, víc do hloubky, víc to nutí člověka samozřejmě přemýšlet, než v tom mládí, ale pořád ten prvek nějakého posvátna, nějaké té piety, já vždycky říkám i jako nějakého smíření na těch místech, tak to tam pro mě je. Nikdy tam jako nebylo nic negativního.
0: Možná na tohle jsem se ptala. Běžný smrtelník si asi pod pojmem kostnice představí tak maximálně to místo, kde je teda na jednom místě spousta kostí. A pokud to nebude úplně zkoumat, tak mu nejspíš bude unikat i důvod toho, proč taková místa existovala. Můžeme to odtajnit?
1: Vlastně velmi stručně, když to člověk vezme, tak je potřeba si uvědomit, že od středověku po vlastně raný novověk až po osvícenství, nebo nejenom po osvícenství znamená jako konec kostnic, ale v celém tom období se pohřbívalo do země. A hřbitovy byly kolem kostelů, které ležely uprostřed měst, uprostřed vesnic. A vzhledem k obrovské úmrtnosti, nemocem, válkám, hladomoru, přirozenému úmrtí, tak velmi často bylo potřeba hledat nová hrobová místa pro nově zesnulé. Ty exhumované ostatky ale zároveň musely zůstat na posvěcené půdě. Takže se řešilo vlastně, co s tím. Takže nejdřív vznikly různé hrobové jámy, výklenky, přístřešky, krypty kostelů a vedlo to postupně i k samostatným kostnicím, které někdy sloužily jenom jako místa pro uložení ostatků vlastně na té svaté půdě. Ale v některých případech, zvlášť pak v období baroka, se začaly i proměňovat v místa, řeknu, jako pietní, která byla navštěvována a lidé měli možnost rozjímat nad svou vlastní smrtelností.
0: No a zároveň přece v nějaké době se kostnice staly i tím místem, které bylo nějakým způsobem artificiální. Nešlo jenom o to navršit ty kosti na sebe na hromadu, ale ty kosti byly i nějak poskládány v nějakých obrazcích nebo nějakým způsobem. A to v tom hrálo taky nějakou roli, ne?
1: To je právě to období baroka, protože první zmínky jsou někdy kolem 12. století a přichází Carneri, dvojpodlažní hřbitovní kaple, kde ve vrchní části je kaple, v suterénní části osárium.
0: Tedy kostnice. To přeložili.
1: A pak dochází k tomu různému hromadění, různému skládání, ale opravdu jenom v jednoduchých, řeknu, kosterních lavicích, bez jakékoliv dekoru. A právě baroko, které bylo velmi pompézní, dramatické, emotivní, tak přišlo s využitím vlastně těch ostatků jako dekorativního prvku, aby umocnilo v podstatě to vnímání, ten dojem té vlastní pomíjivosti, smrti a toho zapůsobení na toho diváka, člověka, který tam na to místo přijde nebo se setká s tím nějakým vyobrazením. Takže ano, mělo to baroko, bylo takové vlastně rozkvět toho dekorativního pojmutí. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v té době pro nás vlastně dávno minulé smrt živých a mrtvých byl daleko víc vlastně prorostlý do sebe. Nebylo to striktně odděleno tak, jak je to vlastně v moderní době. Naprosto se to všechno vlastně prolínalo. Ten vztah, každodennost, zároveň s vírou spojení. Takže to, co nám se dneska může zdát vlastně zvláštní, tak tenkrát bylo naprosto všední.
0: Děkuji, že to říkáte. Já jsem tímhle směrem určitě šla, protože si myslím, že tohle, na to člověk nemusí být zas tak velký filozof a pozorovatel světa kolem sebe, aby věděl, že dnes se smrtí nakládáme velmi odlišně oproti tomu, jak s ní nakládali předchozí generace a předchozí staletí. Proměnilo to nějak vaše vnímání smrti, to, že jste smrti takhle blízko?
1: To je těžká otázka, protože sám za sebe si myslím, že vždy jsem měl tak nějak jakoby jasno, nějak, že jsem s tím byl sám vnitřně vyrovnán. Na druhou stranu možná to mé vnímání, mé nějaké vnitřní vyrovnání s tímhletím tématem souviselo s tím, že už se s tím setkávám dlouhodobě. A kdybych se s tím nesetkával, tak to možná vnímám jinak. Ale takhle mi to vlastně přijde naprosto samozřejmé, pro mě jakoby všední ten způsob toho vnímání, že to není nic jako šokujícího, není to pro mě nic, řeknu, nějakého extravagantního, ale zase je to určitě spojeno s tím, že to je vlastně dlouhodobě v tom mém zájmu.
0: Jaká je hranice mezi tou samozřejmostí, o které mluvíte, a možná až cynismem, o kterém se někdy mluví u lidí, kteří jsou takhle blízko smrti? Já vím, že to často bývá zmiňováno třeba u patologů nebo u lidí, kteří pracují v pohřebnictví, takže se říká, že pro ně už je smrt taková rutina a tak běžná součást života, že vlastně je tam až ten cynismus. Vy říkáte samozřejmost. Uměli bychom najít tu hranici mezi těmito dvěma póly?
1: Myslím si, že vzhledem k tomu, že já se vlastně setkávám s tou smrtí trošku jiným způsobem, v pietních místech a vlastně svým způsobem okrajově, protože nezažívám ten přerod aktuální z toho života do smrti, ale navštěvuju místa, která už jsou vlastně po staletí naplněná ostatky, je to tím pietním místem, takže určitě ten, řeknu, takhle to rovnítko mezi vnímáním smrti mnou a nějakým patologem bude diametrálně odlišné. Zatímco u něj je to každodennost v podstatě pracovní, tak a z úplně jiného úhlu nahlížena, tak u mě to pořád vlastně je
0: spojené. U vás je to sepulchrální umění.
1: V podstatě je to spojené i s tou historií, i s tím uměním, takže ten náhled to určitě jako formuje a proto si nemyslím, jako, že v mém případě by šlo o cynismus, ale proto to označuji nějakou tou samozřejmostí.
0: A zároveň ještě jedna otázka tímhle směrem. Je ta samozřejmost nějak přenositelná? Vidíte třeba ve svém okolí nebo i skrze tu výstavu, kterou máte, nebo skrze vaši knihu, že právě proto, že to téma nějak vtahujete do té naší současnosti, která se od smrti odvrací, takže se nějakým způsobem i jakoby aspoň o kousek víc rozšiřuje ta smrt jako samozřejmost do našeho života?
1: Jak velkou měrou to dokážu ovlivnit, to nejsem schopen říct. Určitě vnímám, že spousta lidí je relativně překvapená, když se dozví něco o historii kostnic, kdy nahlédne na tu mou tvorbu fotografickou. A určitě to jako částečně nějak jako ovlivní to vnímání. Mám ten dojem, že mnohdy z počátku někteří lidé mají, nechci říct předsudek nějaký, ale očekávání něčeho šokujícího a pak jsou vlastně překvapení, že to není šokující, že to je vlastně, řekl bych, velmi decentní. Dovolím si říct, že snad s citem zaznamenané snímky a že ta atmosféra k ním vlastně promlouvá ne v nějaké hrůzostrašné podobě, ale naopak právě v tom klidu.
0: To je rozhodně něco, o čem chci ještě mluvit a kam se dostaneme, protože ten klid nebo to ticho je něco, co mě v kombinaci s kostnicemi a smrtí fascinuje a chci se na to ptát. Ale ještě než se dostaneme do téhleté části, tak by mě zajímalo, myslím si, že člověk nemusí zase být velký znalec, aby ke slovu kostnice přidal sedle Cukutné hory, protože to je asi ta nejznámější kostnice u nás. Tady asi v poslední době velmi známá kostnice pod Svatým Jakubem v Brně má dostatečně velkou propagaci. Kterou kostnici máte vy rád?
1: V podstatě všechny. Nedá se říct, kterou jako nejradši, protože každá je vlastně trošku jiná. Každá má trošku jinou atmosféru. Některé jsou více dekorativní, některé jsou velmi prosté. Někdy jsou jako opravdu hodně, hodně prosté, že opravdu jde třeba jenom o seskládání do nějaké lavice, nebo dokonce jsou kostnice, kde ty ostatky jsou i neuskládané a jenom vlastně volně vsypány. Ale každá prostě má něco do sebe. Samozřejmě ta Sedlec zmiňovaná je u nás nejznámější, je to dané tím historickým kontextem, tím, že byla i dlouhodobě jakoby navštěvována jako turistické místo. Zároveň já vždycky říkám klobouk dolů před tím, co tam dělají, protože za poslední roky se udělalo spousta opravných prací, aby vůbec to bylo schopné přežít pro další generace. Ale má to samozřejmě i tu trošku odvrácenou stránku, že ne všichni lidé se na těchto místech chovají všechno úctivě.
0: Tak tedy to téma, které máte i v názvu své knihy, Momenty ticha. Je ticho v kostnici, v blízkosti smrti jiné?
1: Řekl bych, že je. Když člověk do takového místa přijde a má tam možnost trávit opravdu hodiny, tak ta masa těch ostatků, ty řeknu miliony osudů, které jsou vlastně tak nějak jako skryty za těmi pomyslnými jednotlivci, tak to dokáže vlastně na člověka působit. Zároveň, jak jsem už jednou zmiňoval, jako necítil jsem nikdy v žádné kostnici nic negativního. Něco, co by mě rozrušilo, co by bylo fakt jako nepříjemné. Naopak vždycky to bylo takové to ten klid, smíření. Zároveň to ticho a vlastně ta přítomnost těch kostí, lebek, tak člověka v podstatě samovolně, aniž by sám možná chtěl, tak jako nutí přemýšlet o vlastní smrtelnosti, o pomývosti, o nějakém našem bytí, osudu. Rozhodně to jsou místa, která jako k zamyšlení vybízejí a zároveň ale pro mě v tom chladném slova smyslu, bez té negace, v tom příjemném.
0: Mluvíte o zamyšlení. Naučilo vás to něco o vás samotném?
1: Nevybavuju si, že by mě to vyloženě jako naučilo něco. Určitě si uvědomuju, že během těch let mě to opravdu jako nutilo hodně přemýšlet. A klást si otázky, které člověk mnohdy třeba nekladl během standardního fungování.
0: Jaké třeba?
1: V podstatě o smyslu života. O tom uvědomit si, jak jsme vlastně jenom zrníčko v tom obrovském koloběhu. A o tom, jak vlastně spousta z nás má pocit mnohdy nějaké důležitosti. A pak člověk navštíví kostnici, vidí ty hromady ostatků a vlastně si řekne, teď jakou máme důležitost. My jsme opravdu jenom z toho obrovského soukolí tak malé zrnko, že ta nějaká já nevím, než nazvat to pýchou, nějakým pocitem v podstatě nadřazenosti, co mám pocit, že lidstvo mnohdy má při svém chování, tak tam člověk vlastně tyhle ty pomyslné iluze, nebo jak to nazvat, jako velmi rychle ztratí.
0: Mluvili jsme o tom, že ta předchozí staletí mnohem více vnímala, měla propojený ten svět tady, ten život tady a život po smrti. Prostě to, že smrt je nějaký předěl, ale pořád se něco dál děje. Tohle je otázka, kterou v tomhle pořadu kladu úplně pravidelně, ale vlastně jsem se velmi těšila, až se na ní budu ptát vás. Co bude po smrti?
1: Netuším. A přiznám se, že vlastně svým způsobem je mi to jedno. Protože říkám si, člověk by tady měl žít nějakým způsobem a jestli něco je, jestli něco není, to se ukáže. Ale teď o tom můžeme v podstatě jako filozofovat, můžeme se nad tím zamýšlet, ale já si říkám, hele, teď jsem tady, vnímám nějak tu naši minulost, zároveň se trošičku dívám do budoucnosti, ale svým způsobem vlastně tu smrt jako takovou vlastně neřeším, co bude. Prostě až přijde, tak přijde a pak se teprve uvidí.
0: No a zároveň ta předchozí staletí, právě proto, že počítali s tím, že něco bude, tak to nějak ovlivňovalo ten jejich život teď a tady.
1: Určitě, protože ono je zase potřeba si uvědomit to, co dneska mnohdy není, tak tenkrát vlastně, když vezmeme od pohanských časů, tak vždy to bylo buď nějaké souznění s přírodou, uvědomování si vlastní smrtelnosti, právě ten přerod do nějakého zásvětí, pak s příchodem křesťanství se to zase proměnilo. Vlastně je pravda, že neustále vlastně to bylo prorostlé nejenom různými mýty, každodenní zkušenosti, ale vlastně i tou vírou, která určovala vůbec ten jakoby vztah a toho nebát se, nebo naopak jako být srovnán nejenom před sebou, ale i před Bohem s těmi svými skutky. Ale je pravda, že já vlastně to takhle, byť jsem si vědom všeho té provázanosti těchto věcí, tak sám za sebe vlastně to nemám postavené tak, že bych jako to měl nějak jako spojené s vírou, měl to spojené s něčím jako duchovním, nebo jak to nazvat. Určitě vnímám, že je něco, co nás nějak přesahuje, nějaký jako spirituální svět. Ale jakou já budu mít roli, až sám umřu, to opravdu vlastně v podstatě neřeším. Prostě beru to tak, že je to úděl nás všech, nikdo nejsme nesmrtelný, jednou to přijde, může to přijít za krátkou dobu, může to přijít za dlouhou dobu. Člověk by měl podle mě být tak nějak jako srovnaný sám se sebou a s tím, jak ten život jako žije, aby pak nelitoval.
0: Je to něco, nás přesahuje něco? A nebo je to spíš osoba? Ta otázka směřuje k něčemu, jako je Bůh, ale vlastně mám pocit, že když řeknu slovo Bůh, tak někdy už jako to ve spoustě lidí může vyvolávat nějakou škatulku a nějakou představu. Tak protože vy sám jste řekl, něco nás přesahuje, tak jenom se ptám na nějakou blížší specifikaci onoho něco nás přesahuje. Je-li to možné? A samozřejmě pokud ne, tak stačí říct, vystačím si s něco nás přesahuje.
1: No já si opravdu vystačím s tím, něco nás přesahuje. Zároveň jsem si vědom, že pro spoustu lidí vlastně nějaká ta personifikace, ať už v podobě Boha v křesťanství, já nevím, bohů v hinduismu, buddhismu a podobně, může usnadnit tu jejich vlastně vlastní cestu, tak mě opravdu v podstatě stačí to, že si říkám, hele, něco je, jestli to je nějak personifikováno nebo není, tomu nepřikládám nějakou hlubší váhu, takže si opravdu asi vystačím jenom s tím, jako něco je a uvidíme.
0: Já tam hodně slyším to vědomí toho, viděl jsem miliony kostí, kosterních pozůstatků a vím, jak člověk je opravdu jenom jako ten zlomek tady v tomhletom obrovitém soukolí a těch vlastně staletí, ve kterých každý člověk, který zemře, tak vrší pomyslně něco na tu hromadu těch ostatků, těch kostí. A zároveň tam slyším i tu jedinečnost, která tam je. A fascinuje mě vlastně, jak se to v tom, jak o tom přemýšlíte, spojuje. Tak by mě zajímalo, jestli to převažuje na nějakou stranu. Jestli to převažuje víc na tu stranu, jsem jenom ta špetka v tom obrovském soukolí, anebo na tu stranu ano, ale jsem ta jedinečná špetka v tom soukolí.
1: To se tak jako v průběhu dnů, roku, měsíců různě mění.

jsou furt nějaké války, vlastně nějaké příkoří pro obyčejného člověka. A pak najednou se tak jako přepne a říkám si, no jo, ale zase jsou tady katedrály, nádherné, jsou tady obrazy, jsou tady vynálezy. Takže to mezi sebou vlastně pořád tak nějak to uvědomění těch pozitiv, negativ soupeří. A stejně tak vlastně pak soupeří ta jedinečnost a to uvědomění si, že opravdu jsme tím zrníčkem v těch dějinách. A nejenom jako dějinách lidských, ale vlastně v dějinách planety. Protože samozřejmě nejsme tady jenom my, byť tak mnozí chováme,

0: člověk potřebuje do života různé věci a rozhodně si myslím, že potřebuje naději, že bez naděje by se mu těžko žilo. Co vám dává naději do života?
1: Pro mě určitě jako, co je takovým tím nabíjejícím nějakým impulzem, tak je třeba rodina. To, že vyrazíme společně se ženou s dětmi na výlet, to, že něco poznáme, zároveň určitě výtvarná tvorba jako taková. To jsou takové ty baterky, které člověka pohání dopředu, ale zároveň i vzhledem k tomu, co už jsem vlastně viděl, zažil, tak pak občas přijde ta otázka, a vlastně co tady my děláme? Proč tady jsme? Jo? Má to vůbec jakoby to naše snažení nějaký smysl? Někdy bych vám řekl, že nemá, protože někdy ten pocit opravdu mám, že si říkám, ať člověk dělá, co dělá, tak spoustu věcí neovlivní, spoustu věcí třeba tak má být. A jindy si říkám, hele, jo, má to smysl. Něco po mně zůstane, něco jsem posunul, něco jsem vytvořil, něco jsem zaznamenal. Takže pořád se to vlastně vrací k takovému tomu rub a líc, jak má vlastně vše, tyhle ty dvě strany, tak i v těch otázkách smyslu života, života, smrti, vlastně se to pořád tak nějak jako přelévá a přelévá se to hodně, opravdu bych řekl podle vždycky jako momentálního rozpoložení, že člověk má nějaké období, které je třeba složitější a říká si už toho mám všeho plné zuby, teď jako nic nezměním, zvlášť se podívá, co se kolem děje. No ale pak přijde ten druhý den a něco se podaří a řekne si, ale jo, tak zase to bylo hezké, tak něco se děje.
0: Vy jste zmínila rodinu a děti, já jsem se na ně chtěla ptát, zvlášť na ty děti, protože je-li společnost nějakým způsobem odstřižená od tématu smrti, tak násobně více to děláme směrem k dětem a máme dojem, že to je to, co se jich vůbec nemá dotknout, co by vůbec nemělo přijít do jejich světa. Jak to máte vy? Vodíte děti do kostnic a je téma smrti pro ně něco, čemu se společně věnujete?
1: Vodím je do kostnic. Už vlastně, když byli hodně malí, tak se mnou byli samozřejmě v Sedlci, protože jsem si říkal, tu atmosféru by měli zažít. No a samozřejmě v době, kdy se věnují kostnicím jako takovým a objíždím je, vracím se tam, tak čas od času pak vyrazí se mnou. Takže takhle se mnou navštívili třeba Letařovice, Žehůň a pár dalších. Takže jako není to ve velkém, že by se mnou vyráželi kamkoliv, ale čas od času. A myslím si, že je to jenom dobře, že si sami vlastně jsou vědomi toho, že tady nejsme na věky. Stejně tak vlastně jsme se s tím setkali i v rodině se smrtí, takže ani před dětmi jsme to jako nijak netutlali, nijak se to netabuizovalo. Takže myslím si, že tím, že vlastně jsou v nějakém kontaktu, v nějakém kontextu, to vnímají, tak že to je jenom dobře pro ně.
0: Co se můžeme naučit tím, že přijmeme smrt do života víc, než to děláme doposud?
1: Já si myslím, že nějakou pokoru. Pokoru k tomu, co už vlastně tady zaznělo, že nejsme tady sami. Že bychom mohli být jako mnohem ohleduplnější jeden k druhému, jako k lidskému druhu, k přírodě a vlastně ke všemu, co můžeme ovlivnit. A myslím si, že když jsme vystaveni, dejme tomu nějaké jako přímé zkušenosti s tou smrtí, nebo aspoň ji vnímáme nějak hlouběji, nějak, že se o to téma zajímáme, tak si myslím, že pak jsme jako možná víc empatiční.

0: lehkostí, možná dokážeme přesně tu zmiňovanou pokoru trošku v sobě probudit, nahlížet na ten život potom trošku jinak. Nejenom stylem, teď rychle musím vydělat peníze, teď rychle musím zařídit tohleto, ale že zároveň nás to možná donutí k nějakému aspoň lehkému sklidnění.
1: Říká Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Moc děkuji, že jste byl s námi. Díky za výzvu ke sklidnění. Mějte se dobře, děkuji.
0: Také děkuji.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

0: Nejen křesťanství bývá výchozím bodem ke zkoumání života pro hosty pořadu Zákoutí. S dalším se setkáme v premiéře v neděli v 18 hodin 30 minut.
1: Jestli chceš vidět nebe na zemi, tak všeho teď.

Jsem pouhý člověk. Prosím, dej mi sílu pokračovat dál. Tato slova zní ve skladbě Human kapely Jet Trouble.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: Krátce po 5. hodině vstupujeme na Rádiu 7 do závěrečné 60-minutovky dnešního nočního programu. Ladíte rádio, které nemyslí za vás? Nechceme přinášet laciné odpovědi a instantní návody na život. Místo toho chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů a my jsme vděční za všechny, kteří jsou novými i stávajícími podporovateli. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz. Relace Stopy o božím jednání v životě lidí přinese za okamžik příběh Jany Krůtové. V 5.30 se v relaci Překročit hranice zaposloucháme do série pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Ničím nerušený poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Jana Krůtová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
10: Se Jana Krůtová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mi bylo 13 roku, maminka si přála, aby chodila jeden rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla běžmovaná. Když mě bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy, maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my, tři sourozenci, úplně sami. Bylo to moc těžký živobytí, ale život plynul dál. Mám dvě děti, 5 vnoučat a jsem už 16 let rozvedená. Ale děti žijí v Praze a tak se tak často nevidíme. A už několik let tady chodím v naší církvi bratrské do Klusu. To je klub seniorů. Občas jsem šla i na bohoslužbu a cítila jsem se dobře v tomto společenství. Líbilo se mi zpívání, chval a nakonec i společné sdílení. Vloni nás důchodce oslovil náš kazatel Petr, jestli nechceme jet na English Camp. Anglicky neumím, ale chvíli jsem přemýšlela. A pak jsem si přihlásila a ještě pár seniorek. Nádherná příroda, pěkné ubytování a velmi dobré jídlo. Spala jsem s Janou Kubaňovou a vyprávěla jsem jí o knihách, co jsem vše četla, ale byly to knížky převážně duchovní. Jana mě řekla, že jí stačí jenom jedna kniha, a to je Bible. Nešlo mě to do hlavy, jak někomu může k životu stačit jenom Bible. Ale až do té doby, než jsem jí začala sama číst. V Biblii je vše, hlavně pravda. A vše v Biblii je neměnné. Po týdnu dovolené jsem vstřebávala, co jsem tam všechno prožila, tak si asi představuju, že to bude vypadat v nebi. V tom velkém společenství probíhalo vše v lásce a harmonii. Po dovolené jsem měla chvíle, kdy jsem přemýšlela o smyslu života. Kamarádka Lenka mě pomohla. 10. listopadu roce 2022 jsem přijala našeho Pána Ježíše Krista do svého života. A myslela jsem si, když se vyznám ze svých hříchů, že už nebudu mít žádné starosti. Tak se ale nestalo. Starosti mám stejné, akorát, že na ně nejsem úplně sama. Vím, že když prosím o pomoc, vždy se najde nějaké řešení. Modlitbou, chválami a děkováním se našemu Pánu vždy odvděčím. Jaké úkoly mě náš Pán prověří, pověří, to nechám na něm. Vždy se těším na bohoslužby, na kázání, na chvály, slovíčko pro děti a také na společné sdílení. 11. června roku 2023 jsem byla pokřtěna ponořením do vody ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: věřící přijala Pána Ježíše Krista do svého života, do svého srdce. Co to pro tebe znamenalo?
1: No, pro mě to bylo moc krásné sdílení, že jsem ho přijala, protože jsem zjistila, že když všechny problémy, které mám, se s ním můžu sdílet a vždycky vím, když padnu někdy na dno, nebo ať se topím kdekoliv, v čemkoliv a poprosím ho, tak mě vždy a vždy zase pomůže zpátky.
0: Co pro tebe znamenal křest? A co je vlastně křest pro člověka, který přijal Pána Ježíše Krista do svého života?
1: Křest je něco úžasného, protože se stane věc, s ponořením do vody najednou se změní úplně o 180%. Úplně jsem se změnila, můj život se obrátil tak nádherně vzhůru, takže děkuji Bohu za to, že jsem mohla tohleto prožít a moc bych docela řekla, kdyby měl někdo možnost tohleto učinit. Určitě to bude báječný a uvidí, že i jemu se stane to, co se stalo mně. Že jsem šťastná, že mám okolo sebe spoustu lidí, který si různě pomáháme. A moc bych byla ráda předávat tu víru a tu lásku, kterou v sobě mám, kterou jsem od Boha dostala a předávám ji dál. A moc jsem šťastná, na světě a zjistila jsem, že hlavně, když si pomáhá druhým lidem, což já hodně dělám, tak první musím mít ráda sama sebe a pak teprve můžu pomáhat druhým lidem. A k tomu, abych se měla ráda sebe, mě pomáhá náš Pán Ježíš Kristus.

Jsem šťastná na světě, řekla ve svém příběhu Jana Krůtová a dodala, že by tu víru a lásku, které jí Bůh dal, ráda předávala dál a přála by ji všem lidem. Z jejího života si můžeme vzít i to, že k Bohu můžeme přijít v jakémkoliv věku nebo životní situaci. Jeho náruč je pro nás vždycky otevřená. Pokud byste chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout také v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Tam stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

premiéru pořadu Stopy. Nabídneme v pondělí v 8 hodin 30 minut. Prostor dostane životní příběh Otakara Straky.

se. Prázdná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.

Zpívaná modlitba kapely Ovca s názvem Táto náš nás dovede k 5:30 a to bude čas pro relaci Překročit hranice a první díl nového seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u poslechu první části nové série Vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové. Nechte se vtáhnout do příběhu plného zvratu a emocí.
2: Určitě se všichni shodneme na tom, že život je určitá cesta. Nikdo z nás nestojí na místě, svět se kolem nás taky hýbe, my se neustále pohybujeme od někud někam a každý z nás bez ohledu na to, v jaké jsme životní situaci, bez ohledu na to, kolik nám je let, bez ohledu na to, čemu věříme, každý z nás má svoje vysněné destinace, máme představy, kam se chceme dostat, ale také každý z nás ví, pokud žije na tomhle světě alespoň chvíli, že život málo kdy je cesta po rovině, bez nějakých jako potíží. Většinou je to cesta, která přináší různé zákruty, nějaké výšiny, nějaké doliny, nějaké možná temné místa, nějaké pouště. Každý z nás zažívá, že život není zkrátka lineárně jednoduchý, ale má různé potíže a různé problémy. A některé problémy, které v životě zažíváme, se za ně si můžeme sami, našimi vlastními rozhodnutími, tím, že jsme se rozhodli někam na cestě se pohnout, něco udělat. Ale některé rozhodnutí nebo některé těžké situace na té naší cestě, některé zákruty, které zažíváme na naší cestě, nejsou způsobené naším rozhodnutím, ale třeba rozhodnutím někoho jiného. A důležité je, jak na takové rozhodnutí někoho jiného, který nás ovlivní, protože něco nám udělá, je, jak zareagujeme. Naše reakce na život okolo nás, naše reakce na momenty, které se nám v životě stávají, které jsou těžké, nepředvídatelné, překvapivé, jsou vlastně nejdůležitější, protože naše reakce ovlivní, jestli se pohneme kupředu, nebo zůstaneme trčet na místě, nebo zabloudíme, nebo si naši cestu prodloužíme. A proto je hrozně moc důležité, jak reagujeme na různé životní situace, třeba jak reagujeme na tragédii, jak reagujeme na zradu, jak reagujeme na úspěch, to nemusí být jenom negativní věci, jak reagujeme na přehlídnutí, jak reagujeme na to, že někdy žijeme podle hesla za dobrotu na žebrotu, někomu pomůžeme a vrátí nám to zpátky, jako by jsme někomu spíš ublížili. Jak reagujeme na situaci, kdy nám někdo ublíží a my máme najednou možnost se pomstit tomu člověku s gustem a zase zpátky. To jsou ty momenty, které tvoří naši cestu. Příběh Josefa, o kterém budeme mluvit v následujících 5 týdnech, je jeden z nejbarvitějších příběhů celé Bible. A proč na něho v příštích týdnech podíváme trochu blíž. Je to příběh muže, který by mohl být kdokoliv z nás. My samozřejmě žijeme v jiné době a prožíváme jiné, řekněme, výzvy. Málo kdo z nás žije v době, nebo kolem nás nejsou žádní otroci, doufám. Ale přesto vidíme v Josefově příběhu momenty, které můžeme lehce přetransformovat do našeho vlastního života. Mnozí z nás to totiž se dobře znají. Josefův příběh je příběh, který zahrnuje tyhle ty prvky, protože tyhle prvky nejsou jenom v té době, před mnoha tisíci lety, ale jsou v době, kterou prožíváme i dnes. I dnes prožíváme podobné sociální, rodinné nebo jiné konstelace, které nám můžou pomoct alebo naopak ublížit. A proto se díváme na ten příběh Josefa. Josef, o kterém dneska mluvíme, je Josef, který je synem jednoho z izraelských praotců Jákoba, vnukem Izáka a pravnukem Abraháma. Takže je to příběh těch praotců, kteří založili izraelský národ a Josef je první z těch praotců, který není zmiňovaný. Říká se Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, tak Josef je ta další generace, která se narodila Jákobovi. Ale jak uvidíte z dnešního dílu, Jákobův příběh v tom hraje hrozně důležitou roli a k tomu se za chvíličku dostaneme trochu více. Je pro nás důležité, abychom chápali, že lidé dřív a lidé dnes se zase až tolik neliší. Člověk po osvícenství obecně si myslí, že je jako více na výši, než byli lidé ve starověku nebo dokonce pravěku. Říkáme si, my máme osvícenou mysl, chápeme věci. Ve skutečnosti, když studujete historii, tak zjistíte, že jediná věc, která nás odlišuje od lidí z dřívějších dob, jsou technologie, které máme k dispozici. Technologie, které se postupně v lidstvu vznikly, které prostě někdo vynalezl, technologie, které máme, které nám zjednoduší, ale také komplikují život. Technologie jsou ta velká výjimka oproti tomu, co měli lidé dřív. Ale strachy, se kterými pracovali, výzvy, rodinné konstelace, nenávist mezi národy, to všechno vlastně ve své podstatě je pořád stejné. Samozřejmě, když studujeme historii, tak si všimneme, že starověký člověk byl mnohem násilnější, než se nám dneska zdá. Ty lidé byli opravdu vyrostli v kultuře násilí a my dneska se zdá, že násilí tolik není, ale nenechte se zmást. Na první pohled ho máme méně. Ve skutečnosti, kdybychom vzali větší časové úseky, tak ty nejhorší násilí, které lidstvo kdy zažilo, tak zažilo v minulém století. Takže moderní člověk není až tak moc odlišný od toho, co se děje ve starověku nebo dokonce v pravěku. Dokonce odborníci říkají, že pravěký člověk měl obecně větší povědomí o světě, ve kterém žije, než máme my. My totiž spoléháme na ty technologie, které máme, ale pravěký člověk dokázal rozpoznávat v přírodě, dokázal rozpoznávat konkrétní situace, byl to člověk, který zkrátka, i když řešil podobné problémy, tak měl obecně větší znalost o tom, jak funguje člověk a jak funguje svět, ve kterém je dnes, než máme dneska my, což můžou paradoxně právě naše technologie. A my jsme si řekli, že ten Josefův příběh má úplně všechny prvky,

0: jiné době, v úplně jiné situaci, tak je to něco, co se dá aplikovat do naší vlastní situace. Věříme, jak říká apoštol Pavel v Římanům, tam říká takový zajímavý verš, on tam říká, všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. Takže on nám říká, že to, co je vlastně napsáno v té židovské části Bible, to je ta Bible, kterou ti první křesťané měli v ruce, nový zákon ještě neexistuje, ten neprve oni píšou, takže ta Bible, kterou oni mají, je ta židovská, to, co my nazýváme trošku ošklivě starý zákon. Takže tahle ta židovská chtěla poučit, abychom dokázali skrze to, co tam vidíme, skrze vytrvalost a pozbuzení, které tam je v těch příbězích obsažené, abychom i v tom my mohli najít naději pro nás. A to je věc, kterou zažíváme u Josefa velice silně. Když čteme Josefův příběh, tak vidíme tam konkrétní poučení, které tam zažíváme spolu s Josefem, ale zároveň získáváme naději, že přestože náš život se nevyvíjí podle představ, přestože náš život může mít dokonce spirálu směrem dolů a může se stát, že nám lidé ublíží a může se stát, že to vůbec nejde k lepšímu, tak přesto je vždycky naděje, protože naděje je něco, co nám dává sílu do budoucna a naděje není, že všechno se daří, ale že všechno má smysl. A najednou zjistíme, že těch příbězích dokážeme najít naději pro náš vlastní život. A zároveň samozřejmě každý ten příběh v tom starém zákoně, v té židovské části Bible nám dodává kontext našeho vlastního příběhu. A přestože Josef není křesťan a nemůžeme hodnotit podle morálních měřítek toho, co učí Ježíš, tak všímáme si, že Josef reaguje na mnoho těch situací, které se mu dějí v životě velice dobře. Reaguje správně, moudře, reaguje z milostí. A to je věc, kterou se budeme během téhleté série od Josefa učit jako církev dnes. Budeme se učit, že v Josefově příběhu se učíme, jak reagovat moudře uprostřed extrémních situací. To je to, co se budeme učit v tomhletom příběhu. Budeme se prostě učit, jak reagovat moudře uprostřed extrémní situace. Ty extrémní situace nemusí být vždycky negativní, můžou být i pozitivní. Ale jsou to situace, na které nejsme úplně připraveni a na které nás jakoby trochu zaskočí a vidíme, že Josef v nich reaguje moudře. U Josefa jeho příběh začíná dávno před jeho narozením. A je hrozně důležité, abychom znali jeho kontext rodiny, do které se narodí, abychom znali tu situaci, do které on přijde, protože je to paradoxní, jak často my ignorujeme kontext našeho vlastního života. A když vyprávíme svůj příběh, začínáme tam, kde jsme začali my, svým vlastním narozením nebo nějakou situací, kterou jsme zažili, kterou si pamatujeme. Ale náš příběh nikdy nezačíná naším narozením. Náš příběh začíná před naším narozením. Náš příběh začíná tam, kde naše rodiny se potkaly, našich rodičů a dokonce možná ještě dál. Náš příběh je hrozně důležitý chápat v kontextu, ve kterém jsme se ocitli a u Josefa to platí opravdu hodně. Nikdo z nás není nepopsaný list. Všichni máme nějakou historii a máme nějaký kontext. A rodina má na nás vliv v dobrém i ve zlém. A málo kdo, když se zamyslíme nad rodinou anabází, má tak komplikovanou rodinou anabází, než má Josef. Takže jestli si myslíš, že máš komplikovanou rodinu, tahle série je pro tebe, protože se dozví, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná anabáze.
1: Se mnou ve studiu je teď Lukáš Targoš. Můžeme ještě chviličku mluvit o úvodní části celé série věnované starozákonnímu Josefovi. Ty jsi, Lukáši, citoval verš, který říká, že všechno, co bylo v písmu zapsáno, má v konečném důsledku cíl, abychom měli naději. Když předběhneme celou tu sérii, která se dnes před námi otevírá, jakou naději můžeme čerpat z Josefova příběhu?
2: Můžeme čerpat naději, že věci se můžou změnit prakticky přes noc, ale také se nemusí měnit po velice dlouhou dobu. A můžeme čerpat naději, že i uprostřed situace, která se vyvíjí velice špatně, Bůh na nás nezapomíná.
1: Ty jsi zmínil dneska vliv, který si každý neseme ze své rodiny. Tuto tenzi jakéhosi předznamenání nebo nastavení různých věcí v životě asi mnozí lidé znají, ale co z ní, jak z toho sevření vykročit?
2: To je poměrně těžká otázka, protože v práci s lidma v pastoraci vidíme že to není úplně snadné vykročit ze svého stínu situace, ve které jsme se ocitli,

0: třeba ne vlastním vinou, naše rodinná situace. My spoustu těch věcí se naučíme zvládat v průběhu života, ale nedá se to úplně odřezat. Například naše rodina je naše rodina, i když třeba je nefunkční a nemůžeme jen tak lehce odřezat celou rodinu, protože se pak cítíme na světě velice sami jako sirotci. Takže musíme najít způsob, jak se vyrovnávat se situací, ve které jsme se ocitli, a je to pro každého trochu jiná situace a trochu jiný boj, ale nedá se úplně lehce z toho vykročit, že to jenom uděláme tlustou čáru, protože rodina oproti jiným typům vztahů, ve které tlustá čára udělat jde, nám neumožňuje udělat úplně tu tlustou čáru. Vždycky tam nějaký průsak do minulosti bude hrát roli a my se naučíme ty věci zvládat. Před lety jsem slyšel přednášku Andyho Stanleyho, který mluvil o tom, že je velký rozdíl mezi tenzí a mezi problémem. Problém je něco, co řešíme, tenze je něco, co se naučíme zvládat. A on říká, náš problém, který máme, je ten, že všechno řešíme, jako by to byl problém, který má nějaké řešení. Ale spousta věcí nemá řešení, spousta věcí je tenze, která pouze potřebuje, abychom se ji naučili zvládat. Pokud ní přistupujeme jako k problému, který se dá vyřešit, budeme vždycky zklamaní, protože se nám ta tenze znovu objeví, že tenze nemizí tím, že ji zvládáme, ta tenze je tam trvalá. Problém se dá vyřešit a zmizí, ale tenze zůstává. Takže my musíme se naučit rozlišovat mezi těmi dvěmi a spousta rodinných konstelací a naší minulosti je tenzí, kterou zvládáme, ale ne problémem, který jsme vyřešili.
1: Vidíš, to mi připomíná, před 30 lety jeden kazatel v našem sboru říkával, že jsou problémy k řešení a problémy k nesení.
0: Je to velice podobný princip. Možná tady pomohlo, že to nazval Andy jinými slovy, ale je to stejná věc. Jsou věci, které se dají vyřešit a jsou věci, které se prostě vyřešit nedají.
1: Jak je rozlišit? Myslím, že naše mizérie je někdy v tom, že to zaměňujeme.
0: Poznávací znamení tenzí je, že ať najdeme sebe lepší řešení, že se ta tenze vždycky objeví znovu. To je asi nejsilnější poznávací znamení, protože to nebyla nikdy věc k řešení, ale pouze k tomu, abychom se ji naučili zvládat. Kdežto u problémů, které se dají vyřešit, tak často se skutečně už nevrátí. To je asi základní rozdělení.
1: Tak kež v tom máme moudrost, těšíme se na slyšenou opět za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

Seriál věnovaný biblické postavě Josefa bude pokračovat ve vysílání Rádia 7 v pondělí v 9 hodin 30 minut.

Míříme k 6. hodině, noční vysílání Rádia 7 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tím i čas Kuby Lofítka za mikrofonem. Prožívejme i dnešní den s nadějí a očekáváním Božího jednání v našich životech. Díky za vaši přízeň a zase někdy naslyšenou.

0: šestou hodinou otevíráme ranní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu už vás zdraví Andrea Audová. Dnes je 3. června, tedy první červnová středa a svátek dnes slaví Tamara. A dnešek patří také jízdním kolům. Právě 3. června si totiž připomínáme Světový den jízdního kola. Tak pokud dnes cestou do práce nebo do školy potkáte víc cyklistů než obvykle, možná to nebude úplná náhoda. Před námi jsou 4 hodiny ranního vysílání a naším prvním zastavením bude jako obvykle tichý čas. Ticho v rádiu úplně možné není a když nastane, bývá to většinou něco k rychlému řešení. A přesto právě tichý čas otevírá naše ráno. Ticho totiž nemusí být nepřítomnost zvuku. Může to být zastavení, chvíle, kdy se na okamžik stišíme uvnitř, kdy pomyslně zmlkneme před Bohem a znovu si připomeneme, kdo je On a kdo jsme my. A vyznáváme Mu, že On je Bůh, že právě On drží i tento den ve svých rukou. A dnes budeme v tichém čase přemýšlet o jedné docela hlučné události, o oslavě, o svatbě. Co nám říká o Bohu? Tichý čas na rádiu 7 v 6.15. Celkem typickým znakem naší společnosti je spěch a nervozita a taky krize. Ježíš v kritické situaci v bouři na chatrné kocápce spí. A to je něco, co se můžeme od Ježíše učit. A také je to pozvánka k poslechu dalšího biblického zamyšlení, ve kterém bude řeč o tom, jak získat nadpřirozený pokoj. Martin Moldan zve k přemýšlení od 6:45. Co nového přinese následující víkend, prozradí magazín po 7. hodině raní a druhý ročník brněnského hudebního minifestivalu s názvem Malý Práter představíme v ranním telefonátu od 7:30. I ten, kdo zde na zemi následuje Boha, může procházet různými zkouškami. Otázkou je, komu bude během nich naslouchat. Připojte se k poslechu další části Bible Guide od 8. hodiny raní. Když Ježíš říká svým učedníkům, že mají být jeho svědky až na konec země, může to myšlenky středoevropa nasměřovat do Afriky nebo do Austrálie. Ale co když je onen konec země 30 kilometrů od ruských hranic? O hrdinech víry a o lásce, která se projevuje přítomností, mluví Petr Hůšť v Klice od 8:30. Proč se někdo rozhodne žít v cizí zemi? O bonusech i možných těžkostech hovoří lektorka Elza v relaci Life Plus a zve vás k prozkoumání výrazu Living Abroad. Připojte se k poslechu od 9:30. Místo, kam jezdíme čerpat, které se pro nás stalo duchovním domovem. Máte také takovou duchovní studnu? Travná v Rychlebských horách je pro mnohé právě takovým místem, kde se zrodila jejich víra v Pána Ježíše, či nejedno přátelství a manželství. Od roku 1968 se zde konají nejen setkání mládeže. Historii i současnosti Travné nás provede Dana Kenningová v pořadu Řeka života od 10 hodin. Tak tolik přehled pořadu pro dnešní ráno s datem 3. června. Věřím, že vás v naší nabídce něco zaujalo, na co se můžete těšit. No a pokud spěcháte do práce, připomínám náš rádiový archív, který najdete na našich webových stránkách. Pořady si zde můžete kdykoliv stáhnout a poslechnout v čase, který vám vyhovuje.
1: www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Už po následující písničce kapely Čtyř chlap otevřeme Janovo evangelium ve druhé kapitole a přemýšlet budeme o prvním zázraku, který Ježíš na začátku svého působení vykonal.

Otevíráme Bibli a přečteme si ten příběh, o které teď zbývala skupina 4 chlap. Čteme z Janova evangelia z 2. kapitoly od 1. verše. 3. dne byla svatba v Káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi, už nemají víno. A o kousek dál čteme, jeho matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. A Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. My všichni tento příběh známe. Mně se tam líbí ten moment, už nemají víno. Je to vlastně takové konkrétní pojmenování problému. A to je něco, co po nás Pán Bůh podle mě chce. Nemusíme mít řešení, ale přijít před něj s konkrétním problémem, který si pojmenováváme, protože ono, už to samotné pojmenovávání vlastně je velmi pomocné. A není to vždy snadné. A když říkám, že nemusíme mít řešení, tak tím nemyslím pasivitu. Upřímně v případě těch učedníků to znamenalo docela dost fyzické práce a také důvěry. Protože naplňovat obří čbány na víno vodou, to je trochu zvláštní. A vyžaduje to důvěru. Ten moment důvěry mi připadne hodně důležitý, protože to nedává moc smysl. Takže zkusme ty naše problémy pojmenovávat, ptát se a dávat se k dispozici. No a to, že Pán Bůh nebo Ježíš udělal první zázrak právě na svatbě, je vlastně strašně krásné. Protože víno, to není vůbec žádná základní lidská potřeba. To je radost, to je potěšení. A i to Ježíše zajímá. A navíc je tam i ten rozměr, že přichází v naší trapné situaci. Přichází nám pomoci s naší hanbou, do které jsme se vlastně vlastním přičiněním dostali. A tak si chci i tento moment dnes dávat před oči a přemýšlet nad tím poselstvím. Poselstvím, které zní, že Bůh je blízko, že se zajímá. A přiznám se, že když jsem dnes jela ráno do práce, tak jsem tak nějak záměrně pojmenovávala všechny ty problémy a předkládala je Bohu s důvěrou a s takovým očekáváním, že bude jednat, že chce pomoci, že je blízko, že když se stará o víno na svatbě, takže se postará i o ty moje problémy. A taky moc děkuju, Pane Bože, za to, že jsi blízko, za to, že pro tebe žádná naše potřeba není malá, ani trapná, ani divná. Děkujeme ti, že se nepohoršuješ nad našimi divnostmi, že z nich nejseš překvapen, že si nemusíme na nic hrát. Tak se chci učit své problémy formulovat, pojmenovávat a s důvěrou čekat na tvé vedení. Děkuji ti, že tě zajímají naše starosti, i ty malinké, nedůležité. A tak, Pane Bože, chceme s tímto vědomím vykročit do toho dnešního dne. Vykročit s pocitem vděčnosti za tvůj zájem o nás. A taky vydáváme ten dnešní den a prosíme tě o požehnání i vedení. Amen.

Tak krátce po 6:30 dospíval Michael V. Smith. A nevím, jak to máte vy, možná se teď někteří z vás probouzíte, procitáte do nového dne. A já vám samozřejmě na začátku přeji krásné probouzení, ale chtěla jsem mluvit o té zvláštní chvíle toho procitání, protože mě často v těchto chvílích mezi sněním a bděním někdy přicházejí nové nápady a napadají mě nové souvislosti nebo myšlenky, které večer vůbec mi nepřicházely na mysl. Mozek se po probuzení totiž ladí do toho denního rytmu a v tu chvíli je ještě otevřenější. A přes noc mezi tím vlastně třídil všechny ty myšlenky a propojil všechno, co jsme prožili, a tak se ráno někdy ta nová myšlenka může zrodit nebo nápad nebo nějaké tiché uvědomění něčeho. Možná je škoda ten prostor po probuzení, ten prostor procitání, takového naladění, hned zaplnit mobilem. Možná právě ty první minuty dne mohou být chvíli, kdy se zastavíme a řekneme, tak Pane Bože, tenhle den ti odevzdávám. Ještě než začneme mluvit nebo odpovídat nebo zařizovat, přemýšlet o tom plném kalendáři, tak dát Bohu prostor a dovolit mu, aby promluvil do toho dne dřív než všechno ostatní, co na nás tak hlasitě křičí.

Tak toto byla Jiřina Gina Čunková a před námi je City House Music s písní Domov o boží lásce k nám a o zázemí, které v něm máme.

po písničce kapely Only His. Máme tady pro vás už pozvání k poslechu dalšího biblického zamyšlení Martina Moldana, ve kterém bude řeč o tom, jak získat nadpřirozený pokoj.

0: Ježíš vyvolával a stále vyvolává spoustu otázek. Jak může například spát při bouři na loďce? Další úvahu s titulkem Kdo je ten, kdo to jen je, otevírá Martin Moldan.
1: Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Zabývat se Ježíšovým životem je velmi inspirativní záležitost. Skrze studium evangelií, dokladů o jeho životě a učení, se můžeme s Ježíšem setkat osobně, podobně jako to již prožili mnozí. Stejnou zkušenost jsem mohl učinit i já kdysi ve svých 18 letech. Mám rád zvláštním způsobem Lukášovo evangelium. Autor předkládaná fakta neřadí vždy nutně chronologicky, ale uspořádal je tak, aby vynikly určité myšlenky a důrazy. Můžeme toto evangelium číst stále znovu a znovu a vždy objevíme něco nového, co nás obohatí v našem životě víry. Dnes budeme číst z 8. kapitoly tohoto evangelia, verše 22 až 25. Onoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď. Řekl jim, přeplavme se na druhý břeh jezera. Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho se slovy, mistře, mistře, zahyneme. On vstál, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Tento příběh je jeden ze čtyř, jež mají společnou závěrečnou větu. Kdo to jen je? Je zřejmé, že autor nejenom ukazoval, jak Ježíšovo okolí tápalo nad jeho identitou, ale výběrem těchto příběhů předkládá stejnou otázku i nám. Každý člověk si musí zodpovědět sám osobně otázku, kým je Ježíš. Děj nás uvádí na Galilejské jezero. Toto jezero se rozkládalo v severní části Izraele v Galileji, v oblasti, kde Ježíš vyrostl. Říká se, že náhle bouře jsou pro toto jezero typické. Během krátké chvíle se rozpoutá vichřice, takže se stávalo, že loď, která vyplula za klidného počasí, se náhle ucitla uprostřed bouře. Tedy nic neobvyklého. Pro malou loďku, jakou používali rybáři v tehdejší době, mohla být bouře velmi nebezpečná. Dozvídáme se, že zatímco vichřice zmítala loďkou sem a tam a vody na palubě nebezpečně přibývalo, Ježíš v poklidu podřimoval. Na jednu stranu se není co divit, mohl být právem unaven. Program měl často do noci. Mohl se o samotě modlit, mohl přijímat návštěvy, mohl se věnovat nemocným, kteří za ním po západu slunce v houfech přicházeli. O tom všem máme v evangelích doklady. Na druhou stranu je překvapivé, jak za daných okolností dokázal spát. Osobně jsem měl před lety možnost absolvovat bouři na moři. Protože jsme pluli přes noc, zkoušel jsem spát, ale bylo to velmi obtížné. Ačkoliv se jednalo o loď mnohem větší a bezpečnější, než byla ta, na níž se plavil Ježíš s učedníky, neustále kymácení způsobovalo, že jednou jste měli hlavu nahoře, po druhé nohy, a tak se to stále opakovalo dokola. Člověk musel být mimořádně vyčerpaný, aby za daných okolností dokázal usnout. Když už situace začala být neudržitelnou a zdálo se, že loďka se každou chvíli potopí, učedníci vzbudili Ježíše. Ve slovech mistře, mistře, zahyneme, vidíme paniku a strach. Evangelista Marek ve stejném příběhu uvádí ještě výčitku. Mistře, je ti jedno, že zahyneme? Učedníci, kteří jinak chovali k Ježíši vysoký respekt, v tuto chvíli opravdu panikaří. V průběhu dalšího děje je Lukáš velmi střízlivý. Odbude to jednou větou. On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Jako by šlo o maličkost, o bezvýznamnou epizodu v Ježíšově životě. Jako by zakřičel na nějakého otravného čokla a ne na bouři a vlnobytí. Vážnost situace ostře kontrastuje se strohostí líčení. Žádné procedury, žádný rituál, stačila jedna věta. Avšak právě v tom vyniká Ježíšovo tajemství. Kdo to jen je, že přikazuje větru a vodám a poslouchají ho? Takto se právě ptali učedníci. Tato otázka nás zákonitě vede k uvažování o tom, kým vlastně Ježíš je. Studiem Ježíšových zázraků dojdeme k závěru, že měli dvojí funkci. Za prvé šlo o to naplnit momentální potřebu, vyřešit nějaký problém. Zde šlo o přežití posádky na rozbouřeném moři. Jindy šlo o uzdravení nemocných, nad nimiž se Ježíš slitoval. Evangelia popisují zázračné nasycení několika tisícového zástupu skrze několik málo chlebů a ryb a mnohé další. To je jedna významová rovina. Pán Ježíš reagoval na potřebu nebo byl pohnut milosrdenstvím. Tedy zázrak jako řešení momentální situace. Druhou významovou rovinu tvoří zázrak jako mesiánské znamení. Tato myšlenka vynikne zvláště v Janově evangeliu, kde jsou mnohé zázraky popisovány právě jako znamení. Když Ježíš začínal svou službu, první znamení učinil v Káni Galilejské, když proměnil vodu ve víno. Židé na některé Ježíšovi odvážné činy reagovali slovy: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Znamení měla v lidech probudit víru a zároveň prokázat, že ten rabín z Galileje je Mesiáš. Ježíš řekl: neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte. Závěr Janova evangelia obsahuje tato slova. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Utišení bouře na Galilejském jezeře je tedy jedním z mesiánských znamení. Jim Ježíš prokazoval, že je více než rabín, více než učitel, více než prorok. Skrze tato znamení vidíme, jak projevoval autoritu nad nemocí, autoritu nad nečistými duchy, autoritu nad hmotou, autoritu nad přírodou, znal minulost i budoucnost a viděl do hlubin lidských srdcí. Ony Lukášovy otázky, kdo to jenom je, mají vést čtenáře k jednoznačnému závěru. Ježíš je zaslíbeným Mesiášem, tedy spasitelem, zachráncem. Někým, kdo přišel vyřešit otázku lidského pádu nejen pro Izrael, nýbrž pro celý svět, nejen tenkrát, nýbrž pro celé věky. Církev řešila otázku Ježíšovy identity po celá staletí. Dalo mnoho úsilí, než se podařilo vystihnout, jak se v jedné osobě spojuje lidská i božská přirozenost. Současně i řada prvokřesťanských herezí spočívala právě v nepochopení jeho přirozenosti. Některé zdůrazňovaly pouze jeho božství, jiné preferovaly naopak jeho lidství. Příběh o Ježíši na lodičce uprostřed bouře nám dává vyvážený pohled na to, kým je. Vidíme zde muže, který usnul vyčerpáním. Ani silná vichřice jej neprobudí. Na tomto obrázku není zhola nic božského. V jediný okamžik ale tento muž povstává a jednou větou mění počasí. Takže učedníci v údivu volají, kdo to jenom je. Zde je v popředí božská stránka Ježíšovy osobnosti. Nebudeme se snažit více proniknout do podrobností. Ty jsou zahaleny tajemstvím. Stačí nám, že zde vidíme někoho, kdo je plnohodnotným člověkem, synem Marie, mužem, který se živil jako tesař, prožíval hlad a žízeň, cítil se unaven a měl emoce. Na druhou stranu zde máme muže, kterému při modlitbě odpovídal hlas z nebe, muže, který tvrdil, že je starší než Abraham, muže, který ovládal počasí a současně si dokázal všimnout jediné vdovy v chrámu, která právě vhodila do pokladny poslední peníz. Máme zde obraz židovského mesiáše, předpovězeného dávnými proroky. Mesiáše, jemuž je dáno překročit hranice své kultury a stát se zachráncem celého světa. Pro mne osobně má tento příběh dva myšlenkové vrcholy. Ten první, Ježíš tišící bouři, nás zve k víře. Ukazuje nám galilejského rabína jako zaslíbeného Krista, spasitele. Ten druhý vrchol, to je Ježíš spící. A tento moment nás zve k napodobování. To, že náš pán dokázal v poklidu klimbat uprostřed běsnících živlů, je výmluvné. Nejde zde o to, že se nemusíme obávat plavby po moři. Uplatnění je širší. Spíše odkazuje na rozličné bouře života, ve kterých se často ocitáme. Často čelíme ohrožením nejrůznější povahy. Často propadáme panice a strachu. Nemusí to být vítr a vlnobití, může jít o nepříznivé okolnosti a nezdary. Různá nebezpečí dokáží šlehat mocněji než vichřice a představují vlny vyšší, než jsou ty mořské. Ježíšova slova, kde je vaše víra, lze chápat dvojím způsobem. Za prvé, učedníci, kteří svého mistra již nějaký ten pátek znali, se mohli dovtípit, co se sluší, a mohli sami v jeho jménu přikázat vlnám. A za druhé, mohli si vzít příklad z jeho klidu a bezstarostnosti. Myslím, že oba výklady jsou rovnocenné. Pro dnešní uspěchanou dobu, kdy stres se stává věrným průvodcem na našich životních cestách a téměř nic není jisté, se mi vhodnější zdá ten druhý výklad. Umění spát v bouři je něčím, co se jako věřící lidé můžeme od Ježíše učit. Nadpřirozený pokoj v našich srdcích, uprostřed všech zmatků a nejistot, může být svědectvím o Boží věrnosti a přítomnosti v našich životech. Přeji vám všem, aby vás tento pokoj provázel.

Tak to byla už druhá biblická úvaha z pera Martina Moldana ze série s titulkem Kdo to jen je. Můžete se k ní ještě dnes vrátit, a to v 15.15.

Je 7 hodin a je za námi první hodina středečního ranního vysílání s datem 3. června. Dnes vás provází Andrea Audová a přeji vám krásný poslech. V té následující hodině nás čeká ranní telefonát s Ondřejem Mackem, který nám představí druhý ročník brněnského hudebního minifestivalu s názvem Malý Práter. Přeji vám klidné vstávání a vůbec příjemný start do toho nového dne. A teď už přinášíme magazín.

0: Pozvání na víkendovou akci pro muže i oznámení o změně na jednom důležitém postu v rámci Univerzity Karlovy zazní v následujících minutách. Začíná magazín, vítejte u jeho poslechu. Čas na osobní ztišení, modlitby, rozhovory a mnoho dalšího. To nabízí setkání pro muže s názvem Kolem ohně, která se koná dvakrát do roka. Letní varianta startuje už tento pátek a tak je nejvyšší čas dozvědět se o něm něco víc. Za organizací akce stojí Tomáš Polívka, který v úvodu reaguje na otázku, zda hlavním impulzem pro pořádání těchto setkání byla jeho vlastní otázka, co znamená být dobrý chlap?
1: Určitě tahle otázka se v mém životě objevila asi v 17-18 letech, kdy jsem si vlastně začal klást a pořád na ní hledám odpověď. A součástí té odpovědi tedy není jenom nalezení nějakého intelektuálního řešení nebo nějaké formulace, prostě takhle to vypadá, ale pro mě ta odpověď je společenství mužů. Takže proto víkend pro chlapy Kolem ohně.
2: Proč je podle vás důležité a potřebné, aby se muži pravidelně setkávali, ať už kolem ohně nebo při jiných příležitostech?
1: Je to jednoduše a prostě naše potřeba. My jako chlapy jsme v něčem trošku, řekněme, jednodušší, na rozdíl od žen. Nemáme jakousi přirozenou výbavu, že víme v mnohem, co v životě je dobře, jakým směrem máme vykročit. Prostě mám takový pocit, že muži především potřebují společnost jiných mužů proto, aby mohli nejenom zdravě fungovat, ale aby mohli mít i nějaké vzory. Konec konců v Bibli nacházíme proto inspiraci už ve Starém zákoně, kdy se mnohokrát opakuje, Hospodin říká, pamatuj, až se tě tvůj syn zeptá, co jsem pro vás udělal, jak jsem vás vyvedl z Egypta. Myslím si, že to je nějaká pravda, která se propisuje stále. Jo, že vlastně starší muži mají něco těm mladším předávat a zároveň mladší i starší, jako všechny generace, mají nějakým způsobem být spolu. To společenství je právě velmi důležité pro to, aby jsme nejenom se fyzicky setkali, ale aby jsme se setkali i duševně, na nějaké té hluboké rovině. A to je právě to, co se vlastně děje na těch našich víkendech.
2: Zároveň z různých setkání chlapů, jak to znám, tak někdy je pro někoho těžké vylézt z té své ulity, přijít možná do skupiny, kde buď vůbec nikoho, nebo jen velmi málo lidí může znát. Setkáváte se i s takovými příběhy, že tam někdo přijel, řekl jsem na takové akci poprvé, málem donucením, protože prostě jiní chlapi mě řekli, že to potřebuju a nakonec se i takový člověk otevřel a nějak rozkvetl?
1: Samozřejmě, já si myslím, že to je věc, která je v naší populaci poměrně běžná. Spoustu mužů totiž vlastně žije ten svůj život nějakým způsobem samotářsky. Teď nemyslím o tom, že by neměli žádný sociální kontakt, mají třeba rodinu, děti, nějaké přátelé, ale jsou osamělí právě kdesi uvnitř. Jo? Nechtějí sdílet ty svoje boje, zápasy a to je právě velmi důležité. V mužské spiritualitě, uvedu takový příklad, se pracuje, nebo dá se pracovat s archetypy, archetypálními obrazy, které vlastně slouží jako určité vodítko nebo inspirace vlastně pro to, kým se má muž stát. A jedním z těch velmi silných archetypálních obrazů je obraz krále. Každý muž by měl vlastně, jak dospívá, nějakým způsobem směřovat tady k tomu archetypu. Ten král je někdo, kdo má své království, o které se dobře stará, proto, aby ostatním lidem se tam mohlo pěkně žít. To království může být cokoliv, může to být vlastně kuchyň, jo? Může to být místo ve firmě, může to být samozřejmě místo v rodině, nějaký prostor. A teď jednoduše, když to převedeme na nějakou třeba geografickou, historickou, politickou realitu, tak si představme, že je král, který má svoje království na nějakém vzdáleném ostrově, a vlastně s nikým nekomunikuje. Nemá žádné sousedy, žádnou diplomacii. Jak to království bude vypadat a jak se mu bude královat? Tak to je s muži, kteří se nechtějí sdílet o hlubokých věcech svého života. A přesto vlastně každý z nás má ze svůj život nějakou zodpovědnost a čelí nějakým situacím, které jsou často složité.
2: Jako téma jste pro letošní letní variantu zvolili sousloví Srdce chlapa. Když se řekne srdce, většinu lidí by mohlo napadnout slovo láska. Z jakého úhlu pohledu se na srdce během víkendu zaměříte?
1: Srdce je slovo, které je velice důležité a zároveň vlastně v naší současné společnosti pravděpodobně velice zprofanované. Ten výraz je nějakým způsobem posunutý, ale zároveň srdce je slovo, které se velmi objevuje v Bibli. Bible hovoří o srdci jako určitém životním centru, kde tedy nejenom sídlí emoce, ale kde se konají rozhodnutí, ze kterého pramení charakter. A já si myslím, že ta realita je, že srdce je místo, kde ve skutečnosti máme jako největší zranění, jo, které jsme například získali v dětství nebo někde v životě jsme to pozbírali. A často to, v jakém stavu je naše srdce, ovlivňuje náš život. Ať chceme nebo nechceme, co přiznáme nebo nepřiznáme. Je to síla, která nás táhne nějakým směrem. A já bych chtěl na tomto víkendu se podívat trošičku nebo nahlédnout do té hloubky, co každý z nás si v životě neseme, jakou výbavu jsme dostali a co s tím také můžeme udělat. Protože opět v Bibli se píše, pán Bůh nám dokonce zaslibuje, že nám dá srdce z masa, že on dokáže proměnit i srdce, které je třeba zraněné, které je jako stuhlé, které je prostě plné bolesti, na něco úplně jiného. To je to, co vyhlížíme právě součástí té boží pomoci. A je to něco, co myslím, každý křesťan vlastně má očekávat ve vztahu s Bohem. Že to centrum jeho bytosti se bude proměňovat. A protože to je střed našeho bytí, proto to má samozřejmě obrovský dopad a efekt na to, jakými jsme chlapi, jakými jsme muži, jak žijeme naše život.
2: Díky za to, jakým způsobem o tom přemýšlíte. Věřím, že chlapi, kteří se zúčastní víkendu, se mají na co těšit. Za vámi už je zimní lednový víkend. Jak na něj s odstupem času vzpomínáte?
1: Asi jako na všechny víkendy, které jsme v rámci Kolem ohně prožili, pro nás všechny, jak pro účastníky, tak pro organizátory, je to vždycky určitá jedinečná chvíle, jedinečný bod v životě, kdy se můžeme v něčem zastavit. A teď víte, co ten náš víkend není, jenom na začátku padly taková ty slova stišení, modlitba, rozhovory. Vypadá to v něčem jako velmi duchovně. Ale není to tak, že bychom se odstěhovali do nějakého kláštera a měli nějaký přísný asketický program. Naopak ten víkend je i setkání, oslava, radost. Tam se všechno mísí dohromady. Během toho víkendu já můžu zažít jako velice hluboké rozhovory s muži, se kterými sdílíme jako zásadní věci v našich životech, které jsou třeba i těžké, ale zároveň taky se prostě chytnout kolem ramen a dát si spolu prostě pivo, který je součástí našich víkendů. Ne, že bychom byli jako skupina alkoholiků, ale je to prostě určitý symbol pohostinnosti a nějakého sdílení právě v naší kultuře. Takže vlastně je to všechno dohromady, je to vždycky jedinečné setkání opravdu se skupinou chlapů, kteří překvapivě, zázračně vždycky během toho víkendu jsou opravdu otevření naslouchat sobě, naslouchat druhým, hovořit s druhými, takové přátelské atmosféře. To má jako velikou sílu. A je to zároveň něco, z čeho potom člověk dokáže čerpat i po tom víkendu. A my bychom si strašně přáli, aby opravdu všichni muži v naší zemi jako měli takovouhle možnost, takovéhle společenství. Jsem párkrát za rok na nějakém víkendu takovýmhle způsobem se otevřít, být tam plně přítomni se skupinou dalších hledajících mužů a chlapů. Myslím, že to je nějaká naše bytostná potřeba.
2: Bude to letošní letní setkání v něčem specifické? Případně můžete zmínit, v čem se obecně liší zimní a letní variace?
1: Ty letní setkání byly o něco menší. Byla to menší skupina lidí. Zároveň ta scenérie, ve které se setkáváme v létě, tak to je základna Royal Rangers v křídlech u Nového města na Moravě. Spíme ve stanech uprostřed lesa. Všude kolem je ta prostě rozkvetlá červnová příroda. Na druhou stranu naše zimní setkání se odehrává v starém hradě Hauenštejně v Krušných horách, kde všude je sníh a mráz. Takže ta scenérie, to, co nás obklopuje, je prostě jiná, což na nás má vždycky nějaký vliv. Ale to, co se tam děje v průběhu toho víkendu, je v podstatě vždycky to samé. Důležité je setkat se, být spolu, otevřít nějaká témata, opravdu vypnout ten víkend mobilní telefon, nechat nějakou tu běžnou životní rychlost a ten schon toho světa prostě za zády a být tady a teď se skupinou chlapů, kteří překvapivě, i když třeba jsou starší a mladší než já, tak si kladou vlastně podobné otázky v životě. Čelí třeba podobným životním těžkostem, situacím a zároveň mají nějaké zkušenosti, kterými se můžeme navzájem obohatit. To je vlastně to, co je na těch víkendech jako jedinečné a to, co vlastně je to jádro.
2: Už jste v některých odpovědích zmínil přínosy této akce i pro vás osobně. Rozšířil bych to ještě pod otázkou, jestli přijíždíte na akci pokaždé s trochu jiným očekáváním, nebo se vracíte pro něco, co opakovaně nacházíte?
1: To základní očekávání, myslím, které je pro nás důležité, je být otevřený Pánu Bohu. Jo? A nějakým způsobem nejenom se otevřít s těm lidem, se kterými na tom víkendu jsem, ale přijít s otázkou, Pane Bože, tady jsme, díky, že tě můžeme znát a čekáme, co nám i ty povíš, jo? Skrze tenhle čas, skrze tyhle setkání. To bych řekl, že je asi pro mě jako ta nejdůležitější věc. Jinak ano, já vždycky během toho víkendu jako nacházím skvělou skupinu mužů, kteří spolu prožívají jako hodnotný čas a je to asi zázrak. Jo. Není vůbec běžné, protože během víkendu nedokážeme my jako organizátoři nějakým způsobem tu atmosféru zajistit. To se prostě děje. A my jsme za to Pán Bohu jako hodně vděční, protože věříme, že je to takový důkaz toho, že ty věci dělat máme, když teda s náma tam na tom víkendu je.
2: Už v úvodu jsem zmínil, že vy stojíte za akcí od samotného začátku a teď v té poslední odpovědi zaznělo něco o organizačním týmu. Kolik lidí stojí za organizací těchto víkendů?
1: My jsme celkem 4, je to takový dobrý počet a zároveň ty kluci, ten tým, se kterým tenhle víkend připravujeme, tak nejenom, že připravujeme víkend, ale my se pravidelně vídáme jednou za měsíc u ohně spolu, ač vlastně jsme všichni z jiných církví, jiných sborů a dokonce ani nejsme všichni ze stejného města. Takže mimo to, že jsme organizátoři víkendu, tak taky mezi sebou máme vlastně takhle podobné společenství a zároveň to, co my prožíváme, jak spolu žijeme ten život a jak se vídáme jednou za měsíc, je něco, co se snažíme předat i těm ostatním chlapům a inspirovat je k tomu, aby to chlapské setkávání nebylo jenom o, řekněme, nějakých dvou víkendech za rok, nebo třeba až nějakým setkání, když mají třeba mít ve sboru, ve farnosti, nějaký víkend pro chlapy, tak taky někam jedou. Ale aby opravdu každý muž měl asi 2 nebo ideálně 3 další chlapy, takový prostě bratry, se kterými se může vidět jako jednou za měsíc a říct jim, kde je v životě, co se s ním děje, kam jde, by se zase mohli modlit, mohli nějakým způsobem sdílet ty životy, protože sami na sobě poznáváme, že to je naprosto životodárné a důležité pro každého z nás.
2: Když už o tom hovoříme, mníváte zpětnou vazbu, že toto se chlapům daří přijet z víkendu domů a oslovit další skupinu lidí a udělat si přes rok něco jako kolem ohně light?
1: Ano, ano, párkrát se to už stalo, pár mužů opravdu jako založilo takovouhle skupinku, která nějakou dobu jako vydržela a my se snažíme zcela cíleně, ty může tady k tomu inspirovat, jo? Aby tam, kde bydlí, tam, kde jsou, ve svém sboru, ve svém společenství víry opravdu našli si takovouhle malou skupinku a úplně jednoduše se setkávali. Jo. Ty naše setkání jsou o tom, že se teda vidíme na delší časový úsek v těch 4 lidech, třeba 2,5 hodiny až 3 hodiny, ale máme dost času říct, co se děje, mluvit o svých životech, jo, otevřít se. To si myslím, že je strašně silná věc a je to pro nás, kteří to zažíváme, hodně důležité. A je to něco, co bychom chtěli, aby si každý člověk z toho víkendu odnesl. že bezva jednou za čas takhle se povzbudit nějaké větší skupině a zažít něco úžasného, ale proto, aby jsme v tom životě dokázali udržet nějakou trajektorii, nějaký směr, tak tohle to je jako fantastická věc. Takže takový náš sen je 1000 ohňů v České republice, kde prostě chlapy jednou za měsíc ve čtyřech se setkají. My se setkáme u fyzického ohně, jo, na zahradě u kamaráda, zapálíme oheň, tak tam stojíme kolem a opravdu si povídáme takhle ty 2-3 hodiny. Tak je 1000 ohňů, kterého se jednou za měsíc setkají chlapy a mluví o opravdu o hloubce svého života. Tak to je takový náš sen, který bychom strašně chtěli vidět a věříme, že by to mohlo hodně znamenat, jo? Nejenom pro ty muže, ale ve výsledku pro církev v naší zemi, pro naši společnost. Moc by se nám to líbilo.
2: To zní skvěle a věřím, že k tomu i chlapi budou dělat kroky, aby počet takových ohňů rostl. Už zaznělo, že setkání odstartuje tento pátek. Je stále možné se k vám přidat a kde případně hledat informace a aktuality?
1: Děkuji za tu otázku. Na našem webu www.kolemohně.cz, psáno bez diakritiky. A protože my jsme takový trošičku divocí organizátoři, tak skutečně je možné klidně v pátek dopoledne tam vyplnit formulář, napsat, hele chlapi, ještě jedu a my ještě přikoupíme nějaké jídlo navíc. Takže je možné se přihlásit i na poslední chvíli.
0: Oznamuje s humorem sobě vlastním Tomáš Polívka, jeden z organizátorů víkendového setkání Kolem ohně věnovaného mužům. Na základnu Royal Rangers v Křídlech na Vysočině se zájemci o tuto víkendovou akci budou sjíždět tento pátek 5. června. Novým děkanem Evangelické teologické fakulty se stal dosavadní proděkan docent Petr Galus, který se své funkce ujal 1. června. Co všechno má děkan fakulty na starosti a změní se nějak jeho povinnosti? Odpovídá Petr Galus.
3: Budu především trénovat podpis, protože děkan je ta poslední nejvyšší a jediná nakonec výkonná ruka fakulty, takže podepisuje úplně všechno a to je takový symbol víceméně pro celou děkanskou agendu, na kterou se ptáte, která sahá od drobných každodenních problémů a formálních či obsahových kroků, které je potřeba udělat, od různých žádostí studentů až po ty velké věci, kontakt s rektorátem, rozhodování o personáliích, penězích, o ideovém směřování fakulty. Takže moje povinnosti se promění hodně a všechno to bude vázáno na podpis.
2: Tak to je více než pestrá paleta povinností. A ještě když se vrátím k té vaší dosavadní roli, tak v roli proděkana tam tolik těch podpisů není jako v roli děkana?
3: Není, protože proděkan nemá žádné moc výkonné pravomoci maximálně dovnitř fakulty, takže co bylo potřeba důležitého udělat, tak jsem připravil děkanovi k podpisu.
2: Mezi vašimi specializacemi jsme zmínili i sociální etiku. Jaké důrazy v této oblasti vidíte v současné tolik polarizované a vyhrocené době?
3: Sociální etika má jednu zásadní výhodu, jednu zásadní nevýhodu. Tou výhodou je, že je krásným stělesněním interdisciplinarity, to znamená polem, kde se protíná víc disciplín věd o člověku, včetně teologie. Tou její nevýhodou je, že se tady zbíhají otázky často velmi aktuální, které společnost řeší, jimiž žije, na které ještě nemá jednoznačné odpovědi a které velmi výrazně vzbuzují emoce. Takže tím důrazem, na který se ptáte, by byl široký rozhled a vědomí toho, že do tohohle toho pole mluví různé vědní disciplíny a člověk by se jimi měl nechat poučit. To platí naprosto i pro teologickou etiku, aby nejela jenom úzkém svém vidění, ale nechala si říct od ostatních věd, jak oni to vidí, a to se týká právě těch velmi často diskutovaných otázek, jako je homosexualita, gender, etika sociálních sítí nebo otázka asistované sebevraždy nebo eutanázie, těchto těch opravdu velmi intenzivně někdy diskutovaných otázek. A zároveň jsem naznačil i to, co je velikánské riziko v téhleté, jak se ptáte, polarizované době. Ona ta doba se přestává zajímat o racionální argumentaci a jede spíš po emocích. Tady věda začíná tahat za kratší konec, takže mým zásadním důrazem je mezioborovost a jakási střízlivost. Prostě nenechat se moc, abych tak řekl, rozpumprlikovat.
2: To zní moudře. Napříč teologickými fakultami se hodně mluví o úbytku zájemců, o výkon farářské role. Přemýšlíte i o této oblasti? Je možné podle vás nějak podpořit nové uchazeče na tyto posty?
3: Přemýšlíme den o denně a snažíme se hledat cesty, jak přitáhnout víc posluchačů a jak je podpořit. U nás teda počty neklesají. Náš problém je spíš ale, že nestoupají. Ty počty jsou relativně malé a z těch asi 25 zájemců o studium teologie, který každý rok nabereme, postrácíme v průběhu studia nakonec velkou většinu z nich z mnoha důvodů. Přemýšlíme nad tím, co s tím udělat. Něco v ruce máme, něco v ruce nemáme. Ono farářskému povolání dnes doba nenahrává. Když bychom se podívali na pravidelně vydávaný žebříček prestižnosti povolání, který dělá Český statistický úřad, tak najdete faráře nebo kněze střídavě na jedné z posledních tří příček. Bere se o svůj post s uklizečkou a s poslancem. Farářina dneska je těžká, protože ten terén je velmi náročný, doba se mění, ta role se posouvá, studium je relativně dlouhé, aspoň tam, kde je vyžadováno vysokoškolské studium, takže je to směs dobových podmínek, našich požadavků, co by takový farář měl znát. Pereme se s tím, snažíme se a třeba nám nějaká dobová krize nahraje zase k tomu, že se lidé o tuhletu oblast začnou zajímat víc.
2: Na to v podstatě navazuje i ta následující otázka. K čemu je vlastně ještě v 21. století dobré studium teologie?
3: To je zajímavě položená otázka. Já přemýšlím, kterého jiného oboru vysokoškolského byste se na tuhletu otázku zeptal. V čemu je dobré v 21. století studovat práva, medicínu, sociologii, psychologii. Teologie zjevně má takový nějaký přídech starých a už nepotřebných dob, ale ta škála možných odpovědí je velmi široká, od teologických až po úplně praktické. K čemu studovat teologii v 21. století? Tak ta teologická odpověď by byla, že Bůh zůstává Bohem i v 21. století, takže má smysl se tím zabývat úplně stejně jako jakoukoliv jinou disciplínou, která se týká člověka. Ale když se podíváme na argumenty pragmatičtější a uchopitelnější, tak jednak teologie je studium, které velmi dobře předá jakési humanitní základy a kritické myšlení. To jsou taková ta velká slova, která dneska často padají ve spojitosti s humanitním vzděláním vůbec. Ona je teologie víceméně takovou humanitní univerzitou v malém, protože tam najdete disciplíny od jazyků přes archeologii, historii, etiku až filozofii, religionistiku až po praktické dovednosti, rétoriku, rituály a takovéhle věci. Jednak, když se podíváme na to, co se děje ve světě, tak křesťanství nabývá různých podob, někdy i dost kritizovatelných, stoupají fundamentalismy, nacionalismy, velmi často podpořené právě jakýmsi karikovaným křesťanským přístupem a křesťanským pohledem, takže tady by bylo potřeba se k tomu velmi výrazně vyjádřit a vytvářet jakousi racionální korekturu všech těchto tendencí. A ten úplně nejpragmatičtější argument zní, že farářské povolání je jistý job, protože farářů je málo. Už neplatí, že by to bylo špatně placené, aspoň co vím ze své církve, je to solidně placené, je to práce s jistým bydlením, takže představuje, co se týče zaměstnání, jistou budoucnost.
2: Otázka by se skutečně dala použít pro jakýkoliv obor, v tom s vámi vůbec nechci polemizovat, spíše mě šlo o tu souvislost s tím, o čem jsme mluvili v těch minutách předcházejících, když byla řeč o tom, že zájemců o výkon farářské role ubývá. Pojďme teď ještě se podívat trošku do budoucnosti, kam byste rád posunul Evangelickou teologickou fakultu pod svým vedením. Kde byste chtěl fakultu vidět, řekněme, za 4 roky?
3: To období, které nás čeká, nebude vůbec jednoduché, a to z důvodů vnitřních i vnějších. Možná už leckdo zaregistroval, že ministr školství chystá velkou změnu vysokoškolského zákona. To je docela dobře možné s tím drivem, který pan ministr má, a chce to udělat relativně rychle, že nás bude čekat prostě výrazná strukturální změna, budeme se muset adaptovat na nové podmínky a do té doby se, doufejme, bude prostor taky zapojit do debaty, aby se to nedělo u nás bez nás. Já bych si velmi přál, aby za ty následující 4 roky se podařilo navýšit počty studentů u nás na fakultě. K tomu je potřeba říct, že my neučíme jenom evangelickou teologii, ale další obory s ní související, ale dalším důležitým oborem, tím největším oborem u nás na fakultě je sociální práce, u níž ten potenciál studentů a potenciál potřebnosti je ještě více na snadě a dost možná je ještě větší, třeba v souvislosti s tím, jak stárne naše populace v průměru a sociální pracovníci budou potřeba víc a víc. A zároveň nás na fakultě čeká velká generační obměna, protože na hranici důchodového věku se dostává velmi silná generace mých učitelů, takže jedním z velkých úkolů, který nepůjde obejít, bude nalezení šikovných lidí, ochotných pracovat za stávajících akademických podmínek a natchnout je pro tu práci a poskytnout jim k tomu co nejlepší podmínky.
0: Dodává Petr Galus, děkan Evangelické teologické fakulty. Doplníme, že včera proběhla jeho inaugurace ve vlasteneckém sále Karolína Univerzity Karlovy. Středeční magazín sdělil vše, co měl na srdci. S dalším vydáním přijdeme zase zítra. Díky, že jste s námi. Naslyšenou.

Je krátce po 7:30 a to je čas, kdy se pokoušíme teď spojit s naším telefonickým hostem. Dnes jim bude Ondřej Macek, farář a statutár Českobratrské církve evangelické v Brně a ten nám představí druhý ročník brněnského hudebního minifestivalu s názvem Mladý, Malý Práter. Teď ještě Lauren Daigle a já se pokusím se s naším hostem spojit.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Druhý ročník hudebního minifestivalu Malý Práter, který bude propojením bohoslužby a hudebních vystoupení, proběhne už zítra 4. června v zahradě Betlémského kostela v Brně na Pelikově ulici. Za organizací stojí první sbor Českobratrské církve evangelické v Brně. Po telefonní lince teď zdravím faráře a statutára tohoto sboru Ondřeje Matka. Pane faráři, vítejte, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Než se zaměříme na podrobnosti minifestivalu, zaměřme se na ten název. Co vlastně vyjadruje slovní spojení Malý Práter?
3: Je to takový odkaz na to, že v místě našeho kostela nebo respektive naší fary stávala výletní restaurace, která se jmenovala Kleiner Práter a měla evokovat Velký Práter, který byl ve Vídni. Byla asi docela oblíbená, byla hnedka pod Špilberkem a lidi do ní rádi chodili. Ale na konci 90. let 19. století už krachovala a vznikající evangelický sbor v Brně si poměrně výhodně koupil a pak na jejím místě postavil faru a vedle kostel. Takže my se tady tím názvem snažíme vrátit k tomu, že původně zde stála hospoda nebo restaurace a nějak si říkám, že Pán Ježíš možná někdy chodil raději mezi lidi než do chrámu, tak k tomu trochu odkazujeme tím názvem.
2: Děkuji. Festivalu a minifestivalu probíhá už jen v Brně celá řada. Co vás vedlo vlastně k uspořádání toho vašeho festivalu? Jakým záměrem jste do toho šli?
3: Tak náš kostel je vlastně za plotem, železným velkým plotem. Sice se někdy vrátka otevírají, protože během týdne na naší faře se schází skauti Brněnské středisko 70, takže ten areál není úplně uzavřený, ale zároveň evangelické kostely mají tu nevýhodu,

0: to byla taková chvíle, kdy se lidi potkají, kdy mají chvilku dobře, můžou si spolu povídat a myslím, že i takhle se nějak dá evangelium komunikovat v dnešní době. Tak to byl ten důvod, proč jsme ten festival začali dělat. On je to formálně druhý ročník, ale my jsme si to vyzkoušeli na nečisto, takže byl nultý ročník, takže vlastně už jsme pořadí třetí rok to zkoušíme a nějak se nám to vlastně osvědčilo, že to jsou příjemné strávené chvíle.
1: No a mohli jste prosím podrobněji tedy představit náplň toho druhého ročníku Malého práteru. Zmínili jsme v úvodu, že se jedná o mix bohoslužby a dvou hudebních vystoupení.
0: Tak nejdřív začneme právě v tom betlémském kostele, což je mimo jiný vlastně docela zajímavá stavba. Trochu to připomíná nádraží náš kostel, protože architekt stavěl taky nádraží nebo lázeňské kolonády. A byla to vlastně první stavba ve vnitřním Brně, která měla ryze český nebo pouze český nápis. Nad vstupem do kostela je nápis My kážeme Krista a byl to asi ve vnitřním Brně jediný nápis, který nebyl dvojazyčný, kde nebyl i německý překlad a bylo to místo, kde se začali scházet brněnští evangelíci. Tak ten kostel je pro nás poměrně důležitý a proto začínáme bohoslužbami v něm. Snažíme se ten festival konat přibližně v době, kdy je výročí toho kostela. Tak letos už je to 131 let. A po něm následují dva koncerty. První z nich je dívčí duo Betsaida, ve kterém zpívá Alžběta Slámová a Adéla Lukajová. Hrají autorské písně, šanzony, folkové skladby. Různě vystupují právě na sousedských festivalech, ale taky na Jemramovském otevřenu. Zpívají takový různý i kritický písně k době, myslím, že moc zajímavý uskupení. A to druhé je skupina šesti muzikantů Tingle Tangle, kteří hrají repertoár divadla Semafor, nestárnoucí hity Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, který vlastně zní už půl století, oni je trochu víc swingují, takže se dají poslouchat, jestli se na ně dá tančit a je to příležitost slyšet moc pěkně, třeba Měla vlasy, Samou loknu, Clementine, Tři tety, Ďábel z Vinohrad a podobné písničky.
1: Byli byste rádi, kdyby nezůstalo jen u dvou nebo u těch tří ročníků a minifestival se stal něčím pravidelným, nebo tímto směrem vůbec neuvažujete?
0: Tak tím, že už je to právě druhý, respektive třetí ročník, tak bychom byli rádi, kdybychom v takovémhle formátu mohli pokračovat i v dalších letech. Letos i loni nás podpořil Jihomoravský kraj, ale samozřejmě většinu těch nákladů neseme my jako sbor a snažíme se to dělat jako službu nejenom brněnským evangelíkům, ale právě i lidem, kteří třeba jdou kolem a na chvilku vejdou, poslouchají hudbu, dají si pivo, potkají známé, což v Brně je vlastně moc pěkný, že všude někoho potkáte, koho znáte. Takže chceme určitě pokračovat.
1: Pojďme ještě k vašemu společenství, tedy k prvnímu sboru Českobratrské církve Evangelické Brno. Čím vlastně v těchto aktuálních dnech nebo týdnech žijete? A co případně je před vámi?
0: Tak my jsme takový normální evangelický společenství. Scházíme se vlastně ve třech kostelích. Jeden z nich je právě ten betlémský na Parkově, kdy míváme bohoslužby od 8:30 ráno. Tam samozřejmě spíš přichází starší lidé, kteří už nemohou dospat a jsou na ten kostel zvyklí a hlavní bohoslužby nebo takové výraznější shromáždění máme v červeném kostele od 10 hodin a pak máme ještě bohoslužby v Rychmanově, což je

0: součást újezda. Tak stejně jako se pokoušíme otevírat i ten betlémský kostel, kde se taky schází církev bratrská, královopolská, tak se snažíme otevírat i červený kostel. V Brně panuje takový jako mýtus, že červený kostel je pořád zavřený a nic se v něm neděje, tak proti tomu se snažíme bojovat a třeba v létě jsme zapojeni do akce Brno a jeho chrámy. To znamená, že od 15. června do 15. září je ten kostel skoro každý den otevřený. A momentálně v něm kromě jiného probíhá výstava brněnského malíře Libora Veselého a Michala Broučka. Libor Veselý tam má velké plátna, ta výstava se jmenuje Hory, ale potkáte tam třeba moc hezký zobrazení Golgoty. A jinak samozřejmě žijeme takovým jako běžným zborovým životem, který teďka přerušou právě různé výlety, pobyty zboru v našem středisku na Blažkově. A tak jako závěrem toho školního roku se tak vlastně s každou skupinou mám pocit, že grillujeme s dětmi, s maminkami, s mládeží, s dorostem, se staršostem. Vlastně pořád opíkáme špekáčky a povídáme si.
1: Hostem dnešního ranního telefonátu na Rádiu 7 byl farář a statutár Českobratrské církve evangelické v Brně Ondřej Macek. Pane faráři, moc děkuji, že jste si našel čas a byl s námi ve vysílání.
0: A děkuji za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
1: Moc děkujeme a já ještě jednou připomínám, že druhý ročník hudebního minifestivalu Malý Práter se uskuteční zítra 4. června v zahradě Betlémského kostela v Brně. Bohoslužba, která bude prvním bodem programu, začíná v 18 hodin a více informací najdete na stejnojmenné facebookové události. Naslyšenou, pane faráři.
0: Naslyšenou.

Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš.

0: ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. A život jsi ty.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

0: porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Jozue ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho. Jozue ten porazil Jericho.

0: Povídám. Co to no, bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
0: Jozue ten porazil.

0: Je krátce po 8. hodině a v ranním vysílání vás u mikrofonu Rádia 7 zdraví Andrea Audová. Dnes je středa 3. června, svátek slaví Tamara. No a před námi jsou společně ještě 2 hodiny toho ranního vysílání. V té následující hodince už nás za okamžik čeká nahlédnutí do Bible, a to konkrétně do 42. kapitoly proroka Jeremiáše. O 8:30 potom pořad Klika a nová série s názvem Hrdinové víry. Ta dnešní část bude ponese název Až na konec země. Tak to bude o 8:30. Mezitím nahlédneme i do kalendáře. No a o 9:30 se potom přihlásí britská lektorka Elza s další lekcí angličtiny na téma Život v zahraničí. No a po 10. hodině ještě Řeka života s Danou Kenningovou, která nám představí Travnou, místo, které se pro mnohé stalo duchovním domovem. Tak to je ale pohled ještě docela daleko. Teď se vrátíme k tomu proroku Jeremiášovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 42. kapitola. Předtím, než se Židé vydali do Egypta, ptali se Jeremiáše na Boží radu. Svou prosbu formulovali velmi pokorně a zbožně. Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat. A pak také slibovali a přísahali poslušnost. Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem. Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. Ať už nám to bude příjemné nebo ne, poslechneme Hospodina svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina svého Boha. Tato krásná slova by se mohla tesat do kamene. Bohužel, to byla jen slova. Ve skutečnosti i tito Izraelci byli vnitřně vzpůrní a neposlušní. Tak jako se dříve odmítli poddat Božím slovům a nevzdali se Babyloňanům, tak ani teď neuposlechli Jeremiášova slova. Ten jim vyřídil Boží vůli, aby do Egypta v žádném případě nechodili, ale beze strachu zůstali v Judsku. Tak to čteme. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, pravý Hospodin. Vždyť já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Stále tu ještě byla naděje. Kdyby zde Izraelci zůstali, obnova Izraele mohla začít hned. V Jeremiášových slovech ale narazíme na jádro problému Izraelců. Věří opravdu, že Bůh je zachrání? Jsou ochotní se na něho spolehnout? A nebo sami ví, co je správné, a pokorná slova byla jen krásnými řečmi. Každý opravdový následovník Boha zde na zemi prožije podobnou zkoušku. Bude se mu zdát, že Bůh po něm chce něco jiného, než chce on sám. Komu pak bude naslouchat? Ježíš toto umírání svým plánům, snům a touhám nazval cestou kříže. Řekl. Potom Ježíš řekl svým učedníkům. Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Nést svůj kříž ale znamená pro každého něco jiného. Pro někoho nést kříž znamená přestat studovat. Pro jiného naopak začít studovat. Pro někoho je kříž zůstat sám. Pro jiného být v manželství. Jde o to, co od nás Bůh očekává. Víš, co od tebe Bůh očekává? Jsi si jistý? Jsi si jistá? Izraelci v době Jeremiášově chtěli jít do Egypta. Říkal jim to jejich rozum, zkušenost a strach. Bůh jim ovšem říkal opak. Kříž je místo, kde se kříží moje a Boží vůle. Když volím Boží vůli, tu svou křižuji. To znamená ztratit svůj život pro Boha. Tak o tom mluvil Ježíš. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Když se Izraelci zbožnými slovy ptali Jeremiáše na boží vůli, nechtěli slyšet nic jiného než to, k čemu se jí sami rozhodli. Chtěli, aby jim Jeremiáš potvrdil jejich rozhodnutí. Bůh má ale vlastní vůli. On prohlédl jejich nábožnou fasádu a jasně viděl vnitřní vzpouru a pýchu. Proto jim přes Jeremiáše oznámil toto. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká, nechoďte do Egypta. Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste mě posílali za Hospodinem svým Bohem se slovy modli se za nás k Hospodinu svému Bohu. Oznam nám, cokoliv Hospodin náš Bůh řekne a my to splníme. Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina svého Boha neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam. Buď si jistý, že Izraelci tohle neslyšeli rádi. O tom víc uslyšíme v příští kapitole. Nechtěli živého Boha z vlastní vůli, který by je měl vést a určovat jejich způsob života. Chtěli Boha, který nijak nebude zasahovat do jejich životů a plánů. Přáli si jen, aby jim požehnal a nemluvil do toho, jak žijí. Nechtěli živého Boha, chtěli němou modlu. Také my křesťané někdy litujeme, že Bůh je živý. Samozřejmě jenom tajně.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu rádia nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.

krátce po čtvrt na devět dozněla Camila Appetauer a její píseň Řeka. No a my, pokud se teď podíváme do kalendáře, tak tam objevíme krásné jméno Tamara. Toto jméno má skutečně prastarý původ. Jeho počátky najdeme v hebrejském označení pro datlovou palmu zvanou Táma. Tamara vystupovala již v biblických příbězích a věru velmi zajímavě. Její muž zemřel a tak si podle starých zvyklostí měla vzít jeho bratra. Jenomže ten byl ještě chlapcem. Tamara tedy musela odejít k rodičům a čekat, až jinoch dospěje. Když se tak stalo, její tchán slibu nedostál. Tamara tedy svlékla vdovský šat a sedla si k cestě a zahalila si tvář, takže byla považována za nevěstku. Když tudy její tchán projížděl, ihned jí požádal, aby ji mohl navštívit v jejím domě. Tamara svolila pod podmínkou, že jí nejprve dá zástavu. Když se zeptal, cože to má být, odpověděla, dej mi své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Po několika měsících zjistili služebníci, že vdova Tamara je těhotná. Podle neúprosných zákonů měla být bez milosti upálena. Když ji však vedli k hranici, pravila Tamar, jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci. Předložila pečetidlo, šňůrku, hůl a bylo jasno. Rod izraelský byl tak zachován a rozrostl se tak o dvojčata Perese a Zeracha. To je pozoruhodný příběh, nemyslíte? Najdete jej v první knize Mojžíšově ve 38. kapitole. A tak milé Tamarky a Tamary, přejeme vám krásný a požehnaný den a jasné vědomí Boží lásky a dobroty. A také vědomí toho, že i když se tak třeba někdy necítíte, jste Bohem milované a vyvolené. V Božích očích, ne v očích tohoto světa. A tato písnička je speciálně pro vás.

Tak to byla píseň Miriam Chovancové Vyvolená, která byla věnovaná všem Tamarám, které dnes slaví svůj svátek. No a podobné poselství přináší i následující píseň Lauren Daigle. Ty říkáš, že mě miluješ, i když já to zrovna necítím. Ty říkáš, že jsem silná, i když si myslím, že jsem slabá. A tak já věřím tomu, co ty o mně říkáš. Zpívá Lauren Daigle ve své písni You Say.

Když Ježíš říká svým učedníkům, že mají být jeho svědky až na konec země, může to myšlenky středoevropana směrovat do Afriky nebo do Austrálie. Ale co když je onen konec země 30 kilometrů od ruských hranic? O hrdinech víry a o lásce, která se projevuje přítomností, bude v pořadu Krika hovořit Petr Hůšť už po následující písni kapely Hillsong United. Píseň má název Clean, čistý, a zpívá se v ní: povstanu, pozvednu svoji hlavu, protože jsem vykoupena tvojí milostí, moje srdce je čisté, clean.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Mám pro vás novou měsíční sérii a ta se jmenuje Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům z 11. kapitoly, ale o dnešní hrdiny víry. Já jim často říkám spíše šílenci víry, jsou v šílených situacích a přitom stojí věrně ve víře s Bohem, to znamená odvážně a vytrvale. Někdo řekne, hej Petře, doufám, že nebudeš mluvit znovu o Ukrajině. Ano, chci vás vzít na svou poslední delší cestu na Ukrajině a představit vám pro mě hrdiny víry. A možná dříve, než vnitřně nebo minimálně vnitřně vypnete, chci říci, co se týká života církve, tak my se chceme inspirovat po celém světě. Jezdíme do Ameriky, Anglie, dnes se hodně cestuje do Austrálie, což si myslím, že je super. Ale je tady něco blíže, jak na kilometry, tak co se týká naší kultury. Nedávno jsem potkal biskupa z Charkova, pastor, který do války vedl sbor pro 3000 lidí. Přišel před 20 lety a začal asi s 20 lidmi. A začal krok po kroku. Je to starší pán, klidný a přitom pro mě velmi moudrý, zkušený. Mám pocit, že církev na Ukrajině žije a roste, jenže kdo by tam teď jel? Většina asi ne a rozumím tomu, tak si můžete alespoň poslechnout tuhle sérii. Skutky apoštolské 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Vítejte v pořadu Klika v nové sérii Hrdinové víry. Dnešní díl nese název Až na konec země. Několik lidí v hluku okolo Češky paní Marie a Ukrajinky Anny udělali sbírku pro dětskou nemocnici v Mukačevu. Vyzvedl jsem to a k tomu jsem přidal ještě generátory, motorové pily a turnikety na zaškrcení krvácení. Na Ukrajinu jsem tentokrát cestoval sám. A nebylo mě fyzicky i psychicky úplně dobře a tak jsem poprvé na slovenské celníky i nadával. Nechali mě všech 100 krabic dodávky vyložit, všechno rozřezat a pak znovu naložit zpátky. Prý je to teď běžný postup, myslel jsem, že mě z toho prdne. Večer jsem dorazil do Poljany na západ Ukrajiny, kde se ke mně přidali další dva Češi, pastor Michal a můj kamarád Luboš. Chlapi jsou ze Slezské církve evangelické v Těrlicku a stali se partnerským sborem pro církev v Sumě. Další den brzy ráno přesedáme do dáče Dačr s náhonem na všechny čtyři, kterou vezeme pro kaplany na frontě a vyrážíme dál do Kyjeva. Ve Lvově se přidáváme k našim kolegům z Ukrajiny a cestujeme až do Kyjeva. V Kyjevě bychom si rádi dali nějakou večeři jen tak narychlo, někde v supermarketu ve fast foodu, ale musíme změnit plán. Je právě letecký poplach a všichni lidé ze supermarketu musí ven na parkoviště, protože je velká pravděpodobnost, že by to dopadlo právě tam, do supermarketu. Vybírám nejbezpečnější místo pro večeři. Je to restaurace vedle americké ambasády. Tady nic nedopadlo za celou dobu války, ani odkloněná raketa. Všechny strany, a nejenom ta ruská a ukrajinská, si to poctivě hlídají. Další den je neděle a někdy nad ránem vyrážíme do Sumy. Chceme tam stihnout bohoslužbu, kde máme s Michalem i kázat. V Kyjevě však nemůžeme přejet hlavní mosty, jsou zavřené, protože je opět útok a mosty používá protivzdušná obrana. Když se blížíme k Sumě, tak nás čeká ještě na hodinu důkladná kontrola SBU. To je ukrajinská kontrarozvědka a oni prošli naše telefony, telefonní čísla, webové prohlížeče. Potřebují zjistit, zda nejsme špioni, sabotéři nebo něco takového. No a po dlouhé cestě dorážíme do Sumy. Suma, která je zkoušena těžkou válkou. Stále zde dopadají drony a rakety. Suma, která leží 30 km od Ruska. Přijíždíme do církve, kterou vede pastor Ivan. Ivan pochází ze západu Ukrajiny, ze Zakarpatí. Studoval v semináři v Kyjevě a některé jeho kolegy pán Bůh povolal na misi tak různě po celém světě. Ale Ivan zažil, že ho pán Bůh volá sem. Pro mě až sem na konec země.
Skutky 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Můj kolega Feder si z Ivana dělá někdy legraci. Říká, Ivane, slyšel jsi Pána Boha dobře? Někteří tví kamarádi slyšeli, že Bůh volá do Afriky, Ameriky nebo do Francie, do Paříže, ale tebe do Sumy. Ivan to vnímá přesně, jak píše apoštol Pavel. Je to o sestoupení Ducha Svatého, o jeho síle, o tom být jen svědkem, svědkem Ježíše Krista. Když se ho někdy Feder provokativně zeptá, Ivane, jak se má tvoje církev, tvůj sbor? Ivan říká, to není moje církev, to je církev Ježíšova. Já jsem jenom svědek. Mám vždy pocit, že to není jenom fráze. Je v tom povolání a tím pádem i určitá lehkost. Život zde ale během války není lehký. Ivan sem přišel před pár lety, četl v jednom bytě s lidmi pravidelně Bibli, pak v druhém bytě a pak založil sbor. Bylo jich 30, pak 70, pak 150. Pak začala válka a spoustu lidí pak logicky odešlo. Zůstali zde převážně starší lidé a Ivan. I Ivan měl pozvání na západ Ukrajiny i do zahraničí, aby s rodinou vycestoval. Ale on zůstal zde na konci světa. Jeho sbor se neskutečně zmenšil, protože dost lidí odešlo a je to logické. Během té doby Ivan a jeho zmenšený sbor humanitárně sloužil pravidelně až pro 1500 lidí. Když jsme tu byli, tak pršelo, to byla velká výhoda, protože země je podmáčená a ruská technika se nemůže přibližovat a také neletí drony. Když jsem na těchto místech, tak mám

nebude jenom náhoda. Římanům 8. kapitola 35. až 38. verš. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Ivan je obyčejný chlap. Při obědě mu říkám, ty jsi zhubnul. A on říká, ano, začal jsem běhat a přestal jsem pít alkohol. Říkám, že to bych také potřeboval. Je to obyčejný chlapík, ale s neobyčejnou vírou a věrností. On je vydáván na smrt. On zde zůstává na konci země a zároveň zde zažívá, že od Kristovy lásky ho i lidi okolo něj neoddělí soužení a úzkost války, přítomnost ani budoucnost, život ani smrt, žádná moc je nedokáže oddělit od Boží lásky. Když jsme byli dopoledne tady v církvi, tak chvály se mě zde na konci světa neskutečně dotýkaly. Často jsem měl slzy v očích. Pán Bůh je miluje a oni milují jeho. Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, pastor a bojovník proti nacismu, napsal: Boží přítomnost se neprojevuje primárně jako odstranění těžkostí, ale jako trvalá blízkost uprostřed nich. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Kde jsme v těžkých situacích zažili Boží blízkost? A nebo naopak, v čem bychom teď aktuálně potřebovali i během těžké situace zažívat, že Bůh je s náma? Což může být i teď naše krátká modlitba. Pastorovi Ivanovi jsme pomáhali před 2 lety rekonstruovat sociální a misijní centrum. A když prší a neletají drony, tak se tam jedeme podívat. Ptám se Ivana, kam tato cesta vede? On říká, no vede do Ruska, jsme 15 kilometrů od ruských pozic. Říkám, aha, projíždíme vojenským blokpostem, všechny cesty jsou zasíťované, sítě tvoří takové jako tunely, je to kvůli dronovým útokům. A ptám se Ivana, proč nás tady na tom blokpostu nekontrolují vojáci, proč tady žádní nejsou? No on říká, je letecký poplach, jsou schovaní. Sem tam se mě někdo zeptá, Petře, proč tam lezete? Nechci to zduchovňovat, ale tak Bůh miloval svět, že poslal jednorozeného syna. Bůh nemiloval jenom emocí nebo slovem, ale slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Láska je vyjádřena přítomností. A i my vyjadřujeme někdy lásku k lidem tím, že jsme přítomní v jejich místě, v jejich situaci. Ne, nejsme šílenci, máme ženy, děti, nepotřebujeme riskovat. Ale někdy potřebujeme navštívit své kolegy. Pro mě jsou to hrdinové víry, až na samém konci světa. Vydávání na smrt a přitom neoddělení od Boží lásky. Pojďte se mnou cestovat dál a potkat další hrdiny víry. Tak třeba už za týden. Mějte se krásně.

skončil pořad Klika s Petrem Hůštěm. K tomu dnešnímu dílu se můžete vrátit ještě ve čtvrtek v 19.45. No a za týden nás čeká téma Hrdinové víry s názvem Pár hodin na opuštění města.

Písnička Simi Magušinové s názvem Otcova rola dozněla krátce po 9. hodině. Je středa 3. června, od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a požehnaný a klidný den vám přeje Andrea Audová. No a zveme vás k poslechu dalšího programu. Za chvíli nahlédneme do kalendária a o 9:30 potom pořad Live Plus s naší rozhlasovou lektorkou Elsou Rendl. Ta dnes bude konverzovat na téma život v zahraničí. A je to rozhodně i její osobní zkušenost. Teď ale písnička Cory Asburyho s názvem V otcově domě, Father's House, kde se zpívá o tom, že když jsme v jeho domě, můžeme odložit všechna břemena, hanbu, stud. Nic z toho v jeho domě není vítané, protože v jeho přítomnosti můžeme zažít přijetí a jeho nadšení z nás.

0: Pět minut před 9:45 dozněla písnička Víc už nejsem otrokem kapely Rock Solid Band. Teď si dáme Janu Peštovou a její známou písničku Jen v tebe důvěru mám. No a po ní už nahlédneme do kalendária.
1: Prostřed zkoušek

0: Kalendárium.
1: Tak pojďme teď společně otevřít kalendárium s datem 3. června. Dnes je tomu 605 let, kdy v Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, jehož účastníci neuznali za českého krále Zikmunda a přijali 4 artikuly pražské. Jako 4 artikuly pražské je označován husitský program, na němž se shodla pražská a táborská strana. 4 pražské artikuly vznikly v červenci 1420 v Praze. V jednotlivých bodech se mluví o přijímání podobojí, svobodném hlásání slova Božího, trestání smrtelných hříchů a odnětí světského majetku církvi. Jednota mezi Pražany a tábority ovšem neměla dlouhého trvání. Už měsíc po vyhlášení zmíněných bodů došlo k roztržce mezi oběma stranami a táborští kněží Prahu opustili. Pražané získali pro program artikulí arcibiskupa Konráda z Vechty, oproti tomu táborští kněží zvolili ze svého středu Mikuláše z Pelhřimova, kterého prohlásili biskupem. Tím byla roztržka dokonána i prakticky. Ten čáslavský sněm se konal v roce 1421. V roce 1989 čínská vláda rozhodla o vyslání armády k potlačení protestů na pekingském náměstí Nebeského klidu. Studentské protesty zde probíhaly od 15. dubna do 4. června roku 1989. V roce 1801 se narodil hudebník, dirigent a skladatel František Škroup. Významné místo v českých dějinách Škroupovi zajistila hudba k frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a Žádná rvačka, ve které při premiéře 21.12. roku 1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj. Ta se později stala naší národní hymnou. V roce 1924 umírá pražský židovský spisovatel Franz Kafka. No a v roce 1963 umírá papež 23. Papež Jan 23. Během druhé světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem postiženým válkou. Vyjednal se západními spojenci přísun humanitární pomoci pro Řecko okupované Němci. S neoficiální pomocí německého velvyslance v Turecku von Papena dokázal zabránit Turkům ve vydání několika set židovských uprchlíků zpět do Německa, za což mu později Izrael udělil titul Spravedlivý mezi národy. V úřadě, který zastával, se radikálně lišil od svých předchůdců. Byl známý svou nekonvenčností a zasloužil se o významné kroky v oblasti ekumenismu. Omezil také mnoho ceremoniálních zvyklostí. Svolal druhý vatikánský koncil, který měl přiblížit katolickou církev ostatním církvím. A tímto výročím úmrtí papeže Jana 23. uzavíráme to dnešní kalendárium s datem 3. června.

Toto byla Rebecca St. James. A já mám tady jedno pozvání pro vás. Mám pozvání na kurz pro dívky v Centru naděje a pomoci v Brně. Kurz s názvem Být sama sebou. Dospívání je období plné změn, hledání vlastní identity i nejistot. Mnoho dívek v tomto věku řeší otázky sebevědomí, vztahů, vzhledu i přijetí sama sebe. V Centru naděje a pomoci CENAP nabízíme ve dnech 28.7. až 30.7. tedy července, program, který citlivou a přirozenou formou pomáhá dívkám lépe porozumět sobě, posílit zdravé sebevědomí a objevit svou jedinečnost. Kurz vytváří bezpečné prostředí, kde se dívky mohou vzájemně se sdílet, své zkušenosti, klást otázky a objevovat nové dovednosti. Program je pestrý, zábavný a přizpůsobený jejich věku. Více o programu a přihlášky na webových stránkách cenap.cz/být sama sebou/1. Tak to je pozvánka na kurz pro ženy a dívky. A teď tady mám písničku kapely Way to Go, která nás dovede už k anglické lekci, ve které Elsa Randall bude konverzovat na téma život v zahraničí.

Tak to už byla poslední zastávka na naší cestě ranním vysíláním, kdy s vámi ráda byla Andrea Audová. Já vám přeji krásný poslech i těch následujících pořadů. Už za chvíli nás čeká Řeka života s Danou Kenningovou, která nám představí Travnou, místo, které se pro mnohé stalo duchovním domovem. Krásný den a pokojnou cestu vším, co je před vámi, vám od mikrofonu přeje Andrea Audová a posílám vám Lucy Grimble a písničku More of You. Žádám tě jen o jedno, o víc tebe, Bože, v mém životě, zpívá Lucy Grimble.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Jsou místa, která se časem stávají hlubokými duchovními studnami. Jedno z nich je i dům v Rychlebských horách ve vesničce Travná. Pro mnohé je už jen slovo Travná pojem, ke kterému se váží vzpomínky na milá setkání, nebo je to přímo jejich duchovní domov, kde se poprvé setkali s Kristem a na kratší či delší dobu zakotvili v tomto společenství. V roce 2018 oslavila setkání na Travné 50. výročí od svého začátku a při této příležitosti vzniklo i několik nahrávek a vzpomínání. Části dvou z nich si dnes poslechneme. A protože i moje duchovní kořeny čerpají z těchto míst a dlouhou dobu jsem zde také pečovala o to, aby studna byla dál k užitku, ujala jsem se přípravy tohoto dílu pořadu Řeky života. Vaší průvodkyní po Travné bude dnes Dana Kenningová. Studnu duchovní, i tu fyzickou, zde vykopal Adolf Petr se svou manželkou Hanou v roce 1968. Vybírám z rozhovoru s Hanou Petrovou o tom, jak to všechno začalo.
2: No, práce na Travné to bylo tedy až vlastně po 10 letech, až v roce 68. Ale už předtím, tedy po všechny roky, se pracovalo s mládeží tak jako víceméně skrytě, že jo. A vědělo se to, že se takové věci dějí, a jednoho krásného dne v tom roce 68 na jaře volal bratr farář Weber, který byl tehdy v Šumperku a který taky měl takovou rozšířenou mládežnickou práci, že má nějak mnoho zájemců na léto a že je všechny nemůže někde ubytovat, jestli bychom si nechtěli jich pár vzít. No a Adolf na to samozřejmě řekl ano, takže hned začal zhánět nějaké ubytování a hlavně práci, protože to bylo podmíněné, aby ti zahraniční dostali vízum. Takže to měl tady domluvené v Javorníku se státním statkem a s lesy, hlavně s lesním závodem v tom prvním roce, tak nám na prázdniny přijelo 5 německých evangelických skautů. Přijeli 3 dívky z východního Německa s hodou okolností. Na faře byla návštěva z Holandska se 3 dětmi. No a přidali se k tomu pár z místních ze sboru a dokonce přijeli i mládenci z Opavy. A takže to byla docela pěkná skupina lidí. A ta brigáda byla. Pracovali v lese, bydleli v Račím údolí ve Staré Hájence, jenomže tam bydleli také další brigádníci. A tahle ta společnost se těm mladým vůbec nelíbila. Oni toužili potom mít někde nějaký koutek, kde by mohli být sami se sebou a dělat si, co oni sami chtějí. A takže padlo takové, bylo to ve chvíli, kdy bylo všechno trošku volnější a protože tady bylo docela dost domů, starých domů opuštěných ke koupi, tak Adolf požádal místní výbor, místní obecní úřad o to, jestli by nebylo něco na prodej. Takže nám stanovili několik domů, který jsme tedy objížděli. A shledali jsme jako nejlepší z toho dům na Travné. Byla to sice taky docela značná ruina, ale na výhodném místě za kostelem na jižní stráně, prostě byla tam elektrika, byla tam docela i voda, takže to, tyhle ty podmínky počáteční to mělo. Takže se rozhodlo, že by se o tenhle ten dům požádalo, aby se tam prostě někde mohli mládežníci scházet. Povedlo se, dům jsme zakoupili, ne jako farní sbor, nýbrž jako my, jako soukromníci, protože to nešlo, aby církev dělala mládežnickou práci, to nebylo povolené. Církev mohla mít jenom několik takzvaně běhů, nějakých těch kurzů pro mládež, ale museli být všichni starší 18 let a museli být všichni evidovaní u státních úřadů. A tohle se nám tedy venkoncem nelíbilo, takže jsme to ze začátku začali dělat jako naši soukromou akci. Byli to prostě naši hosté prázdninoví. A dům se tedy po částech cihlu po cihle se přebudovával, vylepšoval. Když potom přijeli ti další v roce 69, to už byla velká skupina, to se rozkřiklo do světa díky teda těm hostům z ciziny. Takže část těch lidí vždycky pracovala, někde říkali jsme venku, to znamená, že někde na státním statku nebo na JZD nebo v lese, u silnic taky, ať to byla stavba, ať to byla usklizně ani tolik ne, ale spíš u nějakých úprav někde něčeho. Takže to byla docela práce tvrdá, ale ti mládežníci to dělali rádi a bylo to docela takové spokojené. A rozrůstalo se to obrovským tempem, takže se za prázdniny vystřídalo několik set lidí. A to už jsme potom vždycky zháněli, kde bychom je ještě ubytovali, protože ten náš dům to byla vlastně ruina a stavba. Takže jsme měli pronajatou starou hospodu od jednoty, měli jsme tam pronajatý domek, který prostě byl bez oken, bez dveří, byla to taky další ruina, ještě větší než náš vlastní dům. A postupně po letech nám jednotné zemědělské družstvo nám pronajalo svoje rekreační zařízení, které měli na Travné. Taky primitivní, ale bylo to pod střechou a bylo tam možné pobývat.
3: V jakém stavu byl ten dům, když jste ho koupili?
2: No, když jsme ten dům koupili, tak to byl dům, je to patrový dům s velkou půdní plochou. V přízemí teda bydleli, nebo už nebydleli, byli právě čerstvě odstěhovaní ti obyvatelé, kteří tam byli. Ti tam tak jako hospodařili, takže měli v prvním patře kozy, ve druhém patře seno slepice, jeden vodovodní kohoutek pro celý dům, toaleta žádná, to bylo jenom dřevěný domeček na stráni, ale samozřejmě obrovský nepořádek, takže se muselo začít vyklízením. Protože i okna už byla taková všelijaká, tak jsme, aby se tam vůbec dalo třeba být na podzim, tak všecko bylo ucpané starými hadry, aby se tam dalo alespoň trochu zatopit, ale evidentně to nikomu nevadilo.
3: Na Travné taky fungovala ekumenická spolupráce. Můžeš třeba říct o tom, jak to vlastně začalo a co to obnášelo?
2: No, tak ta ekumena byla v tom, že jsme se nějak nikdy neptali, kdo je odkud a z jaké církve. Prostě jsme se scházeli, kdo chtěl, přijel, byly mu otevřené dveře. A to se samozřejmě dostávalo i mezi lidi, postupně to věděli, protože ať přijel katolíků mnoho nebylo, ale byli také. Ale z různých menších církví, a nejenom z naší evangelické církve, takže se tady takhle navzájem společně žilo, ledaco promýšlelo, prohovořovalo. A když už jsme chvilku takhle podnikali, nebo podnikali v uvozovkách, jednoho krásného dne, když nás tam bylo strašně moc a bydleli jsme v tu dobu na takzvaně rekreačním středisku státního statku, což byla původně římskokatolická fara, tak zastavilo před farou auto, vystoupila řádová sestra nebo dvě, začali něco vytahovat z auta a jak se ukázalo, to, co vytahovali, byly dva obrovské koše koláčů. Dovezli je a říkali, my víme, že to máte těžký se zásobováním, tak vám tady něco neseme, abyste si taky mohli pochutnat. A odjeli. Samozřejmě ty sestry měly velmi přísný režim, co se týkalo státních úřadů, takže se ty naše vzájemné styky a setkávání nemohlo příliš zveřejňovat, ale přesto byly. A sestra vedoucí říkala, víte, my sami tu práci s mládeží dělat nemůžeme, takže když to můžeme dělat společně, tak je to pro nás milé. Takže takhle vznikala naše spolupráce. Když jsme měli nějakou nouzi, přijela třeba větší skupina lidí, než jsme čekali, tak u sester se vždycky našel nějaký chleba v zásobě. Setkávali jsme se a potom, když už to bylo trošku možné, tak jim chlapci třeba chodili pomáhat s nějakou prací, kterou oni potřebovali udělat a na kterou už neměli sílu. A ta naše spolupráce se sestrami, spolupráce. Naše vztahy nejsou narušeny do dneška. Když se v roce 96 z Javorníku odstěhovali, protože se jim vraceli vlastní mateřince, Tak naši mládenci z Travné pomáhali sestry stěhovat. Navzájem si sdělujeme, o co se společně modlíme. A my jsme za to vděční a myslím, že sestry pořád ještě rády vzpomínají na tyhle ty roky.
3: U vás prý také jedna ze sester byla ubytovaná.
2: Ano, byla. A to tak, že ty řádové sestry nesměly přijímat novicky, nové ženy, které se ucházely o život v řádu. Ale dělalo se to takovým způsobem, ač jich nebylo mnoho, ale byly přece jenom, že byly někde na blízku třeba, nebo u nich pracovali jako zaměstnankyně a zároveň se připravovali na ten život řádový. No a protože to byla taková trošku tvrdá doba v dobách normalizace, takže ani nemohli bydlet u nich v klášteře, takže jedna ta z těch novicek bydlela u nás na evangelické faře, bydlela. Měla u nás prostě zařízený pokojíček a své věci, měla klíče a když bylo potřeba, tak se ztratila z kláštera, byla u nás, takže jsme se i touto cestou mohli zžívat. A bylo to velmi vzácné a vděční jsme za to do dneška.
1: K Travné neodmyslitelně patří i společné zpívání a hraní. Proto jsem vybrala do tohoto pořadu písně z travňácké produkce. Tato píseň je nahraná přímo při programu, takže její technická kvalita není odpovídající studiové nahrávce, ale za to odráží atmosféru míst.

0: pořadu Řeka života dnes s Danou Kenningovou o místě pro mnohé duchovně i lidsky důležitém, o setkávání na Travné. Jedním z těch, kdo k Travné neodmyslitelně patří, je evangelický farář Štěpán Janča. Rozhovor s ním vznikl asi před 8 lety a uslyšíme jeho části, které se pojí k Travné.
1: Když jsem byl poprvé na Travné, to byly Velikonoce a bylo mi 12 let. Bylo to, řekněme, v polovině 80. let. Poprvé jsem zažil Velikonoce. Vzhledem k tomu, že mi bylo 12, tak jsem z celého toho setkání vnímal to, že prostě jsme se mohli vyblbnout někde v lese a v potoce hlavně. Vím, že tam byl nějaký program duchovní, pravděpodobně i nějaká dobrovolnická práce, že jo, nějaká brigáda. Já si pamatuju jenom, že jsme stavili přehrádky na potoce, které nám Adolf Petr vždycky rozboural a stěžoval si, že tam někdo furt staví přehrádky a že se to nesmí, že za to budeme pokutováni. To je moje nejstarší vzpomínka na Travnou. Ale obecně v zásadě mě se tam moc líbilo, už hned na poprvé. Vlastně jsem se tam dostal tak, že moje maminka tam byla snad první rok, kdy se tamto setkávání začalo konat, nebo někdy v roce 68 nebo 69. A měla na to velmi pěkné vzpomínky, takže když mi bylo těch 12, jedna slečna trošku starší ze sboru v Ostravě Vítkovicích na Travnu jezdila a tak se domluvila mamka, že nás tam vezme sebou. Byli jsme tam samozřejmě nejmladší, většina té skupiny asi byli v té době vysokoškoláci. Odhaduju, že na ty Velikonoce tam bylo tak 30 lidí. No a jak říkám, ten můj dojem byl takový, že se mi tam líbilo, příjemná parta a výborně jsme se vyblbli v potoce. Takže když byla možnost jet zas, tak jsem samozřejmě rád souhlasil. Od té doby v podstatě nejdřív jsem teda začal jezdit na Velikonoce a Silvestry, potom o pár let později jsem se přidal i na letní brigádu, což byly takové tři hlavní akce, které tam česká mládež pořádala a celkem brzo myslím, že jsem zapadl do té party, která si říkala Travňáci a na tom stavila i kus své identity. Dovolím si říct, že prostě Travná pro mě byl jeden z mých duchovních domovů a to velmi podstatný.
2: Jak tě ovlivnila duchovně Travná?
1: Tak určitě první bod nebo základ byl v tom, že tam jezdili mladí lidi. Jo? A já jsem z maličkého sboru, že jo, evangelického, který dnes už ani neexistuje vlastně v Ostravě Vítkovicích, a v mé době jsme byli děcka tři. Z toho jedno byla moje sestra. Takže nezažil jsem ve sboru křesťanství pro mladé. A tohle jsem zažil v podstatě buď na letních táborech evangelických, a nebo potom na Travné. A určitě díky tomuhle jsem o víře začal víc uvažovat, víc se s ní seznamovat, protože při všech těch setkáních vždycky, to se mi líbilo na Travné, vždycky byla jako krásně vyvážený poměr mezi zábavou, nějakou prací, protože se tam pomáhalo vždycky, a taky duchovním životem. Takže se, já nevím, od rána do poledne se kopaly někde základy nebo něco opravovalo, odpoledne se hrály v lese hry, a na večer byl potom nějaký duchovní program, který tam většinou mývali nějací bohoslovci nebo někdo přímo z těch mládežníků, popřípadě Adolf Petr, který tam farářoval a který to všecko vlastně spískal.
2: A ty, když jsi začal jezdit na Travnou, tak to asi bylo trochu jiný, než pak třeba později v té době po revoluci nebo v těch 88. 89. roce, co do počtu lidí i co třeba do atmosféry, v čem tak, vidíš třeba změny, v čem to bylo jiný?
1: Já si myslím, že vždycky tam jezdili lidi, kteří nějakým způsobem jako křesťané chtěli být spolu a chtěli se i nějak bavit spolu a taky růst ve víře. No, to si myslím, že tam byli vždycky takovýhle lidi a takovéhle krásné společenství. jako malý kluk jsem prostě z toho vnímal jenom tu atmosféru toho, že je tam dobře. A později jsem nad tím začal víc přemýšlet. Vlastně je pravda, že i jedno z těch setkání u mě nakonec vyvrcholilo tím, že jsem sám začal číst Bibli a sám snad pochopil, o co v Bibli jde a nějakým způsobem se rozhodl odevzdat Pánu Ježíši Kristu. Výrazně mě to ovlivnilo i v tom smyslu, že jsem nakonec farářem, takže tohle všecko určitě na tom má Travná velký podíl. V těch pozdějších letech, tak ke konci 80. let, ale myslím si, že už to začalo před revolucí, asi tam opravdu začalo jezdit víc děcek. Nedokážu teďka zrekonstruovat, co všecko zatím mohlo stát, ale určitě to byli jaksi aktivní mládežníci z různých sborů, asi nejvíc na severní Moravě, ale jezdívali tam i Brňáci, Pražáci a tak dál. Asi se to tak nějak šířilo s tím, jak ti naši mládežníci třeba šli studovat na vysokou školu, tam poznali jiné kamarády, vzali je sebou, začalo tam jezdit možná víc lidí z ekumény, tedy bylo to společenství širší, už to nebylo, třeba nebyli jenom mládežníci z Českobratrské církve, ale byli tam katolíci, byli tam z církve bratrské, byli tam z křesťanských sborů a dalších. Opravdu myslím si, že ten rok 88 už možná, že najednou těch lidí tam nebylo 30, ale 60, 70. Nevím, jak to třeba komplikovalo život Adolfovi, Petrovi a Javornickému sboru, protože Travná měla být jakoby poněkud utajená, že jo? Ale vždycky v neděli prostě z Travné do Javorníka táhl 80 hlavý dav lidí, kteří demonstrativně prošli Javorníkem a zúčastnili se bohoslužeb a pak zase šli zpátky. Takže určitě to nebylo neviděno, nepozorováno. Ale jsem moc vděčný za to, že tahle možnost byla a že nějakým způsobem i Petrovi, i ten javornický sbor, že to ustáli a zvládli a doufám, že kvůli nám neměli nějaké vážné problémy. Ta činnost se samozřejmě zintenzivnila a změnila oproti těm partizánským dobám za komunistů, tak vlastně rok 90 nebo 89 přinesl velikou změnu. Je pravda, že jsme to taky prožívali na Travné. Pamatuju si Silvestr roku 89, přesně řečeno 29. prosinec, kdy byl zvolen Václav Havel a dělala se na Travné veliká veselice.
2: Na hřiště.
1: Poprvé jsme vylezli ven na hřiště, ano, a tam jsme hráli, zpívali, tancovali a veselili se za nějakých minus 15 stupňů pod nulou. A pouštěli jsme balón a prskavky a já nevím co všecko. A měli jsme velikou radost z té změny. A ta změna přinesla tedy zaprvé to, že tam jaksi se najednou jezdilo svobodně, otevřeně, už nikdo se nebál, že se prochází přes Javorník velkým davem na bohoslužby. Najednou i ten sbor mohl dělat něco navenek. Ti přátelé, kteří tam jezdívali na Travnou z Německa, později z Norska, tak mohli najednou přijíždět otevřeně, mohli otevřeně třeba přivážet nějakou podporu, takže velká činnost, která se pak rozjela začátkem těch 90. let, bylo dovážení invalidních vozíků z Německa i z jiných zemí, z Holandska, z Norska, invalidní vozíky, které se na Travné spravovaly, kompletovaly a jako nedostatkové zboží, prostě se i ty použité vozíky mohly využít, dostávali lidé, kteří si požádali, kteří napsali Adolfovi. Najednou se rozběhla takováhle velká agenda, kterou bylo třeba taky nějak zastřešit, takže celou Travnou vlastně zastřešila diakonie. Pro nás jako mládežníky se tím jako nezměnilo nic, protože pořád tam byl ten Adolf, který prostě jako charismatická osobnost, Adolf s Hanou teda, nechtěl bych přehlížet Hanou, protože tam měla obrovské zásluhy, ve všem byla s Adolfem spolu. My jsme vídali víc toho Adolfa, protože samozřejmě promlouval jako farář, ale oni byli vždycky spolu a vždycky jako dvojka neodlučná a navzájem se podporující. Takže když budu mluvit o Adolfovi, vždycky myslím Adolf s Hanou a Petrovi obecně byli součástí sboru i Travné. I jejich děti, i jejich rodiče ve své době a tak dále. Středisko se začalo taky rozšiřovat, i když ta přístavba, která se pak začala stavět ke starému domu, ta už vlastně se začalo před revolucí, už se kopala jáma pro garáž, kde měla být velká shromažďovací místnost, maskovaná jako garáž. Na té shromažďovací místnosti potom po revoluci byla přistavěna další přístavba s velkými plány, které nakonec trošku selhaly nebo se změnily, nebo jak to nazvat, ale ty začátek 90. let to byl veliký boom na akcích, myslím, že nejvíc na Velikonoce, tam bývalo třeba 120-130 lidí, což už bylo vysoko nad kapacitu toho starého domu. Se tenkrát spalo i na schodech a obědvalo na střeše garáže, ale pro nás mládežníky to bylo právě úplně ideální, úplně nejlepší, nejsilnější zážitky. V té době už jsem byl mezi těmi, kteří to nějakým způsobem měli na starosti, kteří to i organizovali, kteří z jedné akce na druhou se domlouvali, co bude za program. Jako student v bohosloví, tak jsem samozřejmě přispíval i nějakými programy biblickými, duchovními a organizačně. Takže tenkrát to byly jako šťastné doby, mi přijde, které později pro mě vyústily v to, že jsem tam byl na té civilní službě. Obecně modlitby, to byla jedna z věcí, které byly velmi nosné, velmi důležité, velmi zásadní. To, že jsme se nejenom potkávali, nejenom klábosili, nejenom spolupracovali, ale taky se modlili i konkrétně jeden za druhého. To, že tam byli lidi, kteří vydrželi prostě třeba 3 dny udržovat modlitební řetěz ve dne v noci, to si myslím, že taky bylo velmi zásadní a pamatuju si na modlitební chvíli ve 3 v noci, kdy jsme se třeba sešli tam 3, každý od někud jinud v té modlitebně a najednou tam vzniklo moc pěkné společenství a takové požehnané, povzbudivé. Pro mě nezapomenutelné potom byly ty modlitební chvíle silvestrovské. Možná, že pro některé to bylo už moc velké nebo moc dlouhé, nebo jak to nazvat, ale pro mě to, že jsme začínali nový rok modlitbou, mnozí na kolenou, modlitbami za úplně konkrétní věci, které pak jsem i mohl během roku si na ně na to vzpomenout a vidět, že prostě na to Pán Bůh reaguje, odpovídá, že modlitby byly vyslyšeny, tak to bylo veliké povzbuzení a tohle je jedna z věcí, které mi chybí, že jo. Takhle ty silvestrovské nebo novoroční zahájení nového roku bohoslužbou s večeří Páně o půlnoci a modlitební chvíli, tak to je něco, co jsem zažil jen na Travné a na co strašně rád vzpomínám. Travná mě nesmírně dala, nesmírně ovlivnila. Pokud můžu, nebo pokud jsem mohl, tak jsem tam rád jezdil vždycky. Pokud můžu, tak jedu ještě dneska, ale těch možností je strašně málo. Jsem strašně rád, že potkávám pořád mladé lidi a nové a další, kteří prostě jednou jedou na Travnou a vracejí se tam znova, protože to prostě znamená pro ně oslovení, duchovní oživení, setkání s Bohem i s lidma, kteří v Boha věří. Takže tohle to mě hrozně těší a na Travnou myslím a modlím se za ní a přeju jí všechno nejlepší. Aby to pořád zůstalo místo duchovní obnovy lidí. Aby to pořád bylo místo, kde lidé přijedou, najdou tam společenství i nějaký třeba duchovní domov, ti, kteří ho potřebují nebo ho nemají jinde, aby tam našli povzbuzení, posilu v osobním životě, ve víře. Aby to pořád bylo tak široké společenství, kam se vleze evangelik, katolík i ateista, který je ochotný se o věcech bavit. aby opravdu tam byl přijat takový nebo makový, a přitom, aby tam byli společně, aby společně prožívali tu radost, kterou můžeme mít z toho, co Pán Bůh pro nás udělal.
0: Mnohé se mění, ale některé tradice zůstávají. Například zpívat během silvestrovské půlnoční bohoslužby s večeří Páně píseň na text Dietricha Bonhoeffera Moc předivná, kterou si poslechneme v podání současné travňácké mládeže.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes vás Dana Kenningová provází potravné. Zatím jsme stále v její historii, ke které doplňují z almanachu půl století boží věrnosti. V 80. letech pronikl i na Travnou vliv podzemního letničního hnutí, které se v té době šířilo napříč církevními hranicemi. Na Travné se projevovalo důrazem na osobní vztah s Pánem Ježíšem i chození s Duchem Svatým, radostnou živou vírou a zájmem o Boží slovo, které má co říct do našeho života. Vznikla zvláštní modlitební místnost a po vzoru tradice ochranovské jednoty bratrské se začal dělat pravidelný modlitební řetěz. Verš ze Skutků apoštolských, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, prožívali účastníci tak nějak na vlastní kůži, třeba při spontánní modlitební chvíli ve 4 hodiny ráno. V roce 1989 se otevřely hranice a zájem o Travnou se ještě zvýšil. Na letních brigádách bývalo kolem 60, na Silvestra ke stovce a nejvíc na Velikonoce až 150 účastníků. Vznikla neodkladná potřeba zvětšit prostory stávajícího objektu. Petrovi převedli domy na Travné bezplatně do majetku diakonie Českobratrské církve evangelické i s rozsáhlými pozemky, které získali v restituci. Začalo se zde budovat bezbariérové mezinárodní konferenční centrum. Při realizaci došlo k problémům. Středisko nebylo dobudováno podle plánů a došlo k dočasnému pozastavení veškerých dosavadních aktivit setkávání mládeže a rodin. Byla to těžká doba plná mnohých zklamání a rozčarování. Vedení diakonie v té době zastavilo i mezinárodní akce. Nebylo jisté, zda se setkání mládeže, která začala v roce 1968 a přežila i nejistou dobu totality, udrží. Na několik let byly akce přesunuty na vedlejší katolickou faru. Mládež se chtěla scházet dál a proto bylo v roce 1999 založeno občanské sdružení setkávání, později Spolek setkávání Travná. Na žádost Adolfa a Hany, zahraničních sponzorů a samotných mládežníků, aby se majetek, který Petrovi darovali diakonii, převedl na občanské sdružení, podařilo alespoň část vrátit. Akce zde pokračují i nadále. O současnosti setkávání na Travné si s ředitelkou spolku Veronikou Jirečkovou povídala Dana Kenningová.
1: Pořádáme pravidelné 4 akce každý rok, kam jezdí převážně mladí lidé, kteří se je i sami organizují. Ondra Sabela, mládežník, který už tam jezdí mnoho let, kolem sebe vytvořil takový tým lidí, kteří teďka po celý rok ty akce organizují. Jsou to vždycky Velikonoce, letní týden, podzim kolem státního svátku 28. října a potom Silvestr na Travné. Jsou to akce, které mají takový ten program, že se lidi sjedou, rádi povídají, hodně se zpívá. Máme vždycky nějaký duchovní program, modlitební chvíle, chodí se třeba na křížovou cestu. Každá ta akce má nějaký program nachystaný na různá témata. Vždycky se jde na výlet. Jinak kromě těchto 4 akcí letos toho pořádáme mnohem víc. Proběhnou 2x akce, kterou jsme nazvali Art Travná. Ta první je zaměřená na mládež a druhá je zaměřená na učitele, lektory, lidi, kteří pracují s mládeží. Vždycky týden, každý ten týden se unese témata, co nám umění může dát a přinést naší víře, jak uměním můžeme přispívat ke společnosti. Máme tam třeba téma křížová cesta dneška, co jsou ty výzvy dnešního dne pro nás i pro druhé a jak se s nimi můžeme vypořádávat, nebo umělec nemusí být solitér, ale může přinášet něco v společnosti a tak dál. Takže to je taková novinka letošního roku. A druhá novinka je meditační víkend v tichu, který nachystal Jošua Blažek, bude v září.
0: Ten týden Art Travná zní hodně zajímavě. Kdo to zaštiťuje a kdo přišel s tím nápadem?
1: Je to můj projekt, protože já jsem vlastně edukátor v kultuře, to je moje původní profese. A Přizvala jsem k tomu další lektory, třeba Zdenku Morávkovou, která v kraji působí, nebo Anu Boček-Ronovskou, která pracuje hodně třeba psychosomaticky s tělem. Ten první týden, ten je pro mladé lidi, omezili jsme to věkem 15+, takže komu je víc než 15.

0: který chceme, aby všechny naše akce nesly. Jeden z nich je duchovní zakotvení, nějaký duchovní rytmus. A druhý z nich je zodpovědnost vůči okolí. A třetí je, nazvali jsme to svoboda, být sami sebou, a neznamená to bezbřehá svoboda, ale já v tom vnímám takový ten důraz na respekt, toleranci k jinakosti. Proto ta akce třeba není zaměřená jenom na věřící, chceme, aby přijeli, nebo budu ráda, když přijedou lidi, kteří prostě cítí, že to naše bytí není jen tak samozřejmé a chtějí třeba ten svůj život směřovat k nějaké smysluplnosti. A samozřejmě to zakotvení je v evangeliu ve víře v Ježíše Krista. Duchovní rytmus znamená, že myslíme na to, aby zde byl čas k zastavení, k modlitbám, k čtení Bible. Každá ta akce, ale to pojme třeba trošku jinak. Jo. A respekt a tolerance je možná druhou důležitou věcí travné. Ta otevřenost k lidem, k názorům, nebát se jinakosti a taky se učit s jinakostí zacházet, to je dneska možná velká výzva, kterou často narážíme. Často se prostě v debatách dojde k tomu, že druhý to má jinak a je někdy těžké to přijmout. A to je, myslím, důležitý úkol i nás dneska na Travné, nesklouznout k tomu odsouzení, ty to máš jinak, ty k nám nepatříš, ale ty to máš jinak, pojďme se o tom bavit, pojďme si navzájem porozumět a být spolu v lásce. Ten třetí pilíř je potom ta zodpovědná komunita. Jo, to je vlastně takový ten důraz na to, aby lidé neočekávali, že budou jenom konzumenti toho nějakého obsahu, ale že jsou vyzýváni k tomu, aby byli spolutvůrci a nejen toho programu, ale třeba i toho, že společně uklízíme, vaříme, staráme se o ten dům.
1: A když mluvíš o té zodpovědnosti vůči komunitě a o té společné práci, možná to je další téma, ke kterému teď se chci dostat, a to je dům, o který se spolek stará. A to je asi tvoje hlavní zodpovědnost. Co se děje teď s tím domem? Protože tam je velká přístavba nedostavěná, o které trochu taky byla řeč už. Jak to vypadá v současné době?
0: Mm-hmm. No, ono to totiž celé naráží na to, že my jsme spolek. To je ta zodpovědnost, že buď když my budeme aktivní a budeme to společenství udržovat a i ten dům udržovat, tak Travná bude, jak to byla dál. Když nebudeme aktivní a nebudeme se společně na věcech podílet, tak prostě jednou třeba nebude. Dnes mám radost z toho, že jsou tu aktivní lidi, jsou lidi, kteří pořádají ty akce, a já poslední dobou se víc věnuju tomu domu. My jsme před pár lety došli k tomu, že potřebuje generální opravu a rekonstrukci ten starý dům a samozřejmě něco pořešit i s tou přístavbou. Máme hotový projekt, jak chceme, aby ten dům vypadal, a teď čekáme, jestli to stavební povolení dostaneme. A současně jsme se pustili už do oprav. Loni jsme opravovali odtoky okapů a nějaké zpevňování povrchu a napojení na cestu. A hlavně letos v prvních měsících jsme opravili celou elektroinstalaci v celém tom starém domě. Směřujeme k tomu, aby ten dům byl nachystaný pro skupiny mladých lidí, mládeže, anebo i různé skupiny, kteří chtějí zde provozovat nějaké vzdělávání, tábory, skupinová setkání, jak nějaké třeba kreativní nebo jakákoliv v podstatě. Nemusí to být cíleně jenom věřící akce církevní, ale jde nám o nějaký osobní rozvoj člověka, práce s mladými lidmi, vzdělávání, kreativní činnosti. Cílíme na to, aby jsme ten dům měli nachystaný zhruba pro ubytování 50 lidí, bezbariérový, s nějakými společenskými prostorami, i s prostorami venku. A v současné době, tím, že jsme v té fázi už vlastně rekonstrukce, už jsme museli zrušit ubytování úplně v těch nejhornějších patrech, tak dneska máme kapacitu 34-35 postelí, což není moc, potřebovali bychom těch 50. Právě proto míříme k té rekonstrukci. Jo, teď bude pro nás ten největší výzva dozbírat na to peníze. My prostě můžeme dělat jenom to, na co ty peníze opravdu máme. Dali jsme si takové některé zásady. Dělat jenom to, na co máme finance, spolupracovat s odborníky, nedělat všechno sami brigádně, ale to, co můžeme, uděláme sami, a to, co je odborná práce, nechat si to udělat odbornými firmami nebo organizacemi a věci dokončovat.
1: S tím mě napadá zcela praktická otázka, jak to financujete?

0: S radostí můžu říct, že doposavať jsme ty přípravné fáze k tomu stavebnímu povolení hradili všechno z darů a z vlastních prostředků a na ty elektroinstalace jsme získali dotaci. Celkem jsem se dívala, že jsme do toho domu za těch posledních 3-4 roky dali asi 1 000 000 korun, což mě přijde úplně neskutečný, že jsme ty peníze prostě postupně se sbírali a že je lidi darovali. A my si tady můžu všem moc poděkovat, kdo do toho kdy dali jakoukoliv korunu nebo i ty hodiny práce, tak strašně moc děkuju. A jsem za to vděčná, je to potřeba. Jistě možná můžu říct, já mám radost i z toho, že třeba současný výbor se přiklonil k tomu, že ten dům opravujeme tak, aby byl bezbariérový. Jo, že to slovo tolerance a respekt a otevřenost všem neznamená jenom to, že tolerují někoho jiný názor, ale že chceme, aby ten do toho domu prostě mohli přijet i lidi na vozíčku nebo s nějakým omezením pohybovým.
1: To byl původní projekt Adolfa Petra, byl ten bezbariérový dům, mezinárodní středisko setkávání nebo konferenční centrum setkávání právě i pro vozíčkáře.
0: Přesně tak, to je věc, kterou jsme si řekli, že na tohle chceme navázat. Já jsem vlastně jeden z těch travňáků, co tím prošel ve věku, když mi bylo 15 až 20. A jestli mě něco utkvělo v hlavě z té doby, tak to byla ta výzva jedni druhým břemena nesme. Jo, a to mně právě přijde, že to je takový docela klíčový, který se tam kolem toho jako točí. Ta zodpovědnost za druhý, za sebe, že ta komunita, nebo jestli to je komunita, lidé, kteří tam jezdí, tam zažijí to, že na nic nejsou sami, ale že to společenství dokáže podržet. Nejen na té travné, ale třeba i mimo tu travnou, když odjedou, tak ty přátelství a ty vazby zůstávají. A tohle mně přijde velmi důležitá hodnota nebo zkušenost do života, kterou ta travná lidem dává a která mně přijde velmi důležitá zachovat.
1: Tam jsem právě mířila na tvůj osobní vztah k travné, právě proto, že jsi travnou prošla, tak co tě vedlo k tomu vzít roli ředitelky a vzít na sebe tak velkou zodpovědnost?
0: Já jsem ji na sebe naštěstí nevzala sama. Já teď musím říct, že máme velmi aktivní výbor, kterým to neseme společně. Já jsem možná ten dělník, který to nejvíc odpracuje v současné době, ale neseme to společně. A já jsem tam na travné hodně dostala. Dostala jsem takovou životní jistotu, že jak pán Bůh, tak lidi kolem mě díky tomuhle společenství mě v životě podrží, jak v té rovně nějaké hodnotové, tak v nějakém prostě pocitu bezpečí. Mě to strašně moc dalo a přijde mi to důležité, aby takovýhle místa na světě byly, kde lidi tohle získají a s tím si do života půjdou. Já nejsem nějak jako teologicky zdatná, nikdy jsem nebyla. To vždycky nechávám druhým, ale zůstala ve mně taková nějaká jako víra v to, že co člověk načerpal, chci dát zase zpátky. A proč mě to chytlo natolik, že jsem se tomu jako nějak jako rozhodla věnovat hodně času a energie v svém životě teďka, tak je i to, že mám vlastně radost a chuť něco tvořit. A vždycky mě to celá trápilo, jak ta travná byla nedostavěná. Vždycky jsme tam přijeli a vlastně jsme za těch pár dní moc toho nedokázali změnit v té podobě, jak to tam stavebně vypadalo. A teď mám možnost to nějak ovlivnit. Tak já ráda asi hostím lidi, nebo mě to prostě se líbí, ten pocit toho, když lidi přijedou a ten dům jim dobře poslouží, jsou tam ty prostory připravené tak, jak oni potřebují, na duchovní nějakou obnovu, pro modlitbu, pro práci, pro společenské setkávání, pro zpívání, pobyt v přírodě. Takže já to tak nějak jako vidím, že mám nějakou možnost tomu přispět, uvidíme, jak daleko tomu dokážu přispět a až nastane čas, tak to zase předám dalšímu. Ona ta travná nikomu nepatří, to je jako jasné. My vždycky jsme tam tak nějak vždycky povoláni na nějakou dobu a pak zase přijde někdo další.
1: Když jsme mluvili na začátku o těch typech akcí, které spolek pořádá, zmiňovala si jednak akce pro mládež, pak si taky zmínila víkend v tichu a jsou ještě nějaké další typy akcí, které spolek dělá, případně jestli třeba jsou skupiny, které organizují vlastní pobyty v domě setkávání a jestli i to je možné?
0: Je to přesně, jak to říkáš. Jsou skupiny, které dělají vlastní akce a my jim k tomu dáváme k dispozici náš dům Je možné se s náma domluvit a uspořádat u nás nějaké školení, třeba skauti u nás pořádají různá školení, nebo různé sbory třeba u nás mají tábory. A k té druhé věci, tím, že my jsme takové společenství, spolek, nejsme jenom ten dům na té Travné, tak ano, v poslední době, což mi dělá velkou radost, se konají různé akce pod hlavičkou setkávání Travná. Kolem Eddie Kenninga vznikla skupina, která už má za sebou několik hudebních prostě koncertů nebo aktivit, dvakrát koncert Collaboration Contamination, kterýž smyslem bylo dát dohromady lidi k nějakému smysluplnému tématu. A teďka o Velikonocích, to bylo opravdu nádherný počin, uspořádali pašivou bohoslužbu zpívanou hranou v gotickém kostele svatého Kříže v Javorníku, což je nádherná stavba s nástěnými malbama z doby Karla IV. A tady v tomhle prostoru snělo asi hodinu a čtvrt hudby, jak klasické hudby, tak zborové, všechno propojené pašijovými texty. Bylo to pro veřejnost, nejen pro travňáky, jak si lidé, co jezdí na Travnou, říkají. Bylo to moc hezké.
1: Existuje záznam z tohohle vystoupení, který si můžou posluchači poslechnout, kdyby je to zajímalo?
0: Naštěstí existuje, máme to na YouTube, bylo to streamováno a ten záznam zůstal na YouTube. Nejlépe se k tomu dostat buď přes naše webové stránky nebo přes Facebook Setkávání Travná.
1: Tak můžeš říct webové stránky, jaké máte?
0: Pardon, jasně. www.travna.cz, je to velmi jednoduché.
1: Je ještě něco, co bys ráda řekla na závěr, co myslíš, že je důležité, aby zaznělo, co souvisí s Travnou, co se týká i budoucnosti Travné, cokoliv?
0: No, napadá mě, že možná, kdyby někdo měl pocit, že by se k nám rád přidal nebo se k nám přijel podívat, jak už účastník, anebo i organizátor, tak uvítáme nové tváře. Kdyby někdo chtěl víc pracovat třeba s mladými lidmi nebo něco pořádat, pomoc nám, budeme rádi, ať se nebojí ozvat mě anebo Ondrovi Sabelovi, který si teďka vzal na starosti ty akce pro mládež. Ono to není jenom tak, že bychom pracovali jenom s mládeží, ale snažíme se nějak být tady i pro tu komunitu, která už odrostla, už si asi mládež neříká. Ale když máme v základu to společenství, tak ono trvá, že v průběhu lidského života.
1: Děkuji ti za rozhovor a přeju tobě i Travné hodně božího požehnání a boží ochrany.
0: Děkuju. Děkujeme.
2: Píseň, kterou si pustíme, vznikla na hudební dílně při jedné akci na Travné.

0: Dnešní řeka života o setkávání na Travné nám rychle uplynula. Na závěr bych ráda dala slovo zakladateli Travné Adolfu Petrovi, který vždy měl co říct a rád se s námi sdílel, a to i v době stáří, kdy byl fyzicky omezen. Jeho slova vyjadřují podstatu setkávání na Travné, jak pro ně vybral verš z listu Galackým: jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
1: Jak je to, když jsme takto spolu? A tady si uvědomuji, že to najednou my chodíme proto, aby lidi řekli, kde to jsou ti pobožní, oni chodí do kostela. A nebo aby zase na druhou stranu si řekli, tak pane Bože, já jsem byl v kostele, tak mi vám udělej tu čárečku, jo, na nahoře. Tady proto, že jsem splnil své, a nebo že jsem byl nějaké krypty a pomodlil jsem se. To je úplně někde jinde. A to je ono společenství, že se můžeme jeden z druhým radovat. A já to neumím tak moc dobře říct. Víte, že jsou chvíle, ale a já už jsem je taky prožil, když si řeknete, pane Bože, proč já najednou jsem opuštěný, proč jsem sám, si vůbec? A najednou člověk je plný nejistoty a neví si radě, neví. Já jsem vám se radoval o Vánocích, ale platí to i pro Velikonoce, kdy bratr Vítě tam napsal, zase musím sundat blíž, Kristovo narození, Kristovo ukřižování však dává důvod tohoto velikého mínění, že už není mínění. Výčitky a třeba i pravdivé bolestné stížnosti na Boží adresu už proto nebudou platit. Bože, nemůžeš rozumět lidem na zemi. To přestalo prvními Vánocemi a Velikonocemi platit. Bože, ty nevíš, co je to cítit strašný hlad. To přestalo platit. Bože, ty nevíš, co je to umírat v bolesti. Nevíš, co je to být sám. Ty jsi nezažil, co je to, když ti umře někdo, koho jsi měl rád. I to přestalo platit. Ty víš, co je to nemít domov. A nevíš, jaké je to, když tě někdo přivěr obviní, či o tobě roznese pomluví. I to přestalo Kristovým narozením a ukřižováním platit. Máme možnost jít přímo. On nás slyší a on nám rozumí. A on ví o tvé úzkosti, o tom, co tam trápí a co já nevidím a já tam nevlezu. Ale vy to sami víte, kde to najednou je a kde to bolí a jak to bolí. A my můžeme takto přicházet a také jeden druhého nést.
0: Každý, kdo na Travnou někdy zavítal, by mohl vyprávět nejeden příběh, vzpomínku, která s ním zůstala na pořád. Není ani málo farářů, kazatelů či laiků, sloužících v mnoha různých církvích, kteří zde prožili Boží povolání. Jak se zdá, Travná zůstává především otevřeným místem setkání pro všechny, ať už mají různé přístupy k víře či politice. I pro vás jsou dveře na Travné otevřené. S vděčností za toto místo, onu duchovní studnu, se s vámi loučí z Rádia 7 Dana Kenningová.

Překročili jsme 11. hodinu, posloucháte 3. červnové vysílání na Rádio 7, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A hned se podíváme, co vám můžeme nabídnout z našeho vysílání v následujících minutách a hodinách. Někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich skočíme, říká koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice Karel Ouský. Svůj život i zkušenosti se sdílením dobré zprávy o Ježíši přiblíží v pořadu Hláska ve 11:15. Ve čtení na pokračování posloucháme knihu Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl herec Vladimír Hauser. Staré účty se musí platit, nebo ne? Povídka Kočičák graduje ve 12:15. Bůh stvořil člověka pro vztah. Co to znamená pro naše přátelské vztahy? Na jakých základech vznikají, čím je živit a kdy z přátelství odejít? K hodině přemítání o přátelství zve Lucie Endlicherová se svým hostem, psychoterapeutkou a kazatelkou Ráchel Bícovou. V 13:00 poslechněte si klíčové slovo. Mezi 14:00 a 15:00 máme prostor pro vaše písničková přání. Můžete se zapojit, napsat SMSku nebo e-mail a sdělit nám, jakou písničku byste rádi slyšeli, která by vás potěšila. A nebo můžete potěšit někoho jiného. Celkem typickým znakem naší společnosti je spěch a nervozita a taky krize. Ježíš v kritické situaci v bouři na chatrné kocápce spí. A to je něco, co se můžeme od Ježíše učit. A také je to pozvánka k poslechu dalšího biblického zamyšlení, ve kterém bude řeč o tom, jak získat nadpřirozený pokoj. Martin Moldan zve k přemýšlení ve 15:45. Boží zákon je dobrý, pomáhá nám nastavit mantinely. Do listu Římanům, kde apoštol Pavel vysvětluje pojem Božího zákona, se začteme ve 15:45. Otázka, kdo je Bůh, není jedna z těch, na kterou bychom našli jednoduchou odpověď. To ale neznamená, že máme na hledání rezignovat. V novém seriálu Základů zve ke společnému zkoumání elementárních témat křesťanské víry učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Poslouchat můžete v 16 hodin. O 16:30 nás čeká pravidelný magazín, třeba se zprávami o pronásledované církvi a v 17 hodin pohovka s dětskou kapelou Brouci. Přeji vám příjemný poslech.

Phil Wickham zpíval o tom, že Pán Bůh je dobrý. A to se objevuje v našem vysílání každý den. Je to zkušenost mnohých z nás, že zakoušíme to, že je Pán Bůh dobrý. A bude to znít i v tom dnešním vysílání, třeba za chvilku v pořadu Hláska.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia. Dobré zprávy o boží lásce k člověku projevené v Ježíši Kristu. Tato zpráva se šířila a stále šíří celým světem, a to různými formami. Na jednu konkrétní formu se zaměříme v následujících minutách. Mým hostem je Karel Ouský, následovník Pána Ježíše Krista, manžel, trojnásobný táta a v současné době také koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice. Vítej.
1: Dobrý den.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Náš rozhovor bude mimo jiné o předávání a předat můžeme druhým jedině to, co jsme sami dostali. Jak se evangelium dostalo do tvého života?
1: Do mého života se dostalo evangelium skrze moje rodiče, skrze jejich víru a také skrze další bratry a sestry a v neposlední řadě skrze boží slovo. Když jsem se dostal do věku, kdy jsem začal trošku více rozumět, tak to sehrálo klíčovou roli pro to, abych se rozhodl sám následovat Pána Ježíše.
0: Byl to ve tvém životě proces nalézt vlastní autentickou víru v Ježíše a nežít třeba víru rodičů nebo lidí, kteří tě nějak formovali?
1: No, zpětně za toto byl proces, který měl několik kapitol a vlastně musel dojít k tomu, abych se sám rozhodl, jestli chci jít touto cestou nebo ne. Ale lidé kolem mě sehráli dost důležitou roli při tom rozhodování.
0: Začal jsem tím, že předávat můžeme druhým jedině to, co jsme sami přijali. Co se ti vybavuje, když se v myšlenkách vrátíš ke svým začátkům v předávání, šíření evangelia s druhými lidmi? A následně se pak můžeme bavit i o tom, v čem se to případně liší od tvé současné praxe, ale jaké byly ty začátky?
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak jsem měl ohromnou touhu sdílet zvěst o Pánu Ježíši s druhými lidmi. Pamatuji si, jak jsem si psal svědectví na takový papírek, abych to měl v nějakých bodech a mohl komunikovat s kamarády, kteří předtím byli ze silně nevěřícího prostředí. A hledal jsem tyto příležitosti. A také jsem přemýšlel, jak třeba by bylo možné oslovit další studenty už na střední škole. Proto jsem se potom s jednou učitelkou domluvil, když jsem odmaturoval, že bych se vrátil následující rok a udělal takovou přednášku pro studenty, kde bych jim řekl něco ze života, něco z Bible a zároveň jim nabídl, aby si vzali Boží slovo.
0: Toto se tedy podařilo uskutečnit?
1: To se podařilo uskutečnit několikrát a vlastně vždycky v takovéto situaci moje srdce, můj život naplňuje radost, proto také vlastně mám velkou touhu se k tomuto vracet a pokud možno dávat druhým lidem příležitost zakusit něco podobného, protože někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich sami skočíme.
0: Zmínil jsi, že jsi na papírek psal své svědectví, jakou vnímáš, že hraje roli v tom celém balíčku evangelia nebo sdílení té dobré zprávy s druhými?
1: Každý člověk a jeho svědectví je jedinečné, individuální a Božím slově, pokud si vybavuji správně, tak jsou podobenství o rozsévači, kdy v jednom případě tím semenem je Boží slovo a v tom druhém případě jsou to synové království, takže vlastně i to naše osobní svědectví a náš vlastní život by neměl být v nějakém rozporu s tím, co druhým lidem říkáme, ale myslím, že to je dost důležité, protože lidé vidí to, co my jim předkládáme a potom vlastně to je taková jako první reklama na to, jestli vůbec chtějí slyšet, co jim máme na srdci sdělit.
0: Když se vrátím ještě k těm příležitostem mluvit se studenty nebo ke studentům na těch školách, tak byly součástí těch promluv i třeba diskuze, nebo že by zpětně studenti měli možnost klást dotazy, nebo byl tam nějaký prostor potom třeba pro osobní rozhovory?
1: Bylo to většinou pro celou třídu, takže ten čas byl poměrně omezený, ale snažil jsem se to udělat formou, aby to téma bylo pro ně zajímavé, aby se sami vlastně ponořili do toho textu, aby to nebylo něco, co jenom já jim jako vyprávím a měli i prostor položit nějaké dotazy. Už si nevybavuju, jestli jich bylo mnoho, ale někdy pro člověka, který se nikdy s podobným typem rozhovoru nesetkal, tak je poměrně zvláštní vlastně na toto téma reagovat, ale věřím tomu, že to má smysl a líbí se mi tady ty aktivity, když lidé mluví se studenty.
0: V rámci České republiky koordinuješ misijní projekt Good News for Everyone, v překladu Dobrá zpráva pro každého. O co přesně jde a co tě vlastně vedlo k tomu připojit se k této iniciativě?
1: My to do češtiny tak trošku překládáme jako Radostná zpráva, proto ten web je i radostnazpráva.cz. Jde o to vlastně lidem nabídnout setkání s Ježíšem formou biblických textů a hledáme způsob, jak co možná nejefektivněji oslovit naše spoluobčany, kamarády, přátele, sousedy, kolegy a podobně formou, která jaksi není v prvním kroku nějaká náboženská nebo církevnická, ale vlastně přibližuje se jim formou, kterou oni jsou schopni pochopit. Já jsem se k tomu dostal tak nějak po určitém období modliteb, kdy nebylo ani jasné, že budu žít dále v České republice, ale nakonec k tomu došlo a jsem za to rád.
0: Je to tedy projekt, který předpokládám nemá kořeny v České republice. Je to něco mezinárodního? Jaká je trošku ta struktura toho, nebo jak vůbec se člověk dozví, že něco takového existuje a že by to mohlo fungovat i v Česku?
1: Projekt má kořeny v Anglii, je to vlastně nástupná organizace po Gideons UK, tedy angličtí Gideoni. Já jsem delší dobu dříve spolupracoval s bratrem Žilkem Popovičem, který byl koordinátor za Gideony v Česku a vlastně skrze něho jsem se seznámil s tímto projektem, který začal svoji aktivitu i na Balkáně a kladl jsem si tu otázku, jestli má smysl něco podobného zkusit i u nás. Odpověď byla ano, takže jsme vlastně zahájili tu činnost a teďka se snažíme ji rozvíjet dále.
0: Zmínil jsi, že jde tedy zejména o to předávat lidem Boží slovo, tak jakou formou se to děje nebo s čím pracujete, co lidem předáváte?
1: V tuto chvíli máme vlastně dvě takové cesty. Jedna je kniha Hope, která je vlastně autorský projekt Juliana Veverici, který nějakým způsobem reflektuje současné dění v technologickém světě a ty biblické texty obohacuje o ilustrace, které Julian vygeneroval pomocí nástrojů umělé inteligence. A ta druhá cesta je časopis Naděje, který v tuto chvíli má 6 různých provedení, ale jak jsem řekl, jde o Boží slovo, tedy jsou to výňatky z knihy Žalmů a Janovo evangelium, doplněné o určité výzvy, aby se lidé mohli vlastně sami hned seznámit s částí Božího slova. I když třeba vůbec nevědí, že se jedná o Bibli.
0: Když se lidé setkají s Biblí jako takovou, tak v rámci České republiky mají možnost sáhnout po několika různých překladech. Možná když se současný člověk 21. století třeba setká jako první s Biblí Kralickou, tak to třeba pro něj nemusí být tak srozumitelné jako jiné překlady. Měli jste v tomto na výběr vybrat si pro tu českou verzi, jaký překlad Bible bude použit?
1: V češtině máme celou řadu překladů a přiznám se, že jich bylo několik ve hře. Nakonec zvítězil český studijní překlad, který je psán moderní češtině a může čtenáři nabídnout vlastně vhled do bohatosti biblického textu bez nějaké parafráze. Tedy i když pro někoho ten text může být na první pohled složitý, tak my věříme, že Bůh si i tento text může použít k tomu, aby lidé mohli poznat Pána Ježíše.

0: Když jsi mluvil o časopisu Naděje, zmínil jsi, že je 6 různých variant, tak v čem se liší?
1: No, prakticky se liší jenom v přebalu, kdy se snažíme trošku přiblížit to českého prostředí. Původní vydání bylo s Pražským hradem, teď máme 2 vydání s Pražským hradem, jedno s Karlštejnem, Lysou horu, Praděd a Brno. Jestli jsem na jeden nezapomněl. A vlastně jde o to, že když člověk dostane ten časopis, tak v první chvíli neví, co dostává. A je, nebo může být dobré, když dostane něco, co zná, co mu je blízké. To je i smysl celého toho projektu, přiblížit se k člověku tím, co zná, aby mohl poznat to, co nezná, ale potřebuje poznat, i když třeba o tom ještě neví.
0: Předpokládám, že jedna věc je mít nějakou grafiku na obalu, ale i celý ten časopis, podobně jako ta kniha Hope, je proložen nějakou grafikou.
1: Celý ten časopis je doprovázen určitými obrázky z České republiky. Třeba hned na první straně, kde je Žalm 23, je Sněžka. A pak jsou některé další místa z Čech a z Moravy. Tyto místa jsou ale doplněná o různé biblické texty na téma naděje. Výňatky z žalmů, kdy někdy máte třeba jenom jeden verš, někdy je tam celá kapitola, tak nějak při tom projektu zjišťuji, že někdy méně je více, protože lidé v dnešní době jsou hodně zavaleni různými informacemi a ano, bylo by skvělé, kdyby vzali celou Bibli a hned si ji přečetli, ale v tom závalu různých povinností a věcí, kterým se věnují, tak často nemají takovou kapacitu. Ale vlastně, když už dostanou i třeba jenom tento časopis nebo knihu, mají příležitost přečíst jedno evangelium, nebo když mají chuť, tak si koupit celou Bibli nebo si ji stáhnout do mobilu.
0: Nabízí se tedy i otázka, jakým způsobem se ty vámi nabízené materiály snažíte dostat k lidem?
1: No, to je tak trochu můj úkol, vlastně pokusit se vysvětlit druhým, že sdílení evangelia, tak jak mnozí vnímáme, protože jeden z veršů Božího slova je o tom, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. Takže ta primární motivace sdílet evangelium je vlastně dána skrze Ducha Svatého do životu všech věřících. Snažíme se tedy ty materiály distribuovat skrze sbory, aby každý sbor vyjádřil, jaký má potenciál pro sdílení evangelia ve svém okolí. A vlastně může každý dostat tyto materiály, protože na co se snažíme klást důraz je svědectví jeden na jednoho. Jinými slovy, každý z nás má určitý okruh přátel, který je jedinečný pro něho samého. A abych já měl tvoje přátele, to je poměrně složité, ale když ty budeš svědčit svým přátelům a já svým, tak vlastně naplníme to, co pán Ježíš řekl, že máme jít do celého světa a zvěstovat evangelium.
0: Budu teď citovat ze zmíněného webu. Povzbuzujeme křesťany k přirozenému sdílení evangelia v každodenním životě, v rodině, v práci i mezi přáteli. Co nám může pomoci, aby se ono sdílení stalo přirozeným?
1: Tak myslím, že začátek toho je uvědomit si, že to sdělení není primárně od nás, je to sdělení od Boha pro lidi a když nám na druhých lidech záleží, tak se za ně modlíme. Ty situace můžou být různé a neexistuje asi univerzální recept na sdílení evangelia, ale když člověk se stíší před Bohem a čeká na Boží vedení v různých situacích, tak vlastně Pán Ježíš mu může dát do cesty lidi, se kterými se má potkat, o kterých třeba neví. A tedy platí taková poučka dříve, než my mluvíme s lidmi o Ježíši, je dobré s Ježíšem mluvit o lidech a potom to jde tak nějak samo.
0: Už od začátku, i když ne v každé situaci, používám množné číslo, tak se vlastně chci ptát, jestli celý ten projekt koordinuješ sám, anebo jestli máš kolem sebe i další lidi, kteří třeba pomáhají s tím, aby se i ty materiály šířily.
1: Tak vlastně já jsem součástí té britské kanceláře, kde máme každý den modlitební setkání ráno přes internet. Za Českou republiku jsem jako koordinátor sám, ale mám několik kolegů, nebo jestli je tak můžu označit, bratrů a sester, kteří vlastně pomáhají v těch místech, kde jsou ty materiály dále šířit, nebo je to kdokoliv, kdo pochopí, o co nám jde a snaží se vlastně v tom svém okolí zase zasáhnout druhé.
0: Na již zmíněném webu www.radostnazpráva.cz je popsána vize, poslání i cíl celého projektu. A mimo jiné je tam napsáno, věříme, že evangelium proměňuje člověka ve všech oblastech života. Stal ses někdy svědkem této proměny v životě dalších lidí, nebo je ta služba hlavně o tom rozsévání, možná zalévání a člověk nebývá až tak často u toho možná finálního, kdy z toho semínka vzklíčí něco nového?
1: Tak ono záleží, jak se na tu službu díváme. Říká se, že z této, co čtete, nebo se to aplikuje na různé jiné situace, ale tady v tomto výroku jde mimo jiné o to, že vlastně člověk tím, co dělá, tím se stává, tím žije. A samozřejmě, jak si už řekl, můžeme předat jenom to, co sami máme. Ta služba nebo to, co děláme, utváří tvůj vlastní charakter. A tedy rozdávání těch materiálů, ať už jsou to Bible nebo nějaké výňatky z Biblí, to je jenom jakási třešnička na dortu celého příběhu, protože to svědectví se skládá i z toho, jaký je náš charakter. A proto v té službě je takových 7 niancí toho, jaký by měl být člověk, který se do té služby zapojí. To, že to je člověk modlitby, víry, osobní zbožnosti, že je to člověk, který svědčí, dává třeba i finančně na tu práci, modlí se za to, tak utváří celý jeho charakter. Jestli tvoje otázka zněla, jestli přímo někdo uvěřil, jako ve chvíli, kdy se mu ten časopis předal, to se nestalo, ale jsou mnoha svědectví o tom, jak se Boží slovo dotýká lidí později, kdy třeba ten člověk dostane nějaký materiál v nějaké situaci a potom po nějaké době přijde chvíle, kdy on potřebuje nebo zavolá k Bohu a ty materiály mu pomohou, aby Boha poznal.
0: Z praxe zmíněné služby Gedeonu vím, že tam jde vyloženě o to předat to Boží slovo těm lidem a ne možná tolik se soustředit na nějaké diskuze a rozhovory. Stává se to, že když máš s někým vztah nebo chceš někoho oslovit a předat mu tento materiál, že míváš i třeba hlubší rozhovory nebo spíš vnímáš, že jsou lidé rezervovaní?
1: Tak ono záleží, s kým se zrovna potkám nebo bavím. Třeba můžu uvést takový příklad. Měli jsme teď minulý rok sraz z Gimplu po 20 letech, tak jsem se setkal s řadou lidí, které jsem dlouhou dobu neviděl a měl jsem znovu na srdci jim vlastně říct něco o Bohu. A s některými z nich jsem měl hlubší rozhovor, který třeba potom jsem doplnil tím, že jsem jim nabídl tu knížku. A potom zpětná vazba byla, že si to přečetli, i když třeba poměrně dlouho byli vůči Bohu rezervovaní. Ono mně přijde, že když vstupujeme na tohle pole svědectví, tak to je jako operace srdce, kdy člověk to nemůže úplně provádět v nějakém nesterilním prostředí, ve špinavých rukavicemi, nebo nevím, jak to popsat, ale že zkrátka celé naše nastavení musí být úměrné té situaci, a potom Bůh si to může použít podle své vůle. Ale někdy na druhou stranu třeba kupuji něco na bazoši, tak když se s těmi lidmi setkám jenom tak nakrátce, tak oni obvykle jsou připraveni, že něco dostanou, ať už jsou to peníze, nebo kdybych jim něco prodával, tak zase ten předmět. A poměrně často jim k tomu přibalím, nebo jim nabídnu osobně ten materiál a většinou to přijmou docela v pohodě. A tam samozřejmě nevím, jak ta cesta pokračuje.

0: Už jsi zmínil 7 nějakých bodů nebo pilířů, jaký by měl být člověk, který je součástí této služby, tak z toho vyplývá i otázka, jestli je teda možné se do služby zapojit a jakými způsoby.
1: Ta iniciativa Good News v Česku je trochu jiná než to, co se děje třeba jinde ve světě. Já si od samého počátku toho projektu kladu otázku, co je nejlepší pro evangelium v naší zemi. A takovou otázku vnímám jako poměrně závažnou a nejsem schopen ji zodpovědět sám. Věřím tomu, že jsme schopni ji zodpovědět společně. Jenom pro příklad, třeba služba Good News působí také ve Švédsku. Setkal jsem se při konferenci v Anglii se zástupci ze Švédska a je to poměrně srovnatelná země, kolem 10 milionů obyvatel a tam je zapojeno aktivně 1200 lidí a dalších 6 tisíc tu službu podporuje. Takže je to celá síť vlastně lidí, kontaktů a společného úsilí za tu samotnou zemi. A vnímám, že potřebujeme něco podobného i pro Českou republiku. Takže ono už tady zaznělo dříve, jestli jsem v té službě sám nebo je nás více. Takový cíl pro tento rok je najít lidi, kteří by byli vhodnými kandidáty pro národní tým, abychom společně toto jeho služby nesli. Zapojit se může kdokoliv, kdo má osobní vztah s Pánem Ježíšem a touží sdílet evangelium ve svém okolí. Spolupracujeme především s lidmi z evangelikálních sborů a ty se snažíme i na lokální úrovni nějak povzbudit k tomu, aby se zamysleli, kam by třeba mohli vyrazit, kde by mohli sdílet evangelium. V kontextu jejich osobního života i v kontextu sborového života, to znamená především, aby člověk pochopil, že vlastně má ty kontakty už vedle sebe, protože častokrát nám trošku uchází to, že už je spousta lidí připravených slyšet, ale třeba jsme ještě nenašli příležitost začít. A tohle je takový začátek.
0: Věřím, že když je člověk součástí něčeho většího, co ho přesahuje a jede třeba na nějakou konferenci, která združuje lidi, kteří mají nějaký stejný směr, stejný zápal, tak je to vždycky povzbudivé. Mohl bys předat i třeba nějaké střípky z té proběhlé konference, kromě toho, že jsi se setkal se švédskými zástupci, kteří třeba popsali, jak to funguje v jejich zemi?
1: Tak hlavní řečník té konference mluvil na téma Nehemiáše, to téma budování nějaké služby. Byl tam také bratr z Kanady, který má na starosti Mission Euroasia a vlastně celý výtěžek té konference, protože tam byla jako společná sbírka, vždycky je zaměřená na jedno téma, tak tentokrát šla na podporu služby Evangelia na Ukrajině, kde cílem je dodat dalších 50 tisíc výtisků Markova Evangelia. A celkově, když tak vidím to prostředí, tak je dobré si uvědomit, že ten příběh je větší než můj vlastní život, než moje vlastní město, než naše vlastní země, ale má přesah vlastně do celého světa a každý můžeme být součástí tam, kde jsme. Není třeba nutně vyrazit do Afriky, i když třeba někdo získá toto povolání, ale každý může být misionář právě na tom místě, kde žije a možná, že právě proto Pán Bůh chce, aby jsme byli tam, kde jsme, aby jsme byli světlem v tom kontextu našeho života.
0: Co je nejlepší pro evangelium v České republice? I tato otázka zazněla a je to otázka, nad kterou, věřím, může přemýšlet každý z nás. Hláska dnes naplnila svou časovou dotaci. Mým hostem byl koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice, Karel Ouský. Díky, Karle, za společný čas i za přiblížení toho, do čeho jsi vstoupil, jak to formuje tebe a jak to může pomáhat i službě evangelia v tom měřítku celosvětovém, ale i konkrétně v České republice.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
4: Pan Bůh pořád píše dál ten svůj velký příběh a zve do něho každého z nás. I něco podobného zaznělo v dnešním

Dnes je 3. června a svátek mají všechny Tamary. Toto jméno má skutečně prastarý původ. Jeho počátky najdeme v hebrejském označení pro datlovou palmu zvanou Táma. Tamara vystupovala již v biblických příbězích a věru velmi zajímavě. Její muž zemřel a tak si podle starých zvyklostí měla vzít jeho bratra, jenomže ten byl ještě chlapcem. Tamara tedy musela odejít k rodičům a čekat, až jinoch dospěje. Když se tak stalo, její tchán slibu nedostal. Tamara tedy svlékla vdovský šat a sedla si k

0: cestě a zahalila si tvář, takže byla považována za nevěstku. Když tudy jel její tchán, i hned ji požádal, aby ji mohl navštívit v jejím domě. Tamara svolila pod podmínkou, že jí nejprve dá zástavu. Když se zeptal, cože to má být, odpověděla: dej mi své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Po několika měsících zjistili služebníci, že vdova Tamara je těhotná. Podle neúprosných zákonů měla být bez milosti upálena. Když ji však vedli k té hranici, pravila Tamara: jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci. Předložila pečetidlo, šňůrku, hůl a bylo jasno. Rod izraelský byl tak zachován a rozrostl se o dvojčata Perese a Zehracha. Pozoruhodný příběh, nemyslíte? Můžete ho najít v první knize Mojžíšově ve 38. kapitole.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se podívat do kalendáře trochu hlouběji, tak jak to děláme každý den. Nejprve se zastavíme u roku 1421, kdy byl v Čáslavi zahájen Čáslavský sněm. Jehož účastníky neuznali za českého krále Zikmunda a přijali 4 artikuly pražské. Je to 605 let. Jako 4 artikuly pražské je označován husitský program, na němž se zhodla pražská a táborská strana. 4 pražské artikuly vznikly v červenci 1420 v Praze, v jednotlivých bodech se mluví o přijímání pod obojí, svobodném hlásání slova božího, trestání smrtelných hříchů a odnětí světského majetku církvi. Jednota mezi Pražany a Tábority ovšem neměla dlouhé trvání. Už měsíc po vyhlášení zmíněných bodů došlo k roztržce mezi oběma stranami a táborští kněží Prahu opustili. Pražané získali pro program artikulí arcibiskupa Konráda z Vechty, oproti tomu táborští kněží zvolili ze svého středu Mikuláše z Pelhřimova, kterého prohlásili biskupem. Tím byla roztržka dokonána i prakticky. A ještě jedna událost v znovodobých dějin. 3. června 1989 čínská vláda rozhodla o vyslání armády k potlačení protestů na pekingském náměstí Nebeského klidu. Studentské protesty zde probíhaly od 15. dubna do 4. června 1989. Narozeniny by slavil například František Škroup, hudebník, dirigent a skladatel. Je to 225 let, kdy se v roce 1801 narodil. Významné místo v českých dějinách Škroupovi zajistila hudba k frašce Josefa Kajetána Tyla, Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře 21.12.1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde do Domov můj. Ta se později stala naší národní hymnou. Roku 1924 zemřel pražský židovský spisovatel Franz Kafka. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře s datem 3. června. Posloucháte Rádio 7.

Dětská píseň v podání KS Praha Music nás dovedla k času polednímu. Posloucháte Rádio 7. Do odpoledního času vstoupíme se společnou modlitbou. Děkujeme ti, Pane, za to, že i dnes tvoje láska je a je tady pro každého. A nikdy neskončí, nikdy nesklame. Mnozí jsme mohli tuto zkušenost už zakusit a mnozí ještě budou moci. Tak kéž se to děje i ten dnešní den, abychom uviděli, že jsi dobrý Bůh, že jsi Bůh, který má s námi myšlení o pokoji, který zamýšlí jen to dobré s námi. Dávej nám, Pane, uvidět i ten dnešní den, to všechno kolem, co jsi stvořil, abychom to mohli brát jako dar s vděčností, abychom s vděčností se dívali na lidi kolem, s vděčností přijímali to, co se nám může zdát samozřejmé, a s vděčností se dívali i kupředu. Amen.

0: Ve čtvrt na jednu se zaposloucháme opět do čtení z knihy Mirka Vostrého, Muzikant na jezeře.
1: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Kniha proroka Jeremiáše, 29. kapitola, 11. verš.

Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. V podání Vladimíra Hausera uslyšíme závěr povídky Kočičák. Na pozadí tajemna vypráví autor příběh, do kterého vstupuje dávná křivda. Bohoušovi se v Mariáši neustále vrací karta žaludového esa. Kočičák. Manželka Líba ho poslala ke kartářce. Prognóza zněla problémy, nebezpečí a smrt. Líba věří, že podivné události souvisejí s Bohoušovou nečekanou cestou do Rožmitálu. Přesvědčila ho, aby se tam znova vydali. V Rožmitále našli sympatického průvodčího Miloše Kaválka, který Bohoušovi předtím pomohl s penězi. Miloš je pozval k sobě domů na koláč. Když ale přišli do jeho domu, zjistili, že je odemčeno. Atmosféra se rychle mění v nebezpečné drama. Uvnitř na ně čeká ozbrojený muž Jiří Čepelka. Tvrdí, že si přišel vyřídit staré účty spojené s Milošovým otcem, bývalým vězeňským dozorcem.

Před 29 lety, červen 1963. Zazvonil zvonek. Mami, táta se vrátil, teď už bude pořád s náma. 9letý Jirka se šťastně rozběhl ke dveřím a chystal se skočit tátovi do náručí. Nikdy předtím to udělat nemohl, protože tátu znal jen spoza mříží, ale nespočetněkrát si představoval, že to takhle udělá, bude to poprvé a nebylo nic, na co by se víc těšil. Otevřel dveře a úsměv mu zmizel z tváře. Na prahu stál starší člověk, který se tátovi ani trochu nepodobal. Byl vysoký, příšerně vyhublý a všechno na něm podivně viselo. Jakoby ten oděv patřil někomu jinému. Navíc sako i kalhoty museli vyjít z módy dávno předtím, než se Jirka narodil. A čepice, kterou měl na hlavě, Jirkovi připomněla fotku z učebnice, pod kterou stálo Vítězný únor, dělnická třída přebírá moc. Jirka na něj civěl a vůbec se nesnažil skrýt zklamání, že to není táta. Mezitím se mu za zády objevila máma. Co si přejete? Muž se zhluboka nadechl. Tohle nebude snadné, to ale věděl, už když se rozhodl jet do Rožmitálu a zazvonit u těchhle dveří. Můžu dál, prosím? Paní Čepelková ustoupila a po ní i Jirka. Muž vstoupil do předsíně. V pokoji se posadil na gauč a sundal si čepici. Neměl moc vlasů a ty, které mu zbývaly, byly ostříhané na delšího ježka. Máma odešla do kuchyně a po chvíli se vrátila s čajem a talířem jablkových buchet. Mlčky to položila před hosta a sedla si na židli naproti němu. Jirka, který stále zpracovával svoje zklamání, zůstal stát a z úctivé vzdálenosti si ostřežitě prohlížel toho chlápka. Muž se chvilku ošíval a díval se na podlahu. Vašeho manžela měli příští týden propustit. Ten minulý čas zněl zlověstně. Jirka to nepostřehl, ale máma hned věděla, která by je. Vlastně to tušila, už když toho člověka spatřila ve dveřích. Oči se jí zaplavily slzami. Muž se na ní nedokázal podívat. Zrak měl stále upřený na imitaci perského koberce a usilovně studoval barevné vzory. Víte, Vlasta byl můj kamarád. Nejlepší chlap, co jsem znal. Konečně našel odvahu na paní Čepelkovou pohlédnout. Promiňte, nepředstavil jsem se. Pavel Hubený. Jirka si pomyslel, že přiléhavější příjmení si tenhle člověk vybrat nemohl. Pan Hubený zvedl ze stolu šálek a s neskrývaným potěšením si přivonil. Teprve chvilku na to se napil a z talířku si vzal buchtu. Po prvním soustě zvedl oči ke stropu a slastně pronesl. To je rozkoš. Něco takového jsem neměl více jak 12 let. A vrátil se k tématu. Poslední 2 roky jsme s Vlastou byli na stejné celé a za tu dobu jsme se skamarádili. Nikdy jsem nepoznal lepšího přítele. A on mi kladl na srdce, Pajko, kdyby se se mnou něco stalo, tak to musíš říct mojí ženě a Jiříkovi. Tak jsem tady. Kdyby panu Hubenému ještě zbyly nějaké slzy, tak by se byl rozplakal. Jenomže on už žádné neměl. Vlasta je mrtvej. Chápete? Příští týden měl jít domů, ale nepůjde. Ten sráč. To jméno si zapamatujte. Kaválek. Jindřich Kaválek, tak se ta svině jmenuje.
Teprve teď našel pan Hubený tolik slz, aby mu mohli vytrysknout z očí. Paní Čepelková vstala a celá roztřesená přistoupila k panu Hubenému, položila mu ruku na rameno. Chvilku počkala, až se sklidní natolik, aby mohl mluvit. Na podlahu kapaly její slzy. Pan Hubený se trochu vzpamatoval a pokračoval. Před 2 týdnama nás nahnali bourat starou halu v jedné fabrice. Byla to dřina, ale aspoň jsme po dlouhé době byli na čerstvém vzduchu. Vlastovi se ta práce líbila a mě taky. Na sucho polkl a pak si svlažil hrdlo čajem. K večeru jsme už měli hotovo a šli jsme si sednout na zítku, než nás zase odvedou zpátky do kriminálu. A v tu chvíli ten bachař zařval na Vlastu, kde máš lopatu, nechal si tam ty hovado, mazej pro ní. Vlasta stál jak opařenej. Do té budovy už nemohl, ta měla každou chvíli spadnout. Dělej, Nemo! Kaválek vytáhl pistoli a divně se přitom usmíval. Tenhle úsměv jsme znali, vždycky to znamenalo průšvih. Jestli tam nepůjdeš, tak seš jinde, než máš bejt, a to je jako bys utek a já můžu střílet. Vyloženě se těšil, že to bude moct zmáčknout. Vlasta na něj nevěřícně koukal, ale když viděl, že to Kaválek myslí vážně, tak šel. Nemůžete ho tam teď poslat, pane veliteli, kvůli nějaký blbý lopatě, teď to na něj spadne, zavolal jsem na Kaválka. Drž hubu, zařval Kaválek a namířil pistoli na mě. Vlasta zmizel v té zřícenině a pár vteřin na to se ozval strašlivý rachot. Vlastovo tělo jsme našli až druhý den. Pan Hubený zvedl šálek se zbytkem čaje, ale ruka se mu tak třásla, že musel chvilku počkat, než se mohl napít. Celý roky jsme to tam s Vlastíkem přežili. A pak, těsně předtím, než měl jít domů, pan Hubený se znovu roztřásl. Ten sráč, zapamatujte si to jméno. Kaválek. Může se vám to hodit. Snad někdy přijde čas na spravedlnost. Jirka, který celou dobu stál jak opařený, si to jméno vryl do paměti. Kaválek, bachař na Borech. To nezapomene.

Středa po obědě, po druhé. Kaválek, bachař na borech. Ten večer jsem si to v posteli opakoval snad 100krát, abych to nikdy nezapomněl. Dovyprávěl Čepelka bezmála 30 let starou tragédii. Miloš vyskočil z gauče. Ale to je... Držte hubu, zavelel Čepelka. A sednout. Celou tu dobu měl ruku s pistolí položenou na stehně a mířil na Miloše. Teď ji zvedl. Miloš čekal hlasitou ránu a zásah, nejspíš někde v oblasti prsou. Nic z toho ale nepřišlo a on pocítil úlevu. Raději poslechl a posadil se. Ale to je nesmysl, výsměšně dokončil za Miloše Čepelka. Tohle jste chtěl říct? Miloš se neodvážil odpovědět. Čepelka pokýval hlavou. Ne, pane Kaválek, to není nesmysl. Váš otec, ten hodnej a férovej bachař, mi zabil tátu. A já jsem si tenkrát slíbil, že mu to neprojde. Že mu to spočítám za tátu i za všechny ty další chudáky, které jim strpčoval život. Někdo to přece udělat musí. Vy, paní, obrátil se Čepelka na Líbu, natočila byste mi, prosím, vodu? Nějak mi vyschlo. Neobtěžoval bych vás, ale jistě vidíte, že sám si teď pro ně dojít nemůžu. Líba vstala. Jděte pomalu a... Neudělejte nějakou hloupost. Mrzelo by mě, kdyby se vám něco stalo. Vždyť víte, že ten bachař je mrtvej. Tak co tady po panu průvočím chcete? Zkusila Líba, když Čepelkovi nesla sklenici vody. Ke mně se nepřibližujte, upozornil jí Čepelka. Položte to tady na kraj stolu a jděte si zase sednout. Napil se a udiveně se zeptal. Vy to pořád nechápete? Ten hajzl mi zabil tátu. Dluhy je potřeba platit. On už zaplatit nemůže, ale dluh pořád trvá. Líba věděla, že by ho neměla dráždit, ale nemohla si pomoct. Dyť, mlčte prosím, ještě jsem neskončil, přerušil jí Čepelka a pohlédl na Miloše. Možná vás, pane Kaválek, zajímá, proč mi to trvalo tak dlouho. Vždyť jsem si vašeho otce mohl najít už dávno. Ne, nemohl. V 73., to mi bylo 19, mě odvedli na vojnu. A já jsem se rozhodl, že státu, který dovolí sviním, aby zabíjeli nevinný lidi, sloužit nebudu. Zmizel jsem za hranice, ale slíbil jsem si, že se jednou vrátím, jenže to jsem mohl až před 2 lety, kdy už nehrozilo, že mě tady zavřou a skončím jako táta. Od té chvíle jsem pátral po tom Kaválkovi, bachaři na borech. Tak jsem tady. Trochu pozdě, ale ne úplně. Našel jsem aspoň vás. Přišel čas splatit dluh. Čepelka pozvedl pistoli. Vy dva si radši odsedněte, vyzval Bohouše a Líbu. Bude lepší, když se budete od pana Kaválka držet dál. Všem bylo jasné, že to přichází a nemůžou proti tomu nic dělat. Čepelka řekl, co potřeboval a teď se chystá Miloše odstřelit jako králíka. V takové chvíli tělo člověka neposlouchá. Bohouš s Líbou cítili, že by se měli uklidit do bezpečné vzdálenosti od Miloše, ale nemohli se pohnout. No tak honem, popohnal je Čepelka. Najednou Líba, která seděla mezi Bohoušem a Milošem, udělala něco, co nikdo nečekal. Ani ona, jen jí to problesklo hlavou, neměla čas nad tím nápadem přemýšlet. Vstala tak rychle, jaký to věk dovolil, a postavila se před Miloše. Bohouš se jí pokusil strhnout zpátky, jeho reakce ale nebyla dost rychlá. Když se nahnul a natáhl ruku, Líba už byla mimo dosah. Co blbneš, vykřikl.
Současně s ním zařval Čeprlka. Zmizte, nebo to schytáte! Spoušť ale nestiskl. Líbě bušilo srdce jako o závod a dech se jí zrychlil tak, že nemohla mluvit souvisle. Nemůžete ho zabít. Nic vám neudělal. To není ten bachař, ten vrah. On je průvodčí. Nemůže za to, co udělal jeho otec. Copak to nechápete? Chcete zabít nevinného člověka? Čeprlka mezitím se skočil ze stolu. Ženská, uměte, nehrajte si na hrdinu, teď na to není ten správný čas. V tom se Bohouš zpamatoval. Vstal a pokusil se celou svou váhou odrazit Líbu stranou, ona ale stála příliš pevně. Čeprlkova pistole už nemířila na sedícího Miloše, ale na stojící trojici. Vpředu Bohouš a Líba, za nimi Miloš, který se také postavil a snažil se ty dva odstrčit a dostat se před ně. Neblbněte, uhněte, on chce mě, přece se nenecháte zastřelit. Líba, která nespouštěla oči z Čeprlky, Miloše okřikla. Nepleťte se do toho, když stojíme před váma, tak nevystřelí. Snažila se, aby to znělo přesvědčivě, ani ne tak pro Miloše jako pro Čeprlku. Jistá si ale nebyla ani trochu, celé tělo se jí třáslo, nemohla se tomu ubránit. Ještě chvilku pomyslela si a podlomí se mi nohy. Bohouš usilovně lovil v paměti věty z televizních kriminálek, kdy se policejní psycholog snaží sklidnit únosce, který se chystá zabít rukojmí. Odejděte, pane Čeprlko, řekl pomalu, hlasem tak klidným, jak v téhle vypjaté chvíli dokázal. Prožil jste hrozné věci a my naprosto chápeme, že si ten zločin zaslouží trest, jenže vrah vašeho otce tady není. Nemáte koho potrestat. Odejděte a já vám slibuju, že policii nezavoláme. Jděte, prosím. Milošovi se na okamžik podařilo odstrčit Líbu a prodrat se do popředí. Čeprlka byl z té nepřehledné situace vystresovaný zrovna tak, jako trojice před ním. Kromě něj si v tu chvíli nikdo neuvědomil, že to suché prásknutí je výstřel. Přišel tak nenadále, že ho jejich mozky prostě odmítali přijmout. Zasípal Čeprlka, spustil ruku se zbraní a kvapně vyběhl ze dveří.

0: Ti tři chvíli nehybně stáli, než jim došlo, že jsou v místnosti sami. První se pohnul Bohouš. Předklonil se a chtěl si sednout. Na gauč se ale netrefil a sesunul se na podlahu. Oběma rukama si držel levý bok a pod prsty se mu objevila mokrá, rudá skvrna, která se zvětšovala. To ne, vykřikl Miloš. Otočil se na Líbu. Postarej se o něj, běžím do budky zavolat záchranku. Teprve teď Líbě došlo, co se stalo, a sklonila se k Bohoušovi. Zmocnila se jí panika.
1: Bohouši, Bohoušku, prosím tě, to nemůžeš.
0: Bohouš se udiveně podíval na zakrvácené ruce a zvedl zrak k Líbě.
2: Vidíš, Libuš, ta čarodějnice měla pravdu. Kočičák, neštěstí a smrt. A víš, že to není tak hrozný? Ani to pořádně nebolí. Jenom to blbě vypadá.
0: Vypravil ze sebe s námahou a pokusil se o úsměv. Líba mu křečovitě objímala hlavu.
2: Neblbni, Libuš, teď mě udusíš. Neboj, mě udělali za první republiky, já mám tuhej kořínek.
0: Líba se celá třásla a nedokázala Bohouše pustit. Teprve po chvíli si svlékla kabát a svetr a sedla si vedle něj. Svetr mu přimáčkla na ránu, aby zmírnila krvácení.
1: Bohoušku, já jsem tak blbá, celý jsem to podělala a kvůli takové svini.
0: Bohouš se na ně nechápavě podíval.
2: Svini?
0: Líba se k němu přitulila a pevně ho tiskla.
1: Jo, teprve teď mi došlo, kdo to je. Kaválek, bachař na Borech. Pamatuješ? Můj táta. Zavřeli ho, aby mu mohli ukrást statek. A seděl kde? Na Borech. Když ho propustili, tak mi něco málo řekl. On o tom moc nechtěl mluvit, asi to bylo hodně zlý. Zmínil se ale o Kaválkovi. Sadista, který mu pouštěl do celý vězně, ne politický, ale zločince, a oni mu pokaždý dali pořádnou nakládačku. A ten Kaválek se na to s potěšením díval.
2: Jo, pamatuju. A...
1: No přece, my jsme tady zachránili Miloše Kaválka, jeho syna. A spískala jsem to já, který jeho fotr zabil tátu. Vždyť můj táta z kriminálu vylezl jako úplná troska a krátce po propuštění umřel. Měla jsem ho nechat chcíprout hajzla, toho Miloše. Ten chlap Čepelka měl pravdu. Dluhy se musí platit.
0: Bohouš unavenýma očima pohlédl na Líbu a s námahou ji pohladil zakrvácenou rukou.
2: Libuš, neblbni, udělala jsi to dobře. Neříkala jsi před chvilkou, že Miloš není ten vrah? Nemůže za to, co udělal jeho fotr. Je to průvočí, férovej chlap, půjčil mi 50 korun.
0: Bohoušovi se zatmělo před očima a hlava mu spadla na prsa. Líba seděla na podlaze vedle Bohouše, stále ho pevně objímala a po tvářích jí stékaly slzy. Po nekonečné 3/4 hodině zaslechla houkání sanitky, které se přibližovalo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Thou art the treasure that rust cannot weather. Thou

Všimli jste si dnes třeba při cestě do práce nebo do obchodu či někam jinam nebo při pohledu z okna něčeho krásného? Tak například já mám tady výhled z okna na krásnou zeleň. Krásné keře plné zeleně a stromy se zazelenaly po dešti. No není to důvod k děkování a k radosti?

První hodina odpoledního vysílání se chýlí ke svému závěru a v jednu hodinu bude v klíčovém slově Lucie Endlicherová hovořit s Rachel Bícovou o přátelství.

0: Bylo 13 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, začíná repríza sobotního Klíčového slova.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Tenhle pořad se jmenuje Klíčové slovo právě proto, že v něm chceme mluvit o slovech, která jsou důležitá, poukazovat na ně, zaměřovat na ně pozornost a rozebírat je z nejrůznějších úhlů pohledu. Tak právě o to se chci pokusit se svým dnešním hostem, psychoterapeutkou, kazatelkou Ráchel Bícovou, se kterou budeme mluvit společně o přátelství. Ahoj Ráchel, vítej.
3: Ahoj Lucia.
2: Přátelství je takové téma, o kterém podle mě se jako buď hodně mluví, nebo moc nemluví, protože to považujeme za úplně takovou obyčejnou a samozřejmou věc. Přijde mi to něco jako vzduch, voda, dýchání, prostě takové ty jako klasické věci, které do toho života patří. Tak to bereme jako něco, co je úplně samozřejmé a netřeba o tom příliš mnoho mluvit. Když Bůh tvořil člověka, tak hned na úvod říkal, že není dobře, aby byl člověk sám. Takže stvořil člověka jako bytost vztahovou a mluví tím nejenom o tom nejbližším vztahu v partnerství a tím teď myslím nejenom s člověkem, ale i s Bohem. Když tohle říká, mluví v tom i o přátelství?
3: Já si myslím, že to je o naší potřebě mít vztahy, že jsme stvořeni jako sociální bytosti a ono to ani jinak nejde, protože Bůh sám jako trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vztah. Bůh je vztah. Občas někde jsem zaslechla takový zvláštní jako teorie, jako že třeba Pán Bůh si nás stvořil, že mu bylo smutno, tak aby s kým měl mít vztah, tak si stvořil člověka. No, ale směm se tomu, já jsem to neslyšela jednou, bohužel. Jo. Ale to je nesmysl. My jsme produkt toho vztahu vlastně, nebo jako stvořený jako to dílo té lásky v trojici. A jsme stvořený k Božímu obrazu a tím pádem taky musíme být vlastně vztahový bytosti. Jo? Takhle já tomu rozumím teda. Takže rozhodně za mě to je o vztahovosti obecně, nikoliv jenom v vztahu s partnerem, s partnerkou.
2: Tím pádem je to opravdu i o tom přátelství nebo o nějakých těch sociálních vazbách na všechny strany?
3: Pro mě je to o sociálních vazbách na všechny strany a také je zajímavý, když třeba vidíš, jak jo, když jsou děti, které se narodí a třeba mají veškerou fyzickou péči, ale nemají tam tu vztahovou péči, tak neprospívají. Když ještě byly kojeňáky, tak tam byly děti, které byly úplně jakoby zdraví, jako se narodili, ale vlastně opožďovali se mentálně i fyzicky, protože tam nebyl dostatek toho láskyplného kontaktu. A přitom byly najezený, přebalený, všechno jakoby v pořádku. Protože právě máme tu potřebu té vztahovosti vrozenou. Není to něco, co jako někdo má, někdo nemá. Prostě je to nějaká součást toho, kým jsme jako bytosti.
2: Když tohle to zmiňuješ, tak tohle je určitě velké téma, předpokládám i ve spoustě tvých terapeutických rozhovorů, protože nějaká ta případná nedosycenost, co se týká vztahů v tom úplně začátku života, je něco, co se do člověka otiskává a co dřív nebo později potřebuje často řešit. Je možné tahle zranění nebo ty nedostatky, které člověk nabere na tom začátku života, potom nějak dohnat? A nebo už je to to, že tam prostě ty díry jsou a spíš se s nimi potřebujeme naučit nějak jakým způsobem vycházet?
3: Já si myslím, že je pravda obojí, že do určité míry v tom našem slangu se tomu říká, že můžeme mít nějakou korektivní zkušenost. To znamená vlastně zkušenost, která nám nějakým způsobem nahradí to, co jsme nedostali. A zároveň si myslím, že nějaký třeba kus, dejme tomu bolesti, nebo kus toho, že jsme si v nějakých věcech nejistí, nebo prostě to tam se doplní, jako co potřebuješ. Takže se s náma klidně může nést celý život, ale že díky těm korektivním zkušenostem s tím umíme pak líp a líp fungovat a žít. Tak, takhle tomu já rozumím. Neříkám, že je to nějaká všeobecná pravda, ale takhle já tomu rozumím.
2: Jo, mě jde asi hlavně o to poznání, které člověk získává v průběhu života, alespoň tak, jak to vidím na sobě, nebo jak to vidím i kolem sebe, a které právě mluví o nějakých těch dírách, i o tom, jak mě to potom ovlivňuje v těch vztazích dál. A proto to vlastně zmiňuju, protože mi přijde, že když chci mluvit, nebo chceme mluvit o přátelství, takže vlastně do přátelství člověk nevstupuje jako tabula ráza, jako ta nepoznamenaná bytost. Že tam neseš něco svého a to jsou ty výchozí body, které ovlivňují to, jakým způsobem ty vztahy navazují.
3: Určitě jo. Já kdybych měla teď dát nějaký příklad ze svého života, teď mě napadá právě taková korektivní zkušenost, který se mi dostalo. Já když jsem vyrůstala, tak jsem vlastně pak na základce neměla jako kamarády, přestože jsem sněla o takových těch jako partách, jak z Foglara, víš, nebo něco takového, tím já jsem žila prostě. Spíš bych řekla, že jsem byla v té třídě dost ostrakizovaná, až to hraničilo s nějakou, dejme tomu, šikanou. Byla jsem hodně sama, byla jsem hodně osamělý dítě, musela jsem si nějak vystačit. A potom se podařilo, že nějak až v sedmý třídě jsem se dostala do takového jako prostě turistického přírodovědného oddílu, kde najednou to bylo jinak. Kde najednou já jsem vlastně velmi rychle tam zaplula, přestože oni už spolu jako se znali dlouho. Vlastně jsem tam měla najednou i docela takový dobrý až vůči postavení. A pro mě to byla velice silná korektivní zkušenost, protože do té doby já jsem už jako získávala dojem, že jsem jako neschopná toho kamarádství, že se jako, že prostě se mnou je asi něco špatně, a najednou jsem přišla do jiný party a tam to šlo úplně jako samo a v pohodě. A já vždycky říkám, že mi to docela zachránilo jako sebevědomí právě v oblasti přátelství, že jsem toho jako schopná a že to někdo dokonce oceňuje, to moje přátelství. A vlastně potom, když jsem už šla na střední školu, tak už jsem to měla jako hodně jinak. Jo? Takže jo, jako jsou korektivní zkušenosti, které nám dokážou hodně přehodit tu výhybku. Mm-hmm.
2: Když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že vlastně o přátelství se dá mluvit i na takových dvou osách. Jedna ta osa je časová, přátelství v dětství, v dospívání a tak dále a tak dále. A jedna může být, co se týká hloubky. Jo, něco jiného je někdo, kdo je takový jako známý, něco jiného je, kdo je kamarád, a něco jiného, kdo je opravdu blízký přítel nebo až jako hluboký přítel. A tak možná i tyhle dvě osy by mě zajímaly, jestli bychom o nich mohli něco říct. A možná ta časová mě zajímá o to víc, že si říkám, jaké to je, když člověk založí nějaké přátelství, které opravdu vydrží celý život. A na druhou stranu, jestli náhodou, když předpokládám, jako spousta z nás o něčem takovém sní, tak jestli nezapomínáme na to, že úplně stejně kvalitní přátelství můžeme začít nebo navázat někde třeba ve středním věku nebo jako i později, že prostě to neznamená, že když to dobré, hluboké přátelství nezačalo v mateřské školce, takže nemůže začít třeba v 50.
3: Dokonce někde to přátelství z mateřské školky najednou zjistíme ve zralém věku, že to vlastně jako nějak nám nefunguje. Jo, že to vlastně nějak není ono. Že jako těžíme jenom z něčeho, co bylo, ale vyvinuli jsme se v různý bytosti, které mají různý životní příběh, různé hodnoty, a nemusí to vydržet. Jo? A přesto se můžeme mít vlastně rádi. A určitě za mě, moje takové, jako, čemu já opravdu hodně věřím, je, že přátelství se dá navazovat v jakýmkoliv věku. Musím říct, že v tomhle mi vlastně byla docela velkým vzorem moje máma, která toho nějak dokázala. A dokázala vlastně navazovat ty vztahy i napříč generacema. To se mi na ní hrozně líbilo, že vlastně ona kolem sebe vždycky měla docela jako hodně těch lidí. Možná nešla tolik do hloubky, jak jsem třeba zvyklá já, ale nebála se prostě navazovat nový vztahy, i když už byla důchodce třeba nebo tak, jo. Takže určitě to je kdykoliv, no. Ale vyžaduje to nějakou péči, nestačí jenom jakoby chemie, nebo jak to říct. No.
2: Děkuju. Já ještě, to je přesně to, kam jsem chtěla mířit, ale ještě předtím nechci ztratit i ty různé hloubky, protože to mně přijde taky hodně podstatné, jakože uvědomit si, že prostě ne každý je ten úplně nejbližší přítel, že to má nějaká, jako, nějaká patra, nebo jak to pojmenovat.
3: Já někdy mám problém, že v tomhle tom je to pro mě těžký jakoby si to škálovat, a zároveň vím, že to je strašně nutný, protože když bych vzal biblický příběh, tak Ježíš taky měl 12 učedníků, z toho měl ty 3 nejbližší, kromě těch 12 měl nějakých těch 120 a tak dále, pak byly ještě ty zástupy a pak taky někdy potřeba být teda sám s otcem, že jo. A mě tohle ten obraz hodně jako pomáhá. A zároveň nechci, aby to bylo nepropustný, víš, jako ty okruhy, jo, aby jednou provždy někdo byl v nějaký jako škatulce u mě a nebylo možný se ke mně třeba přiblížit víc, když nám to oběma bude dávat smysl. Je v tomhle taky zajímavý, různí lidi používají různý pojmenování. My jsme až po docela dost dlouhých letech manželství s mým mužem, s Honzou, přišli na to, že používáme opačně slovo kamarád a přítel. Pro něj ti bližší jsou kamarádi, když to pro mě jsou zase bližší ty přátelé. Jo. Takže to bylo pro mě úplně jako fascinující a pochopila jsem mnoha naše nedorozumění, jako, když jsme si to konečně vysvětlili. Takže jako v tom máme různý, někdo je třeba jenom známý. A pak mám třeba lidi, který bych zařadila mezi přátele, byť vlastně je to takový vztah, že se vidíme opravdu velice zřídka z různých důvodů, vzdálenostních nebo tak. Ale já jako vím, že když se potkáme, tak navážeme, kde jsme přestali a funguje nám to. Jo. A to je moc hezký. No. Takže i ta četnost třeba, jak se vidíme. A u někoho vím, že je potřeba se vidět pravidelně, že jinak by vlastně jsme zbytečně o tu blízkost přišli, která je pro nás přitom důležitá.
2: Myslím, že péče o přátelství je velké téma, ale ještě ho nechci otevřít, protože ještě předtím chci se dostat k jedné podstatné otázce, která zase už tu byla trošku naznačena. Vlastně můj celoživotní velký otazník se týká toho, jak vzniká jakýkoliv vztah. Ten partnerský to vůbec, to jako tomu vůbec nerozumím, jak se to uděje, ale tam určitě hraje nějakou roli ta chemie, která tu taky padla. Ale vlastně mi dochází, že ani nevím, jak vzniká přátelství, nebo že bych to neuměla popsat, jako že by se řeklo, takhle se pozná, že takhle jako roste přátelství a něco. Když jsi tu zmínila to, že ti pomáhá uvědomit si, jaké skupiny lidí, jak blízké či vzdálenější měl kolem sebe Ježíš, tak vlastně on si všechny učedníky povolal, že jo? Jakým způsobem jim řekl, pojď za mnou. Jo. A teď jako je přátelství to, že si někoho vyberu, anebo to vznikne jinak, víš? A to je možná opravdu ta moje nejzákladnější otázka týkající se přátelství. Jako, jak se stane, že někdo je můj přítel?
3: Jo. Otázka za milion. Já myslím, že to totiž hlavně různorodý. Ví, že jako na to není jeden návod. Některé přátelství vzniknou tím, že jsme prostě na tebe stejný čas, na stejném místě zažijem podobné věci, ale to nás tmelí třeba, jo. Některé přátelství vzniknou třeba z nějakého pracovního kontaktu, kdy najednou zjistíme, že vlastně to je ještě něco jiného, než jenom jako práce. Některé přátelství vzniknou tím, že se třeba kamarádili naše rodiče. Já mám takhle doteď jednu kamarádku, která i když je jinde v Evropě, tak prostě když se vidíme, tak něco tam funguje. Některé přátelství typicky vzniknou na škole, ne všechny samozřejmě přežijou. Přijde mi, že, jako, že tam ale právě potřeba i nějaká chemie. Já když jsem byla fakt malá, tak já jsem se seznamovala na hřišti tak, když mi bylo třeba 5, tak já jsem měla vyražený zub předně a měla jsem tam takovou jako protézu na ten jeden zub, víš. A vždycky jsem přišla na to hřiště a vytáhla jsem tu protézu, ukázala jsem to tomu dítěti a říkám, hele, co mám, budeš se mnou kamarádit? Že se vyvíjí i asi to, jak navazujeme ty kontakty, jako jo. Nebo my máme kočku, budeš se mnou kamarádě, víš, nebo jako jo, z takových těch jako naivních, zvláštních způsobů, jak to ty děti dělají. A pak vlastně najednou třeba s někým, já mám i přátel, s kterýma jsem se setkala vlastně na internetu a přerostlo to v nějaký jako přátelství, který je vlastně docela, bych řekla, i hluboký a málo kdy se třeba vidíme, ale jsme v kontaktu. Takže fakt Ty způsoby jsou různý a těžko tam asi vysledovat nějakou zákonitost.
2: Jo, ale možná stojí jenom za to říct si, může to být různé, jo? A zároveň,
3: jo, určitě.
2: Zároveň ještě se chci vrátit k tomu, jestli je přátelství i to, kdy si nějakého člověka vyberu. Víš, kdy mě něčím zaujme, určitě. Je pro mě zajímavé.
3: Já si myslím, že tam je součást toho i to, že i nějaký, minimálně v nějaký fázi, že je nějaký rozhodnutí, hele, od toho přátelství já stojím, jo? A i se to třeba ukáže v nějaký napjatější situaci klidně. jo, nebo nepříjemný třeba, nebo v nějakém neporozumění, kdy si řeknu, jo, ale o tenhle vztah já nechci přijít, tak se to vyříkáme třeba, jo, a najednou si uvědomu, aha, to je vlastně někdo, koho si vybírám, že, se, jako, že mi to za to stojí, do toho jako investovat tu energii a tu péči a tu, ten zájem o toho druhého člověka. Vlastně v tomhle s tom se volím některý lidi a mám lidi některý ve svém životě, u kterých jsem si vědomě zvolila, jo, tohle jsou lidi, s kterýma jako fakt chci dlouhodobě tenhle výlet teda jako jít. Vlastně jedno z mých asi nejbližších přátelství vzniklo fakt jako tak, že já jsem si říkala, to já bych potřebovala se s někým pravidelně modlit, s někým jako sdílet ten život a prostě jsem šla za jednou sestrou ze sboru a říkám, hele Petro, co kdybychom se pravidelně scházeli prostě a jsme byli obě na mateřský tehdy a modlili se spolu a tak jsme to začali dělat a je to nějakých, já nevím, 25 let.
2: Fakt, wow, to je krásný.
3: Jo, už nemáme ty pravidelný takhle, jo, už nejsme na té mateřské, obě pracujeme, ale jako díky tomu něco vzniklo. Jo.
2: Já jsem tam předtím řekla to slovo péče a teď je asi na místě. A už toho spoustu si zmínila, protože jsou asi místa, kde kvůli přátelství člověk něco dělá nebo naopak něco nedělá. Je něco, co spolehlivě tomu přátelství pomůže nebo něco, co mu spolehlivě ublíží?
3: Já si myslím, že ty přátelství potřebují takový mikroinvestice, že to nemusí být nutně vždycky velký gesta, i když tak to je hezký jednou za čas, ale nějaká krátká zpráva, nebo že se zavoláme, nebo já máme nějaký rituál, já nevím, třeba to, jak si spolu dáme kafe, klidně jenom, jo, to nemusí být nic extrémního, nebo to, že se jako zeptáme toho druhého, jak se má s nějakým skutečným zájmem. To, že si řekneme, hele, fakt ocením za tohle, když se pomodlíš třeba, jo? Že je v tom nějaký kus věrnosti. Myslím si, že co je největší nepřítel přátelství za mě, nemusí být nutně konflikt jako nějaký, i když i to se stává a bohužel jsem se tím prošla, ale určitá jako setrvačnost, jako, jo? Že najednou se odcizíš, protože vlastně jako to tak jako jede a vlastně vymizím, přestaneme si dávat pozornost, jo. A právě proto jsou důležitý ty pravidelný nějaký jako check-upy. A nečekat, jestli se ozve ten druhý, já na tohle kašlu. Já se prostě ozvu, když mi o toho druhého jde.
2: Jo, je pravda, že dělat si čárky, kdo se víckrát ozval a víckrát neptal, mi přijde, že je taková,
3: takový
2: hřebík
3: do rakve. Jo, nevyrovnaný, tak se zamyslím, ale jinak jako tohle buď o toho druhého stojím, nebo ne, že? Jo, a ta blízkost, ale není to, co neustálý kontakt, jo? Fakt některý přátelství můžou přežít dlouhý pauzy, pokud tam existuje pocit nějakého vzájemného uznání a důvěry, jo, není to o tom, kolikrát týdně se píšeme. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle jako vyznělo.
2: Zároveň, jestli tomu dobře rozumím, tak důvěra a blízkost jsou něco, co budují hloubku toho přátelství, co se na tom podílí v základu. Mm-hmm.
3: Já jako často říkám, mám takový obrat slovní, který jsem si kdesi našla, jako jednou jsem psala nějaký článek o přátelství, vlastně jsem to takhle nějak jako nazvala, že mi to přišlo jako nejvýstižnější, to, jak já vnímám přátel, obzvláště, který už mám třeba delší dobu, že jsou to vlastně svědci mýho života. Jo? Že vlastně jsou to lidi, kteří mě fakt vidějí. Jsou součást mý historie, vědějí třeba i kým jsem byla v různých obdobích života. Připomínají mi nějaké stránky mě samotný, který bych jinak třeba ztratila. A vidějí mě tak, jak jsem. A takhle mě mají rádi. Jo? A to je pro mě strašně cenný. No.
2: Úplně rozumím, že to, na co se teď budu ptát, je hluboce individuální, ale chci se na to zeptat právě, protože mi přijde, že i tohle se v průběhu života člověka může proměnit a je dobré to nějak reflektovat. Mně se to stalo asi před 5 lety na terapii, když jsem si uvědomila, že mám tendenci být jako chobotnice a držet strašně moc vztahů, ale přitom je to něco, co mi ubližuje. A chci se zeptat na to, kolik vlastně těch hlubokých velmi důvěrných vztahů je člověk schopný udržet.
3: No to já nevím moc. To já nevím. A já zase procházím takovým procesem v poslední době, kdy vnímám, že možná udržet je těžký, jo? To je pak fakt jak chobotnice. To by mi asi taky nedělalo úplně dobře. Ale otevřít se vztahům, to je pro mě ještě trošku něco jiného. A že v tomhle tom vlastně já spíš procházím procesem toho většího otevírání se ještě než dřív, byť já jsem vždycky v tom byla velice otevřená, jo, a že jako v tom chce být asi štědrá, nebo já nevím, jak bych to řekla, jo.
2: No to je krásná formulace, to je moc pěkné, děkuju. To je jako, že být štědrá věc, to je super.
3: A že to není ale držet si ty lidi, víš?
2: Jo, já tomu že rozumím, tomu, však to je dochovatnice, že jo, totiž.
3: Přátelství je pro mě forma lásky a pokud miluju druhý lidi, tak je nepotřebuji držet. Tak jim můžu dávat svobodu. Dokonce i odejít. Dokonce i mě až tak moc nemuset. Nebo dokonce se mnou chtít trávit méně času, než já bych chtěla s tím druhým. Nebo a tak dále. Jo. To si tam doplně, co potřebuješ. A to se učím nějak, no. Že to je pro mě nějak teď takový docela téma.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: My tady mluvíme o přátelství jako o něčem cenném, jako o něčem vzácném. Nechci minout i tu oblast, kdy přátelství nebude něco hezkého, ale bude to něco bolavého, nebo dokonce něco toxického. Protože to mi přijde, že je... A o to víc možná v dnešní době, kdy se valná část kontaktu může odehrávat skrze nějaké komunikátory, které nejsou osobní, tak mi přijde, že to má o to víc v základu tu možnost, aby se to stalo toxickým, aby to bylo nebezpečné. Aby tam právě nebylo to, chci se tomu člověku otevřít, ale nějak ho chci vlastnit, nějak ho chci držet. A tak se chci ptát, co nedělat a taky jak to poznat, pokud se to děje. Pokud je něco v tom vztahu, co není úplně zdravé a co mu může ubližovat.
2: Jednak bych řekla, že vlastně já třeba asi takový jako mě nejvíc dramatický rozpad přátelství, když bych to jako jmenovala, jsem zažila úplně mimo nějaký technologie, jo, nebo nějaký prostě, jo, že to vůbec s tím nesouvislo a že bych řekla, že to zvládneme i bez nich. Myslím si, že je blbý, když ten vztah jako přetěžujeme. Když jako od toho člověka očekáváme jakoby všechno, pokrytí těch všech našich potřeb. A to platí jak pro partnerství, tak pro přátelství. Žádný člověk nám nedá všechno a to je v pořádku. A ani my nedáme jednomu člověku všechno, je to taky v pořádku. To je to, co potom tvoří totiž tu závislost na tom druhém. A to bych já... Když by jsem teda použila to slovo toxický, tak jsem by se asi jako hodil. Někdy si prostě některý jako vztahy držíme zuby nechty, když to právě už nefunguje, místo abychom se laskavě vlastně nějak jako rozešli. A zatímco to, že romantický vztah jako může skončit, o tom se běžně mluví, jo, prostě to je normální součást života, tak jako u těch přátelství máme nějakou naivní představu, že to přece musí vydržet úplně všechno, ne? Jako od Shatterhanda Vinetu. Ještě navíc církvi, že jo? My křesťani se přece musíme vždycky na všem dohodnout a tak dále. Ale přitom to, když se rozpadne přátelství, tak může být pro někoho emočně náročnější než třeba právě rozpad nějakého partnerského vztahu, protože tomu chybí nějaký rozchodový rituál.
1: Že jo. Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, no. Že mi přijde, že prostě zatímco vztah jakoby partnerský se ukončuje nějakým, přesně se to řekne a něco to znamená, nějak to můžu odbrečet, odbolet a všichni tomu budou rozumět, když to o tom budu mluvit, tak navzdory tomu, že jsem zažila spoustu rozpadů přátelství, tak až na pár výjimek to nebylo, takže bychom si to řekli. A přitom já jsem přesně ten člověk, který potřebuje mít ty věci vydefinované a vyříkané.
2: No jasně.
1: A nejvíc mi ubližovalo to, jak to skončilo a přitom to neskončilo, že jo? A nic se neřeklo. Jasně. A teď jako vůbec nerozumíš tomu, co se děje a co to znamená.
2: Často tomu právě potom chybí nějaký jasný konec a tím pádem prostor pro zármutek. A potom třeba ani to okolí nechápe, co nás tak bere nebo proč nás to tak bolí. Jo, a přitom některé vztahy ani nemusí znovu končit konfliktem, jo, a je přitom v pořádku, že skončí, že vlastně nás je těžký, že když ztratíme ty přátelé, tak ztratíme kus společní historie, kus vlastně jakoby sebe, a protože sice máme ty vzpomínky, vlastně už je nemáme jako s kým sdílet. A jasně, existují přátelství, který vydrží desetiletí a mám takový, díky bohu, ale není to pravidlo a nemělo by to být vlastně, jak my hodnotíme, jestli ten vztah jako nám teda něco dal nebo nedal. Že lidi se mění v průběhu života, mění se naše priority, způsob, jak žijeme a některé přátelství prostě vyhasnou, že už se nerozumíme tak jako dřív a můžeme se být rádi, mít jako vlastně dál rádi, být vůči sobě pozitivně nastavený, i když vlastně to přátelství třeba vyvane, no.
1: Máš něco, co ti pomáhá něco takového uzavírat, pokud se ti to stalo, víš? Jak jsme mluvili o tom, že vlastně neexistuje něco, nějaký rituál nebo něco, čím by se taková přátelství ukončovala, tak jako se to děje ve vztazích. Tak prošla jsi někdy něčím takovým?
2: Je jedna věc, která vlastně mě pomohla v nějakých takových situací, že byli kolem lidi, kteří chápali moji bolest, kteří jako viděli a uznali, že byli jako ty jiný přátelé, který to nezlehčovali, který rozuměli té závažnosti, kterou to pro mě má. Protože jinak si člověk připadá pomalu jak hysterická kráva, jako jo, s prominutím. Ale to, že někdo mě vnímá tak, jak jsem, že i ta moje bolest, nebo to, že ty věci jako já ty vztahy jako prožívám dost jako intenzivně, jako když nějaký mám. A že to nikomu nepřekáží. Že nejenom jako, že no dobrý, tak Rachel je taková, taky teda přijmem, ale že ji takovou vítám, že jsem s tím braná, jako že to je i nějaký můj dar, to, že ty vztahy mám třeba jako intenzivní nebo tak. To, že mě v tom někdo takhle jako je schopen potvrdit a přijmout a třeba i z toho mít radost, tak to je to, co mě pomáhá se vyrovnat s tím, kde to jako třeba nedopadlo dobře. To je pro mě strašně cenné. Takže možná nemám rituál, ale jako opravdu jsem vděčná za lidi, kteří v tomhle to mě podepřeli.
1: Zažívá člověk úplně stejný pocit selhání, jako když se rozpadne vztah, když se rozpadne přátelství?
2: Může být v některých případech i horší. Právě tím neporozuměním od toho okolí třeba. Je to ztráta v každém případě. Ztráta se nestahuje jenom na to, když někdo umře, nebo když se rozpadne manželství třeba, nebo jeho partnerství. Ztráta může být i právě ztráta jiného vztahu, nebo a tak dále. Že?
1: Vždycky znovu mě překvapí, když manželé řeknou, vzala jsem si svého nejlepšího přítele, vzal jsem si svoji nejlepší přítelkyni. Opravdu to tak je, že můj partner může být zároveň můj nejlepší přítel? Funguje to takhle?
2: No, asi by mi to nestačilo. Kdyby byl Honza jenom můj kamarád, tak by to bylo asi málo. Pro mě. Kamarádů mám víc. Hodně dobrý. A i mužů, jako jo. Ale rozhodně to přátelství je pro mě velká složka toho našeho vztahu. Je fakt, že jsme byli velký přátelé, než jsme vůbec začali uvažovat, že vlastně aha, vlastně možná nejsme jenom přátelé. Možná jsme taky něco ještě jiného, jo? Nebo možná můžeme být něco jiný. Takže to přátelství je určitě důležitá složka toho partnerského vztahu za mě. Já asi o Honzovi neříkám, že je to můj nejlepší přítel. Běžně, byť když nad tím přemýšlím, tak asi by se to tak dalo taky nazvat. Ale on je pro mě prostě jiná kategorie ještě, jo? Takže proto možná tomu tak neříkám. Ale rozumím tomu, že to tak někdo i řekne, jo? To je v pořádku, jo? Jenom pro mě on je prostě můj manžel, on je můj muž. A to je prostě jiná kategorie ještě pro mě.
1: Ty jsi to sama řekla, že jako by ti to nestačilo, nebo že přátel máš spoustu, kamarádu máš spoustu i mužů. Proč vlastně teda člověk, když má někoho tak blízkého, jako je manžel, manželka, potřebuje ještě další přátelství, další vztahy? Já vím, jsme bytosti vztahové, ale jde mi o to...
2: Já to chápu.
1: Proč?
2: Já si myslím, že to očekávání, že ten partner má být prostě ten milenec a nejlepší přítel a pomalu terapeut náš a spolurodič a zdroj veškerýho naplnění, že to je prostě úplně mimo. Protože je to strašně přetížený, opět je přetížený ten vztah tím. A to přátelství částí hantý zátěže vlastně zdravě rozkládá. To, že mý emoční třeba potřeby jsou naplňovaný i v jiných vztazích. To, že moje potřeby třeba i nějaký intelektuální, jako nějakého rozhovoru. To, že já si rozhovorama na jiných lidech testuju některé své třeba myšlenky nebo svoje jako přemýšlení. To přece nemůže všechno splnit jako můj muž, který ho miluju a jako tomu neudělám. Právě protože ho miluju. A jsem hrozně ráda, že i on jako na to není jako sám. Nebo jak to říct. Myslím si, že taky přátelé můžou pro ten vztah dát takový trošku reality check. Víš, jako takovej reality check. Jo? Že lidi, kteří jsou až moc uzavřený, tak je to až jako nebezpečný v tom, že nemají jako srovnání, jak jako žijou jiný lidi, jo, a co je vlastně ve vztahu normální a že když v tom vztahu je třeba něco hodně nezdravýho, tak vlastně nemají jakoby to měřítko, jak to vůbec jako odhalit třeba, jak to poznat. Takže pro mě jako lidi, kteří říkají, mě stačí jako můj muž nebo jenom moje žena, nikoho jiného nepotřebujeme, tak pro mě je to spíš takové jako... Kontrolka se mi
1: No já přesně proto se na to ptám, protože pár takových lidí znám a vlastně vždycky znovu je to pro mě velký otazník směrem k tomu jejich partnerskému vztahu, protože přemýšlím, nakolik musí být zatížený, co všechno v něm jeden i druhý vlečou a jak je možné, že to funguje opravdu, nebo jestli vůbec může ten vztah fungovat jako perpetuum mobile, že jo? Jestli není jako potřeba cítit to a dostávat podněty i z jiných stran, že skutečně je to jenom já na bráchu, brácha na mě a pinkáme si to prostě z jedné strany na druhou pořád dokola. A je to něco, z čeho jsem jako nejistá od počátku úplně.
2: Já si myslím, že je skvělý, když máme dobrý přátelství, s kterýma navíc ty naše polovičky jsou jako v pohodě, jo? Jakože tam není nějaká žárlivost, nebo já nevím, něco takového. Takže nám to hrozně pomáhá v tom vlastně, že máme bezpečný prostor, kam se můžeme i od toho našeho partnera jakoby vzdálit, abychom se mohli zase přiblížit. Dává to nějak smysl? Jo,
1: myslím, jako, že jo.
2: Jo, že abychom měli vlastně i nějaký jiný život, protože o to pak je přece cennější, že ale ten svůj život sdílím právě tady s tímhle jedním člověkem, jo. Právě s tímhle partnerem nebo partnerkou. Že tam je ta exkluzivita potom, jo. Která je jako vlastně krásná.
1: Potvrzená tím, že někdy prostě odejdu, abych se vrátila. Jo.
2: A jedna taková hrozně hezká písnička, jmenuje se Don't Go Far, jako nechoď daleko. Jo, která je vlastně do téhle tenze, jo, mezi tím, že potřebuji osobní prostor a zároveň potřebuji taky kus pohody jít a tam se zpívá právě, ale nejdi moc daleko. Tak něco takového.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jakou roli hraje to, když součástí toho vztahu přátelského je taky Bůh? O co je ten vztah obohacen? A může to být někdy i těžší právě proto, že ty lidi Boha znají?
2: Těžší to může být v tom, že někdy v církvi si myslím, že máme nerealistické očekávání právě od vztahu, právě že si říkáme, tak přece když Pán Bůh nás dal dohromady, tak to všechno vždycky bude jako růžový a tak. Jo? Tak v tom si myslím, že to může být zátěž, ale to není jako, že je v tom Bůh, ale spíš jako, že je v tom nějaké naše jako nerealistické očekávání. Za mě je to hrozně důležitý, že mám přátelé, s kterýma jdu nějak tu cestu víry v tom, že prostě některé věci si nevysvětluje, máme nějaké jako společné hodnoty, byť je třeba různýma způsobama žijeme a to je pro mě obohacující teda. Je pro mě důležitý, že mám lidi, kterým můžu napsat, prosím tě, modli se za mě. Jo, a vím, že to udělají, že mě podepřou, modlete mě a já se můžu modlit za ně. Tak to nějak, no.
1: Já mám moc ráda ta slova, která jsou o přátelství napsaná v knize Přísloví. Speciálně to, kde se říká, že byl přítel stvořen jako ten blízký pro ten náročný čas, pro ten těžký, proto by miloval v té době soužení. Je doba soužení něco, co prověří přátelství?
2: No, často jo. Často to tak je. Já jsem to tak měla, no, v nejtěžších jako obdobích mýho života, že jsem pak viděla, kdo. Ale já se ani nezlobím třeba na lidi, kteří to se mnou jako nedali, jo, že to nezvládli se mnou ujít, protože prostě to bylo moc těžký. A vlastně respektuju i tu volbu, že se rozhodli, že ne. Tak to jenom chci říct, víš, že jako to není, tak ty jsi nevydržel, jo, tak prostě to se stane, jako že je to na někoho moc. A zároveň jsem vděčná za ty, kteří to se mnou jako prošli. A kteří právě vědějí, takže když jako řeknu, hele, nic moc zrovna, jako, jo, nebo něco se děje, tak já vím, že to mají v nějakém kontextu třeba taky mým a že to nějak rozumějí. Ale jo, jako v nouzi poznáš přítele, že nějak to přísloví vzniklo a za mě, já tohle chci nabízet svým přátelům, jako tady bejt pro ně, když to potřebujou, třeba i když třeba na ně někdo háže zrovna kamení, jo, nebo když třeba selžou, nebo já selžu, že jsou tady pro mě, jo. A jsem těčná za lidi, kteří právě mi dokážou naslouchat těch těžkých chvílích a je to taky to, co já nabízím ve vztazí. Že umějí mlčet, když je čas mlčet a mluvit, když je čas mluvit. Jako. A taky máme, že v Galatce nejsme břemena jedni druhých, jo, že tak naplníte Kristův zákon, že to nějak pro mě patří do přátelství, to nesení těch břemen vzájemný. A je pro mě vlastně těžký potom, třeba někdy v tom přátelství je to moc jednostranný třeba, jo, a to já pak mám potřebu to nějak jako něco s tím udělat, že jako pro mě důležitý, pokud ten druhý nese nějaký mý břemena, aby si taky občas o něco řekl třeba, jo, aby mě o něco poprosil, nebo aby typicky právě třeba prosbou o modlitbu nebo něco takovýho, jo. Nebo abych mu

0: ona versus ta, kdy prostě jeden nebo druhý má nahoru na jakoby převahu, nebo jak to říct. A možná i na to, jak se, že většinou, když jeden má převahu a ten druhý jde vedle, tak se dřív nebo později stane, že ten druhý toho prvního dožene. A pak to možná může být výzva, ne? Víš, takové to, že najednou se z toho nerovnoceného přátelství stává to rovnocené přátelství. A co s tím?
1: A se to ustojí, třeba, že?
0: Jo, přesně tak. No. Protože to je podle mě jako velmi bolestivé, tohle.
1: Jo. A jak jsi říkala, že máš potřebu vydefinovávat si tyhle věci, tak tím jsem teda taky postižena. Protože já strašně nerada něco nazývám nějak, když to tak není. Jako, jo? A je pro mě i v pořádku, že je to něco jiného, ale říkej mi tomu tak. Já se v tom pak neorientuju. Vlastně mě to až zúzkostňuje, musím říct, jo? Že si pak připadám, jestli nejsem nějak mimo, nebo jako, že ztrácím důvěru vlastně v sebe. Moje zkušenost je, že s lidma, který jsou mi fakt blízko a který jsou fakt jako přátelé, tak se tohle dá vyříkat. Že se to dá vlastně otevřít. Že se dá, že to, ten vztah právě ustojí. A mám zkušenost tak i tak, že, to, že jsme to neustáli s někým a s někým, že jsme to ustáli.
0: My tu celou dobu mluvíme o přátelství jako o nějakém pingpongu nebo tenise nebo prostě nějaké kooperaci nebo prostě něčem, co je rovnocené, nebo co je prostě, na čem se podílíme oba. Ale co má nějaký soulad, tak to je možná to, kam se chci dostat. Protože přece jsou ale chvíle, kdy se ten soulad nějakým způsobem naruší. Kdy tomu druhému potřebuji říct něco, co by nechtěl slyšet. Přítel není vždycky jenom ten, který říká ty hezké věci. A to, kdy my mažeme kolem pusy, nebo prostě, jo, kdy je to růžové a zalité takovým tím krásným světlem. Přijde mi, že tohle je velká zkouška přátelství. Takové to, jako kdy ta upřímnost vítězí nad tím, aby to bylo krásné a zalité sluncem, protože je to něco úplně jiného. Zároveň to může být něco, co toho člověka znejisťuje. Jednoho i druhého. Zažila jsi někdy něco takového a co ti pomohlo nestratit důvěru v to, že to přátelství je pevné? Byť to mohlo být třeba znejisťující tohleto.
1: No, jako kritiku nebo nějaký toho mi vadí, no to není nikdy jako jednoduchý nebo úplně skvělý to přijmout, ale vlastně zároveň pro mě je to hrozně cenný, když to od toho druhého slyším. V písmu máme vlastně i varování před lidma, který nám jenom pochlebujou, jo? Že s takovýma vlastně úplně přátelit jako není ideální. Jo. Takže není možný někomu být přítelem a nevidět i jeho chyby, i jeho slabý stránky. A jsou slabý stránky, které prostě přijímáme a bereme toho člověka tak, jak je. A jsou některé věci, které musíme prostě otevřít. Jo? Že třeba, hele, tohle, když mi děláš, tak pro mě je to prostě nějaké jako náročné nebo moc. Nebo můžeme dát třeba i zpětnou vazbu, že se nám nějak nezdá třeba rozhodnutí toho druhého. Jo, když máme dostatečnou důvěru. A to je asi to slovo, když je tam vzájemná důvěra, že nám jde o dobro toho druhého, zase je tam ta vzájemnost, zase je to ten ping-pong nějaký, jo. A ta důvěra není ze dne na den, ta nějak se buduje. Právě i těma chvílema, kdy si řekneme, hele, tohle jako není OK. A ten druhý to fakt vyslechne a nějak na to reaguje. A nějak to přijímá. A nějak s tím s náma v tom je. A tohle, když se děje, tak vlastně ta důvěra se buduje. Když je to vždycky děsný drama, že jsme si dovolili třeba něco říct, nebo když my sami na to reagujeme jako nějak příkře třeba, tak vlastně se narušuje ta důvěra toho, že se můžeme navzájem opravdu vidět jako reální lidi, kteří mají reální emoce, reální potřeby a tomu vztahu to ubližuje. Takže pro mě to, jak ten druhý reaguje na to, když si dovolím teda říct, hele, tohle ne, tak je pro mě vlastně, může být jako úžasný budující moment jako pro ten vztah. A já bych fakt jako, pro mě strašně důležitá ta vzájemnost a ta spolupráce v tom, jo, že třeba i společně hledáme, OK, tak co s tím budem dělat, nebo jaký najdem řešení, jo. Protože některý věci je mi jasný, že třeba ten druhý nebo ta druhá, že jo, se nezmění, jo, nebo tak, jo. Ale to ještě neznamená, že musí skončit naše přátelství, ale musíme najít způsob, jak třeba o tom mluvit, jo, nebo jak, když se to stane, tak jak to spolu vyřešíme, jo, nebo prostě něco. A když já vidím u toho druhého tuhle ochotu, Tak věřím, že to naše přátelství bude přenášet do hry.
0: Nedávno jsem četla článek, který vyjadřoval skoro až zoufalství především současné mladé generace nad tím, jak se čím dál víc přátel

0: manželství posouvá do takové roviny potkáme se, dlouho trvá, než naplánujeme, kdy se potkáme, a až se potkáme, tak si vlastně jenom vyměňujeme informace o tom, co žijeme, a vlastně tohle není přátelství. Není to nějaký seznam toho, co jsem zažila za poslední 3 týdny, měsíc, nebo prostě od našeho posledního kontaktu. Já jsem se na to záměrně neptala celou dobu, ale chci se na to ptát teď. Co je to přátelství?
1: Já jsem úplně zmatená jako tím kontextem, do kterého jsi to dala, jo. Já samozřejmě chci vědět novinky, jako jaký jsi měla den. Ale zároveň pro mě přátelství rozhodně víc než jenom tahle výměna informací. Pro mě je přátelství nějaký bezpečný prostor, kde můžu být to já, nejenom se svýma, jako se svojí agendou, kde můžu být se svýma zkušenostma, se svýma s tím, co mě zajímá, kde si můžu, jak už jsem zmínila, jako testovat třeba, jo, jako hele, teď přemýšlím o toho, a ještě to nemusí být hotový, jo, jako nebo teďkom prožívám takovýhle období a vlastně formuluji si nahlas s tím člověkem a toho druhého to fakt zajímá. To je pro mě třeba přátelství. Je to pro mě prostor, kde je mi odpuštěno a kde odpouštím. Je to pro mě prostor, kde vím, že ten druhej taky se nebojí za mnou přijít, když něco potřebuje. Mě vlastně několikrát ranilo, že se mi stalo u nějakých přátel, že něco prožívali a vůbec jako mi neřekli, jako a tím pomůžu třeba, jo. Jakože to je samozřejmě, oni nemusí, jo, ale jakože mě to zaskočilo, že vlastně, a odůvodnění bylo, nechtěl jsem tě otravovat, jo. No, tak jako Ježkovi oči, jo. Co to je, jo. Je to pro mě taky prostor, kde ten druhý respektuje moje ne, umí mi ho říct, naopak taky, a hodně mi pomáhá přátelství v tom, jakože mít nadhled, jo, že vlastně no, nějaký nadhled asi životní, že trošku nahlídnu do ještě jiným způsobem, než třeba v mý práci, v terapii, tam taky nahlížím do lidských životů, a tohle je jiný prostě, no.
0: Rachel, moc děkuji, že jsme spolu mohli reflektovat přátelství. Pro mě to bylo takové osvobozující a obohacující, tak doufám, že i posluchači si tam našli to, co potřebovali. Hostem dnešního klíčového slova byla psychoterapeutka Rachel Bícová. Děkuji za povídání a přeju ti, aby zůstávala ta tvoje otevřenost vztahům, o které jsi mluvila. Díky moc.
1: Děkuji, Lucie.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.

Je krátce po 14. hodině, posloucháte Rádio 7, kde právě začínají písničky na přání. Zvu vás do nich, můžete se připojit, takže napíšete, zavoláte, cokoliv.

A mám tady hned první písničkové přání, které ráda splním. Následující písnička Jiřiny Jenny Čunkové zůstává v Brně a těším se na další přání.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Všechny tyto cesty vedou sem k nám do Rádia 7, do živého vysílání, kde právě probíhají písničky na přání. Až do 15 hodin jsem tady celá natěšená a připravená, abych splnila i to vaše přání a zahrála písničku, která vás potěší.

Posloucháte písničky na přání a ta další je podle výběru sestry Ivy. Posílá ji Radce, Milence a všem, kteří poslouchají.

Každý všední den mezi 14. a 15. hrajeme na Rádiu 7 písničky podle vaší volby a to je právě teď. Následující písničku vybral Jirka, BCC Worship, Pomož mi rásť.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi ležet na zelených pastvinách. Pán je můj pastýř, nic mi nechybí. Pro své jméno mě vede, i když bloudím. I když kráčím údolím stínu smrti, nebojím se zla, protože ty se mnou jsi. Tvá hůl a tvoje berla mě chrání a těší. Žalm 23. pro vás.

Tak to byl žalm 23. v podání Aarona Schusta na Rádio 7. Písničky na přání pokračují dál až do 15. hodiny. Teď zrovna hledám další píseň, kterou si vybrala jedna z vás.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání, posloucháte to, co sami zvolíte, a pokud žádné přání nepřichází, tak hraju to, čím vás doufám potěšíme z naší tvorby nebo z naší hudební databáze. Následující písnička je také na přání, vybrala si ji sestra Emilka. Otec a syn z Moškovy zpívají tuto písničku.

0: za to Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži.
1: Tak to byl Jiří a Marcel z Moškovy v písničce Na přání na Rádio 7. Překročili jsme pomyslnou poloviční čáru, poločas v našich dnešních písničkách Na přání, ale do 15. hodiny je ještě hodně dost času, aby zazněla i ta vaše píseň.
2: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Radio 7 pokračují písničky na přání a ta další je také na přání. Přišlo toto přání z Valašska. Hrad přepevný je Pán Bůh náš. A to je krásná píseň z 16. století. Napsal je kolem roku 1527 Martin Luther na motivy 46. žalmu. Takže přeladíme úplně do jiné doby, do jiného žánru, ale ten obsah zůstává pořád stejný. Pán Bůh je náš hrad přepevný.

Na Rádiu 7 pokračujeme v hraní písniček na vaše přání. Tu další vybrala Marie a posílá písničku Pokoj od skupiny Live pro všechny, kdo pokoj hledají.

Čas vymezený pro písničky na přání na Rádiu 7 se pomalu nachyluje ke svému závěru. Ještě máme ale čas, abychom zahráli třeba tu vaši píseň. Takže pokud chcete slyšet tu svou, tak si pospěšte.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Následující písnička je také ještě na přání a jsem ráda, že ji mohu zahrát Bílá místa od Terebintu. Si vybrala Laděnka Hurtová, sestra Pepíka Hurty, písničkáře. Tak, kdybyste to nevěděli, je to jeho sestra, naše pravidelná posluchačka. Jsme rádi, že nás poslouchá a tahle písnička potěší zajisté nejen ji, ale i vás.

tak doufám, že i všechna písničková přání doletěla k těm, kteří je poslali sem k nám. A hodinka, kterou jsme proto měli vymezenou na Rádiu 7, končí. A končím písničkou Lauren Daigle, ve které zpívá o tom, že v Pánu Bohu můžeme získat novou identitu. Nemusíme být definováni svou minulostí, svým strachem. Tak to je poslední písnička a tečka v dnešních písničkách na přání na Rádiu 7. Ty další tady budou zase zítra, úderem 14. hodiny.

0: Za chvilku bude 15 hodin, budeme se modlit za Ukrajinu, tak jak to děláme každý den a chceme v tom vytrvat. Tak vás k tomu zvu.
1: M Radio 7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Je 15 hodin, odpolední vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem pokračuje dál. A než budeme pokračovat v našem programu, tak se pojďme společně modlit za Ukrajinu. Děkujeme ti, pane, že jsi nám dal něco tak úžasného jako modlitbu a že můžeme se spojovat i na dálku a přimlouvat, modlit se, volat k tobě. Prosíme tě za Ukrajinu, která už tak dlouho čelí válce, která už tak dlouho trpí. Lidé, kteří tam žijí, kteří zažili velké ztráty, lidé, kteří utekli před válkou, lidé, kteří bojují, to je Ukrajina. Lidé, kteří se dívají, jak jejich země je pustošena a ničena. Smiluj se, prosíme tě, a dej řešení. Prosíme tě znova, aby válka mohla skončit. Ty jsi všemohoucí Bůh. Prosíme tě za lid Ukrajiny, aby v té beznaději mohl nacházet naději. V tobě naději, pane. Naději pro budoucnost. Prosíme za vojáky, kteří jsou na frontě a nevybrali si to. Za ty, kteří bojují na obou stranách. Dej jim milost. Prosíme tě za to. Amen.

této hodince nahlédneme do kalendáře, který nám říká, že je 3. června. Ve 3:15 nás čeká biblické zamyšlení Martina Mordana a ve 3:45 ve čtení z Bible pro 21. století otevřeme list Římanům v 8. kapitole. Po 16. nás čeká relace Základy s novým seriálem, který zpracovala Štěpánka Paluchníková, a o 16:30 v magazínu zazní například zprávy o pronásledované církvi. To je tedy takový rychlý přehled, co nás čeká v dalším vysílání, v tom odpoledním, které právě posloucháte na Rádiu 7.

Dnes je 3. června, svátek mají všechny Tamary. Toto jméno má skutečně prastarý původ. Jeho počátky najdeme v hebrejském označení pro datlovou palmu, zvanou Tamar.

Ježíš vyvolával a stále vyvolává spoustu otázek. Jak může například spát při bouři na loďce? Další úvahu ze seriálu Kdo je ten, kdo to jen je, otevírá Martin Moldan.

Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Zabývat se Ježíšovým životem je velmi inspirativní záležitost. Skrze studium evangelií, dokladů o jeho životě a učení, se můžeme s Ježíšem setkat osobně, podobně jako to již prožili mnozí. Stejnou zkušenost jsem mohl učinit i já kdysi ve svých 18 letech. Mám rád zvláštním způsobem Lukášovo evangelium. Autor předkládaná fakta neřadí vždy nutně chronologicky, ale uspořádal je tak, aby vynikly určité myšlenky a důrazy. Můžeme to číst stále znovu a znovu a vždy objevíme něco nového, co nás obohatí v našem životě víry. Dnes budeme číst z 8. kapitoly tohoto evangelia, verše 22 až 25. Onoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď. Řekl jim, přeplavme se na druhý břeh jezera. Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho se slovy, mistře, mistře, zahyneme. On vstál, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Tento příběh je jeden ze čtyř, jež mají společnou závěrečnou větu, kdo to jen je. Je zřejmé, že autor nejenom ukazoval, jak Ježíšovo okolí tápalo nad jeho identitou, ale výběrem těchto příběhů předkládá stejnou otázku i nám. Každý člověk si musí zodpovědět sám osobně otázku, kým je Ježíš. Děj nás uvádí na Galilejské jezero. Toto jezero se rozkládalo v severní části Izraele v Galileji, v oblasti, kde Ježíš vyrostl. Říká se, že náhle bouře jsou pro toto jezero typické. Během krátké chvíle se rozpoutá vichřice, takže se stávalo, že loď, která vyplula za klidného počasí, se náhle ucitla uprostřed bouře. Tedy nic neobvyklého. Pro malou loďku, jakou používali rybáři v tehdejší době, mohla být bouře velmi nebezpečná. Dozvídáme se, že zatímco vichřice zmítala loďkou sem a tam a vody na palubě nebezpečně přibývalo, Ježíš v poklidu podřimoval. Na jednu stranu se není co divit, mohl být právem unaven. Program měl často do noci. Mohl se o samotě modlit, mohl přijímat návštěvy, mohl se věnovat nemocným, kteří za ním po západu slunce v houfech přicházeli. O tom všem máme v evangelích doklady. Na druhou stranu je překvapivé, jak za daných okolností dokázal spát. Osobně jsem měl před lety možnost absolvovat bouři na moři. Protože jsme pluli přes noc, zkoušel jsem spát, ale bylo to velmi obtížné. Ačkoliv se jednalo o loď mnohem větší a bezpečnější, než byla ta, na níž se plavil Ježíš s učedníky, neustále kymácení způsobovalo, že jednou jste měli hlavu nahoře, po druhé nohy a tak se to stále opakovalo dokola. Člověk musel být mimořádně vyčerpaný, aby za daných okolností dokázal usnout. Když už situace začala být neudržitelnou a zdálo se, že loďka se každou chvíli potopí, učedníci vzbudili Ježíše. Ve slovech mistře, mistře, zahyneme, vidíme paniku a strach. Evangelista Marek ve stejném příběhu uvádí ještě výčitku. Mistře, je ti jedno, že zahyneme? Učedníci, kteří jinak chovali k Ježíši vysoký respekt, v tuto chvíli opravdu panikaří. V průběhu dalšího děje je Lukáš velmi střízlivý. Odbude to jednou větou. On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Jakoby šlo o maličkost, o bezvýznamnou epizodu v Ježíšově životě. Jakoby zakřičel na nějaké otravného čokla a ne na bouři a vlnobytí. Vážnost situace ostře kontrastuje se strohostí líčení. Žádné procedury, žádný rituál, stačila jedna věta. Avšak právě v tom vyniká Ježíšovo tajemství. Kdo to jen je, že přikazuje větru a vodám a poslouchají ho? Takto se právě ptali učedníci. Tato otázka nás zákonitě vede k uvažování o tom, kým vlastně Ježíš je.
Studiem Ježíšových zázraků dojdeme k závěru, že měli dvojí funkci. Za prvé šlo o to naplnit momentální potřebu, vyřešit nějaký problém. Zde šlo o přežití posádky na rozbouřeném moři. Jindy šlo o uzdravení nemocných, nad nimiž se Ježíš slitoval. Evangelia popisují zázračné nasycení několika tisícového zástupu skrze několik málo chlebů a ryb a mnohé další. To je jedna významová rovina. Pán Ježíš reagoval na potřebu nebo byl pohnut milosrdenstvím. Tedy zázrak jako řešení momentální situace. Druhou významovou rovinu tvoří zázrak jako mesiánské znamení. Tato myšlenka vynikne zvláště v Janově evangeliu, kde jsou mnohé zázraky popisovány právě jako znamení. Když Ježíš začínal svou službu, první znamení učinil v Káni Galilejské, když proměnil vodu ve víno. Židé na některé Ježíšovi odvážné činy reagovali slovy: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Znamení měla v lidech probudit víru a zároveň prokázat, že ten rabín z Galileje je Mesiáš. Ježíš řekl: neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte. Závěr Janova evangelia obsahuje tato slova. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Utišení bouře na Galilejském jezeře je tedy jedním z mesiánských znamení. Jimi Ježíš prokazoval, že je více než rabín, více než učitel, více než prorok. Skrze tato znamení vidíme, jak projevoval autoritu nad nemocí, autoritu nad nečistými duchy, autoritu nad hmotou, autoritu nad přírodou, znal minulost i budoucnost a viděl do hlubin lidských srdcí. Ony Lukášovy otázky, kdo to jenom je, mají vést čtenáře k jednoznačnému závěru. Ježíš je zaslíbeným Mesiášem, tedy spasitelem, zachráncem. Někým, kdo přišel vyřešit otázku lidského pádu nejen pro Izrael, nýbrž pro celý svět, nejen tenkrát, nýbrž pro celé věky. Církev řešila otázku Ježíšovy identity po celá staletí. Dalo mnoho úsilí, než se podařilo vystihnout, jak se v jedné osobě spojuje lidská i božská přirozenost. Současně i řada prvokřesťanských herezí spočívala právě v nepochopení jeho přirozenosti. Některé zdůrazňovaly pouze jeho božství, jiné preferovaly naopak jeho lidství. Příběh o Ježíši na lodičce uprostřed bouře nám dává vyvážený pohled na to, kým je. Vidíme zde muže, který usnul vyčerpáním. Ani silná vichřice jej neprobudí. Na tomto obrázku není zhola nic božského. V jediný okamžik ale tento muž povstává a jednou větou mění počasí. Takže učedníci v údivu volají: kdo to jenom je? Zde je v popředí božská stránka Ježíšovy osobnosti. Nebudeme se snažit více proniknout do podrobností. Ty jsou zahaleny tajemstvím. Stačí nám, že zde vidíme někoho, kdo je plnohodnotným člověkem, synem Marie, mužem, který se živil jako tesař, prožíval hlad a žízeň, cítil se unaven a měl emoce. Na druhou stranu zde máme muže, kterému při modlitbě odpovídal hlas z nebe, muže, který tvrdil, že je starší než Abraham, muže, který ovládal počasí a současně si dokázal všimnout jediné vdovy v chrámu, která právě vhodila do pokladny poslední peníz. Máme zde obraz židovského mesiáše, předpovězeného dávnými proroky. Mesiáše, jemuž je dáno překročit hranice své kultury a stát se zachráncem celého světa. Pro mne osobně má tento příběh dva myšlenkové vrcholy. Ten první, Ježíš tišící bouři, nás zve k víře. Ukazuje nám galilejského rabína jako zaslíbeného Krista, spasitele. Ten druhý vrchol, to je Ježíš spící. A tento moment nás zve k napodobování. To, že náš pán dokázal v poklidu klimbat uprostřed běsnících živlů, je výmluvné. Nejde zde o to, že se nemusíme obávat plavby po moři. Uplatnění je širší. Spíše odkazuje na rozličné bouře života, ve kterých se často ocitáme.
Často čelíme ohrožením nejrůznější povahy. Často propadáme panice a strachu. Nemusí to být vítr a vlnobytí, může jít o nepříznivé okolnosti a nezdary. Různá nebezpečí dokáží šlehat mocněji než vichřice a představují vlny vyšší, než jsou ty mořské. Ježíšova slova, kde je vaše víra, lze chápat dvojím způsobem. Za prvé, učedníci, kteří svého mistra již nějaký ten pátek znali, se mohli dovtípit, co se sluší, a mohli sami v jeho jménu přikázat vlnám. A za druhé, mohli si vzít příklad z jeho klidu a bezstarostnosti. Myslím, že oba výklady jsou rovnocenné. Pro dnešní uspěchanou dobu, kdy stres se stává věrným průvodcem na našich životních cestách a téměř nic není jisté, se mi vhodnější zdá ten druhý výklad. Umění spát v bouři je něčím, co se jako věřící lidé můžeme od Ježíše učit. Nadpřirozený pokoj v našich srdcích, uprostřed všech zmatků a nejistot, může být svědectvím o Boží věrnosti a přítomnosti v našich životech. Přeji vám všem, aby vás tento pokoj provázel.

Další zamyšlení Martina Moldana z cyklu Kdo to jen je si můžete poslechnout zase zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Posloucháte Rádio 7, blížíme se k 15:30, odpolední vysílání pokračuje dál, třeba touto písničkou Michaely Kadlecové.

Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, ten nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Elevation Worship, Brandon Lake a píseň Praise, která nás vybízí k tomu, aby naše duše chválila Boha. Budu tě chválit, když to cítím, i když ne, protože vím, že všechno máš pod kontrolou. Ať všechno, co má dech, chválí Hospodina.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádio 7. Trošku jsme se teď rozjeli a trošku jsme vám poslali té energie z písničky, která dozněla na Rádio 7. A před námi je další písnička, ještě trošku hudby předtím, než se zaposloucháme do biblického textu z překladu Bible pro 21. století, ze kterého bude číst Ladislav Matějček. Jsme rádi, že pro vás můžeme vysílat každý den, všední i sváteční, jsme rádi, že to můžeme dělat, jenom díky možná právě vám, kteří nás posloucháte a podporujete nás. Děkujeme vám. Děkujeme za to, že Pán Bůh se stará různými způsoby o ty, kteří v něho doufají, kteří v něho věří, a věřím tomu, že to můžete zakoušet i vy na druhé straně, kteří nás posloucháte. My tady v Rádiu 7 to rozhodně můžeme potvrdit.

0: Za chvilku nás čeká čtení z Bible pro 21. století.
1: Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kdo nežijí podle těla, ale podle ducha. Zákon ducha života v Kristu Ježíši mě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek zákona byl splněn v nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není ani nemůže být podáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží duch, pak nežijete v těle, ale v duchu. A kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, tělo je sice kvůli hříchu mrtvé, ale duch díky spravedlnosti žije. Přebývá-li ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, jež na nás má být zjevena. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů.

Stvoření je totiž podrobeno marnosti. Ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha. I my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, která je zjevná, ovšem není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. A tak nám také duch pomáhá v našich slabostech. Když ani nevíme, za co a jak správně se modlit, sám duch prosí s nevýslovným sténáním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby se podobali jeho synu. Aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení? Úzkost? Nebo pronásledování? Hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je psáno? Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli. Za ovce na porážku mají nás. V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt, ani život, andělé, vrchnosti, ani mocnosti, věci přítomné, ani budoucí, výšina, ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

0: Odpoledne s Rádiem 7.
1: Z Bible pro 21. století z 8. kapitoly listu Římanům četl Ladislav Matějček.

0: Najděte rytmus do života. Radio 7.
1: Za chvilku bude 16 hodin a rozezní se znělka relace Základy.

0: Bylo 16 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, začíná další hodina odpoledního vysílání. A to relací Základy s novým seriálem, který zpracovala pastorační asistentka a učitelka evangelikálního teologického semináře v Praze Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Naše první zamyšlení začíná základní a přesto nikdy ne zcela vyčerpatelnou otázkou. Kdo je Bůh? Jak ho chápeme? Jak si ho představujeme a jak se k němu vlastně vztahujeme? V církvi vnímám určitý paradox spojený s vírou. Kdy se zdůrazňuje vztah k Kristu, až se někdy může stát, že Bůh zůstává v pozadí. Nevíme si s ním rady a jako bychom nevědomky říkali, Kristus ano, ale Bůh ne. Přitom právě Bible začíná jasně a jednoduše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Možná je tedy dobré vrátit se na začátek. Nejen symbolicky, ale skutečně znovu otevřít otázku. Jak se nám Bůh představuje v písmu? Jedno z nejsilnějších míst tohoto božího sebeodhalení nacházíme ve druhé knize Mojžíšově. V příběhu o hořícím keři. Mojžíš se ptá na boží jméno a dostává odpověď, která je tajemná, ale i hluboká. Jsem, který jsem. Bůh se zde nepředstavuje jako někdo, koho lze jednoduše definovat a popsat. Ukazuje se jako ten, který je přítomný, živý a tak, jak on chce. Později se toto boží představení rozšiřuje o další rozměr. Jsem ten, který vás vyvedl z egyptského otroctví. Bůh se tedy neidentifikuje jen svou existencí, ale i svým jednáním. Je to Bůh, který vstupuje do dějin, jedná, vysvobozuje a vede. Izraelité si tato slova připomínali jako vyznání víry, jako pravdu, která utvářela jejich identitu. A právě to je pro nás důležité. Bůh se zjevuje v příbězích. Není abstraktní ideou někde nad světem. Není ani nehybným hybatelem, který svět stvořil a pak ho nechal běžet bez zájmu. Bible nám ukazuje Boha, který je konkrétní, osobní a aktivní. Boha, který vstupuje do lidských dějin i do lidských životů. Když čteme písmo, vidíme Boha, který miluje, který se raduje, ale také lituje, pláče, smilovává se. Vidíme Boha, který není lhostejný, není apatický vůči světu, vůči utrpení, ani vůči člověku. Není vzdálený ani chladný. Naopak. Je to Bůh, který se nechává zasáhnout. Vrcholným vyjádřením tohoto božího charakteru je kříž. Tam se nejzřetelněji ukazuje, jaký Bůh je. Ne jako někdo, kdo stojí stranou, ale jako ten, kdo vstupuje do bolesti, nese utrpení a dává sám sebe. Kříž není jen událost, ale zjevení božího srdce. Kdo je tedy Bůh? Není to otázka, na kterou bychom jednou provždy našli jednoduchou odpověď. Je to spíše pozvání na cestu. Cestu poznávání, vztahu a důvěry. Bůh, který je, se totiž stále dává poznávat.
0: Zkoumáním osoby Ježíše Krista bude Štěpánka Paluchníková pokračovat v příštím dílu, a to v premiéře v úterý v 9 hodin a 30 minut.

této hodince nás čeká pravidelný magazín. Bude to o 16:30 a vyslechneme si v něm třeba opět čerstvé zprávy ze světa pronásledované církve.

Ještě než se zaposloucháme do dnešního magazínu o 16:30, tak tady máme hudební blok, než bude mluvené slovo. Další písnička je z produkce Miriam Chovancové.

0: Je mnoho pastí a sítí, které jsou kolem nás a lákají nás, abychom přistoupili blíž. Dobrá zpráva je, že je řešení, že Pán Bůh je na blízku a že On dává vysvobození, On dává svobodu, On dává tu cestu kupředu.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Tak to bylo finále písničky Johna Formana Good For Me, ve které zpíval o tom, že Bůh je dobrý. Za chvilku už slíbený magazín.

0: Následující minuty budou patřit duchovně kulturnímu zastavení v centru Brna a přidáme aktuální zprávy ze světa pro následované církve. Začíná magazín, vítejte u jeho poslechu. Druhý ročník hudebního minifestivalu Malý prátr, který bude propojením bohoslužby a hudebních vystoupení, proběhne už zítra 4. června od 18 hodin v zahradě Betlémského kostela v Brně na Pelikově ulici. Za organizací stojí první sbor Českobratrské církve evangelické v Brně. Farář a statutár tohoto sboru Ondřej Macek odhaluje v úvodu, co stojí za samotný názvem akce.
1: Takový odkaz na to, že v místě našeho kostela nebo respektive naší fary stávala výletní restaurace, která se jmenovala Kleiner Prátr a měla evokovat velký prátr, který byl ve Vídni. Byla asi docela oblíbená, byla hnedka pod Špilberkem a lidi do ní rádi chodili. Ale na konci 90. let 19. století už krachovala a vznikající evangelický sbor v Brně si poměrně výhodně koupil a pak na jejím místě postavil faru a vedle kostel. Takže my se tady tím názvem snažíme vrátit k tomu, že původně zde stála hospoda nebo restaurace a jak si říkám, že Pán Ježíš možná někdy chodil raději mezi lidi než do chrámu, tak k tomu trochu odkazujeme tím názvem.
2: Festivalu a minifestivalu probíhá už jen v Brně celá řada. Co vás vedlo vlastně k uspořádání toho vašeho festivalu? Jakým záměrem jste do toho šli?
1: Náš kostel je vlastně za železným velkým plotem. Sice se někdy vrátka otevírají, protože během týdne na naší faře se schází skauti brněnské středisko 70, takže ten areál není úplně uzavřený, ale zároveň evangelické kostely mají tu nevýhodu, že se v nich bohoslužby konají většinou jenom jednou týdně a není možné se do nich moc dostat. Takže ten festival je takovým pokusem tu bránu na hluku otevřít a do toho areálu pustit lidi z okolí, kteří chodí kolem na Špilberk a nějak ukázat, že ani evangelíci nejsou pořád zavřený jenom za plotem. Tak to byl jeden impuls. Samozřejmě jsme si říkali, jestli je to jako v dnešní době vhodné se radovat a pořádat festival, ale rádi bychom, aby to byla taková chvíle, kdy se lidi potkají, kdy jim je chvilku dobře, můžou si spolu povídat a myslím, že i takhle se nějak dá evangelium komunikovat v dnešní době. To byl ten důvod, proč jsme ten festival začali dělat. On je to formálně druhý ročník, ale my jsme si to vyzkoušeli na nečisto, takže byl nultý ročník, takže vlastně už jsme pořadí třetí rok to zkoušíme a nějak se nám to vlastně osvědčilo, že to jsou příjemný strávený chvíle.
2: Mohli jste prosím podrobněji tedy představit náplň toho druhého ročníku Malého práteru. Zmínili jsme v úvodu, že se jedná o mix bohoslužby a dvou hudebních vystoupení.
1: Nejdřív začneme právě v tom Betlémském kostele, což je mimo jiný vlastně docela zajímavá stavba. Trochu to připomíná nádraží náš kostel, protože architekt stavěl taky nádraží nebo lázeňské kolonády a byla to vlastně první stavba ve vnitřním Brně, která měla pouze český nápis. Nad vstupem do kostela je nápis My kážeme Krista a byl to asi ve vnitřním Brně jediný nápis, který nebyl dvojazyčný. Nikdy nebyl i německý překlad a bylo to místo, kde se začaly scházet brněnští evangelíci. Tak ten kostel je pro nás poměrně důležitý a proto začínáme bohoslužbami v něm. Snažíme se ten festival konat přibližně v době, kdy je výročí toho kostela, tak letos už je to 131 let. A po něm následují dva koncerty. První z nich je dívčí duo Betsaida, ve kterém zpívá Alžběta Slámová a Adéla Lukajová. Hrají autorské písně, šanzony, folkové skladby, různě vystupují právě na sousedských festivalech, ale taky na Jemramovském otevřenu. Zpívají takový různý i kritický písně k době, myslím, že moc zajímavý uskupení. To druhé je skupina šesti muzikantů Tingle Tangle, kteří hrají repertoár divadla Semafor, nestárnoucí hity Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, který vlastně z něj už půl století.
2: Byli byste rádi, kdyby nezůstalo jen u dvou nebo u těch tří ročníků? Minifestival se stal něčím pravidelným nebo tímto směrem vůbec neuvažujete?
1: Tím, že už je to právě druhý, respektive třetí ročník, tak bychom byli rádi, kdybychom v takovémhle formátu mohli pokračovat i v dalších letech. Letos i loni nás podpořil Jihomoravský kraj, ale samozřejmě většinu těch nákladů neseme my jako sbor a snažíme se to dělat jako službu nejenom brněnským evangelíkům, ale právě i lidem, kteří třeba jdou kolem a na chvilku vejdou, poslouchají hudbu, dají si pivo, potkají známé, což v Brně je vlastně moc pěkný, že všude někoho potkáte, koho znáte, takže chceme určitě pokračovat.
2: Pojďme ještě k vašemu společenství, tedy k prvnímu sboru Českobratrské církve evangelické Brno. Čím vlastně těchto aktuálních dnech nebo týdnech žijete? A co případně je před vámi?
1: My jsme takový normální evangelický společenství. Scházíme se ve třech kostelích. Jeden z nich je právě ten betlemský na Parkově, kdy my máme bohoslužby od 8:30 ráno. Tam samozřejmě spíš přichází starší lidé, kteří už nemohou dospat a jsou na ten kostel zvyklí, a hlavní bohoslužby nebo takové výraznější shromáždění máme v červeném kostele od 10 hodin a pak máme ještě bohoslužby v Rychmanově, což je součást újezda. Tak stejně jako se zkoušíme otevírat i ten betlemský kostel, kde se taky schází církev bratrská, královopolská, tak se snažíme otevírat i červený kostel. V Brně panuje takový jako mýtus, že červený kostel je pořád zavřený a nic se v něm neděje, tak proti tomu se snažíme bojovat a třeba v létě jsme zapojení do akce Brno a jeho chrámy. To znamená, že od 15. června do 15. září je ten kostel skoro každý den otevřený. Momentálně v něm kromě jiného probíhá výstava brněnského malíře Libora Veselého a Michala Broučka. Libor Veselý tam má velké plátna, ta výstava se jmenuje Hory, ale potkáte tam třeba moc hezký zobrazení Golgoty. A jinak samozřejmě žijeme takovým jako běžným zborovým životem, který teďka přerušou právě různé výlety, pobyty zboru v našem středisku na Blažkově. A tak jako závěrem toho školního roku s každou skupinou mám pocit, že grillujeme s dětmi, s maminkami, mládeží, s dorostem, se staršostem. Vlastně pořád opíkáme špekáčky a povídáme si.
0: Dává nahlédnout do života společenství prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně jeho farář a statutár Ondřej Macek. Bohoslužba v betlémském kostele, která bude prvním bodem programu minifestivalu Malý prátr, začíná zítra, tedy ve čtvrtek 4. června v 18 hodin.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Nigérie. Při útoku na Květnou neděli bylo zabito přes 30 křesťanů. Více než 30 křesťanů bylo na Květnou neděli zabito radikálními islamisty. 29. března 2026 kolem 19.45 byla skupina džihadistických teroristů na motocyklech na přeplněný venkovní trh křesťanské čtvrti města Jos v Nigérii. Skupina křičela Aláhu Akbar a začala střílet na neozbrojené lidi. Lidé na tržišti se snažili schovat, ale islamisté zabili asi 30 lidí a ještě více jich zranili. Tato oblast je křesťanská komunita, řekl pracovník Hlasu mučedníků. V současné době platí v celém regionu zákaz vycházení. V Josu a jeho okolí panuje vážné napětí a lidé se obávají dalšího smrtícího útoku teroristů. Pracovník Hlasu mučedníků prosí o modlitby za rodiny obětí, za zraněné a za nigerijské křesťany, aby i přes tyto útoky ukazovali svým nepřátelům Kristovo světlo. Nigérie je téměř rovnoměrně rozdělena mezi muslimy, kteří převládají na severu, a křesťany, kteří dominují na jihu. V nejlidnatější africké zemi žije více než 80 milionů křesťanů, kteří se hlásí k evangeliu. Je to výsledek průkopnické misijní práce a také díky osvobozeným otrokům, kteří se na kontinent vrátili z Evropy po zrušení otroctví v Anglii v roce 1833. Zahraniční misijní činnost na severu země od roku 2008 výrazně poklesla v

Teroristické skupiny a další muslimové na severu země chtějí křesťany z regionu vyhnat a pokračovat v úsilí o vytvoření samostatného státu, který by se řídil islámským právem. Navzdory sílícímu nelidskému pronásledování křesťanů v severní Nigérii jsou někteří křesťané ochotní šířit radostnou zvěst evangelia i s příslušníky Boko Haram. Díky jejich odvážné misijní práci se již několik členů Boko Haram odvrátilo od svých zlých skutků a stali se následovníky Krista. Maledivy. Rodina nalezla víru díky strategické evangelizační práci. Jeden muž a jeho rodina nalezli Krista díky strategické evangelizační práci křesťanů na Maledivách. Aby se v této zemi s přísným omezením vyhnuli pro následování ze strany muslimských fundamentalistických skupin, musí křesťanští pracovníci pečlivě zvažovat, jak a s kým sdílejí evangelium a při vyučování nových následovníků Krista využívat kreativní přístupy. Hamko a jeho rodina patří k těm, kteří díky jedné takové iniciativě nalezli víru v Krista. Modlete se, aby se prohlubovala jejich víra a poznání Krista. Modlete se také za to, aby všichni křesťané na Maledivách rostli ve víře, stáli za Kristem tváří v tvář muslimskému odporu a byli vyzbrojeni Duchem Svatým k šíření evangelia v této ostrovní zemi. Maledivy jsou jednou ze zemí s největším útlakem na světě. Žije zde méně než 30 křesťanů z původních obyvatel. Každý Maledivan, který následuje Krista, musí zůstat v utajení, jinak mu hrozí vězení nebo vyhoštění ze země. Maledivská vláda se snaží eliminovat a výrazně minimalizovat vnější vlivy, které by mohly ovlivnit kulturní identitu jejich občanů, k nimž patří i naprostá oddanost islámu. Přestože mnoho Maledivanů má jen malé znalosti o islámské víře, všichni Maledivané musí být oficiálně sunnickými muslimy a vláda toto pravidlo bez výjimky prosazuje. Hlavním pronásledovatelem je vláda a maledivská společnost se ztotožňuje s jejím úsilím zajistit, aby každý Maledivan zůstal muslimem. Kromě pronásledování ze strany vlády čelí hledající a nově obrácení obrovskému tlaku ze strany svých rodin a komunit. Represivní protikřesťanská vláda a kultura této země zničí jednu z nejnáročnějších oblastí na světě pro křesťanskou práci. Hledající a nově obrácení lidé zažívají extrémní společenský tlak. Malé, semknuté ostrovní komunity umožňují vládě udržovat přísnou kontrolu nad obyvatelstvem. Křesťanští konvertité byli uvězněni ve snaze přimět je, aby se zřekli Krista a vrátili se k islámu a obvykle jsou nuceni opustit své domovy a někdy i zemi. Dovoz Biblií je nelegální, ale někteří Maledivané mají přístup k písmu prostřednictvím internetu. Probíhá překlad Bible do Dihevi, hlavního jazyka Malediv, ale práce je obtížná a pomalá kvůli malému počtu křesťanských konvertitů, kteří jsou schopni a ochotni s překladem pomoci. Střední Asie. Pastor odsouzen k 8 letům vězení. Mladý pastor byl zatčen a odsouzen k 8 letům vězení kvůli své pastorační činnosti. Krátce poté, co tento pastor založil v Střední Asii církev, ho místní a tajná policie zatkla pouze za to, že vykonával svou křesťanskou službu, což mnozí muslimové v této oblasti považují za urážlivé a dokonce nelegální. Mladý pastor má manželku a malé děti, řekl pracovník Hlasu mučedníků. Prosím, modlete se, aby byli povzbuzeni a aby víra a svědectví tohoto evangelizačního pracovníka byly ve vězení silné. Od té doby, co pastor nastoupil výkon trestu, prožívá jeho rodina těžkosti bez stálého zdroje příjmu. Pracovník Hlasu mučedníků v dané oblasti se s pomocí od křesťanů z celého světa snaží zajistit, aby bylo o pastorovu manželku a děti postaráno. Modlete se, aby v této době zůstali silní a aby byl trest zkrácen, dodal náš spolupracovník. Otče, modlíme se za naše bratry a sestry v Nigérii. Prosíme, uzdrav ty, kteří trpí zraněními po tomto incidentu. Ty vidíš bolest, kterou prožívají přeživší tohoto útoku, i ti, kteří přišli o své blízké. Prosíme, naplni svým pokojem a nadějí. Dej, ať mohou pocítit tvou přítomnost. Ať křesťané dokážou prokazovat lásku svým nepřátelům a být světlem uprostřed této temnoty. Děkujeme za Hamka a celou jeho rodinu. Děkujeme, že jsi je přivedl k sobě v zemi, kde je tak těžké slyšet evangelium a odevzdat svůj život Kristu. Prosíme, ať rostou v poznání Krista a jejich víra sílí každým dnem.

0: Modlíme se také za ty, kteří sdílejí evangelium. Dej jim moudrost a nové kreativní a bezpečné způsoby, jak oslovovat veřejnost. Svěřujeme ti mladého pastora ze Střední Asie. Použij si ho ve vězení, aby životy vězňů mohly být proměněny a jeho svědectví použito ke tvé slávě. Naplňuj pokojem jeho rodinu uprostřed nejistoty příjmů a budoucnosti. Ať si ty jejich jedinou jistotou. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Středeční magazín dospěl ke svému závěru. Zítra se na vás bude těšit červnové vydání magazínu Židé a my s ředitelem české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Radkem Hejretem. Naslyšenou.

Další hodina odpoledního vysílání na Rádiu 7 končí, za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro pohovku, tentokrát v ní bude znít hudba dětské skupiny Brouci. A večerního vysílání se ujme Aneta Lofítková. Od mikrofonu se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7, já jsem moc ráda, že dnes to bude takové jiné, takové živé, živelné, protože tady mám ve studiu děti kapely Brouci. Po mé pravici je Anička, ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky Madlen, ahoj Madlen.
3: Ahoj.
1: A Jonáš, čau.
4: Čau.
1: Taky jsou tady s nimi vlastně vedoucí kapely sboru Noemi Macura a Filip Macura. Ahojte, vítejte.
5: Ahoj. Ahoj.
1: Jak vlastně kapela Brouci vznikla?
6: Kapela Brouci vznikla, tak teď nevím přesně rok, to bych asi lhala.
1: Já ti poradím, 2018 máte na webu.
6: Máme na webu 2018, tak vidíš. Tak to víš líp. Ale bylo to vlastně při tom, jak je Festival United, tak oni tam chtěli udělat dětskou scénu. To byl asi první rok, kdy měli takový jako, nevím, jestli to bylo dřív, ale první rok byl takový, že chtěli udělat dětskou scénu, tak oslovili právě naše přátelé. Tak jsme tam tehdy prostě nacvičili pár písniček pro děti. Já jsem tam zpívala, Tamarka Tomošek, Filip hrál a vlastně ta kapela, která teďko hraje v Broucích, tak my jsme tam zpívali jako dětské písničky a z toho se pak jako vyvinul nápad, hele, tak pojďme jako vlastně něco tvořit pro děti a bylo by možná lepší, kdyby jako děti zpívali, že by to bylo jako víc dětské a taky vlastně nás možná inspirovalo i to, že v Polsku fungují takové dětské kapely, jako je Arka Noego nebo Małe Tegede. U nás toho vlastně moc není, tak jsme vlastně takhle se jako nějak dali dohromady.
1: Takže inspirace přišla z Polska a vlastně formace jakoby na objednávku v podstatě. Nebo
6: jo, vlastně jo.
1: Jak těžké je dát děti dohromady, aby vznikl takový menší zboreček? Kolik vás je? Kolik je brouků, zpěváků?
5: Teď jich je momentálně asi 14. Točí se to kolem těch 12 asi děcek. No a těžké, asi to není úplně těžké. Asi nejtěžší je najít nějaké kluky, kteří chtějí do toho vstoupit a zpívat. Ale jo, jako těch děcek je dost, co chtějí jakoby v tom zpívat.
1: Kde jako nabíráte, nebo jakože vyhlásíte nábor a pozvete děti, jako ať přijdou něco zaspívat?
6: Ty party nám jako vždycky vyrostou a musíme to obměnit, tak teďko to už je vlastně třetí várka dětí. Ale ta první, tak to byly vlastně jako naši takhle známí nebo prostě děti muzikantů, bych řekla. A pak druhý kolo bylo už jako nábor jsme dělali. Takže jsme prostě na sítě vyhlásili, hele, jestli chcete, pošlete videa. Tak tady třeba Anička je vlastně jedna z těch, která jako tehdy poslala video. No a na základě toho jsme vybírali jako děti. No a samozřejmě my jsme jako Střince a může se přihlásit i někdo jako třeba z Brna, ale je to pak náročnější na ty zkoušky a vlastně na tu logistiku a všechno.
1: Jak často máte zkoušky?
6: Je to různé, ale teďko vlastně před tím albem, když jsme to nahrávali, tak jsme se setkávali asi, já bych řekla třeba co druhý týden asi, v sobotu jsme měli takhle jako jenom s dětskama u nás doma prostě a zkoušeli jsme skoro dvakrát měsíčně asi.
1: Takže u Macuru je plno.
6: Ano.
1: Je plno 14 dětí.
6: Ano. Plus ty naše.
1: Jak to vypadá taková zkouška, Madlen třeba? Přijdeš k Macurům, zazvoníš a jdete do obýváku a tam už rovnou se rozespíváš u botníku, jo, nebo jak to vypadá?
3: No, vždycky se čeká na ty ostatní a pak se začíná zkouška. První se rozespíváme a pak si jdem procvičit ty písničky, které budeme zpívat třeba na koncertě.
1: Noemi už zmínila, že jste natáčeli album. Vy jste vydali celkem 3 alba. První bylo Nemusím se bát, potom Brouci zpívají koledy, vánoční taková, a potom tedy poslední Pojď ven. Kdy jste naposledy takhle vyzvali kamarády a šli jste s nimi ven, Jonáši?
4: Já nevím.
1: No a hraješ si s kamarádama někdy venku, nebo?
4: Jo, ve škole.
1: Uh-huh. A co hrajete?
4: No, nevím.
1: Tak ty ještě spíš, že? V době natáčení ještě máš asi půl
6: noc. S Dominikem.
4: Jo.
6: Hraješ si, že? A co děláte venku? Nevíš?
1: Tak já nevím, třeba hrajete fotbal, nebo nebo ne, nebo jenom zpíváte třeba? No, tak asi se přesuneme, nebudu tě trápit. Holky, co vy? Vy jste někdy šli za kámoškou a řekli, hele, kašli na to, nech ten telefon a pojď ven, budeme se projít nebo něco, jo? Teda nejenom, když jste natáčeli klip, jo, myslím, jako v realitě.
2: Jo, jednou jsem kamarádku pozvala, jestli nechce jít se mnou se projít.
1: Tak to je titulní píseň Pojď ven, my si ji teďka pustíme. Posloucháte Pohovku na Rádiu 7.

0: Vy jste vydali album Pojď ven a k tomu jste vydali nádherný barevný zpěvník s akordy, s texty, k detaily prostě ohledně autorství a tak dále. Jak jste na to jako přišli, že chcete k tomu vydat zpěvník a že je tak barevný? Kdo se na tom podílel, na té ilustraci třeba?
1: Ilustrace dělala moje sestra Natálie, ona je studovaný umělec a věnuje se tomu, takže ona nám dělala i grafiku, i ty ilustrace. A vlastně ilustrace jsou, třeba tady máš otevřenou tu trubku, tak to jsme jednou prostě odpoledne vzali jako naše děti, protože moje sestra má taky dvě malé děti, tak jsme vzali děcka a šli jsme si s nima kreslit, různě prostě malovat, co chtěli. A pak ona vzala ty struktury různé a ty čmáranice a různě to jako použila v těch ilustracích. Takže to dělali naše děti. A jak jsme přišli na to, že chceme zpěvník, vlastně i to album předtím, to vánoční, je taky se zpěvníkem, protože to jsme dělali s tím, že jsme si říkali, že vlastně, když se lidi chtějí zaspívat, já nevím, u stromečku, koledy, tak ať to můžou mít jako a můžou si zaspívat. No a pak tohle jednak, ať to je pro děti něco takového víc konkrétního, protože i jsme tam vlastně ve spolupráci s Hislandem vytvořili různé aktivity pro děti. Když to tam jako třeba najdeš, tak je tam píseň Anděle, kterou zpívaly tady holky, a to je o tom, že Bůh posílá jako anděli, abychom se jako v noci nebáli usnout. Tak jsme tam jako aktivitu pro děti nechali volné místo, tu postel, ať si tam můžou dokreslit sebe, ať jakoby, to je ještě dál.
0: No jo, postel, někde dokresli
1: tím sebe, jo.
0: Třeba. Jo, už to vidím, ano, už to vidím.
1: Tak jsme vlastně chtěli, ať jako nejenom hudebně ty děti tam vidí v tom sebe, že prostě když se třeba bojí usnout nebo mají nějaký škaredý sny, ale až si to můžou i nějak graficky prostě znázornit, že tam vy jako si to nakreslit, ať je to víc jakoby osobní i pro ně.
0: Jak třeba vypadají v postýlce. Děkuju moc za to, že to je.
2: Zase z té druhé stránky, proč tam jsou ty akordy a noty? Často se nám stává, že nám píšou prostě lidi a jim pošleme akordy, že si to chtějí zpívat nebo zahrát sami, že to nechtějí třeba s tou instrumentální verzi zpívat. Tak proto to vlastně vydáváme už jakoby kompletně, že lidi si to vlastně, jak si to koupí, tak už mají vlastně kompletní balíček. Jo, při té koupí toho CDčka, tam je i na konci vlastně to CDčko, jako přikoupíme to vlastně, neprodáváme samostatné CDčko, protože to už málo kdo jakoby i chce, že už ty přehrávače nejsou. Takže vlastně si koupí celý ten balíček jakoby zpěvník, na konci je i CDčko vlastně pro někoho, kdo to má ještě v autě, třeba si to může pustit. Ale je tam hlavně na zadní straně i QR kód, na základě kterého se tam lidem můžou mobilem na to najet a otevře se jim na internetu přehrávač, kde si taky můžou stáhnout ty písničky i ty instrumentální verze, i taky si můžou stáhnout ten zpěvník v PDF-ku pro jednoduchý tisk pak na školní besídku třeba.
0: Jo, takže to můžou takhle využívat i potom nejenom vlastně pro tu potřebu třeba do rodinou, ale i, jak jsi zmínil, jako besídku. A předpokládám, že to najdou u vás na webu.
2: Ano, na našem webu brouci.art.
0: Super. Tak jo, pustíme si další písničku.

0: Jaká je nejoblíbenější písnička vaše z toho alba?
1: Moje je asi Čokoláda.
0: Jenom písnička nebo opravdu máš ráda čokoládu?
1: Aj jako mám ráda čokoládu.
0: Kvůli tomu nebo ještě kvůli něčemu jinému?
1: Je to taková fajn rytmická písnička a je to můj vlastně oblíbený druh té jako muziky.
0: Anička?
2: David a Goliáš, protože tam se zpívá, že i když jsi malý, tak dokážeš víc. Takže to se mi tak líbí.
0: Že tě tak pozbuzuje.
2: Mm-hmm.
0: Aha. A Jonášovi se líbí nějaká písnička?
3: Bez tebe.
0: A proč?
3: Protože já tam rapuji.
0: Jo.
4: No.
0: Kdo vlastně píše text a hudbu, skládá pro Brouky, nebo konkrétně pro toto album?
4: Pro toto album my fungujeme jako takový tandem. Já píšu texty a Filip většinou dělá hudbu. Tak fungujeme vlastně, že jsme teďko...
5: Tak se tak společně doplňujeme, jako někdo přijde s nápadem, o čem jako by chtěl tu písničku napsat a pak vlastně napíše nějakou hrubou stavbu té písničky a pak to vlastně spolu nějak upravujeme. Jednou přijde Noemi s nějakým nápadem, hej, chtěla bych takovou melodickou linku, tak si s tím nějak hrajem, pak řekne, chtěla bych, aby to bylo nějaký takový styl, tak prostě hledáme ten správný styl.
0: Na albu je celkem průřez žánru, včetně teda té písně Bez tebe, jak už Jonáš zmiňoval, tak tam rapuje. Kdo tvoří kapelu? Protože jsme popsali sbor a jak se scházíte, jak trénujete, nacvičujete písně, ale tam je i kapela. Řekla bych dost kvalitních muzikantů, takže kdo ji tvoří?
5: Tak kapelu tvoří 4 muži. Na elektrickou kytaru právě Kristián Danel, což je právě taťka tady od Madlen. Pak na basovou kytaru hraje Artur Říman. Jeho děti prošly Broukama. V té první fázi, teď už jsou velcí kluci.
4: Dospělí kluci, no.
5: Na bicí hraje Brian Boffel, právě Američan, který si tady vzal právě sestru od Noemi. Takže je v rodině a já hraju na klavesi, no.
0: Nevěnujete se jenom té dětské tvorbě, kapela Noé Miracles, Worshipko a tak. Takže jedna velká banda. Baví vás to jako ta pestrost toho té tvorby? To, jak měníte žánry, nejen jakoby worship jako takový, nebo dejme tomu víc jako taková světštější tvorba, ale i právě dětská. V čem je to pro vás jako jiné nebo obohacující? Tvořit pro děti.
5: Člověk trošku vidí nějaký větší smysl za tím, nebo přijedeme do Karlových Varů nebo někde a řeknou nám, my zpíváme vaše písničky, je to super, je to prostě obohacení pro nás, nebo je ta jedna stránka, druhá stránka je to, že vlastně ta energie s těma dětmi je jiná na těch koncertech a že to zase je úplně něco jiného, že to není vlastně o nás, je to vlastně, že jsme tam nějaký prostě doprovod jenom a snažíme se pomoct a udělat něco společně, něco prostě dobrého asi tak, ale ta pestrost nás baví, nejsme nějak zaměření na nějaký konkrétní styl, jsme schopni prostě stylově zahrát zhruba všechno a tím pádem je to vlastně zábava, že můžeme si zahrát i trošku jakoby rocku, i trošku jazzu, je to super.
0: Je to pestr. No a my?
4: Co mě baví na těch Broucích je jednak to, že vlastně tam třeba nejsem tak úplně vidět, protože v těch dalších projektech jsem jako já, ta, která stojí vepředu. A tady jsem v tom projektu já, která jako jsem vzadu, ale tlačí ty ostatní dopředu. To mě taky baví. Teď je to ještě jiné, protože Broukům se věnujeme už dlouho, ale teď už máme vlastně vlastní děti, 5 a 3 roky. Tak zase to vidím ještě jinak a o to víc asi mě to ještě teď baví, když už jsou ve věku, že je to taky jako bere a poslouchají to rádi, tak to dělám vlastně taky i možná kvůli něm trochu. A ještě další věc je, že vlastně já, když jsem měla 12, tak mě ve sboru, to už jsem byla trošku starší, ale vlastně ve sboru mě taky zapojili jako do toho dění ve chválách a tak, že mi dali prostor jako růst, tak jsem mohla vyrůst a jsem tam, kde jsem. A tak to vnímám, že to chci dělat pro ty ostatní vlastně, aby měli ten prostor se nějak realizovat, růst prostě v té hudbě, aby třeba do budoucna taky mohli mít jako třeba svoji kapelu nebo sloužit ve sboru ve chválách, protože mám pocit, že z těch dětí, které jako byly v Broucích a už vyrostly, jsou třeba i dospělí, tak většina z nich jako slouží ve sboru ve chválách, z čehož mám jako radost.
0: Na co jste při tvorbě, při natáčení té desky nejvíc pyšní, Aničko?
2: No, tak to nevím.
0: Natáčela jsi někdy předtím desku?
2: Ne.
0: No a tak jaké to bylo pro tebe?
2: Bylo to super. Odnesla jsem si z toho hodně zážitku.
0: Mm-hmm. A jaký byl ten nejsilnější třeba?
2: To, že jsme tam prostě mohli být s holkama a že jsme se mohli pobavit a prostě tak.
0: Zaspívat společně třeba. Mm-hmm. Mm-hmm. Madlen má nějakou historku? Nebo dojem, na co bylo nejsilnější pro tebe?
1: Bavilo mě hlavně jakože nahrávat ty písničky. Když jsem měla solo, tak tam byla sranda to natáčet. Aby se to povedlo, tak jsme to natočili několikrát za sebou.
0: Někdy to trvá, než se to podaří. Jonáš má nějaký silný zážitek z natáčení, nemá nic? Mm-mm.
5: Ale Jonáš, to byla sranda, jak jste duhu, ne, natáčeli, jak tam tvůj taťka dělal šaškárny a vy jste tam říkali, je, duha, ne, to byla sranda, to jste se smáli, to je na nahrávce, že?
3: Jo.
0: Když vystupuješ, Jonáši, máš trému?
3: Myslím, že jo.
0: Jo? Jo, a co ti pomáhá třeba?
3: Tak já nevím.
0: No nejlepší asi se z toho vyrepovat, ne? No, že jo, já si taky myslím. Tak určitě i na tuhle tu píseň Bez tebe se to jmenuje, říkám to správně, tak na tu taky dojde.

0: Jaký máte vztahy v kapele? Jak spolu vycházíte? Jako v tom sboru, jako, tak vy jste skoro rodina, že jo, skupina jako, jako muzikantů, takže tam se, i když tam taky to může třít samozřejmě, ale jaký máte vztahy v kapele jako mezi zpěváky?
1: Já si myslím, že dobrý.
0: Co říká Madeleine? Souhlasí nebo...
2: Jo.
0: Jo, souhlasí. Chuděra musí už, no.
3: Vždycky, jak máme soustředění, že? Tak děláte blbosti na chatě.
1: Jo, to je nejlepší.
0: No, to je nejlepší. Takže, když, než jste natáčeli album, tak jste byli na nějakém soustředění?
1: Jo.
0: Jo, bylo to hodně těžký, náročný?
1: Ani ne.
0: Jo, takže jste nacvičovali písničky, co dál? Co jste ještě tam dělali?
2: Večer jsme se dívali na film.
0: Jo.
3: Točili jsme videoklip, že?
0: No, takže zábava. Teda vy máte zkušenosti. To je neskutečný. Myslím, že jste hodně šikovní. Co vás na tom natáčení, nebo třeba i na tom soustředění nejvíc bavilo? Někdo byl vtipný, nebo já nevím, co vás bavilo?
1: Tam vždycky večer s holkama jsme si tak povídali a tak, takže to byla sranda.
0: Jasně, holčičí pyžamový party, jasně. Co kluci, měli taky nějakou zábavu? Například? Mohli jste třeba něco vyrábět, nebo něco, nevím, opravovat, nebo hrát nějakou hru? Jako takovou? Jonáši, tak já jsem slyšela, že na soustředění jste nejenom, že zpívali, hráli hry, dívali se na filmy, ale že jste taky objevili nějaké zvíře.
3: Jaké zvíře jste našli?
1: Želvu.
0: Dali jste jí nějaký jméno? Ne.
1: Ne.
0: Ne. A je podle ní třeba nějaká písnička?
1: Ne.
0: Není. Není. A museli jste jí tam asi nechat, že? Nevzali jste si jí domů.
4: Nechali jsme jí tam. Nikdo ji nechal domů. Teda děti by možná chtěli, ale z rodičů se nikdo netvářil, že by chtěl želvu doma, takže jsme jí tam nechali.
0: To úplně nepotěší, no, ty děti, když si nemůžou vzít zvířátko domů. To znám, když jsem dotáhla domů kočku, tak to moc taky úspěch jako nesklidil. Pojďme zpátky k tomu albu. Filip zmiňoval, že vidí ten jako smysl dělat tvorbu pro děti. Je za ním, za tou deskou jako takovou nějaký hlubší smysl, co jste chtěli jako předat jako autoři, tvůrci, posluchačům, dalším dětem?
4: Tahle deska pro mě je výjimečná asi v tom, že jsem jako byla asi nejvíc zaangažovaná ve vzniku z těch všech tří, které máme, protože ta první to bylo vlastně ještě vydáno pod vydavatelstvím Rosa, takže oni zaštiťovali hodně těch finančních věcí, které jsme se nemuseli starat. A teďko to album jsme si chtěli udělat úplně sami a vlastně jsme na to neměli finanční prostředky, tak to bylo takové náročné, protože jsme si říkali, jako už dlouho jsme nic nevydali, chceme udělat jako něco nového, ale když to člověk chce udělat jako vlastně dobře a kvalitně, tak to stojí poměrně dost peněz. Tak vlastně Filip tehdy říkal, tak zkusíme prostě udělat sbírku na Donio a možná to vyjde. I vlastně ta příprava na tu sbírku je poměrně jako náročná, protože ty všechny podklady a texty, které je třeba pro to mít a smlouvu podepsat a všechno, jako není to...
0: Není to takhle.
4: Není to takhle. Takže jsme spustili tu sbírku asi po týdnu, dali jsme to na 300 tisíc teda a po týdnu tam byly asi 3 tisíce a já jsem říkala, no tak to je fitle. Tak to prostě nevyberem, fakt jsem z toho byla špatná a vlastně nakonec se podařilo vybrat celou částku. A já jsem z toho byla úplně jako vlastně dojatá a asi pořád jsem, že jako vlastně jsem viděla, kolik lidí to podpořilo ten projekt, že hodně lidí vlastně, když hrajeme třeba i s worshipkem a jezdíme různě po sborech, tak vždycky někdo, jo, jsme rádi, že to děláte. Vlastně lidi to využívají na nedělních besídkách, protože my to vždycky děláme i s instrumentální verzí, ať si to právě jako můžou používat buď na vystoupení prostě dětí ve sboru nebo tak. Tak mám z toho radost. Teď nevím, jestli jsem odpověděla na
0: úplně
4: tvoji
0: ne.
4: Otázku.
0: Je to dobrý úvod, ale
4: Filip
0: jsem se ptala,
4: doplnit.
0: Ano, Filip to může doplnit, jaký je ten jako hlubší možná smysl dělat prostě tvorbu pro děti, nebo je tam ještě něco víc?
3: To určitá prostě investice do mladé generace, jak prostě, že můžou poslouchat nějakou, dejme tomu, kvalitnější křesťanskou dětskou hudbu, že taky prostě jsme se zaměřovali, aby ty texty dávaly nějaký prostě smysl a že snad někoho to osloví. Já si myslím, že to častěji víc osloví dospělé, než možná děti, ale i když si to někdy sám prostě poslouchám v autě, vlastně písničky, které jsem už slyšel asi za ten rok prostě 100x jednou a to je taky tak prostě často mám pocit, že mě to se někdy dojímám u toho, že ty texty ke mně i promlouvají někdy, co zpívají děti, tak asi myslím, že to je ten i hlubší smysl toho, proč to děláme.

0: Mě hrozně potěšilo, že na desce je původně teda jenom single Mami díky a taky jste věnovali písničku Tátům. To jsem ráda, že jste obsáhli obě dva prvky. Za co jste rádi, že vaše máma nebo táta jako dělají? Čem je obdivujete, Aničko?
1: Za to, že mi hodně věcech pomáhá. Za to, že jako nejsem v některých věcech prostě sama, že mě vždycky tak podporuje.
0: Nejenom, že opraví hračku, jak se zpívá v písničce. Madeleine?
2: Teda já bych tak řekla, že kdybych mamku nebo taťku neměla, tak nevím asi, co bych udělala. Nevím, asi bych teďka nezažila vůbec takové fajné věci, co jsem zažila třeba s rodiči. Že bych nebyla takhle si šťastná, nevím.
0: To jo, děkuju, jo, děkuju za to. Jonáš už kroutí hlavou, když se na něho dívám. Tak se nemám ptát? Ne, nemám se ptát. Možná Noemi by něco doplnila za Jonáše.
3: Já mrkám jenom, když holky mluvili. Úplně jsem se dojala.
0: Já jsem se taky dojala, taky mám slzy na kraji. Ale možná za Jonáše by si to mohla říct. Jestli je tam nějaký ten prvek i příspěvu, když zpívají ty písničky Mami díky nebo Tátovi, nebo táta se jmenuje, ano, ta písnička. Jestli je tam něco takového jako klivého, dojímavého, co vidíš, že
3: jedna věc
0: ze srdce.
3: Nad kterou, když jsme psali písničku, my jsme prvně napsali Mami díky a říkali jsme si, že až bude album, určitě tam chceme mít píseň i pro tátu. Když jsme to psali, tak jsme tak řešili, jako vlastně, jestli každé dítě tam najde to, že ten táta takový je. Přijde z práce, věnujeme čas, nemusí to tak vždy být, že? A tak jsme to řešili jako s některýma jako lidma, kteří jsou ještě zapojeni v týmu, kteří třeba nevyrostli úplně ve fungujících rodinách, tak s tím byli takový jako, hele, nevím. Ale když jsme to dětem donesli na zkoušku, tak si úplně pamatuju, jak děcka říkali, to je můj táta, že to úplně v tom viděl, jakože můj táta takový je, prostě, že vždycky s náma hraje stolní hry a ten druhý říkal, můj táta dělá tohle. A vlastně jsem jako byla ráda za to, že tam vidí vždycky trošku toho svého tátu. Tam jsou popsané různé jako vlastnosti nebo co jako dělá ten můj táta. A z toho jsem měla obrovskou radost, protože i doma s Filipem jsme vlastně řešili jako to, jak kdo vnímá jako Boha, protože jsem nevěděla, jak moc dát do textu to, že jako otec a jako pozemský táta a Bůh otec a vlastně Filip tehdy řekl větu, ale přece, že to tam jako nemusíme víc dovysvětlovat, že když tvůj táta takový je, že já jsem taky vyrostla, jako mám skvělý vztah s tátou, mám hrozně fajn tátu. Já jsem vždycky vnímala Boha jako otce, jako bez problémů, prostě, že jsem tady to bylo pro mě hrozně jasné téma, tak jsme to tam jako nechtěli nějak víc jako dovysvětlovat nebo tak, prostě nechat to takové otevřené.
4: Asi rok předtím jsme udělali tu Mami díky, tak jsme to vydali a přišel tam ten bridge, takové to zvolnění, tak to bylo vlastně prostor, kdy se mamky dojímaly, když to slyšeli, jo, když jsme to třeba hráli.
0: Vytahovali kapesníky.
4: Ano, přesně, slzičky. A pak jsem si říkal, že když uděláme píseň o tatu, tak zase to nechci dělat takovou slaďárnu, jo, že to chci prostě až to taková nakopavačka. Když to ten tata třeba uslyší tu písničku a třeba zjistí, že možná až takový tata není, tak by ho to mohlo i motivovat vlastně, že bych mohl takový tata být vlastně i z toho druhého směru, že chtěl jsem to vlastně až to taková energická nakopavačka, že někteří tatové mají rádi prostě takovou tu tvrdší rockovou muziku, tak právě i proto jsme tu písničku dělali fakt takovou rockovou, si myslím, že to je super, tam i to kytarové solo mám strašně rád.
0: Takže. To váš kytarista?
4: Ano.
0: Připtian má tam solo, jo, to mě velmi zaujalo. A co se týče textu, tak právě jsem si říkala přesně, jo, že no ale co když, jakože každý táta takový není, třeba můj taky ne, promiň tati, jo, jakože by mi opravil hračku nebo tak, jo, jakože má jiné přednosti. Třeba umí vařit nebo něco, jo, ale jako není úplně takový ten typický, který prostě opraví všechno, jo, a vyhraje každou soutěž, jo, a takhle. Takže jsem ráda, že ty aspekty tátu, že se v té skladbě jako odráží a každý si v tom najde to, co jako aspoň trochu je ta realita, jo, že to, není to úplně jako, že všichni to mají stejně. I to, jak jsi říkala, Noemi, že nepochází třeba někteří lidi z kompletních rodin a že to úplně nefunguje, tak jsem ráda, že to tam je. Každý si v tom může najít to, co toho tátu vystihuje. My si teď tátu si pustíme Bohovce.

0: Doznívají rytmy a melodie písně Táta od kapely Brouci, které mám teď ve studiu taky. A my už se dostáváme v podstatě na závěr toho našeho pořadu i na závěr desky, kde to vlastně uzavíráte písní a líbí se mi, že to i navazuje. Táta navazuje na píseň Bůh má mě rád. Máte rádi Boha?
1: Moc.
2: Taky moc.
0: No proč?
3: Protože nás miluje a taky protože nás tvořil.
4: A dokáže třeba uzdravit aj nějaké horší nemoce, třeba aj našich kamarádů.
0: Děkuju za to, že jste se to nebáli říct nahlas a nějak jako projevit ten vztah váš k Bohu, i když jste děti. A kolikrát na bohoslužbách slýcháme, že jo, vy jste boží děti a teď ten dospělý jenom tak pokýve a už to nebere až tak vážně, ale dítě jako dítě velmi. Tak moc děkuju za tu otevřenost. Já když tam jsem se dívala do toho textu Bůh má mě rád, tak jsem si připomněla, protože tam je a nejsem silný jako slon, to nevadí, Bůh má mě rád a tak dále. A vzpomněla jsem si na píseň Není nutno. Je to nějak jako propojené s tím, nebo to tam jenom vidím něco, co tam není?
5: Mně to vůbec nenapadlo. Teda. My jsme chtěli jak textově, tak jakoby hudebně, ať je to pestré. To znamená takové něco jako pro tátu, něco pro mámu, něco pro starší, něco pro menší. A tohle jsme si říkali, že to je taková skladba prostě pro malé děti. To není jakoby složité na zpívání. I hudebně jako jsme to chtěli takové hodně jako dětské nechat. Tak jako o tom Není nutno jsem nepřemýšlela teda. Jenom tohle bylo naše téma, že chceme jako něco jako nějak veselé a tak jasně říct dětem, že i když se něco nedaří, tak to nevadí, protože Bůh jako nás má vždycky.
0: Děkuju za to, že jste byli hosty v Pohovce, že jste přijeli až z Třinecka a že jste trochu oživili to naše vysílání. V Pohovce byly mými hosty Anička, děkuju za to, že jsi tady byla.
3: Já taky děkuju.
0: Madlen.
6: Děkuju.
0: No a Jonáš.
2: Taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová a ještě také
5: Noemi Macura, děkujeme.
7: A Filip Macura, děkujeme, nashledanou.

0: s Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Krásný středeční večer 3. června 2026 vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková. Máme 18 hodin a to znamená, že na řadu přichází Bible Guide, ve kterém spolu s Jiřím Stráhalem studujeme knihu proroka Jeremiáše.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Jeremiáš, 42. kapitola. Předtím, než se Židé vydali do Egypta, ptali se Jeremiáše na Boží radu. Svou prosbu formulovali velmi pokorně a zbožně. Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat. A pak také slibovali a přísahali poslušnost. Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem. Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. Ať už nám to bude příjemné nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha. Tato krásná slova by se mohla tesat do kamene. Bohužel, to byla jen slova. Ve skutečnosti i tito Izraelci byli vnitřně vzpůrní a neposlušní. Tak jako se dříve odmítli poddat Božím slovům a nevzdali se Babyloňanům, tak ani teď neuposlechli Jeremiášova slova. Ten jim vyřídil Boží vůli, aby do Egypta v žádném případě nechodili, ale beze strachu zůstali v Judsku. Tak to čteme. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, pravý Hospodin, vždyť já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Stále tu ještě byla naděje. Kdyby zde Izraelci zůstali, obnova Izraele mohla začít hned. V Jeremiášových slovech ale narazíme na jádro problému Izraelců. Věří opravdu, že Bůh je zachrání? Jsou ochotní se na něho spolehnout? A nebo sami ví, co je správné a pokorná slova byla jen krásnými řečmi? Každý opravdový následovník Boha zde na zemi prožije podobnou zkoušku. Bude se mu zdát, že Bůh po něm chce něco jiného, než chce on sám. Komu pak bude naslouchat? Ježíš toto umírání svým plánům, snům a touhám nazval cestou kříže. Řekl. Potom Ježíš řekl svým učedníkům. Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Nést svůj kříž ale znamená pro každého něco jiného. Pro někoho nést kříž znamená přestat studovat. Pro jiného naopak začít studovat. Pro někoho je kříž zůstat sám, pro jiného být v manželství. Jde o to, co od nás Bůh očekává. Víš, co od tebe Bůh očekává? Jsi si jistý? Jsi si jistá? Izraelci v době Jeremiášově chtěli jít do Egypta. Říkal jim to jejich rozum, zkušenost a strach. Bůh jim ovšem říkal opak. Kříž je místo, kde se kříží moje a Boží vůle. Když volím Boží vůli, tu svou křižuji. To znamená ztratit svůj život pro Boha. Tak o tom mluvil Ježíš. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Když se Izraelci zbožnými slovy ptali Jeremiáše na Boží vůli, nechtěli slyšet nic jiného než to, k čemu se již sami rozhodli. Chtěli, aby jim Jeremiáš potvrdil jejich rozhodnutí. Bůh má ale vlastní vůli. On prohlédl jejich nábožnou fasádu a jasně viděl vnitřní vzpouru a pýchu. Proto jim přes Jeremiáše oznámil toto. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká, nechoďte do Egypta. Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval, Klamali jste totiž sami sebe, když jste mě posílali za Hospodinem svým Bohem se slovy modli se za nás k Hospodinu svému Bohu. Oznam nám, cokoliv Hospodin náš Bůh řekne a my to splníme. Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina svého Boha neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam. Buď si jistý, že Izraelci tohle neslyšeli rádi. O tom víc uslyšíme v příští kapitole. Nechtěli živého Boha z vlastní vůli, který by je měl vést a určovat jejich způsob života. Chtěli Boha, který nijak nebude zasahovat do jejich životů a plánů. Přáli si jen, aby jim požehnal a nemluvil do toho, jak žijí. Nechtěli živého Boha, chtěli němou modlu. Také my křesťané někdy litujeme, že Bůh je živý. Samozřejmě, jenom tajně.

Tohle byl pastor Jiří Zdráhal, který se podělil o poznámky k Jeremiášovu proroctví, které v Bible Guideu aktuálně studujeme. Další část si budete moci poslechnout zase zítra v 8 a v 18 hodin. No a jaké další pořady chystáme pro tohle večerní vysílání, se dozvíte po písničce.

Tohle byla kapela Terebint a jak už jsem slibovala, tak pojďme se společně podívat, jaké další pořady nás čekají v následujících hodinách.

Někdy je náročné na internetu vnímat, co je skutečné a co je realita. Dnešní modely umělé inteligence dokáží vytvářet celkem dokonalé obrazy skutečného světa a záleží na tvůrci, jak je dovede rozšířit do světa a s jakým záměrem. Do světa dezinformací a AI nás zavedou průsečíky v 18.30. Patnáct minut po 7 hodině se v Kanafásku vypravíme do přírody. Fenka Ariška se pustí do hledání stříbrného pokladu. Příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství napsala Markéta Millerová. Vydalo nakladatelství Advent Orion. Odchody mohou být náročné, zvláště pokud se jedná o místo do určité míry spjaté s mým životem, ale i přesto je někdy vhodné odejít. U otázky, jak dobře odejít jako vedoucí, se zastavuje Vojta Barot s Petrem Rausem, emeritním místopředsedou Rady církve bratrské. Poslouchejte v pořadu 3D Talk ve 7:45. Od východu slunce až na západ budeme jméno veliké mezi pro národy, zaslibuje Hospodin ústy proroka Malachiáše. Ovšem tehdejší náboženští vůdci boží jméno spíše znesvěcovali a celou službu odbývali jako únavnou povinnost. V dalším pokračování pořadu Světem Bible se zaměříme na odpovědnost těch, kteří mají Boha reprezentovat, a na nebezpečí, kdy se z duchovního života stává jen prázdná hra. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho poslouchejte ve 8:45. Proč jsou ty nejběžnější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem, v Bibli obrazem celého vesmíru? V závěrečném dílu série o rodině jako zrcadle nebeských věcí zkoumáme svatební hostinu, kam to všechno směřuje. Od jídla, které sdíleli izraelští starší s Bohem na hoře Sinaj, přes Ježíšovo nasycení 5000, po zjevení nám Bible ukazuje na to, že se celá boží rodina sejde u jednoho stolu. A u toho stolu je místo pro každého z nás. Těšíte se? Pozvání uslyšíte v relaci Kudikam v 21 hodin. Koncertínu dnes procestujeme různá staletí, žánry i místa. V 10 večer budeme poslouchat díla George Friedricha Händla, Claude Debussyho, Johna Downlanda, Johanna Christiana Bacha a jako poslední zazní i jedna ze 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Ve čtení na pokračování posloucháme knihu Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl herec Vladimír Hauser. Staré účty se musí platit, nebo ne? Povídka Kočičák graduje ve 23 hodin 15 minut. Tolik k pořadům, které za malou chvíli uslyšíte, a po další písničce se společně podíváme do kalendáře.

Svátek dnes mají všechny Tamary. Toto jméno má skutečně prastarý původ. Jeho počátky najdeme v hebrejském označení pro datlovou palmu zvanou Táma. Po písničce si ještě řekneme, jaké události se odehrály v minulosti 3. června.

Kalendárium. Roku 1421 v Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, jehož účastníci neuznali za českého krále Zikmunda a přijali 4 artikuly pražské. Jako 4 artikuly pražské je označován husitský program, na němž se shodla pražská a táborská strana. 4 pražské artikuly vznikly v červenci 1420 v Praze. V jednotlivých bodech se mluví o přijímání podobojí, svobodném hlásání slova Božího, trestání smrtelných hříchů a odnětí světského majetku církvi. Jednota mezi Pražany a Tábority ovšem neměla dlouhé trvání. Už měsíc po vyhlášení zmíněných bodů došlo k roztržce mezi oběma stranami a táborští kněží Prahu opustili. Pražané získali pro program artikulí arcibiskupa Konráda z Vechty, oproti tomu táborští kněží zvolili ze svého středu Mikuláše z Pelhřimova, kterého prohlásili biskupem. Tím byla roztržka dokonána i prakticky. Roku 1989 čínská vláda rozhodla o vyslání armády k potlačení protestů na pekingském náměstí Nebeského klidu. Studentské protesty zde probíhaly od 15. dubna do 4. června 1989. Z narození připomeňme hudebníka, dirigenta a skladatele Františka Škroupa. Významné místo v českých dějinách Škroupovi zajistila hudba k Frašce Josefa Kajetána Tyla, Fidlovačka a neb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře roku 1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj. Ta se později stala naší národní hymnou. Roku 1924 umírá pražský židovský spisovatel Franz Kafka. Roku 1963 umírá papež Jan 23. Během druhé světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem postiženým válkou. Vyjednal se západními spojenci přísun humanitární pomoci pro Řecko okupované Němci. S neoficiální pomocí německého velvyslance v Turecku, von Papéna, dokázal zabránit Turkům ve vydání několika set židovských uprchlíků zpět do Německa, za což mu později Izrael udělil titul Spravedlivý mezi národy. V úřadě, který zastával, se radikálně lišil od svých předchůdců. Byl známý svou nekonvenčností a zasloužil se o významné kroky v oblasti ekumenismu. Omezil také mnoho ceremoniálních zvyklostí. Svolal druhý vatikánský koncil, který měl přiblížit katolickou církev ostatním církvím.

Je za námi 19. hodina ze středy 3. června 2026. Posloucháte Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. V téhle hodince nás čeká kromě 3D tolku také Kanafásek, který startuje už za 15 minut.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Album od Tobyho Macka s názvem Life After Death. Album Toby napsal po smrti svého prvorozeného syna, který zemřel ve svých 21 letech. Toby Mac děkuje Bohu, že ho našel a změnil mu život. Vzpomíná na to, kdy mu Bůh poprvé v 13 vstoupil do života.

0: Ahoj děti, už jste někdy viděli netopíra naživo a víte, že netopíři spí hlavou dolů? Proč asi? Tak dobře poslouchejte, třeba se to dozvíte. Čteme z knížky Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk, vydalo nakladatelství Advent Orion.
1: Poklad na Stříbrném jezeře. Už jste děti někdy slyšeli o pokladu na Stříbrném jezeře? Ano nebo ne? Ty, co řeknou, že slyšeli, si určitě vzpomenou na film, kde bojuje indiánský náčelník Apačů Vinnetů a jeho bílý bratr Old Shatterhand proti tlupě banditů, kteří se chtějí dostat k pokladu. A ten poklad leží právě na Stříbrném jezeře. Tak mi to vyprávěla panička. Asi jste si mysleli, že vám ten příběh budu vyprávět. Tak to jste vedle, jak ta jedle. Určitě už jste zvědavé, o co šlo. Jednoho teplého letního dne se páničce rozhodli, že si uděláme pěší výlet ke Stříbrnému jezeru. Moc velké jezero to není, a tak ho lidé nazývali jezírkem. Je vzdálené přes hodinu chůze. Až budeme u toho jezírka, tak vám o něm něco povím. I o tom záhadném pokladu. Bylo po obědvové siestě a má lidská smečka byla již přichystána. Nervózně jsem přešlapovala a čekala, až se dveře otevřou. Hurá! No konečně! Děti dostali malinký batůžek se svými pamlsky, aby si ho nesli na zádech. Dokonce se o něj přetahovali, kdo ho ponese jako první. Museli je usměrnit páníček, aby Maruška a František nekřičeli jeden přes druhého a vysvětlili, že se budou po cestě střídat. Páníček nesl druhý batůžek. Panička do něj naskládala pití a laskominy. Mé oblíbené piškoty si páníček uložil do kapsy u kalhot. Ustrojili mě a vydali jsme se na cestu. Po pár metrech jsem uslyšela kmitání kočičích nožiček. Panička se otočila a zjistila, že nás dohnala Baruška a chce jít s námi na výlet. Chytila ji a nesla ji zpátky až k domu. Po cestě jí vysvětlovala, že je to daleká cesta a bolely by jí tlapičky. My jsme pokračovali dál. Panička nás dostihla u křižovatky. Otočila jsem se. Hádejte, co jsem uviděla. Pár metrů za námi si to spokojeně vykračovala Bára. Byla zvyklá s námi chodit na kratší procházky a stále nijak nechápala, že je ta cesta opravdu dlouhá. Panička spráskla nešťastně ruce. No co mám s tebou dělat, Maruško? My tě teda vezmem s sebou, ale musíš se nás držet. Vezmu tě do náruče, protože půjdeme kousek přes vesnici a kdyby se slekla psa, mohla bys běhnout pod auto, řekla panička. Maruška souhlasila a tak jsme šli dál. Za vesnicí dala panička Barušku na zem. Ta s námi pochodovala polním úvozem, kousek do kopce a z kopce a pak začala nešťastně mňoukat. Vidíš to, Baruško? Měla si hlavu jako beran a teď naříkáš a celé nám to komplikuješ, poučila jí panička. My se kvůli tobě vracet ale nebudem, rozhodl páníček. Maruška se bála jít domů sama, že by se ztratila. Nakonec to panička vyřešila tak, že dala Barušku do batohu a batoh si otočila zezadu dopředu, aby na Barušku viděla. A tak Báře z batohu čouhala jenom hlava. Polní cesta se vinula krajinou, na jednom poli rostla řepka a na druhém mák. Pak se stáčela směrem k lesu. To mě páníček dal na vodítko. Udělali jsme si malou přestávku a všichni jsme se napili a snědli nějakou tu dobrotu. Jakmile jsme si trošku vydechli, naše výprava pokračovala dál. Les byl vlahý a já si užívala jeho stín. To víte, děti, že les zadržuje nejvíce vody? Ani pole, ani louka se mu v tom nevyrovnají. Po nějaké době jsme přišli k rozcestníku a zjistili jsme podle značek, že jdeme správně. Už je to jenom kousek. Radostně zavískly děti. A opravdu, od rozcestníku jsme udělali jen pár kroků a už jsme zahlédli odraz vodní hladiny. Než byste napočítali do pěti, byli jsme u Stříbrného jezírka v cíli našeho výletu. Rychle jsem si běžela schladit nožky a napít se vody. Za mnou nadšeně běžely děti. Páničci našli místo na sezení a čekali, až k ním přijdeme. Obdivovali krásné lekníny a orobince. Sem tam se myhl ve vodě čolek. I žába tam seděla na kameni. V dálce zvesela švitořili ptáci. V tom jsem uviděla stín čehosi neznámého, až jsem uskočila. To v koruně stromu přistál černý netopír. Je to taková okřídlená myška. Viděli jste už netopíra? Já ne. Asi byl rád, že tam má společnost a tak lítal z místa na místo. Sledovali jsme jeho let a během toho jsem se posilnil něčím dobrým. Panička mezi tím dětem vyprávěla o netopírech. Netopíři vidí černobíle. V ouškách mají takové radary, že slyší, co před nimi je. Odborně se tomu říká echolokace. Chybí jim dráp na druhém prstu přední pacičky a mají ostré zuby, hlavně stoličky. Kosti v nožkách mají tak tenké, že po nich neumějí chodit. Spí hlavou dolů, přichyceni drápky na nohách o větve. To byly vyčerpávající informace, vidíte? Asi budete chtít vědět, co je tím pokladem. Našli jsme hned dva. Začnu tím prvním. Název jezírka nepochází od stříbřitého lesku vodní hladiny, ale od zatopeného dolu, v něm se těžilo stříbro. A stříbro je poklad, ne? Tím druhým pokladem je právě zmíněný netopír, protože je chráněný až kriticky ohrožený tvor. Asi po hodince jsme se vydali zpět k domovu. Kočička Bára usnula paničce v batohu a zbudila se na začátku vesnice. Šťastně jsme došli domů a vyprávěli si zážitky. Já jsem po krmení spokojeně ulehla. Přiznám se, že mě z toho dlouhého výletu bolely packy. Tak dobrou noc.
0: To jsme se dozvěděli věcí o přírodě, vidíte děti? Příroda je veliký poklad, který nám Pán Bůh daroval. Rostliny, zvířata, vodu, les, to je skutečné bohatství, které musíme chránit, aby nám na světě bylo příjemně. Poslouchali jsme příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7 a emeritní místopředseda Rady Církve Bratrské. Dnes už v zaslouženém důchodě, dobře odejítý do důchodu, sportem téměř nedotčem a původním povoláním entomolog a zemědělec. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
2: Díky.
1: Dnes budeme mluvit o tom, jak může vedoucí dobře odejít ze své funkce, z vedení. Zdá se mi, že tobě se to podařilo. Jak se ti to podařilo? Nebo jaký z toho máš pocit ty?
2: Tady ještě jde trochu o to, o jakém odchodu se bavíme. Protože jedna věc je odchod do důchodu, kdy člověk uzavírá svoji profesní kariéru, a něco jiného je, když odchází na jinou pozici, a ještě něco jiného je, když odchází na jinou, ale nižší pozici. A všechno se může stát a nic z toho nemusí být katastrofou, záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má. Mně se stalo, když jsem byl ředitelem rádia, nebo když jsem nastupoval jako ředitel rádia, tak jsme se hned na začátku domluvili, že to bude dočasné.

0: domluvy, odcházel z pozice vedoucího na pozici řadového pracovníka. Byla to dohoda, výměna byla v rámci toho našeho kolegiálního týmu. Stalo se mi to třeba v České televizi, kdy jsem po určitou dobu byl vedoucí tvorčí skupiny a pak už jsem nebyl vedoucí tvorčí skupiny, ale protože jsme byli jeden tým, společně jsme pracovali, tak mě to nečinilo vůbec žádné potíže, stejně tak jako v tom rádiu, kde to bylo předem jasné. Myslím si, že záleží na tom, do jaké míry člověk založí svoji hodnotu na té pozici vedoucího. A zase myslím si, že člověk, který si na tom zakládá, který má za to, že tím, že je vedoucí, tak je lepším člověkem, tak to je nešťastný přístup, protože tím vedoucím určitě jednou přestane být. A bude potom horší, když už není vedoucí. Já myslím, že tady je potřeba ty věci zásadně oddělovat od toho vědomí vlastní hodnoty. Já mám svoji hodnotu odvozenou od boží milosti, od božího vztahu, ne od toho, co dělám. To jsou úplně jiné věci. No a pokud odcházím do důchodu, tak tam mě pomohlo a myslím obecně pomáhá uvědomit si, že svět, ve kterém člověk na prahu důchodu a později žije, už není reálný. Že ten skutečný svět už je někde jinde, kam já se za ním nikdy nedostanu. A proto je potřeba předat věci mladším lidem, kteří se na svět dívají jinak, vnímají ho jinak a opravdu žijí v jiném světě, než ve kterém jsem zůstal já a musím zůstat, není jiné cesty. Takže tam je dobře, když se člověk rozloučí a je dobře, když se rozloučí včas, protože pak přijdou roky, kdy už mu začnou dělat všechny změny potíže a kdy se bude svého místa houževnatě držet a všichni ostatní se budou snažit ho vyhodit a bude to těžko. Toho bych se nechtěl dožít.
1: To se tak říká o kazatelích, o vedoucích v církvi. Jaký je rozdíl mezi mladým kazatelem a starým kazatelem, tak ten mladý neví, jak začít, ten starý neví, jak skončit.
0: Ano, ano, tak to s námi lidmi bývá.
1: Jak tedy rozpoznat ten dobrý čas? Ať je to včas, ať to není příliš brzy a zároveň příliš pozdě.
0: To je těžká věc. Máme určité milníky, které nám pomohou. Důchodový věk je takový docela výrazný impuls, když člověk dosáhne důchodového věku. A je dobře ho brát vážně. Ano, dá se nějakou dobu přisluhovat, ale tady by člověk už neměl pracovat s pocity nebo stát na pocitech, rozhodovat se podle toho, že se mu zdá, že na to ještě stačí. To je ošidné. Spíš dát na radu jiných. Potíž je v tom, že ti druzí nám to mají málo kdy odvahu říct, že už teda by toho bylo dost. Takže tady potřebujeme buď velmi dobré přátele, anebo dost velkou míru soudnosti, abychom opravdu si řekli, prostě na ty mladé už nemám a nemohu mít. Že jo? To, že si říkám, že to všechno zvládám, je moje iluze. Někdy nastane vhodný čas ke změně vedení, k přepřahání z věcných důvodů. Změní se náplň práce, je někdo, kdo to umí líp, to nové. Já jsem uměl to staré, teď hold to bude jinak. To zase je věc úvahy a soudného zvážení, ale za rozhodující pokládám právě tu vazbu pozice a vědomí vlastní hodnoty. To je to, co člověku nejvíc brání a změně, nebo aby přistoupil na tu změnu a nutí ho to držet se té své zavedené pozice.
1: Co když člověk už chce odejít, ale není někdo, kdo by ho nahradil?
0: To je smutné a stává se to. Stává se to a teď jde o to, jestli je to v sekulárním prostředí nebo v církvi. V tom sekulárním prostředí, tam bych víc položil důraz na to, že to může být iluze. Sice říká se, že lidí je dnes všude plno, ale těch použitelných čím dál méně. To je pravda. Někdy je to ale jenom tím, že nejsme úplně schopní rozpoznat schopnosti těch nových. Protože oni to dělají jinak a my přes tu jinakost nevidíme, že to dělají lépe, než jsme to dělali my. A ono to tak často bývá, že to dělají lépe. Tady to chce hodně velkou míru i odvahy. Ale v tom sekulárním prostředí bych řekl, někdy je potřeba prostě odejít natvrdo. A když už je zle, tak se ve většině případů ten někdo vhodný najde. V církvi je to komplikovanější ještě o to, co chce

0: Pán Bůh. Protože on nás tam někdy může ještě chtít. On si někdy povolává lidi ve velmi nevhodném věku. Mojžíše si zavolal v 80. Tak jsem rád, že nejsem Mojžíš. Ale
1: ještě nevíš? Kdo ví, co tě pravda, čeká?
0: To je pravda. Je to náročnější potom v tom vyšším věku. Ale tam je potřeba se modlit. Opravdu modlit a hledat. Ale vím o konkrétních lidech, kteří se modlí už dlouho a Pán Bůh pořád nic neříká. To je ta potíž, že Pán Bůh často nic neřekne předem a pak někoho pošle. Ale v církvi bych neměl úplně tu odvahu odejít, aniž bych měl od Pána Boha nějaký impuls. I když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že Pán Bůh se v církvi postará ještě spíš než v tom sekulárním prostředí, že možná bychom měli mít tu odvahu všechno složit a říct, Pane Bože, tak si to zařiď, já už na to nemám. Jenom nepřeslechnout tu chvíli, kdy Pán Bůh nás tam ještě chce nějakou dobu podržet. Ale tady zase, a to je to stejné, jak jsme o tom mluvili minule, při tom povolávání, nedat jenom na vlastní pocity. Ty jsou ošidné. My jsme si to kolikrát ověřili v radě církve, že jsme poslali do kazatelské služby někoho, kdo byl velmi přesvědčený o tom, že ho Pán Bůh posílá do kazatelské služby, a ukázalo se, že to byl klam. Vždycky tam musí být ještě to vocatio externa, to potvrzení církví, že i druzí lidé to vidí, že by ten starý vedoucí tam ještě opravdu měl zůstat. A teď tady máme těžkou situaci, protože ani jedna ta metoda není spolehlivá. Protože jsou jiné situace, kdy ten člověk cítí, že by měl odejít, ale ti kolem si pořád myslí, že není nikdo, kdo by ho nahradil a že by teda měl zůstat. A míří se ti kolem, už by opravdu odejít měl. Tady bych doporučil, aby ten externí hlas nebyl jenom od těch nejbližších spolupracovníků, ale aby zazněl od někoho, kdo není s tou pozicí tak silně spojen, kdo se na to dívá opravdu zvenku. Ti moji kolegové, co jsou vedle mě, ti jsou vlastně na stejné pozici jako ten můj vnitřní hlas. To je pořád hlas z jednoho směru. Ten druhý, který potřebujeme, musí zaznít od někoho, kdo má větší odstup.
1: Znám příběhy vedoucích, kteří chtějí odejít, a dokonce je tam i někdo, kdo by je mohl nahradit, ale cítí od Boha a dává jim to dost někdy jasně najevo, že tam mají ještě zůstat. Co bys poradil těmto možná už vyčerpaným vedoucím?
0: Když Pán Bůh dává takovýhle pokyn, tak v dnešní době, kdy už není čas starozákonních proroků, ho vždycky řekne ještě i někomu dalšímu. Tam bych opravdu hledal někoho, kdo tu práci zná, ale dívá se na ní z většího odstupu, jak co Pán Bůh řekl jemu k té mé pozici. A podle toho bych se rozhodoval. Podle toho vlastního, jenom podle vlastního pocitu ne.
1: A pokud je to potvrzené i od někoho druhého, dalšího?
0: Tak bych prosil Pána Boha o sílu vydržet.
1: Stalo se něco takového tobě, nebo ty jsi měl to štěstí, že jsi dokázal rozpoznat ten čas a Bůh ti ho dal?
0: Já jsem to měl snadné, protože mě Pán Bůh vždycky vedl tak, jak co se týká nástupů, tak co se týká odchodů, že to vždycky byla situace, která tomu byla příznivá, nikdy jsem nic nemusel lámat. Já jsem třeba nikdy v životě nepodával žádost o zaměstnání, nikdy jsem se nikam nehlásil, vždycky to přišlo zvenku, že jsem byl požádán. A když jsem odcházel, tak zase to bylo tak, že vypršelo funkční období, nastal čas, tak jsem jenom se nehlásil do dalšího, řekněme, výběrového řízení, nebo nechtěl jsem už být volen. Ale prostě bylo to v době, kdy to bylo tak přirozené.
1: Co dělat v pozici, kdy ten vedoucí tam je, má tam být, chce tam být? Možná členové sboru církve ho tam chtějí, ale členové toho užšího vedení, v našem případě v naší církvi staršostva, to nechtějí.
0: To je obtížná situace, protože pracovat s lidmi, s tím nejužším týmem, který mě nechce, to dost dobře nejde. Takže tady bych v sboru předložil potřebu změny. Buď změny kazatele, nebo změny staršostva.
1: Co když nic takového nenastane? Chtějí to nechat ve statutu quo, prostě tak, jak to je, ale ty dva týmy v úzovkách, respektive jednotlivec a tým, spolu nedokáží dobře vycházet.
0: Pokud se nejsou schopni domluvit, tak se musí rozejít. Ale pro tu domluvu musí udělat maximum. To já bych si troufl říct, že téměř vždycky je možné se domluvit. Ale ne všichni si to myslí, anebo to ne všichni dovedou. Ale potom je třeba se rozejít. To, aby to odnášel kazatel nebo starší na svém zdraví, že opravdu je to na ně extrémní, nebo vzniká tady extrémní tlak na jejich psychiku, to ne. To pán Bůh tak určitě nechce.
1: Představme si tu situaci, kdy člověk ve vedení rozpozná ten správný čas, je mu to potvrzeno, Bůh to vidí stejně, on odejde. Co to znamená pro toho člověka? Znamená to, že zvlášť třeba, když už jde do důchodu, končí tím jeho služba jako vedoucího?
0: Člověk by se asi neměl tady na zemi, a tedy ve svém životě, v tom, co zrovna prožívá, příliš zabydlet. Izraelský národ to byli poutníci a pán Bůh to tak chtěl. A když se usadili v té zaslíbené zemi, jakkoliv on jim ji dal, tak se mu nelíbilo, že se zabydleli moc, že ztratili ten charakter poutníku. Ten bychom si měli držet i my. Udržet si pořád tu otevřenost pro boží oslovení. Protože pán Bůh po nás opravdu ještě může něco chtít, něco nečekaného, něco nepříjemného, aspoň na začátku se nám to tak může zdát, něco, do čeho se nám už ale vůbec nechce. Ale když pán Bůh zavolá, tak je třeba jít. Takže neusadit se, nikdy se neusadit a pořád být připravený, že všechno ještě může být jinak.
1: Jsi ty takhle připraven?
0: To nevím, to by musel říct jiní, ale chtěl bych být.
1: Blížíme se k závěru. Co bys poradil vedoucím, kteří třeba odejdou z té vedoucí funkce, třeba kazatelům nebo i starším, ale zůstávají v tom sboru na důchod?
0: To je těžká věc. V římské církvi donedávna platilo takové ustanovení a bývalo dodržované, že farář, který skončil ve farnosti, už do smrti nesměl překročit její práh. Vyrůstalo to ze zkušeností a my lidi jsme taková ošidná čelátka. Myslím si, že zůstat na tom stejném sboru je těžké. Znám kazatele, kteří to zvládli. Stanislav Hečko úžasně to zvládl, ale znám takové, kteří to nezvládli. V zásadě nemluvit do vedení, nekomentovat, ale já bych to položil ještě dál. Nepřemýšlet o tom, nemyslet si, že to ti noví dělají špatně, protože ve chvíli, kdy si to myslím, tak to dám najevo, i když nechci. To lidé poznají. Já si to prostě nesmím myslet. A je to věc spolupráce s Pánem Bohem. Modliteb, otevřenosti vůči Božímu duchu. On nám pomůže. Skutečně to pustit úplně z rukou a nechat to na těch nových a na Pánu Bohu. On si to umí skočírovat.
1: Díky moc, Petře. Možná na závěr tak popřeju všem posluchačům, abychom tak dokázali rozpoznávat to správné načasování, abychom měli sílu zůstat a i sílu odejít. A od mikrofonu se loučí Vojta.

Středeční večerem na Rádiu 7 vás i po 20. hodině provází Aneta Lofítková. Před několika minutami dozněl 3D talk, který řešil otázku, jak dobře odejít jako vedoucí. V té následující hodině nás čeká Světem Bible. Ale ještě předtím několik písní. Tak posílám například Janu Zubajovou s písní Fénix.

0: Další díl cyklu Světem Bible nám nyní otevře nekompromisní texty proroka Malachiáše a zamíří přímo do řad těch, kteří mají jít příkladem. Výklad teologa Johna Vernona McKeeho v podání Pavla Vopaleckého odhalí skrytá duchovní nebezpečí v podobě lenosti, ctižádosti či nudy a jasně ukáže, jak snadno lze sklouznout k povrchní náboženské hře.
1: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat i to, co je na něm. Obětovaný pokrm je zlehčen. Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, praví Hospodin. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, praví Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Milí posluchači, to jsem vám na úvod našeho dnešního společného přemýšlení nad Písmem svatým připomněl úsek od 11. po 14. verš v první kapitole Malachiášova proroctví. A náš starý učitel, doktor McGee, k tomu zase připojuje řadu svých příkladů, příběhů a zamyšlení spojených s aplikacemi. Jako malý kluk jsem si hrál na obchod, vzpomíná starý pán. Staré prázdné konzervy jsme s ostatními kluky naplnili pískem anebo všelijakým smetím a prodávali jsme je dětem od sousedů. Měl jsem obchod. Nikam to sice nevedlo, ale byla to prima zábava. I dnes je mnoho dospělých, kteří mi tuhle naši hru z dětství nápadně připomínají. Hrají si totiž na kostel anebo na církev. Když jsem byl ustanoven do kazatelské služby, muž, který mě do ní uváděl, popsal tři hříchy, kterých bych se měl při své službě vyvarovat. Možná jsem se nezachoval vždycky tak, jak bych měl, ale tyto tři hříchy si stále pamatuji. Hřích číslo 1 ve službě je lenost. Ano, to je pravda. Víte, proč je dnes tak málo vykladačů Božího slova? Protože to vyžaduje pilné studium. Je snadné, aby si pastor našel během týdne spoustu práce. Hanba tobě, když si během týdne nárokuješ čas kazatele a neumožníš mu pilně na kolenou studovat, když to potřebuje. Studium, má-li být kvalitní a mocné, je časově náročné a je třeba mu ten čas věnovat. Kazatel Božího slova nemůže počítat, že bude skutečně učitelem Božího slova a zvěstovatelem Božího poselství, je-li líný. Jeden mladík, můj student, se stal pastorem v Kalifornii. Když tam byl asi 3 roky, přijel za mnou a chtěl si se mnou pohovořit. Šli jsme spolu na oběd a zeptal jsem se ho, tak co, jak se ti daří, v čem máš problém? Asi tu službu vzdám. Už vlastně nemám o čem kázat. Začínám se prostě opakovat a lidé to pozorují. Tak jsem se ho zeptal, a jak dlouho ti trvá, než se připravíš na jedno kázání? No, už jsem spotřeboval všechna vaše kázání, která jsem měl, ale taky jsem kázal i něco jiného. Příprava jednoho kázání mi zabere tak 3 hodiny. Řekl jsem mu, Moje kázání tak možná nevypadají, ale přípravou jsem strávil někdy i 24 hodin. Nekázal jsem, pokud jsem nebyl plně připraven. Lenost je tedy velký hřích a Bůh to nepromíjí. Nedávno jsem mluvil s jedním mladíkem, který chtěl jít do služby a v jednu dobu měl velkou naději, že půjde na seminář. Má ovšem úplně falešnou představu, že se může stát kazatelem jenom tím, že půjde a nechá se vyučovat Duchem Svatým, jak tomu on říká. Milí příteli, Duch Svatý nikdy neučil ani nevedl líného kazatele. Povede jen toho, kdo je ochoten jít namáhavou cestou studia s pokornými modlitbami. Duchovní bohoslužba se Izraeli, o němž si to v našem proroctví čteme, stala nudnou, protože nemilovali Boží slovo a stali se z nich hrozní lenivci. Je třeba si napřed zamilovat Boží slovo. Tím se Bible odlišuje od všech ostatních knih. Každé jiné knize musíš napřed dobře porozumět, aby si k ní mohl vytvořit vztah. Ale máme-li porozumět Božímu slovu, má-li k nám opravdu hovořit, je třeba si je napřed zamilovat.

Druhý velký hřích ve službě kazatele je samolibá ctižádost. Vzpomíná náš učitel na to, jak byl uveden do kazatelské služby. To se může projevovat různými způsoby. Je to určitá forma touhy po slávě, anebo touha po ovládání druhých. Chtít být velkým kazatelem, chtít kázat před velkými davy. Touha po spasení nových a nových lidí, třeba celých zástupů, je krásná a motivující k pokorné a zodpovědné službě. Ale ta touha mít davy posluchačů, které jásají nad tím, co kazatel řekne, to se snadno může stát svodem k samolibosti, která už je hříchem. Jsem přesvědčen, že velcí kazatelé dneška nejsou ve velkých církvích a nevždy mluví před mnoha posluchači. Před nějakým časem jsem poslouchal jednoho člověka, jak kázal, vzpomíná ještě dále náš vykladač. Nemyslím si, že by tam bylo víc než 100 lidí, ale bylo to velké kázání, výborný výklad. Rozehřálo mi to srdce, když jsem slyšel mluvit toho mladého muže, vzpomíná zkušený hlasatel božích pravd. Zeptal jsem se ho, jak dlouho ses připravoval na toto kázání. Řekl mi, že na tom s touhou a s modlitbami pracoval celý týden. Odhaduji, že nad přípravou svého proslovu strávil možná 20 hodin a přitom bylo vidět, že je ochoten sloužit i malé skupině lidí. Mnozí však dychtí stát se velikými a kázat velkým davům. Slyšel jsem o kazateli někde v Texasu, který jednoho dne přišel domů a řekl své ženě: lidé z kostela v sousedním městě mě požádali, jestli bych nechtěl být kazatelem u nich. Je to větší město, větší kostel, dávají větší plat a vůbec jsou tam daleko lepší lidé. Já jdu do své pracovny a budu se modlit, co pán ode mě chce. Jeho manželka zareagovala: půjdu se modlit s tebou. Její muž, kazatel, odvětil: kdepak, zůstaň tady a začni balit. Myslím, že mezi kazateli je mnoho takových, dodává prostě náš starý učitel.

Třetím velkým hříchem ve službě kazatele je být nudný, zdlouhavý, unavující. Příčinou takového stavu je obvykle to, že takový kazatel nemá trpělivost pilně číst Bibli, přemýšlet nad ní a také se vytrvale modlit. Jsou kazatelé, kteří nemají zvláštní výjimečný dar, a mnozí jej nemají, a přesto přinášejí mocné slovo povzbuzení, napomenutí nebo potěšení. Ale je neomluvitelné, když je někdo nudný tím, že nemá co říct. Už jsem se před časem zmínil, že jsme s mojí manželkou zhlédli divadelní hru Richard III, Richard III. Vrací se náš McGee. Shakespeare byl velký dramatik. Nemyslím, že to jen tak najednou vysypal z rukávu. Je o něm známo, že trávil řadu měsíců psaním svých her. Zvláště soustředěně jsem si při tom představení všímal dvou mladých mužů. Z nichž jeden hrál roli Richarda III. A druhý domnělého přítele, který ho nakonec připravil o trůn a dostal do londýnského vězení. Shakespeare byl génius, ale co mě na tomto představení zaujalo nejvíc, byl způsob, jak tito mladí muži artikulovali, jak zřetelně mluvili a jak měli své role propracované. Záměrně jsem to sledoval, protože jsem se v raném mládí také trochu podílel na Shakespeareových hrách, vzpomíná starý kazatel. Ti dva dobře pochopili, o co jde, a zahráli to perfektně. Víte proč? Učili se a učili a pak zkoušeli a zkoušeli. Musela to být pořádná dřina naučit se tak rozsáhlé a náročné role. A jestliže světský herec může strávit tolik času přípravou představení, proč bychom my nemohli věnovat potřebný čas přípravě k podání Božího slova? Každý kazatel, který jde na kazatelnu nepřipravený, vlastně pohrdá jménem Páně, jak jsme to četli v posledním verši této naší první kapitoly Malachiášova proroctví. A navíc vlastně vede lidi k tomu, aby si mysleli, nebo dokonce říkali, ta Bible je pěkně nudná. A chodit do kostela je únavné. Příští neděli budu dělat radši něco zajímavějšího. Být znuděným kazatelem je velký hřích ve službě Bohu. Tolik tedy vzpomínka našeho kazatele na okamžik, kdy byl do této své úlohy ustanoven. 14. verš 1. kapitoly Malachiášova proroctví nám to říká: buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje Hospodinu zvíře vykleštěné. Je zde ještě jedna věc, kterou lidé dělají. Činí Bohu sliby a pak je neplní. Z třetí knihy Mojžíšovy, ale i z knihy Přísloví a ještě z jiných textů písma víme, že Bůh nechce, abychom něco říkali, pokud to nemyslíme vážně. Jestliže Bohu něco slíbíš, je lépe to splnit, protože naše slova a naše sliby Bůh bere vážně. V Izraeli byli lidé, kteří byli zřejmě velmi nestálí ve slovu. Říkali, zdá se, jako bychom měli mít letos velkou úrodu. Dám Bohu nejen desetinu, ale ještě něco navíc. Ale když pak skutečně přišla ta hojná úroda a došlo ke sklizni, titíž lidé se rozhodli, že si to přece jen nechají pro sebe, že Pánu Bohu musí stačit desetina. Místo toho navíc třeba obětovali poskvrněné zvíře, nebo chromé, či nemocné. A tak nechce nám tento Malachiášův pohled na Izraelce stane výstrahou.

Ve druhé kapitole Malachiáše se dostáváme k dalšímu důležitému námětu, ale stále se zde budeme zabývat především kněžími, které tu Malachiáš oslovuje na prvním místě. Bůh těmto izraelským vyčítá jejich znesvěcení. Ve své službě a především svým životem byli totálně zprofanovaní. Místo, aby sloužili Bohu, stavili se proti němu. Znevažovali Boha v samotné službě, kterou konali, anebo spíš, kterou měli konat v chrámě. V první kapitole tohoto Malachiášova proroctví jsme viděli, že kněží pohrdali Božím jménem a hodně jsme hovořili o starých nemocných ovcích či kravách, které kněží přiváděli jako oběť Bohu. Skutečné odsouzení této praxe spočívalo v tom, že dávali Bohu bezcenné věci. O něco později však Bůh dospěje k tomu, že se těchto lidí bude velmi adresně ptát. To může člověk okrádat Boha? Zde je zatím důraz položen ne na celkovou majetkovou hodnotu oběti, ale především na kvalitu toho, co je kladeno na oltář. Ve třetí knize Mojžíšově je řeč o pěti nejčastějších obětech a každá z nich ukazuje na Ježíše Krista. Každá oběť měla svým způsobem představovat toho, který později přišel na tuto zem. Byl svatý, bez vady, neposkorněný a oddělený od hříšníků. Pán Ježíš Kristus byl dokonalý a oběti, které už dávno před jeho příchodem ukazovaly na něho, měly být bez poskvrny. Vůně obětí ukazovaly na Božího syna. A nyní v Malachiášově době kněží pohrdali Božím jménem v tom smyslu, že Bohu přinášeli nedokonalé oběti, chromé, slepé, nebo všelijak jinak poškozené, které by sami už nemohli použít. Bylo to přímo ruhačské, když někdo přivedl k oltáři nemocné anebo zmrzačené zvíře. Vždyť ono mělo představovat dokonalou oběť toho, který měl přijít. Ti, kdo Pána Ježíše v knihách a divadelních hrách a filmech a dokonce za liberálními kazateli představují neúplně, nebo vyloženě nesprávně, vlastně pohrdají Božím jménem. Náš Bůh je milostivý, ale to neznamená, že jim můžeme pohrdat a dělat si, co budeme chtít. Musíme ho mít v úctě. Bůh odsuzuje hřích a jednou v budoucnu bude soud. Na některých místech písma je označován jako Bůh, který nahání hrůzu, a současně s tím je milostivý a plný lásky. Bůh si zaslouží naši úctu i radostnou chválu. Jednoho večera jsem poslouchal kousky Bachovy hudby a zarazila mě skutečnost, že to nebylo nic jiného než chvála Bohu. To, že nechválíme Boha a místo toho často chválíme člověka, je další způsob, jak zneuctíváme Boží jméno. Je to soud na současnou církev. Vzhledem k tomu, že všichni opravdoví věřící jsou kněžími v této naší době, kdy právě žijeme, znamená to, že tohle Malachiášovo proroctví, které je adresováno kněžím, platí do značné míry v této roli i pro nás.

0: Nuže kněží, je o vás rozhodnuto takto. Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, pravý Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání proklej. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete. To jsou první dva verše z druhé kapitoly Malachiášova proroctví, přátelé. Vidíte, Malachiáš se stále ještě zabývá kněžími. Tito lidé se skvělým posláním před Bohem však neberou svou úlohu vážně a Bůh je bude soudit přísněji než ostatní lid. Proč? Protože mají odpovědnost. Dovolili, aby tato ostudná situace vůbec vznikla. Zavírali oči před tím, že lidé přiváděli k obětem chromá a nemocná zvířata. Nezabránili tomu a na rozdíl od toho tato zvířata od lidí přijímali. Bůh jim dal zákon pravdy a oni měli tomuto zákonu vyučovat a také dohlížet na jeho dodržování. Bůh povede takové lidi, takové služebníky k odpovědnosti. Slovo, které následuje, zní tvrdě. Třetí verš. Hle, obořím se na vaše potomstvo, vmetu vám do tváře výměty, výměty z vašich svátečních obětí. Vynesou vás i s nimi. V kralickém překladu začátek toho verše zní: já pokazím vám to, což nasejete. Je vidět, že Bůh požehnal svému lidu a oni v tu dobu mívali bohaté žně. Snad si pamatujete, že kněží měli podle Božího zákona dostávat desátky z úrody, pšenici, ječmen, fíky, hrozny a tak dále. Desatina se dávala Hospodinu a sloužila pro živobytí kněží a jejich rodin. Teď však Bůh říká, že poskvrní to, co lidé nasejí, takže nebudou moci dávat takové desátky. Skončí blahobyt lidu i blahobyt kněží. Jak hrozně to zní, když tu dále Hospodin říká: vmetu vám do tváře výměty. Je zajímavé, že vnitřnosti obětovaného zvířete patřily kněžím, ale obsah těch vnitřností se vyhazoval pryč. Nesměl se v obětovaném zvířeti ponechat. Když tedy Bůh říká, že vmete výměty do tváře kněžím, je to velmi tvrdé vyjádření. Až se to stane, nebudou moci sloužit u jeho oltáře. Proč? Protože tam nesmí přijít nic nečistého. A oni by v tom případě byli určitě nečistí. Bůh zde používá silná slova. A nyní v silných slovech pokračuje, i když mají poněkud jiný tón. Následujícími verši od 4. po 6. se pro dnešek rozloučíme. Věděli jste to. Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, pravý Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme opět zítra ve 20 hodin a 15 minut.

Kapelu Need to Breathe vystřídá Lucy Grimble a její píseň Great Pursuit, ve které se zpívá: se vším, co jsem, bez ničeho, co bych držela, vydávám svůj život k následování tebe.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Kudykam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Před několika dny jsem byla na pohřbu. V požehnaném věku zemřela moje bývalá, naše bývalá sousedka. Bydlela pár domů od nás, celé dětství jsme ji znali. Obřad se konal v katolickém kostele a tím, že to není moje tradice, tak jsem seděla, pozorovala svoji babičku, jak vstává a sedá a následovala a zároveň jsem sledovala obřad. Kněz přečetl příběh o družičkách z Evangelia a zemřelou označil za jednu z nich. Jednu z těch družiček, co byly přizvány na svatbu a vešly do onoho svatebního veselí. A hned poté následovala Eucharistie, tedy večeře páně tak, jak je praktikována v katolické církvi. Lidé přijímali chléb z rukou kněze. Vlastně oba ty obrazy mají v sobě zahrnuté jídlo. Obojí je pozvánka ke stolu v kontextu boží přítomnosti. Oba tyto obrazy jsou biblické a nesou v sobě hluboký význam. Existuje totiž jedna věc, které všichni rozumíme bez velkého vysvětlování. Společné jídlo s druhými lidmi. Hostiny. Víme, co znamená, když vás někdo pozve na jídlo. Víme, jaké je to být mezi lidmi, se kterými se nám líbí, a víme, jak to vypadá u stolu, když je tam napětí. Kde nikdo neví, o čem si povídat a mluví o počasí nebo o jiném nekomplikovaném tématu, protože jinak by se asi pohádali. A víme, jak vypadá společnost u stolu, kde se všichni cítí dobře. Lidé mluví přes sebe, protože si mají spoustu co říct a nikdo nespěchá domů, jídlo klidně schládne, protože ten hovor je přednější. Každý, kdo někdy četl komiksy nebo sledoval filmy o Asterixovi a Obelixovi, to zná. Každé dobrodružství, ať už šlo o Římany nebo Piráty nebo třeba olympijské hry, tak všechny ty díly končí stejně. Uprostřed vesnice plápolá obrovský táborák, na kterém se do zlatova opékají desítky šťavnatých divočáků. Všude voní pečené maso, stoly se prohýbají pod jídlem a medovina teče proudem. Všichni se smějí, mluví jeden přes druhého a užívají si zasloužený klid. Obelix má v každé ruce jednoho kance, nebo kančí kýtu, a Asterix spokojeně popíjí s náčelníkem Majestatixem. Všechna nebezpečí jsou překonána. Nepřátelé jsou poraženi a celá vesnice se sejde u jednoho velkého stolu pod širým nebem. Je to čas radosti, smíření, plných stolů a oslavy domova, kde už nikdo nikomu neubližuje. A z české tradice Saturnin to věděl taky. Pokud si vybavíte konec Jirotkova příběhu, tak konstatuje, že každý dobrý román končí svatbou. Ne proto, že by autor neměl a neuměl vymyslet jiný konec, ale protože svatba říká, příběh dospěl tam, kam měl. Vytvořily se vztahy, lidé jsou na svém místě a může se slavit. Odkud se ta intuice bere? Proč je hostinná završení, proč je svatba jako rozuzlení a konec příběhu? Proč to cítíme jako přirozené, napříč kulturami, napříč generacemi, napříč žánry? Myslím, že to není náhoda. Myslím, že je to něco, co je prostě v nás. Všichni ví, že příběh není úplný, dokud se všichni nesejdou u stolu. A myslím, že odpověď na to, odkud to pochází, leží v příběhu, který jsme v této sérii sledovali celý půl rok. V této sérii jsme se dívali na rodinu jako na klíč k pochopení toho, jak přemýšlí Bůh o světě. Začali jsme u otce. U toho, že boží rodina existovala dřív než ta lidská, protože synové boží byli svědky stvoření, ale Bůh se rozhodl stvořit i nejmladšího syna z materiálu, ze kterého je země. Adam znamená, že je z prachu země. A pozemské otcovství je odraz toho původního božího, ne nějaký lidský, tak nějak uplácený originál, kterému se Bůh přizpůsobuje. Když Pavel píše, že každé otcovství na nebi i na zemi pochází od Boha, nemyslí tím, že Bůh je trochu jako táta. Myslí tím, že Bůh je ten originál a všichni tátové na světě jsou jen jeho slabý odlesk. Mluvili jsme o manželství a nesnažila jsem vám nabídnout rady pro spokojené soužití. Mluvili jsme o něm jako o obrazu věrnosti mezi Bohem a jeho lidem. Ezechiel popisuje boží bolest z nevěry Izraele velmi drsným a v původním textu až pornografickým jazykem. Ukazuje tím totiž, že věrnost manželství a věrnost Bohu jsou si principiálně podobné. A Ozeáš tu bolest nejen kázal, ale prožil ve svém vlastním těle, ve svém vlastním manželství, aby pochopil a ukázal, co Bůh prožívá s námi. A také jsme mluvili o překvapivé boží ochotě ten vztah obnovit. Ne levně, ale za cenu, která ho skutečně něco stála. Mluvili jsme také o adopci. O tom, že i cizinci se mohou stát součástí té velké boží rodiny. Příkladem nám tehdy byly Ráchab z Jericha a Rút z Moábu. Obě to byly cizinky, ne Izraelky, které se ocitají v Mesiášově rodokmenu, v Ježíšově rodokmenu. Mluvili jsme o tom, že Bůh zaslíbil, že ti, kteří nejsou jeho lid, nejsou Izrael, se stanou božími syny. O tom, že se boží rodina pamatuje na toho, kdo byl do ní jednou přijat, a že přijetí se netýká těch, kteří všechno dělali správně, ale tak těch, kteří přišli tak, jak jsou a v pokoře. A v minulém díle jsme hovořili o dlouhém hledání dědice pro celý vesmír. A to prochází celým starým zákonem od Adama přes Judu až k Davidovi a končí u Ježíše. O tom, že prvorozený všeho stvoření Ježíš není první stvořená bytost, ale ten, komu to celé patří. Že on je ten dědic vesmíru a nestydí se nás nazývat svými bratry a sestrami. A dokonce se s námi rozhodl podělit o své dědictví. Rodina, tedy ta boží rodina, má milujícího otce a sourozence na nebi i na zemi. Byli jsme adoptováni, je od nás očekávána věrnost a jako církev jsme přerovnáni k Ježíšově nevěstě. Tím vším jsme nakonec zváni k jednomu stolu, ke svatební hostině Beránkově, kterou se ten náš velký příběh završí. Protože otázka, která mě na tom pohřbu neopustila, nebyla teologická abstrakce. Byla velmi konkrétní. Co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi? Co to znamená, že hostina je vlastně cílem celého příběhu? Nejen nějaký obraz, nejen metafora. A proč to jenom Bůh dělá přes jídlo? Napadlo vás nad tím někdy takto přemýšlet? Pokud ne, tak se můžete zamyslet právě teď. Pokud byste nám chtěli dát písemně vědět do studia, tak uslyšíte kontakty. A při následující písni se můžete zamyslet nad tím. Jestli si vzpomenete třeba na nějaké jídlo, u kterého jste věděli, že se u něj něco důležitého děje. Ne kvůli tomu jídlu samotnému, ale třeba kvůli tomu, kdo s vámi u toho stolu seděl.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 s Kateřinou Fridrichovou. Začnu otázkou, která určitě zní podivně. Myslíte, že Bůh jí? On to nepotřebuje. Ale zároveň to není řečnická otázka, to je taková trochu teologická provokace. Protože většina z nás má v hlavě obraz Boha, který je nad vším, tak nějak nad námi v nebesích. Nad hmotou, nad tělesností, nad potřebou jídla. Duchovní, nehmotný a věčný. A jídlo je věc těla, věc pomíjivosti, věc světa, který jednou pomine. Ale Bible nám na několika místech říká něco, co tento obraz trochu převrací. Například, když se podíváme do první knihy Bible, do knihy Genesis, do 18. kapitoly, tak se dostaneme na scénu, kde Abraham sedí u vchodu do svého stanu v poledním horku. Představte si to, vzduch se tetelí, rozhlíží se a najednou před ním stojí tři muži. Abraham vstává a rychle je hostí, horlivě a s veškerou orientální pohostinností. Nechá připravit nejlepší mouku na hnětení, vybere tele, přinesle máslo a mléko. A pak, tedy v ten moment, ono to asi nějakou dobu trvalo, protože pokud zabíjíte tele a hnětete moukou, tak ta společnost asi trvala nějakou dobu, ale on pak s nimi sedí, zatímco ti tři jedí. A kdo jsou ti tři? Text nám říká hned v prvním verši, ještě předtím, než Abraham pozvedne oči. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při háji Mamre. Hospodin v doprovodu dvou andělů, pravděpodobně. Někteří říkají, že to možná byla trojice, ale tady nás asi nebude úplně trápit rozbor této pasáže. Abraham něco o těch mužích ví. Proč říkám mužích? Protože hebrejské íš znamená muž, ale není to Adam jako člověk. To znamená, že to byl někdo, kdo vypadal jako muž, ale Abraham ho oslovuje toho, kdo mluví jako Adonai. Ne Adon, pane, jak by oslovil hosta, ale Adonai, panovníku. Je to oslovení, které Izraelci používali pro Boha samotného. Abraham neví, jestli vidí tři pocesté nebo tři anděli, ale ví, s kým mluví. A přesto nebo možná právě proto běží, chvátá a prosí, aby nezašli okolo. Připravuje nejlepší, co má, a Hospodin sedí a přijímá pohostinnost a jí. Text to nějak nevysvětluje ani neomlouvá. Neříká, jako by jedl, nebo jedl v přeneseném smyslu. Jednoduše jedl. A právě to zneklidňovalo rabínské komentátory po staletí. Jak může Bůh jíst? Rashi, jeden z nejvlivnějších středověkých židovských vykladačů, navrhoval, že andělé jen předstírali, že jedí, aby nezděsili Abraháma, aby zachovali zdání lidské přítomnosti. Ale ten text nic takového neříká. Text říká, že jedli. A Abraham byl u nich. Bůh přijal pohostinnost člověka. Dávno před Betlémem, dávno před tím, když se Kristus narodil v těle. Bůh volí fyzično jako způsob přítomnosti. Ne proto, že by musel, ale proto, že chtěl být s Abrahamem. A způsob, jakým to vyjádřil, je ten nejličtější ze všech. Přijde, sedne si a jí. Nechá se člověkem pohostit. A když teď trochu přeskočíme přes celé dějiny spásy na druhý konec příběhu, tak se ocitáme u vzkříšení. V Lukáši ve 24. kapitole Ježíš se zjevil učedníkům uprostřed místnosti. Prošel zdí. Divíte se jim, že si myslí, že je to duch a jsou z toho celý vyděšení, já tedy ne. Protože on pak udělá ještě něco, co by nás mělo zarazit víc, než jsme zvyklí. Nejdřív jim ukáže ruce a nohy, hmatatelné, skutečné, které stále ještě nesou známky po hřebech. A ptá se jim, máte tu něco k jídlu? V Vzkříšený Kristus stojí před učedníky s tělem, které už prošlo smrtí a vyšlo z ní na druhé straně. A ptá se jich na jídlo. Podají mu kus pečené ryby a on ji před nimi sní. A pak tu máme samozřejmě variaci na podobné téma. Jiný evangelista, Janovo evangelium, 21. kapitola. To jsou učedníci zpátky u jezera. Loví ryby a loví je celou noc, ale celou noc a nic. Prázdné sítě. Ráno pak uvidí na břehu postavu, kterou nepoznají. A postava na ně volá, aby hodili sítě na pravou stranu. Hodí a sítě se plní rybami. A pak Jan říká Petrovi, to je pán. A Petr skočí do vody a běží ke břehu. Petr. Ale když se všichni dostanou na břeh, tak Ježíš už tam má připravený oheň. A na ohni se peče ryba. Vedle toho leží chléb. Pojďte a posnídejte, říká. Zastavme se u toho obrazu na chvíli. Vzkříšený Kristus, ten, který má podle Matouše veškerou moc na nebi a na zemi, připravil snídani. Vstával brzy, aby měl oheň hotový, až připlují. Otáčí rybou a čeká. To není nějaký detail navíc, to je teologické prohlášení. Stejně jako v tom háji Mamre. Bůh volí fyzično jako způsob toho, jak projevit svoji přítomnost. A tentokrát je to dokonce naléhavější nebo nám lidem o hodně bližší, protože toto tělo prošlo smrtí. Mohli bychom čekat, že na druhé straně smrti přece fyzično skončí. Že bude jen světlo, jen duch, jen věčnost bez hmoty. Ale Ježíš přichází s tělem, s takovým, které sice prochází zdí, ale má rány po hřebech. S tělem, které jde obejmout, které jí rybu a rozdělává oheň na břehu. Jestli si vybavíte první díl naší série, tak jsme se bavili o Adamovi. O tom, že to jméno v hebrejštině znamená Adama. A tedy je to výraz Adama. Znamená to půda nebo hlína. Prach ze země. Bůh vzal zemský materiál a vdechl do něj život. A to naše tělo není jeho chyba. A také to není něco, čeho bychom se měli chtít nebo dokonce měli těšit, že se toho jednou zbavíme. Vzkříšení nám potvrzuje, že naše tělo není dočasný obal, který duše odkládá jako kabát. Je to součást toho, čím jsme a kým jsme. Je to také součást toho, kým budeme. A ať už jsme ve Starém zákoně s Abrahamem v háji Mamre nebo na Galilejském břehu, tak to platí stejně. Bůh si volí tělo, volí hmotu, volí jídlo jako způsob, jak být přítomen mezi lidmi. Takže fyzično a hmota není překážka na cestě k Bohu. Není to nějaká přízemní záležitost. A to mi dává naději do života budoucího. Kolikrát jste slyšeli, že se lidi netěší do nebe, protože tam budou tisíckrát zpívat haleluja a obecně, že to bude nuda. Naše velmi nemateriální představa nebe jako duší bez těla je tak zarytá v naší představivosti, že si říkáme, že všechny ty obrazy o nové zemi a konci tohoto věku jsou symbolické. Ale tady bych nás mohla vrátit ještě chvíli, ještě do starověku a raného, nebo ještě vlastně pozdního starověku, raného středověku, kdy jedna autorka nebo historička, která procházela archivy, tak vysvětlovala, že když vznikala katolická doktrína o čistce, tak ji lidé brali velmi doslovně. To nebylo jako, že duše někam odlétá a je nemateriální. Ale dokonce věděli, kudy, kterými a jeskyněmi se tam dostanou. Samozřejmě, že tady nevysvětlují doktrínu očistce, nebo že bych se za ní chtěla stavět, to rozhodně ne. Ale chci tím ukázat to, že naše lidská představivost i v tom raném novověku byla taková, že si představovala ten konečný svět, ten duchovní svět, jako zcela přirozenou součást toho světa současného. To teprve rozvoj vědeckého myšlení nám přinesl rozdělování na nadpřirozeno a přirozeno. A tak bych nás chtěla jenom malinko pošťouchnout, abychom správně a biblicky přemýšleli nad tím, co to znamená, když přemýšlíme o duchovním světě a ty obrazy, že jsou symbolické. Totiž pokud nám slibují na konci věku hostinu, tak mi dává naději, že ten věčný život bude daleko konkrétnější, smyslovější a bude nás bavit víc než život tady v této podobě světa nebo nějaký takový život, kde budeme zářit, protože budeme jenom duše bez těla. Kniha Izajáš, když odkazuje na tu poslední hostinu na konci věků, tak ji komentuje následujícím způsobem. Hospodin zástupů připraví na této hoře pro všechny národy hostinu tučných pokrmů, hostinu vyzrálých vín. Tučné pokrmy a vyzrálá vína, to také není náhodná metafora, ale záměrně smyslový jazyk. Prorok chce, aby to posluchač cítil v ústech, aby se mu na to zbíhaly sliny. Dobrý steak má být totiž dostatečně tučný, protože tuk nese chuť. Proto jsou nejdražší steaky na světě z krav, kterým se říká, nebo je to wagyu, japonský typ krávy, a je to neuvěřitelně tučný typ dobytka. A taky neuvěřitelně drahý kus masa. A dobré víno. Představte si to, že Bůh nás bude hostit. To nebude žádné nějaké tam přemýšlím. A asi bych to přirovnala k nějakému, ale i v těch taškách teď se dávají někdy i dobrá vína. No, nebudu se do kvality vína zabíhat. Každopádně předpokládám, že pokud Ježíš na hostině v Káni Galilejské dal a stvořil to nejlepší víno, které ti lidé do té doby pili, tak to taky nebude žádný splašek, bude to výborné. Máme se na co těšit. Ne se bát, anebo očekávat nudu. A tak se při následující písni zkuste zamyslet a klidně se také můžete ozvat, kdybyste chtěli, jakou máte představu o věčném životě. Je to něco, na co se těšíte, nebo čeho se trochu bojíte, že vás to bude nudit? A co by se změnilo, kdyby ta představa zahrnovala hostinu, dobré jídlo a lidi, které máte rádi, a samozřejmě Pána Boha, který je v tom všem s námi.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 a dnešním večerem vás provází Kateřina Fridrichová. Dozněla píseň, kterou zpíval Chris Tomlin, a ta nás odkazuje na verše v knize Zjevení, tedy na samém konci Bible, který a zpíval Hoden je beránek, a samozřejmě ten verš z Bible pokračuje, který byl zabit, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu, čest a slávu a dobrořečení. A mohli bychom i pokračovat pak verši 6 a 7 z 19. kapitoly. Hospodin náš Bůh vševládný, ujal se vlády, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišla svatba Beránkova. Dnes je totiž tématem svatební hostina, a především ta hostina poslední, ta, která završuje všechny příběhy a při které se ta jedna velká boží rodina sejde dohromady. A tak, jak jsme se od starého zákona vydávali do zákona nového až po knihu Zjevení, tu knihu, která nám ukazuje na konec věku, tak se teď ještě jednou podíváme na hostiny, při kterých se ukazuje Hospodin náš Bůh. Přichází hodovat s lidmi a postupně také přidává počet hostí, kteří jsou pozvaní na hostinu. Takže když upřeme svůj zrak na knihu Exodus, na 24. kapitolu, tak se ocitáme u hory Sinaj. Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta, vyvedl je z otroctví a přivedl je právě pod horu Sinaj, kde spolu uzavřeli smlouvu. Mojžíš přečetl podmínky smlouvy, lid s nimi souhlasil. Mojžíš pak vzal krev obětního zvířete a lid pokropil a řekl: hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě těchto slov. To je ve verši 8. Nejdřív přišla krev oběti a smíření. A pak přijde něco, na co se při čtení Exodu možná trochu pozapomíná, protože to sedí mezi dramatičtějšími a možná pochopitelnějšími scénami, než je tato dosti zvláštní pasáž. Verše 9 až 11 nám ukazují, jak Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších Izraele vystupuje na horu Sinaj a vidí Boha. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Byli Bohu tak blízko, že mohli zemřít, protože být v Boží přítomnosti znamenalo zemřít. Ale text říká jednoduše, Bůh na přední muže Izraele nevstáhl ruku. Uviděli Boha a jedli a pili. Jedli a pili nahoře v Boží přítomnosti, po smlouvě s pečetěné krví. Těch 70 starších není náhodné číslo. 70 národů, to je číslo z Genesis 10. kapitoly. Tabulka národů, které vznikly po událostech u babylonské věže. Trochu jsme je zmínili v tom dílu o adopci. Jak Bůh při babylonském rozpílení přenechal národy duchovním správcům, zatímco si Jákoba vyhradil jako svůj vlastní podíl, jako své dědictví. Ale těch 70 starších na Sinaji zastupuje celé lidstvo. Dokonce, což mi přijde zajímavé, velmi zajímavé, že předkřesťanští židovští komentátoři k tomu přidávají jeden spekulativní detail. Říkali, že u hory Sinaj Boží jméno zaznělo v 70 jazycích. Všechna ta umlčená jazyková společenství od Babylona, tak ta tam všechna byla, symbolicky tedy v tomto případě, reprezentovaná. Je to jakýsi hudební motiv, který zní na pozadí příběhu a který si nevšimnete, dokud vám na to někdo neukáže. A Bible tyto motivy opakuje. Ne vždy stejnými slovy, ale někdy místy, čísly, gesty. A tak se odvážím vás vzít sebou ještě o 15 století dál a k jinému kopci. Kraj je galilejský. Je to kopec u jezera a je pozdní odpoledne. Ježíš vyšel na odlehlé místo. Text v Markově evangeliu používá slovo eremos. Poušť, tedy odlehlé místo. Stejné slovo, které překlad starého zákona v řečtině Septuaginta používá pro táboření Izraele v poušti.
Zástup Ježíše následoval. A jeho učedníci samozřejmě také. Jejich 5000 mužů a ženy a děti nepočítaje. Učedníci počítají a dochází jim, že to není jen obtížný úkol. Je to absurdní úkol, tento nástup nakrmit. Na zakoupení jídla pro každého by nestačily ani 200 denáru. Ježíš jim řekne, vy jim dejte jíst. A všechno, co mají kolem sebe, je 5 chlebů a 2 ryby. A pak Ježíš udělá 4 věci. Vzal, požehnal, lámal a dával. Jsou to 4 slovesa. Pokud vám to zní povědomě, není to náhoda. Ale abychom pochopili proč, tak se ještě malinko vrátíme k hoře Sinaj. Mojžíš pokropil lid krví a říká, hle, krev smlouvy. Ježíš o 15 století později vezme při poslední večeři kalich a řekne, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. Stejný jazykový vzorec, stejná struktura, ale tentokrát není obětí zvíře, ale Ježíš sám. A na tom galilejském kopci, ještě před tou poslední večeří, Ježíš udělá přesně to, co udělá při té poslední večeři. Vezme, požehná, lámá a dává. Ten galilejský kopec, to je předzvěst. Ježíš nenasycuje zástup jako čistě podružný praktický problém, protože se tam zrovna ocitla spousta lidí. Ale je to taková liturgie. Je to další typ hostiny, která probíhá v boží přítomnosti. Pak je tu ještě jeden detail, který nám to propojí s knihou Exodus. Zvláště kdybyste ty příběhy četli za sebou, tak si toho asi všimnete. Ježíš nechá lidi posadit do skupin po 50 a 100. Přesně tak, jak byl organizován tábor Izraele na poušti. Takže máme tu horu, máme poušť, máme skupiny, které táboří. Tady se Sinaj opakuje. Ale vlastně nějakým způsobem je rozsah těch lidí větší. 5000, ne 70. Kromě toho, že Ježíš dokázal své božství, když dal jíst lidem chléb, který byl zázračný, tak to zároveň ukazuje, že není limit tomu, kolik lidí může být u společného stolu. Protože i po této hostině sebrali ještě 12 plných košů. Jeden za každý kmen Izraele. Jakoby text říkal, bylo dost pro všechny, kteří přišli. A ještě zbývá pro celý boží lid. Izajáš to viděl dopředu. Hostina tučných pokrmů a vyzrálých vín pro všechny národy. A Jan ve zjevení to také vidí, jak se naplňuje. Hle zástup, který nemohl nikdo sečíst ze všech kmenů, národů, lidí a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem. A hned na to zazní hlas, pojďte na svatební hostinu Beránkovu. Ten stůl se stal nekonečným. 70 starších na Sinaji, 5000 na Galilejském kopci. A teď je tu zástup, který nikdo nespočítá ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kmenů. Ti, kteří nebyli Hospodinovým lidem, když jsme si o nich povídali v dílu o adopci a kteří se stali jeho syny, kterým dal právo stát se božími syny. Ženy jako Ráchab a Rút, cizinky, které se staly součástí té jedné velké rodiny, stejně jako kmen Santalů, které jsem zmiňovala v jednou z dílů. Kmen, který poznal, že je Bůh, pozval k sobě. Ten Bůh, kterého oni a jejich předkové opustili, tak jsou znovu pozváni ke svatební hostině. No a pak, abych tu nezapomněla, přijde v 21. kapitole obraz, který tu celou sérii naší vlastně uzavírá. Je tu nové město, které sestupuje z nebe dolů na zem. Nejsou to nehmotné duše, které stoupají nahoru. Nebe přichází k hmotě, je tu nové nebe a nová země. A Bůh přichází, aby bydlel s lidmi. Bude s nimi, je tam sáno.
Bůh nás nezbaví fyzického těla, on ho promění, rehabilituje a dává nám cíl. Vlastně ten, který byl naplánován od samého počátku. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. A Bůh bude přebývat s nimi. Vzpomeňte na ten první díl série. Otec postavil dům pro nejmladšího syna a řekl, jednou se tam přestěhuj. A tady je ten moment. Otec se stěhuje k dětem. Nezbavil je fyzického těla. Proměnil je. To už jsem konec konců zmiňovala. No a pak je tu ten slavnostní stůl, ta hostina. Víme už a slyšeli jsme, že ten stůl se rozrůstá po celé dědiny. Bůh nám ukazuje, jak nás zve k sobě. A teď tady už může sedět celá Boží rodina. A tak se i při té následující písni zkusme zamyslet nad následujícím. Série začala u otce, který má velkou rodinu. Tady vidíme, kde to končí. Jak vám vyhovuje ta myšlenka, že hostina je cíl a nejen obraz, nejen symbol? Tak klidně můžete přemýšlet.

Posloucháte závěrečnou část dnešního pořadu Kudy kam na Rádiu 7 a to s Kateřinou Fridrichovou. Zároveň taky posloucháte poslední díl této série, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. A tak se budeme skutečně společně loučit i s tím tématem, ale dneska jsme si odpovídali na otázku. Začala jsem otázkou, co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi. Myslím, že teď máme už odpověď. Bůh hoduje s lidmi, protože to tak bylo od počátku zamýšleno. Protože i když si zvolil hlínu jako materiál pro stvoření těch nejmladších svých synů na tomto světě, tak počítal s tím, že tam bude přebývat s nimi. A protože stůl je místo, kde se rodina schází, tak protože ten celý příběh od zahrady Eden přes Sinaj až přes Galilejský kopec míří k tomu jednomu okamžiku, kdy bude právě celá rodina znovu u stolu a nebude tam prázdná židle. To znamená, tím jsem chtěla říct, že nějakým způsobem je to v nás lidech zakódováno, že čekáme, že spousta věcí se vyřeší dobrým jídlem. Konec konců, co jiného je svatební hostina než nějaký konec části příběhu. A je to ten konec toho zamilovaného příběhu, toho příběhu o chození, o poznávání se vzájemně a je to vlastně ten moment, kdy se ti dva snoubenci vzájemně vydají bez výhrad. A tím vlastně jedna část příběhu končí, ale zase celá velká část příběhu se otevírá. To znamená, tohle není konec v tom pravém slova smyslu, je to předěl. A pro každého z nás je to tak vlastně také předěl. Něco starého končí a něco nového začíná. A tady jsem vás chtěla povzbudit, protože nečekám, že to bude velká nuda. Že pokud čekáme, že věčný život bude nuda, tak je to vlastně selhání naší představivosti, protože když nám Bůh umí dávat dobré věci tady na zemi, když nám chutná dobře ugrilovaný steak, dobře

Hle, stojím u dveří a tluču, kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kristus se taky rád nechá pozvat, aby s námi slavil. Je to totiž vzájemný vztah. To jsem tady nezdůraznila, ale samozřejmě, že v různých kulturách, ale vlastně ve všech kulturách je také jídlo tím, jak se navazují vztahy, případně pokud s někým jíte u stolu, znamená to, že jste více či méně v mírovém vztahu a někdy dokonce vzniká vzájemná zodpovědnost za hosta, případně daleko hlubší vztah. A když někoho pozvete na jídlo, na večeři, tak je zcela obvyklé, ba dokonce slušné, abyste pozvání oplatili. A samozřejmě víme, že ten díl o Ježíši jako prvorozeném bratru končí tím, že nás prvorozený bratr také pozval ke stolu. Zapojí nás do rozhodování o rodinné firmě. To je to, co znamená, když se píše, že spolu s ním budeme vládnout. Protože dědictví ve smíru totiž není sólová záležitost, ale je to záležitost rodina. Budeme vládnout spolu s ním, dokonce nad anděli. Já vím, že jsem to dnes vzala trochu hopem, letem světem celou Biblí. Od Abraháma přes Mojžíše, přes Galilejský kopec až po Jana ve zjevení. Ale pokud vám chybí detaily a zmínila jsem věci, ke kterým byste se chtěli vrátit, nebo vám některý díl této série ušel, pak si ho rozhodně můžete stáhnout v archivu Rádia 7, na Spotify, nebo třeba jako podcast, a nebo dokonce prý i na YouTube. Tak podle preference, jak by někteří řekli, každého soudruha, k čemu se dostanete, rozhodně je to k dispozici, kdybyste si chtěli něco osvěžit. A já se vrátím ještě na samý začátek dnešního pořadu. A ten jsem začala a mohlo by se říct, že jsem začala trochu smutně, protože jsem vyprávěla, že jsem seděla na pohřbu a poslouchala, jak kněz označil zemřelou sousedku jako družičku pozvanou na svatbu, tak jak to známe z Ježíšova podobenství. A kněz to vlastně pojmenoval správně. Je mi jasné, že nemám jak zjistit, zda ona konkrétně bude u toho stolu, protože to ví jen Pán Bůh. Ale byla to sousedka, která celý život žila pár domů od nás, vídali jsme ji několikrát týdně. Byla to paní, která se dožila 94 let a zanechala za sebou asi 17 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Neuvěřitelný život a přesto po ní samozřejmě její rodina truchlila. A tak bych nás všechny chtěla tímto povzbudit, protože tak, jak jsem říkala, to pozvání platí pro každého z nás a je zároveň nadějí, že se k té svatbě Beránkově dostaneme. Že to, že opouštíme tento svět, neznamená, že se znovu s těmi, které máme rádi, neshledáme. To je přesně ten moment, kdy si můžeme říkat, že pokud přijímáme tělo a krev, tak nejenom zvěstujeme smrt Pána Ježíše, dokud nepřijde, ale zároveň si tím připomínáme, že i pro nás je naděje a místo u stolu, u té závěrečné hostiny Beránkovi. A ten stůl, jsem přesvědčená, že to není nějaký studený banket, kde všichni sedí rovně a mluví jenom velmi opatrně a velmi vychovaně. To asi, dobře, nebudu spekulovat. Přemýšlím jen nad tím, že si to představuji jako stůl, u kterého lidé vlastně si užívají. Mluví přes sebe, protože si toho mají spoustu co říct. A nebo už získali takovou trpělivost, že dokáží hovořit a počkat si, až to dořekne ten jiný. Ale nikdo už nebude spěchat, protože budou doma. A jídlo, nevím, jak úplně vypadá nebeské jídlo, které bude jistě skvělé, ale ten rozhovor bude možná přednější. Bible nám to vykresluje jako tučné pokrmy a vyzrálá vína, tedy ta nejdražší a nejvybranější jídla, která byla tehdejším starověkým lidem dostupná. A Izajáš o tom psal s takovou chutí,

Tíže je mi jasné, že věděl, o čem mluví. Můžeme se těšit, že město sestoupí z nebe dolů na zem a Ježíš a Bůh a vlastně Bůh, Trojice, Duch Svatý, budou přebývat mezi svými lidmi uprostřed nich. A celá ta rozptýlená rodina, která původně zradila, která hledala, která nemohla najít, která nepatřila do rodiny, lidé jako Ráchab, jako Rut, jako my samotní, se stali bratry a sestrami u Božího stolu. Věřte mi, nebudou tam prázdné židle. A u toho stolu na nás čeká místo ne proto, že jsme to dokázali, ale proto, že máme milujícího otce a prvorozený bratr nám řekl pojďte a posnídejte. A protože je to také on, kdo klepe na dveře a klepe stále, protože pokud mě slyšíte právě teď, tak to znamená, že Boží hostina se ještě nekoná a že máte šanci. Takže bych nás všechny pozvala k tomu, abychom možná zapřemýšleli nad tím, jak se můžeme těšit, abychom nabrali naděje, pokud jsme někoho ztratili a samozřejmě vím, že je to bolestivé, když někoho ztrácíme, ale zároveň také už mám zkušené to, že když víme, kam ten milovaný člověk odchází, tak ta bolest, ač reálná, tak vlastně není konečná, protože máme naději, že se s nimi setkáme. A to je vlastně dobrý konec příběhu. A my jsme zrovna teď ještě někdy uprostřed něj, ale mám naději, že všichni společně jsme na cestě domů. Já vám děkuji, že jste se mnou byli celou sérii ze studia Rádia 7. Se loučí z režie Michal Crhák a od mikrofonu Kateřina Fridrichová.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: Minula 10. hodina ze středy 3. června. Posloucháte Rádio 7 a u mikrofonu s vámi stále Aneta Lofítková. Ještě jsou před námi společné 2 hodiny a tahle 10. přichází s koncertínem. Příjemný poslech.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí, vítám vás při poslechu pořadu, v němž má hlavní slovo krásná muzika. Začíná koncertino, kterým vás bude provázet Dalibor Bakala. Mým přáním je, aby vám dnešní hudební nadílka pohladila duši a věřím, že Allegro z 12. koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla by to mohlo dokázat. Přeji vám příjemný poslech.

Mezi oblíbená díla světové huslové literatury bez pochyby patří koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. V následujících minutách zazní jeho nádherná druhá věta, Canzonetto.

Dozněla druhá věta koncertu D-dur Petra Iliče Čajkovského. Mecenáškou tohoto skladatele byla paní von Meck, u níž 2 roky působil jako domácí pianista další výrazný zjev evropské hudby Claude Debussy. Z jeho první knihy Preludií a etid si nyní poslechněme etidu číslo 1 chromatickou.

Hudebním jazykem Johannu Sebastianu Bachovi nejvlastnějším byla fuga. Druh skladby, který tu byl dávno před Bachem, ale který byl Bachem přiveden k dokonalosti. Fuga je vlastně rozhovorem několika hlasů, kdy každému z nich je na chvilku dáno hlavní slovo. Poslechněme si teď společně jeden takový vícehlasý dialog ve Varhaní fuze C-dur.

Zygmunt Hafner, vážený salzburský měšťan, si u Mozarta objednal hudbu. Měl to být svatební dar pro jeho dceru Elizabet. Tím byl dán podnět ke vzniku serenády D-dur, zvané Hafnerova. Uslyšíme její pátou větu, Menuetto galante.

Posloucháte Concertino, jehož dnešním průvodcem je Dalibor Bakala. Come again, sweet love. Přijď znovu, sladká lásko. Zpívá se v písni Johna Dowlanda, slavného loutnisty shakespearovské Anglie. Píseň vyšla ve sbírce The First Book of Songs or Airs roku 1597.

Bachův nejmladší syn Johann Christian se narodil, když otci bylo 50 let. V 19 letech se přestěhoval do Itálie, kde působil jako varhaník v milánské katedrále. Poté se usadil v Londýně, stal se oblíbencem královny Charlotte a pohyboval se ve šlechtických kruzích. Londýn však musel opustit, když ho začaly tížit zdravotní problémy, kterým nakonec v 47 letech podlehl. Z tvorby Johanna Christiana Bacha si nyní vyslechneme první větu Tria B dur pro dvě flétny a basso continuo.

Významná osobnost hudebního romantismu Franz Schubert byl nejenom výborným hráčem na klavír, ale i zdatným houslistou. Hře na tento instrument byl od 8 let vyučován svým otcem, hrával ve školním orchestru, při domácím muzicírování i v orchestru ochotnickém. V jeho skladbách pro housle je proto cítit důvěrná známost a porozumění tomuto nástroji. Poslechneme si menuet ze sonatiny A-moll pro housle a klavír.

Milí posluchači, naše koncertino se blíží ke svému konci. Uzavřeme je symfonickou básní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Poslyšte, jak obsah básně nastínil sám autor. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, báj o dívce Šárce. Skladba počíná líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, kteří táhnou na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek a čelstivý přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ke krvavému činu. Hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycení pomsty Šárky, toť konec skladby. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou se těší váš dnešní průvodce Dalibor Bakala.

Koncertino je za námi a doufám, že jste se pozitivně naladili. Pokud vás baví tyhle hudební pořady, tak nezapomeňte poslouchat další část, další díl Koncertina, které nás čeká v pátek v 17 hodin, premiéra potom v neděli v 15 hodin.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

ze všech stran. Bolest, strach, spousty rád.

Máme 11 hodin večer středu 3. června 2026 a ladíte večerní program na Rádiu 7. I tuto poslední hodinku ze středečního dne s vámi budu trávit já, Aneta Lofítková. Za chvilku přichází čtení na pokračování, ve které probíráme knihu Muzikant na jezeře. Ještě předtím ale několik písní, jako například tahle od kapely Petra, ve které se zpívá, jsou chvíle, kdy se ti zdá, že už nemůžeš dál.

are still with me. Stále ještě věřím ve tvou spravedlnost, v tvou pravdu a i když nevidím, věřím. Slova písně I Still Believe od zpěváka Jeremyho Kempa. Ještě je před námi jedna píseň, Oceán kapely Connect Worship, a potom už tady na vás čeká čtení na pokračování, kde budeme pokračovat ve knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. V podání Vladimíra Hausera uslyšíme závěr povídky Kočičák. Na pozadí tajemna vypráví autor příběh, do kterého vstupuje dávná křivda. Bohoušovi se v Mariáši neustále vrací karta žaludského esa Kočičák. Manželka Líba ho poslala ke kartářce. Prognóza zněla: problémy, nebezpečí a smrt. Líba věří, že podivné události souvisejí s Bohoušovou nečekanou cestou do Rožmitálu. Přesvědčila ho, aby se tam znovu vydali. V Rožmitále našli sympatického průvodčího Miloše Kaválka, který Bohoušovi předtím pomohl s penězi. Miloš je pozval k sobě domů na koláč. Když ale přišli do jeho domu, zjistili, že je odemčeno. Atmosféra se rychle mění v nebezpečné drama. Uvnitř na ně čeká ozbrojený muž Jiří Čepelka. Tvrdí, že si přišel vyřídit staré účty spojené s Milošovým otcem, bývalým vězeňským dozorem.

Před 29 lety, červen 1963. Zazvonil zvonek. Mami, táta se vrátil, teď už bude pořád s náma. 9letý Jirka se šťastně rozběhl ke dveřím a chystal se skočit tátovi do náručí. Nikdy předtím to udělat nemohl, protože tátu znal jen spoza mříží, ale nespočetněkrát si představoval, že to takhle udělá. Bude to poprvé a nebylo nic, na co by se víc těšil. Otevřel dveře a úsměv mu zmizel z tváře. Na prahu stál starší člověk, který se tátovi ani trochu nepodobal. Byl vysoký, příšerně vyhublý a všechno na něm podivně viselo. Jakoby ten oděv patřil někomu jinému. Navíc sako i kalhoty museli vyjít z módy dávno předtím, než se Jirka narodil. A čepice, kterou měl na hlavě, Jirkovi připomněla fotku z učebnice, pod kterou stálo Vítězný únor, dělnická třída přebírá moc. Jirka na něj civěl a vůbec se nesnažil skrýt zklamání, že to není táta. Mezitím se mu za zády objevila máma. Co si přejete? Muž se zhluboka nadechl. Tohle nebude snadné, to ale věděl, už když se rozhodl jet do Rožmitálu a zazvonit u těchhle dveří. Můžu dál, prosím? Paní Čepelková ustoupila a po ní i Jirka. Muž vstoupil do předsíně. V pokoji se posadil na gauč a sundal si čepici. Neměl moc vlasů a ty, které mu zbývaly, byly ostříhané na delšího ježka. Máma odešla do kuchyně a po chvíli se vrátila s čajem a talířem jablkových buchet. Mlčky to položila před hosta a sedla si na židli naproti němu. Jirka, který stále zpracovával svoje zklamání, zůstal stát a z úctivé vzdálenosti si ostřežitě prohlížel toho chlápka. Muž se chvilku ošíval a díval se na podlahu. Vašeho manžela měli příští týden propustit. Ten minulý čas zněl zlověstně. Jirka to nepostřehl, ale máma hned věděla, která by. Vlastně to tušila, už když toho člověka spatřila ve dveřích. Oči se jí zaplavily slzami. Muž se na ní nedokázal podívat. Zrak měl stále upřený na imitaci perského koberce a usilovně studoval barevné vzory. Víte, Vlasta byl můj kamarád. Nejlepší chlap, co jsem znal. Konečně našel odvahu na paní Čepelkovou pohlédnout. Promiňte, nepředstavil jsem se. Pavel Hubený. Jirka si pomyslel, že přiléhavější příjmení si tenhle člověk vybrat nemohl. Pan Hubený zvedl ze stolu šálek a s neskrývaným potěšením si přivonil. Teprve chvilku na to se napil a z talířku si vzal buchtu. Po prvním soustě zvedl oči ke stropu a slastně pronesl. To je rozkoš. Něco takového jsem neměl více jak 12 let. A vrátil se k tématu. Poslední 2 roky jsme s Vlastou byli na stejné celé a za tu dobu jsme se skamarádili. Nikdy jsem nepoznal lepšího přítele. A on mi kladl na srdce, Pajko, kdyby se se mnou něco stalo, tak to musíš říct mojí ženě a Jiříkovi. Tak jsem tady. Kdyby panu Hubenému ještě zbyly nějaké slzy, tak by se byl rozplakal. Jenomže on už žádné neměl. Vlasta je mrtvej. Chápete? Příští týden měl jít domů, ale nepůjde. Ten sráč. To jméno si zapamatujte. Kaválek. Jindřich Kaválek, tak se ta svině jmenuje.
Teprve teď našel pan Hubený tolik slz, aby mu mohli vytrysknout z očí. Paní Čepelková vstala a celá roztřesená přistoupila k panu Hubenému, položila mu ruku na rameno. Chvilku počkala, až se sklidní natolik, aby mohl mluvit. Na podlahu kapaly její slzy. Pan Hubený se trochu vzpamatoval a pokračoval. Před 2 týdnama nás nahnali bourat starou halu v jedné fabrice. Byla to dřina, ale aspoň jsme po dlouhé době byli na čerstvém vzduchu. Vlastovi se ta práce líbila a mě taky. Na sucho polkl a pak si svlažil hrdlo čajem. K večeru jsme už měli hotovo a šli jsme si sednout na zítku, než nás zase odvedou zpátky do kriminálu. A v tu chvíli ten bachař zařval na Vlastu, kde máš lopatu, nechal si ji tam, ty hovado, mazej pro ní. Vlasta stál jak opařenej. Do té budovy už nemohl, ta měla každou chvíli spadnout. Dělej, Nemo! Kaválek vytáhl pistoli a divně se přitom usmíval. Tenhle úsměv jsme znali, vždycky to znamenalo průšvih. Jestli tam nepůjdeš, tak seš jinde, než máš bejt, a to je jako bys utek a já můžu střílet. Vyloženě se těšil, že to bude moct zmáčknout. Vlasta na něj nevěřícně koukal, ale když viděl, že to Kaválek myslí vážně, tak šel. Nemůžete ho tam teď poslat, pane veliteli, kvůli nějaký blbý lopatě, teď to na něj spadne, zavolal jsem na Kaválka. Drž hubu, zařval Kaválek a namířil pistoli na mě. Vlasta zmizel v té zřícenině a pár vteřin na to se ozval strašlivý rachot. Vlastovo tělo jsme našli až druhý den. Pan Hubený zvedl šálek se zbytkem čaje, ale ruka se mu tak třásla, že musel chvilku počkat, než se mohl napít. Celý roky jsme to tam s Vlastíkem přežili. A pak, těsně předtím, než měl jít domů, pan Hubený se znovu roztřásl. Ten sráč, zapamatujte si to jméno, Kaválek. Může se vám to hodit. Snad někdy přijde čas na spravedlnost. Jirka, který celou dobu stál jak opařený, si to jméno vryl do paměti. Kaválek, bachař na Borech. To nezapomene.

Středa po obědě po druhé. Kaválek, Bachas na Borech. Ten večer jsem si to v posteli opakoval snad 100krát, abych to nikdy nezapomněl. Dovyprávěl Čepelka bezmála 30 let starou tragédii. Miloš vyskočil z gauče. Ale to je... Držte hubu, zavelel Čepelka. A sednout. Celou tu dobu měl ruku s pistolí položenou na stehně a mířil na Miloše. Teď ji zvedl. Miloš čekal hlasitou ránu a zásah, nejspíš někde v oblasti prsou. Nic z toho ale nepřišlo a on pocítil úlevu. Raději poslechl a posadil se. Ale to je nesmysl, výsměšně dokončil za Miloše Čepelka. Tohle jste chtěl říct? Miloš se neodvážil odpovědět. Čepelka pokýval hlavou. Ne, pane Kaválek, to není nesmysl. Váš otec, ten hodný a férovej bachař, mi zabil tátu. A já jsem si tenkrát slíbil, že mu to neprojde. Že mu to spočítám za tátu i za všechny ty další chudáky, které jim strpčoval život. Někdo to přece udělat musí. Vy, paní, obrátil se Čepelka na Líbu, natočila byste mi, prosím, vodu? Nějak mi vyschlo. Neobtěžoval bych vás, ale jistě vidíte, že sám si teď pro ně dojít nemůžu. Líba vstala. Jděte pomalu a neudělejte nějakou hloupost. Mrzelo by mě, kdyby se vám něco stalo. Vždyť víte, že ten bachař je mrtvej. Tak co tady po panu průvočím chcete? Zkusila Líba, když Čepelkovi nesla sklenici vody. Ke mně se nepřibližujte, upozornil jí Čepelka. Položte to tady na kraj stolu a jděte si zase sednout. Napil se a udiveně se zeptal. Vy to pořád nechápete? Ten hajzl mi zabil tátu. Dluhy je potřeba platit. On už zaplatit nemůže, ale dluh pořád trvá. Líba věděla, že by ho neměla dráždit, ale nemohla si pomoct. Dyť, mlčte prosím, ještě jsem neskončil, přerušil ji Čepelka a pohlédl na Miloše. Možná vás, pane Kaválek, zajímá, proč mi to trvalo tak dlouho. Vždyť jsem si vašeho otce mohl najít už dávno. Ne, nemohl. V 73. to mi bylo 19, mě odvedli na vojnu. A já jsem se rozhodl, že státu, který dovolí sviním, aby zabíjeli nevinný lidi, sloužit nebudu. Zmizel jsem za hranice, ale slíbil jsem si, že se jednou vrátím, jenže to jsem mohl až před 2 lety, kdy už nehrozilo, že mě tady zavřou a skončím jako táta. Od té chvíle jsem pátral po tom Kaválkovi, bachaři na Borech. Tak jsem tady. Trochu pozdě, ale ne úplně. Našel jsem aspoň vás. Přišel čas splatit dluh. Čepelka pozvedl pistoli. Vy dva si radši odsedněte, vyzval Bohouše a Líbu. Bude lepší, když se budete od pana Kaválka držet dál. Všem bylo jasné, že to přichází a nemůžou proti tomu nic dělat. Čepelka řekl, co potřeboval a teď se chystá Miloše odstřelit jako králíka. V takové chvíli tělo člověka neposlouchá. Bohouš s Líbou cítili, že by se měli uklidit do bezpečné vzdálenosti od Miloše, ale nemohli se pohnout. No tak honem, popohnal je Čepelka. Najednou Líba, která seděla mezi Bohoušem a Milošem, udělala něco, co nikdo nečekal. Ani ona, jen jí to problesklo hlavou, neměla čas nad tím nápadem přemýšlet. Vstala tak rychle, jaký to věk dovolil, a postavila se před Miloše. Bohouš se jí pokusil strhnout zpátky, jeho reakce ale nebyla dost rychlá. Když se nahnul a natáhl ruku, Líba už byla mimo dosah. Co blbneš, vykřikl.
Současně s ním zařval čepel. Kazmiste, nebo to schytáte! Spoušť ale nestiskl. Líbě bušilo srdce jako o závod a dech se jí zrychlil tak, že nemohla mluvit souvisle. Nemůžete ho zabít. Nic vám neudělal. To není ten bachař, ten vrah. On je průvodčí. Nemůže za to, co udělal jeho otec. Copak to nechápete? Chcete zabít nevinného člověka? Čepelka mezitím seskočil ze stolu. Ženská, uhněte, nehrajte si na hrdinu, teď na to není ten správný čas. V tom se Bohouš zpamatoval. Vstal a pokusil se celou svou váhou odrazit Líbu stranou, ona ale stála příliš pevně. Čepelkova pistole už nemířila na sedícího Miloše, ale na stojící trojici. Vpředu Bohouš a Líba, za nimi Miloš, který se také postavil a snažil se ty dva odstrčit a dostat se před ně. Neblbněte, uhněte, on chce mě, přece se nenecháte zastřelit. Líba, která nespouštěla oči z čepelky, Miloše okřikla. Nepleťte se do toho, když stojíme před váma, tak nevystřelí. Snažila se, aby to znělo přesvědčivě, ani ne tak pro Miloše jako pro čepelku. Jistá si ale nebyla ani trochu, celé tělo se jí třáslo, nemohla se tomu ubránit. Ještě chvilku pomyslela si a podlomí se mi nohy. Bohouš usilovně lovil v paměti věty z televizních kriminálek, kdy se policejní psycholog snaží sklidnit únosce, který se chystá zabít rukojmí. Odejděte, pane čepelko. Řekl pomalu, hlasem tak klidným, jak v téhle vypjaté chvíli dokázal. Prožil jste hrozné věci a my naprosto chápeme, že si ten zločin zaslouží trest, jenže vrah vašeho otce tady není. Nemáte koho potrestat. Odejděte a já vám slibuju, že policii nezavoláme. Jděte, prosím. Milošovi se na okamžik podařilo odstrčit Líbu a prodrat se do popředí. Čepelka byl z té nepřehledné situace vystresovaný zrovna tak, jako trojice před ním. Kromě něj si v tu chvíli nikdo neuvědomil, že to suché prásknutí je výstřel. Přišel tak nenadále, že ho jejich mozky prostě odmítali přijmout. Zasýpal čepelka, spustil ruku se zbraní a kvapně vyběhl ze dveří.

0: Ti tři chvíli nehybně stáli, než jim došlo, že jsou v místnosti sami. První se pohnul Bohouš. Předklonil se a chtěl si sednout. Na gauč se ale netrefil a sesunul se na podlahu. Oběma rukama si držel levý bok a pod prsty se mu objevila mokrá, rudá skvrna, která se zvětšovala. To ne, vykřikl Miloš. Otočil se na Líbu. Postarej se o něj, běžím do budky zavolat záchranku. Teprve teď Líbě došlo, co se stalo, a sklonila se k Bohoušovi. Zmocnila se jí panika.
1: Bohouši, Bohoušku, prosím tě, to nemůžeš.
0: Bohouš se udiveně podíval na zakrvácené ruce a zvedl zrak k Líbě.
2: Vidíš, Libuš, ta čarodějnice měla pravdu. Kočičák, neštěstí a smrt. A víš, že to není tak hrozný? Ani to pořádně nebolí. Jenom to blbě vypadá.
0: Vypravil ze sebe s námahou a pokusil se o úsměv. Líba mu křečovitě objímala hlavu.
2: Neblbni, Libuš, teď mě udusíš. Neboj, mě udělali za první republiky, já mám tuhej kořínek.
0: Líba se celá třásla a nedokázala Bohouše pustit. Teprve po chvíli si svlékla kabát a svetr a sedla si vedle něj. Svetr mu přimáčkla na ránu, aby zmírnila krvácení.
1: Bohoušku, já jsem tak blbá, celý jsem to podělala a kvůli takové svini.
0: Bohouš se na ně nechápavě podíval.
2: Svini?
0: Líba se k němu přitulila a pevně ho tiskla.
1: Jo, teprve teď mi došlo, kdo to je. Kaválek, bachař na Borech. Pamatuješ? Můj táta. Zavřeli ho, aby mu mohli ukrást statek. A seděl kde? Na Borech. Když ho propustili, tak mi něco málo řekl. On o tom moc nechtěl mluvit, asi to bylo hodně zlý. Zmínil se ale o Kaválkovi. Sadista, který mu pouštěl do celý vězně, ne politický, ale zločince, a oni mu pokaždý dali pořádnou nakládačku. A ten Kaválek se na to s potěšením díval.
2: Jo, pamatuju. A...
1: No přece, my jsme tady zachránili Miloše Kaválka, jeho syna. A spískala jsem to já, který jeho fotr zabil tátu. Dyť můj táta z kriminálu vylezl jako úplná troska a krátce po propuštění umřel. Měla jsem ho nechat chcíprout hajzla, toho Miloše. Ten chlap Čepelka měl pravdu. Dluhy se musí platit.
0: Bohouš unavenýma očima pohlédl na Líbu a s námahou ji pohladil zakrvácenou rukou.
2: Libuš, neblbni, udělala jsi to dobře. Neříkala jsi před chvilkou, že Miloš není ten vrah? Nemůže za to, co udělal jeho fotr. Je to průvočí, férovej chlap, půjčil mi 50 korun.
0: Bohoušovi se zatmělo před očima a hlava mu spadla na prsa. Líba seděla na podlaze vedle Bohouše, stále ho pevně objímala a po tvářích jí stékaly slzy. Po nekonečné 3/4 hodině zaslechla houkání sanitky, které se přibližovalo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Zítra ve 12 hodin a 15 minut budeme pokračovat Muzikant na jezeře, moje pouť do Santiaga, první část.

Jak i samotná píseň naznačila, tak náš čas se pomalu naplnil a blížíme se k půlnoci, která přinese nový den i nového moderátora a taky další porci pořadu a hudby k poslechu. Z mé strany je to pro tuhle chvíli vše, tak mi nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou a pokojnou noc.

půlnocí začíná čtvrtek, který ponese datum 4. června. Na Rádiu 7 také začíná noční vysílání, u jehož poslechu vás ráda vítá Broňa Procházková. Na začátek dnešní noci se pojďme podívat na nabídku pořadů. Jakými tématy lákají k poslechu? Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody, zaslibuje Hospodin ústy proroka Malachiáše. Ovšem tehdejší náboženští vůdci Boží jméno spíše znesvěcovali a celou službu odbývali jako únavnou povinnost. V dalším pokračování pořadu Světem Bible se zaměříme na odpovědnost těch, kteří mají Boha reprezentovat, a na nebezpečí, kdy se z duchovního života stává jen prázdná hra. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho poslouchejte ve čtvrt na jednu. Věk označovaný za teenagerovský není snadný. Mladý člověk hledá své místo ve světě. Jak mu pomoci, řešil jeden z pořadů našeho vysílání v roce 2007. Relace Poklady z archivu nabídne jeho reprízu. Nalaďte si od 13:00. Ve čtení na pokračování posloucháme knihu Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl herec Vladimír Hauser. Staré účty se musí platit, nebo ne? Povídka Kočičák graduje ve 2:15. Už potřetí vás zveme v pořadu Večer pod lampou k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Závěrečnou kapitolu, zhrnující život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně dobové korespondence, uslyšíte potřetí raní. Ve 4:15 průsečíky o umělé inteligenci a její úloze v oblasti dezinformací. V 3D talk s Vojtou Barotem a jeho hostem Petrem Rausem o tom, jak jako vedoucí dobře odejít z vůdčí pozice. A o 17:30 relace Základy, ve které přiblíží odpověď na otázku, kdo je Bůh, učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. K přehledu pořadu přidávám přání dobrého poslechu.

0: Další díl cyklu Světem Bible otevře nekompromisní texty proroka Malachiáše a zamíří přímo do řad těch, kteří mají jít příkladem. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého odhalí skrytá duchovní nebezpečí v podobě lenosti, ctižádosti či nudy a ukáže, jak snadno lze sklouznout k povrchní náboženské hře.
1: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat i to, co je na něm. Obětovaný pokrm je zlehčen. Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, praví Hospodin. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, praví Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Milí posluchači, to jsem vám na úvod našeho dnešního společného přemýšlení nad Písmem svatým připomněl úsek od 11. po 14. verš v první kapitole Malachiášova proroctví. A náš starý učitel, doktor McGee, k tomu zase připojuje řadu svých příkladů, příběhů a zamyšlení spojených s aplikacemi. Jako malý kluk jsem si hrál na obchod, vzpomíná starý pán. Staré prázdné konzervy jsme s ostatními kluky naplnili pískem anebo všelijakým smetím a prodávali jsme je dětem od sousedů. Měl jsem obchod. Nikam to sice nevedlo, ale byla to prima zábava. I dnes je mnoho dospělých, kteří mi tuhle naši hru z dětství nápadně připomínají. Hrají si totiž na kostel anebo na církev. Když jsem byl ustanoven do kazatelské služby, muž, který mě do ní uváděl, popsal tři hříchy, kterých bych se měl při své službě vyvarovat. Možná jsem se nezachoval vždycky tak, jak bych měl, ale tyto tři hříchy si stále pamatuji. Hřích číslo 1 ve službě je lenost. Ano, to je pravda. Víte, proč je dnes tak málo vykladačů Božího slova? Protože to vyžaduje pilné studium. Je snadné, aby si pastor našel během týdne spoustu práce. Hanba tobě, když si během týdne nárokuješ čas kazatele a neumožníš mu pilně na kolenou studovat, když to potřebuje. Studium, má-li být kvalitní a mocné, je časově náročné a je třeba mu ten čas věnovat. Kazatel Božího slova nemůže počítat, že bude skutečně učitelem Božího slova a zvěstovatelem Božího poselství, je-li líný. Jeden mladík, můj student, se stal pastorem v Kalifornii. Když tam byl asi 3 roky, přijel za mnou a chtěl si se mnou pohovořit. Šli jsme spolu na oběd a zeptal jsem se ho, tak co, jak se ti daří, v čem máš problém? Asi tu službu vzdám. Už vlastně nemám o čem kázat. Začínám se prostě opakovat a lidé to pozorují. Tak jsem se ho zeptal, a jak dlouho ti trvá, než se připravíš na jedno kázání? No, už jsem spotřeboval všechna vaše kázání, která jsem měl, ale taky jsem kázal i něco jiného. Příprava jednoho kázání mi zabere tak 3 hodiny. Řekl jsem mu, Moje kázání tak možná nevypadají, ale přípravou jsem strávil někdy i 24 hodin. Nekázal jsem, pokud jsem nebyl plně připraven. Lenost je tedy velký hřích a Bůh to nepromíjí. Nedávno jsem mluvil s jedním mladíkem, který chtěl jít do služby a v jednu dobu měl velkou naději, že půjde na seminář. Má ovšem úplně falešnou představu, že se může stát kazatelem jenom tím, že půjde a nechá se vyučovat Duchem Svatým, jak tomu on říká. Milí příteli, Duch Svatý nikdy neučil ani nevedl líného kazatele. Povede jen toho, kdo je ochoten jít namáhavou cestou studia s pokornými modlitbami. Duchovní bohoslužba se Izraeli, o němž si to v našem proroctví čteme, stala nudnou, protože nemilovali Boží slovo a stali se z nich hrozní lenivci. Je třeba si napřed zamilovat Boží slovo. Tím se Bible odlišuje od všech ostatních knih. Každé jiné knize musíš napřed dobře porozumět, aby si k ní mohl vytvořit vztah. Ale máme-li porozumět Božímu slovu, má-li k nám opravdu hovořit, je třeba si je napřed zamilovat.

Druhý velký hřích ve službě kazatele je samolibá ctižádost. Vzpomíná náš učitel na to, jak byl uveden do kazatelské služby. To se může projevovat různými způsoby. Je to určitá forma touhy po slávě, anebo touha po ovládání druhých. Chtít být velkým kazatelem, chtít kázat před velkými davy. Touha po spasení nových a nových lidí, třeba celých zástupů, je krásná a motivující k pokorné a zodpovědné službě. Ale ta touha mít davy posluchačů, které jásají nad tím, co kazatel řekne, to se snadno může stát svodem k samolibosti, která už je hříchem. Jsem přesvědčen, že velcí kazatelé dneška nejsou ve velkých církvích a nevždy mluví před mnoha posluchači. Před nějakým časem jsem poslouchal jednoho člověka, jak kázal, vzpomíná ještě dále náš vykladač. Nemyslím si, že by tam bylo víc než 100 lidí, ale bylo to velké kázání, výborný výklad. Rozehřálo mi to srdce, když jsem slyšel mluvit toho mladého muže, vzpomíná zkušený hlasatel božích pravd. Zeptal jsem se ho, jak dlouho ses připravoval na toto kázání. Řekl mi, že na tom s touhou a s modlitbami pracoval celý týden. Odhaduji, že nad přípravou svého proslovu strávil možná 20 hodin a přitom bylo vidět, že je ochoten sloužit i malé skupině lidí. Mnozí však dychtí stát se velikými a kázat velkým davům. Slyšel jsem o kazateli někde v Texasu, který jednoho dne přišel domů a řekl své ženě: lidé z kostela v sousedním městě mě požádali, jestli bych nechtěl být kazatelem u nich. Je to větší město, větší kostel, dávají větší plat a vůbec jsou tam daleko lepší lidé. Já jdu do své pracovny a budu se modlit, co pán ode mě chce. Jeho manželka zareagovala: půjdu se modlit s tebou. Její muž, kazatel, odvětil: kdepak, zůstaň tady a začni balit. Myslím, že mezi kazateli je mnoho takových, dodává prostě náš starý učitel.

Třetím velkým hříchem ve službě kazatele je být nudný, zdlouhavý, unavující. Příčinou takového stavu je obvykle to, že takový kazatel nemá trpělivost pilně číst Bibli, přemýšlet nad ní a také se vytrvale modlit. Jsou kazatelé, kteří nemají zvláštní výjimečný dar, a mnozí jej nemají, a přesto přinášejí mocné slovo povzbuzení, napomenutí nebo potěšení. Ale je neomluvitelné, když je někdo nudný tím, že nemá co říct. Už jsem se před časem zmínil, že jsme s mojí manželkou zhlédli divadelní hru Richard III, Richard III. Vrací se náš McGee. Shakespeare byl velký dramatik. Nemyslím, že to jen tak najednou vysypal z rukávu. Je o něm známo, že trávil řadu měsíců psaním svých her. Zvláště soustředěně jsem si při tom představení všímal dvou mladých mužů. Z nichž jeden hrál roli Richarda III. A druhý domnělého přítele, který ho nakonec připravil o trůn a dostal do londýnského vězení. Shakespeare byl génius, ale co mě na tomto představení zaujalo nejvíc, byl způsob, jak tito mladí muži artikulovali, jak zřetelně mluvili a jak měli své role propracované. Záměrně jsem to sledoval, protože jsem se v raném mládí také trochu podílel na Shakespeareových hrách, vzpomíná starý kazatel. Ti dva dobře pochopili, o co jde, a zahráli to perfektně. Víte proč? Učili se a učili a pak zkoušeli a zkoušeli. Musela to být pořádná dřina naučit se tak rozsáhlé a náročné role. A jestliže světský herec může strávit tolik času přípravou představení, proč bychom my nemohli věnovat potřebný čas přípravě k podání Božího slova? Každý kazatel, který jde na kazatelnu nepřipravený, vlastně pohrdá jménem Páně, jak jsme to četli v posledním verši této naší první kapitoly Malachiášova proroctví. A navíc vlastně vede lidi k tomu, aby si mysleli, nebo dokonce říkali, ta Bible je pěkně nudná a chodit do kostela je únavné. Příští neděli budu dělat radši něco zajímavějšího. Být znuděným kazatelem je velký hřích ve službě Bohu. Tolik tedy vzpomínka našeho kazatele na okamžik, kdy byl do této své úlohy ustanoven. 14. verš první kapitoly Malachiášova proroctví nám to říká: buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje Hospodinu zvíře vykleštěné. Je zde ještě jedna věc, kterou lidé dělají. Činí Bohu sliby a pak je neplní. Z třetí knihy Mojžíšovy, ale i z knihy Přísloví a ještě z jiných textů písma víme, že Bůh nechce, abychom něco říkali, pokud to nemyslíme vážně. Jestliže Bohu něco slíbíš, je lépe to splnit, protože naše slova a naše sliby Bůh bere vážně. V Izraeli byli lidé, kteří byli zřejmě velmi nestálí ve slovu. Říkali, zdá se, jako bychom měli mít letos velkou úrodu. Dám Bohu nejen desetinu, ale ještě něco navíc. Ale když pak skutečně přišla ta hojná úroda a došlo ke sklizni, titíž lidé se rozhodli, že si to přece jen nechají pro sebe, že Pánu Bohu musí stačit desetina. Místo toho navíc třeba obětovali poskvrněné zvíře, nebo chromé, či nemocné. A tak nechť se nám tento Malachiášův pohled na Izraelce stane výstrahou.

Ve druhé kapitole Malachiáše se dostáváme k dalšímu důležitému námětu, ale stále se zde budeme zabývat především kněžími, které tu Malachiáš oslovuje na prvním místě. Bůh těmto izraelským vyčítá jejich znesvěcení. Ve své službě a především svým životem byli totálně zprofanovaní. Místo, aby sloužili Bohu, stavili se proti němu. Znevažovali Boha v samotné službě, kterou konali, anebo spíš, kterou měli konat v chrámě. V první kapitole tohoto Malachiášova proroctví jsme viděli, že kněží pohrdali Božím jménem a hodně jsme hovořili o starých, nemocných ovcích či kravách, které kněží přiváděli jako oběť Bohu. Skutečné odsouzení této praxe spočívalo v tom, že dávali Bohu bezcenné věci. O něco později však Bůh dospěje k tomu, že se těchto lidí bude velmi adresně ptát. To může člověk okrádat Boha? Zde je zatím důraz položen ne na celkovou majetkovou hodnotu oběti, ale především na kvalitu toho, co je kladeno na oltář. Ve třetí knize Mojžíšově je řeč o pěti nejčastějších obětech a každá z nich ukazuje na Ježíše Krista. Každá oběť měla svým způsobem představovat toho, který později přišel na tuto zem. Byl svatý, bez vady, neposkvrněný a oddělený od hříšníků. Pán Ježíš Kristus byl dokonalý a oběti, které už dávno před jeho příchodem ukazovaly na něho, měly být bez poskvrny. Vůně obětí ukazovaly na Božího syna. A nyní v Malachiášově době kněží pohrdali Božím jménem v tom smyslu, že Bohu přinášeli nedokonalé oběti, chromé, slepé, nebo všelijak jinak poškozené, které by sami už nemohli použít. Bylo to přímo ruhačské, když někdo přivedl k oltáři nemocné anebo zmrzačené zvíře. Vždyť ono mělo představovat dokonalou oběť toho, který měl přijít. Ti, kdo Pána Ježíše v knihách a divadelních hrách a filmech a dokonce za liberálními kazateli představují neúplně, nebo vyloženě nesprávně, vlastně pohrdají Božím jménem. Náš Bůh je milostivý, ale to neznamená, že jim můžeme pohrdat a dělat si, co budeme chtít. Musíme ho mít v úctě. Bůh odsuzuje hřích a jednou v budoucnu bude soud. Na některých místech písma je označován jako Bůh, který nahání hrůzu, a současně s tím je milostivý a plný lásky. Bůh si zaslouží naši úctu i radostnou chválu. Jednoho večera jsem poslouchal kousky Bachovy hudby a zarazila mě skutečnost, že to nebylo nic jiného než chvála Bohu. To, že nechválíme Boha a místo toho často chválíme člověka, je další způsob, jak zneuctíváme Boží jméno. Je to soud na současnou církev. Vzhledem k tomu, že všichni opravdoví věřící jsou kněžími v této naší době, kdy právě žijeme, znamená to, že tohle Malachiášovo proroctví, které je adresováno kněžím, platí do značné míry v této roli i pro nás.

Nože kněží, je o vás rozhodnuto takto. Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, pravý Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete. To jsou první dva verše z druhé kapitoly Malachiášova proroctví, přátelé. Vidíte, Malachiáš se stále ještě zabývá kněžími. Tito lidé se skvělým posláním před Bohem však neberou svou úlohu vážně a Bůh je bude soudit přísněji než ostatní lid. Proč? Protože mají odpovědnost. Dovolili, aby tato ostudná situace vůbec vznikla, zavírali oči před tím, že lidé přiváděli k obětem chromá a nemocná zvířata. Nezabránili tomu a na rozdíl od toho tato zvířata od lidí přijímali. Bůh jim dal zákon pravdy a oni měli tomuto zákonu vyučovat a také dohlížet na jeho dodržování. Bůh povede takové lidi, takové služebníky k odpovědnosti. Slovo, které následuje, zní tvrdě. Třetí verš. Hle, obořím se na vaše potomstvo, vmetu vám do tváře výměty, výměty z vašich svátečních obětí. Vynesou vás i s nimi. V kralickém překladu začátek toho verše zní: já pokazím vám to, což nasejete. Je vidět, že Bůh požehnal svému lidu a oni v tu dobu mívali bohaté žně. Snad si pamatujete, že kněží měli podle Božího zákona dostávat desátky z úrody, pšenici, ječmen, fíky, hrozny a tak dále. Desatina se dávala Hospodinu a sloužila pro živobytí kněží a jejich rodin. Teď však Bůh říká, že poskvrní to, co lidé nasejí, takže nebudou moci dávat takové desátky. Skončí blahobyt lidu i blahobyt kněží. Jak hrozně to zní, když tu dále Hospodin říká: vmetu vám do tváře výměty. Je zajímavé, že vnitřnosti obětovaného zvířete patřily kněžím, ale obsah těch vnitřností se vyhazoval pryč. Nesměl se v obětovaném zvířeti ponechat. Když tedy Bůh říká, že vmete výměty do tváře kněžím, je to velmi tvrdé vyjádření. Až se to stane, nebudou moci sloužit u jeho oltáře. Proč? Protože tam nesmí přijít nic nečistého. A oni by v tom případě byli určitě nečistí. Bůh zde používá silná slova a nyní v silných slovech pokračuje, i když mají poněkud jiný tón. Následujícími verši od 4. po 6. se pro dnešek rozloučíme. Věděli jste to. Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, pravý Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto, bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti.

Pořadem Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho provázel Pavel Vopalecký. Více tento pořad najdete na stránkách ttb.bible a nebo také v archivu Rádia 7 i na podcastových platformách tohoto pořadu. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které v jednu hodinu přinese relaci Poklady z archivu o tom, jak mladí mohou najít svou parketu v životě a ve světě. A ve čtvrt na tři je tu čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Velkým finále končí Michael W. Smith. Před námi písnička od Sáry Liberman, která zpívá Zde jsem před tebou u tvých nohou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ze čtvrteční noci 4. června uplynula první hodina. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Přechod mezi dětstvím a dospělostí přináší všelijaké potíže, nesnadné úkoly. Člověk potřebuje poznat sám sebe, najít své místo ve světě, svoji parketu. Na tyto těžkosti a jak náctiletým pomoci je překonat, se ptal v červnu roku 2007 Vlastimil Kolegar. Reprízu tohoto pořadu vám nabízíme právě teď. Myslíte, že to tehdy měli mladí stejné jako ti dnešní, jako ti dnes? Uvidíme.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Dnešní vydání pokladu z archivu nás vrátí až do června roku 2007. Hostem Vlastimila Kolegera v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byl tenkrát vychovatel v dětském domově Tomáš Kolondra.

V úvodu mi dnes pomůže citace z knihy Konec legrace. Její autor se jmenuje Petr Háne. Největší odpovědnost za krizi smyslu, za ničivý stav duše mladé generace nenesou školy a média. Nýbrž především rodina. Rodina není jen místem nařízení, nýbrž i příkladů. Zde se zakoušejí hodnoty, nebo také ne. Tyhle dvě věty naznačují, komu bych chtěl věnovat dnešní pořad. Věnuji jej 12letým, ale předpokládám, že ti jej zrovna neposlouchají, tedy je jim věnován fakticky z druhé ruky. V tom nejlepším smyslu slov druhé ruky. Samozřejmě, že poslouchat může každý, koho osloví téma nebo chcete-li název. Jak se zařadit? Jak najít svoji životní parketu? Aneb jak nepřekážet 12letým v rozletu? Samozřejmě, že smyslem života není někam v úzovkách zapadnout a nehnout se odtam. Ale k tomu jistě spolu s mým hostem, kterého za malou chvíli představím, dojdeme. To už bych ale pro začátek moc prozrazoval. Dejme čas dnešní první písničce.

0: Pavel Peggy Bečvář zpíval o tom, že žádná zbraň neobstojí proti nám, když budeme stát v lásce a pravdě. Věřím, že si každý člověk, pokud se sám sebe nebojí, klade otázku, jestli tam, kde je, jestli je tam dobře. A jestli je, jak dlouho tam, kde je, má být, aby to bylo ještě dobře. Téma dnešního pořadu je zařazení se do života, nalezení svého místa v životě. Ale protože život žijeme v čase a čas jde dál a dál, není jednoduché se vlastně neustále zařazovat. Hostem dnes dopoledne je Tomáš Kolondra. Vítej, Tomáši, a řekni nejprve něco málo o sobě a třeba proč si přijal pozvání sem přijet do takového pořadu na takové téma. Takže něco o sobě.
1: Hezké ráno. Já jsem přijel z Havířova, to je pravda. V Havířově s manželkou 3 děti a pracuji tam jako vychovatel v dětském domově. Krom toho jsem jedním ze spolupracovníků občanského sdružení Emmaus, které se zabývá překladem a distribucí materiálu nebo biblických korespondenčních kurzů pro studenty.
0: Tak, děkuji a pojďme k první otázce. Je každý člověk originál, když mluvím o tom, abychom se zařazovali? To působí takovým docela ne úplně. Člověk jednou je pro rozmanitost, jednou zařadit. Je každý člověk originál?
1: No, já se domnívám, že už vlastně jenom tím, že nás Pán Bůh stvořil jako myslící a samostatně se rozhodující bytosti, tak už to samo o sobě vypovídá o tom, že nelze předpokládat, že budeme mít nějak všichni stejné prožívání. A to nemluvě už o tom, že každý z nás po svých předcích zdědil určité vlastnosti, sklony a dědičné vlohy. Takový mix krásný. A pokud bychom se zastavili v tom našem uběhaném životě a porozhlédli bychom se kolem sebe, tak bychom spatřili, že i ten život kolem nás je tak krásně pestrý a my vlastně tu svoji pestrost nebo tu pestrost toho života, toho světa krásně svou osobností, svojí originalitou si myslím doplňujeme. A to je určitě moc dobře. Tady vždycky v historii lidstva i v současné době mnohde na některých místech dochází k tomu, že jsou skupinky lidí, nebo masy lidí někdy to byly, které se snaží o to nějakým způsobem tu pestrost zešedivět. A myslí to v rámci dobra lidí. Ale ty výsledky jsou vždycky tristní. Se podíváme například o století zpátky, moc dobře jsme zažili éru takzvaného komunismu. A před rokem 89, kdo žil, kdo si pamatuje, tak opravdu, ať už vezmeme sídliště, dopravu, pulzující město, všechno, co jsme kolem viděli a fráze, které jsme používali, tak to zavánělo takovou šedí. A já si myslím, že to je proti Pánu Bohu, že ta originalita k tomu všemu patří. Už jenom to, že se člověk může rozhodnout svobodně, kde bude trávit svoji věčnost, vypovídá o tom, že jsme opravdu originální a že je to dobře, když jsme v tom pestrém světě a doplňujeme ho.
0: Mluvil jsi o tom, že v našem uběhaném světě, když se zastavíme, nechtěl bych, aby jsme vzbuzovali dojem, že všichni běháme, ale i takový odpočinek, i podle toho se pozná originalita, jak kdo odpočívá, jak kdo oddychuje.
1: Určitě.
0: Je nutné vždy držet krok, línii, brázdu, jak se tak říká.
1: Vlastně jsem to tak trošičku možná už naznačil a já se domnívám, že ne, protože pokud bychom stále jen drželi ten směr, ten krok a chodili už prošlapanými chodníčky, pak si myslím, že by byl nebo nebyl myslitelný vlastně lidský pokrok. A já si myslím, že je to právě ta lidská touha a ta originalita zároveň, která nás žene, která nás pudí k tomu, abychom vykročili z těch kolejí, abychom hledali něco nového, něco jiného. A samozřejmě, že tady vzniká nebezpečí, že jakmile já budu hledat ty nové cesty, ty jiné cesty, takže mohu zabloudit. Je tady nebezpečí, že ty moje cesty nebudou pochopeny, nebo že budou zneužity. Ale vždycky domnívám se, to stojí za to, hledat něco nového a podstupovat ta rizika. Na druhé straně se taky domnívám, že ne vždycky za všech okolností je dobré ten vytyčený směr automaticky a priori už opouštět. Já bych k tomu uvedl takový příměr. My jsme byli vlastně Pánem Bohem stvořeni k tomu, abychom panovali na této zemi. A dobrý panovník není ani ten, který všechno staré šmahem zruší a doplní to vším novým, protože ne vždy vše staré je špatné. Ale na druhé straně dobrý panovník není ani ten, který všechno staré ponechává a nic nového do toho nedá, protože naopak zase nic není vždycky všechno správně u toho starého. Já si myslím, že je důležité jít nějakou prošlapanou cestou a dívat se kolem sebe doleva, doprava, neuvidím-li něco zajímavého, něco, co mě může inspirovat. A doporučoval bych nám všem, abychom ve všech životních situacích a okolnostech v práci, to může být v rodině, se na to dívali tímto pohledem. Prostě ponechat to dobré a vložit do toho zase něco třeba nového. A ještě jestli mohu, tak bych měl takový vhled do církve. Mi připadá, že v dnešní době někdy církev s tím bojuje a potácí se ode zdi ke zdi. Že na jedné straně tady zachovává ve 100% prostě starou tradici, čte se tam ještě z kralické Bible původní a není možno nic jiného. Na druhé straně mohou být denominace, kde je všechno tradiční smazáno, vymazáno něčím novým a možná, že se tam z Božího slova ani nečte.
0: Mluvíme o mladých lidech, jak jim je vlastní nebo jak jim pomoci v tom se zařadit, nezařadit. Nemyslím si, že s tím třeba mají problémy jenom mladí lidé, ale patří tedy k mládí, k dospívání konformita, přizpůsobivost nebo ne?
1: Spíš ne. Spíš ne, protože přizpůsobivost si myslí mladé lidi automaticky už jenom to slovo, ten pocit, že je svazuje, že je něčím prostě omezuje. A já si myslím, že by bylo chybou nás dospělých, kdybychom jejich svobodnou vůli zcela nějakým způsobem se snažili vymazat, zadusit. A měli bychom asi vůči mladým lidem postupovat vždycky moudře a prozřetelně podobně, jako s námi zachází náš Bůh. To znamená, někdy nás nechá spálit, abychom se mohli něčemu přiučit, naučit. Někdy nás naopak drží ve své dlani, pevně, abychom se do té pomyslné propasti nepropadli nebo nespadli. Já vnímám jednu věc. Dnešní mladí lidé jsou více průbojnější, než byla naše generace. Ale na druhé straně vidím taky to, že ve většině případů mají k autoritám menší vztah nebo méně berou autority. Já bych uvedl takový stručný příklad. Jsem se nedávno setkal s jedním mladíkem, já jsem mu nabídl službu a vlastně pro církevnou takovou evangelizační a on vyrazil mi dech otázkou, proč bych to měl dělat. Já jsem nejdříve skoprnil, nevěděl jsem, jak mám vlastně reagovat, ale potom jsem mu teda odpověděl a v podstatě já to oceňuju. Já oceňuju na dnešních mladých lidech to, že oni mají své názory, za kterými dokážou stát ve většině teda případů, které si dokážou nějakým způsobem obhájit. Oni o nich přemýšlí a dokážou opravdu o nich diskutovat. A to se mi prostě moc líbí. Ale vidím tady problém, jak říkám, s tou autoritou a také vnímám to, že dnešní mladí lidé v dnešní hektické a uspěchané a těžké době potřebují taky určité nějaké záchytné body a jistoty. A ty bychom jim právě měli asi nabídnout my dospělí, protože potom pakliže je nebudeme nabízet my, tak oni je začnou hledat třeba na jiných méně vhodných místech a mohou se propadnout do depresí, samoty, mohou být závislí na internetu, drogách, v horším případě alkoholu, já nevím, mohou se zaplést s náboženskými sektami nebo s nějakým extremistickým hnutím. A potom bychom mohli říct, že se dostali do nějaké slepé uličky, která sice na první pohled láká, ale nikam nevede.
0: V podstatě, když se nepotkávají s tím, co ke svému životu potřebují, tak utíkají, že jo? Buď do té samoty, nebo právě k těm médiím různým, ať už je to internet, video, televize. Mluvíme o Bohu. Boží syn přišel na tento svět, aby zjevil pravdu o Bohu, aby ukázal, jaký Bůh je. Mluvíme o konformitě, nebo jsme mluvili, učil pán Ježíš, učí dodnes pán Ježíš své učedníky uniformitě?
1: No, opravdu to je hodně zajímavá otázka a domnívám se, že programově nějakým způsobem pán Ježíš Kristus ani učedníky, ani nás k uniformitě nebo naopak nějaké svobodomyslnosti nevede nebo neučí, ale že to spíše vycházelo z nějakých určitých konkrétních situací.
0: Pojďme tedy k ním, jestli ano, kdy a jak, jestli ne, kdy a jak, kdy mu šlo to držet, když to řeknu na hrubo brázdu a kdy řekl, teďka ne, teďka zesedla.
1: Ano. Takže pán Ježíš Kristus, můžeme najít v Božím slově zmínky o tom, že opravdu tu brázdu nějakým způsobem držel. Například, když si vememe, že se svými učedníky, že v Jeruzalémě, tak on tam vyučuje vlastně každý den v chrámě. A uvědomme si, že on vlastně vyučoval ve zcela standardním prostředí nebo v uniformním prostředí a zúčastňovali se tam lidé standardních bohoslužeb, myslím tím, formou standardních. Nic tam nebylo na tom neobvyklého, až snad možná na to slovo, které slyšeli od pána Ježíše Krista. Byli tam prostě lidé, kteří byli tam zvykli hledat pána Boha. Nebo třeba také v době Velikonoc, on s učedníky zcela běžným způsobem tyto Velikonoce vlastně slavil, podobně jako drtivá většina obyvatel Jeruzaléma. A také bych ještě rád zmínil, že domnívám se, i jeho vztah vůči vrchnosti zaváněl jakousi uniformitou. On vlastně nikdy nějakým způsobem a priori proti vrchnosti nevystupoval, proti římské okupaci, naopak proti hříchu, to my víme, vystupoval razantně vždy.
0: Vše, co bys k této otázce řekl? Dobře, můžeme pustit píseň, prosím.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Dospíval Karel Kryl píseň, která je tak nějak nadčasová, totiž vždycky se někdy někde najde nějaký kat či stát, který by chtěl poroučet dětem, jak se modlit. Přitom je jasné, že k pravé modlitbě nás nedovede žádný člověk. My jsme mluvili před písní o tom, jestli Pán Ježíš učil své učedníky uniformitě, jestli ji sám prezentoval svým životem. Mluvili jsme o tom, že do jisté míry ano, ale teď tu druhou věc, jestli ne, jestli vybočoval, jakým způsobem třeba sám, nebo jak vedl své učedníky.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem zmínil nějaké ty příklady uniformity je v působení Pána Ježíše Krista, tak je důležité zmínit taky to, že občas to u něj zavánělo nějakou si svobodomyslností. On vlastně ukazoval svým učedníkům, vlastně potažmo i nám, že vůbec nezáleží na tom, co si budou myslet lidé okolo, ale bylo důležité, aby pro něj, aby plnil přání svého nebeského Otce. Aby prostě naplňoval Boží vůli bez ohledu na to, jestli ho budou jeho nepřátelé nebo prostě lidé kolem odsuzovat, kritizovat nebo pomlouvat. Konkrétním příkladem může být to, když například v Jeruzalémě narazil v chrámě na to, že se tam lidé věnují tělesným věcem. A on prostě ty kupující a ty prodávající zcela bych řekl nekonformním způsobem z toho chrámu vyhnal, vybičoval dokonce. Tak říkáš, já se až bojím toto říct, protože opravdu kdykoliv si na tenhle ten příběh vzpomenu, tak jsem trošičku na rozpacích. Možná, když tam okolo stáli i učedníci, možná skoprněli a byli na rozpacích taky. Ale tak či onak to v nás prostě nějakým způsobem zůstává. A
0: jestli můžu říct, kdo si mě to vysvětloval, že jestli chci poznat, kdy v které chvíli byl Pán Ježíš nejpokornější, tak to bylo ve chvíli, kdy vybičovával tady ty obchodníky z toho chrámu, že to znamená pokoru, pokora znamená, že stojí v tom, co je v souladu s Boží vůlí. Jo, a to mě prostě, to mě obrátilo trošku vnímání tady této situace.
1: Přesně tak. Nebo konkrétním příkladem může být i sobota, kde on prostě navzdory tomu, že drtivé většině Židů se to nelíbilo, protože to brali jako Bohem zapovězené, on prostě v tu sobotu uzdravoval a basta. Takže pokud bych to zhrnul, vedl k uniformitě, nevedl k uniformitě, on prostě plnil Boží vůli v konkrétních situacích životních a bylo to vždycky také ku prospěchu lidí kolem něj. A to by mohl být krásný vzor pro nás. Naplňovat Boží vůli a vždycky se snažit dělat dobré věci lidem kolem sebe.
0: Pojďme teď zpátky trošku do světa, ve kterém žijeme. Jde světu o jednotlivce, o jeho osobní zralost, či nikoli v dnešní době?
1: Nám se na první pohled může zdát, že ta naše západoevropská kultura je asi víc nakloněná tomu, aby jednotlivci byli nějak absolutně svobodní ve svých postojích nebo prožívání. Taky se nám může zdát, že i to naše západoevropské soudobé západoevropské školství se k výchově takovýchto individualit vlastně o výchovu takovýchto individualit usiluje. Ale já kolem toho všeho vidím jakousi mlhu. A co vidím za tou mlhou, jsou podle mě cíle globalizace. A domnívám se, že tyhle ty cíle nějak v ruku v ruce s komerčními médii především mají snahu vyprodukovat vlastně jedince s nějakým, řeknu to obecně, globálním smýšlením. A co tím stručně řečeno myslím? Myslím tím vychovat z nás nebo mít kolem sebe lidi nebo v společnosti lidi, kteří si myslí, že se rozhodují sami dle svých vlastních přesvědčení a dělají kroky uvážlivě dle svého vlastního přesvědčení, ale ve skutečnosti se v uvozovkách těmto našim svým krokům rozhodli pod vlivem nebo respektive masáže médií, reklamy a mocných vlastně tohoto světa. Tam, co se týče, protože se ptal na celý svět, nějakých těch zemí s diktaturou, tam si myslím, že je to všechno tak nějak víc okatější, tam si propaganda na nic moc nehraje a ten ďábel se tam spíš objevuje v tom zlu opravdu jako ten lev řvoucí, zatímco opravdu u nás v těch západoevropských zemích to vnímám tak, že ten ďábel je skryt za toho anděla světla a my si opravdu myslíme, že jdeme tou krásnou cestou, ale.
0: Kde si jsem četl takový výrok, že ta dnešní společnost nás vede k tomu dostat vše bez námahy, v uvozovkách. Mm-hmm. Děti jsou ušetřeny tedy jakékoliv námahy, hranic, že nevnímají hranice, jsou ušetřeny střetů s hodnotami a s normami. Že to tak jako se zešedává, tak jako to mluvíš. A k tomu další otázka, jak to, že se tedy jako v uvozovkách vytratilo dětství a naopak dospělí jsou tlačeny k infantilnosti? Tak to na mě někdy působí a nejenom na mě, četl jsem o tom v různých novinách a článcích, že vlastně ten konzumismus, že jo, který nahradil ten komunismus, přináší touhy po samých příjemnostech.
1: Já s tebou naprosto souhlasím. Také jsem o tom už lecos četl a dokonce se o tom doma bavíme s manželkou. A já si myslím, že je to zase typické, nebo velmi typické pro naši západní kulturu. Je to do jisté míry i blahobytem způsobeno a je to prostě o tom, že my dospělí se prostě mnohdy chceme zbavit určité zodpovědnosti za určitá rozhodnutí, že se snažíme zbavit se povinností a jsme prostě pohodlní. Prostě věci, které jsme dříve dělali, dneska, které byly samozřejmostí, dnes neděláme. Krátký příměr, pokud by mohl, a pokud bychom se podívali třeba o 100 let zpátky, tak bychom mohli v neděli klasického čtyřicátníka se svou ženou možná v odpoledne najít někde na procházce. Oba by byly hezky oblečení, měli by možná
0: podrž slovo procházka a vem si prosím tě sluchátka, máme telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte ve vysílání, slyšíme se.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já bych chtěla říct jenom pár slov o dnešní mládeži, tak jak ji vidím.
0: Opravdu krátce, prosím.
2: Krátce. Dnešní mládež budí ve mně takový dojem, že on neví, čeho si vážit, co má ctít a nerozumí tomu, co je to zneuctít. A myslím si, že tady toto bylo třeba od zkušených lidí vysvětlit. Mm-hmm. Vysvětlit, aby to pochopili, porozuměli, že to jsou principy, na kterým vlastně je založený život, ano.
0: Děkujeme za pobídku. My se budeme po písničce, která bude za chvilku následovat, věnovat právě těmto věcem, jak my starší máme teda těm dětem ukazovat na to, jakým způsobem a jak a komu projevovat úctu. Děkujeme moc za telefonát. A
2: prosím.
1: Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Takže vraťme se k té vycházce těch čtyřicátníků z kloboučky.
1: Prosím. No mě jenom napadla taková situace, kde bychom našli dnešní čtyřicátníky třeba v neděli. Domnívám se, že v mnoha případech by byli muž a žena každý zvlášť. Mohli bychom je najít, já nevím, v posilovně, někdo by si vyjel na kole, někdo by byl v soláriu, v kosmetickém salonu, baru, v klubu, já nevím, kde všude možně ještě. A já neříkám, že tyhle ty aktivity jsou špatné v žádném případě. Naopak, ale mohou být velmi příjemné. Nicméně chci poukázat na to, že abychom si uvědomili, že k tomu nás vedou média, že k tomu nás vede reklama k takovému tomu prožívání a že opravdu je to proto, že se chceme nějakým způsobem si odpočinout, vyhnout se nějaké té zodpovědnosti, povinnosti, zapomenout a prostě být takzvaně infantilní, jak jsi to řekl, i když si to neuvědomujeme. A reklamy z toho hodí, protože se prodává více různých těch věcí. A na druhou stranu ty jsi zmínil, že se nějakým způsobem vytrácí dětství. Já si myslím, že i v tomhle máš pravdu, protože přestože dřív třeba také před těmi 100 lety děti mohly pomáhat, já nevím, v zemědělství nebo chodili pracovat do fabriky, aby spolu uživili s rodiči rodinu, ale i přesto si našli, tam to byla nutnost, čas na dětství, hrát si pěkně na dvorku. Dnes k čemu nutíme vlastně my dospělí, naše generace, své děti. K tomu, aby se procházeli po předváděcím molu, aby se předčasně specializovali v různých sportech. Vedeme je prostě k tomu, aby byli co nejvíc úspěšní a krásní. A já si myslím, že zapomínáme na to, jaké je jejich srdce. To už nám je často jedno. Prostě nemyslíme ani na to, že v drtivé většině světa mají děti vůbec problém s tím, aby se vůbec nasytili. Nás zajímá prostě to, co je u sousedů, jak se mají sousedovi s děti a podobně.
0: No, trošku jsme se navezli do světa, je potřeba se navést tak trošku do vlastních řad. Jak se tyto trendy mohou odrážet v církvi? Vidíš něco?
1: Je-li něco ve světě, je v každém případě samozřejmě také v církvi. Není to možná tak markantní jako ve světě, ale vzhledem k tomu, že evropská církev tak ráda koketuje se světem, tak si myslím, že nejde až o tak nedůležitý problém. A já vidím největší nebezpečí, znovu se budu opakovat v tom, ale chci to záměrně zmínit, když my budeme i v těch církvích, jak říkáš, mezi křesťany, dbát víc na to, aby naše děti uměly 5 cizích jazyků a hrát tenis, více nežli to, jaký budou mít charakter. Zase nic proti tenisu, nic proti cizím jazykům, ale na tom prvním místě by měl být ten zájem o charakter našich dětí. A pokud tak nebude, tak si myslím, že je to špatně.

0: Gospel zpívala skupina Beze všeho. Mé jméno je Vlastimil Kolegar a se mnou ve studiu je Tomáš Kolondra. Řeč dnes jde o zařazení se, nezařazení se do proudu života a pak jak k tomu můžeme my, dospěláci v uvozovkách, pomoci mladým lidem, teenagerům. Co je cílem tedy rodinné výchovy? Jaké hodnoty by měla předat rodina?
1: Každý rodič to asi bude vidět trošičku jinak a každý bude preferovat v těch cílech rodinné výchovy jiné věci. Já sám za sebe bych co nejobecněji, nejstručněji mohl říct, že dle mého názoru je tím nejdůležitějším cílem té rodinné výchovy, a už jsem to naznačil a možná, že i ta paní posluchačka trošičku zmínila, je to, aby naše děti dokázaly mravně obstát v téhleté společnosti. Já se snažím dětem předávat takzvané křesťanské principy a zásady ve výchově, protože se domnívám, že to je poklad. Poklad, ten nejcennější, který můžeme vlastně našim dětem nabídnout. Já tím vůbec nemyslím, že dětem budeme říkat nebo našemu okolí, to a to je křesťanské a biblické, já nevím. Prostě o tom vůbec nemusíme mluvit. Já bych uvedl takový příklad. Dneska například není až tak neobvyklé, já se s tím opravdu setkávám, že děti jsou z domova vedeny k tomu, že klidně brát cizí věci, respektive krást mohou, ale nesmí být přitom třeba přistiženi. A my musíme jednoznačně a zřetelně trvat na tom, že prostě krást a lhát se nemá. Já vím, že dneska je to moc těžké, ale protože nám mohou argumentovat děti, ale tam je to tak a tak a podobně. Mně prostě připadá, že dneska je to tak, že dřív, co bylo zřejmé zlo, tak dneska je bráno jako něco zcela přijatelného, než kvůli někdy pozitivního. Abych k tomu vedl krátký konkrétní případ. Měl jsem v dětském domově chlapce a ten k nám přišel kolem 15-16 let a byl právě takhle vychováván doma. A bylo nesmírně těžké mu nějaké ty principy předat. A já jsem teďka byl zklamaný, protože nedávno mi nabídl motorový olej za velmi výhodnou cenu a já jsem vlastně posléze zjistil, že on ho ukradl na té praxi, kde dělal, a dokázal to překrásně, on to vždycky takhle dokázal zdůvodnit. On hovořil o tom, že vlastně na té praxi vydělává méně peněz než na té předešlé a tudíž si to kompenzuje tím, že si veme motorový olej a nevidí na tom nic špatného a vůbec to nebere jako krádež. A já se domnívám, že jednou může s takovou nastat doba, kdy prostě ti lidé, kdy budou pracovat, nedostanou od svých šéfů prémie, tak si vemou prostě domů počítač, nebo já nevím. Takže říkám, měli bychom se zaměřit na to, předávat ty dobré zásady a principy.
0: Co považuješ za nejcennější vklad do dětí?
1: Určitě bych považoval jako nejcennější vlastní příklad a to, že mohu opravdu dětem něco ukázat. A mohu ukázat i negativní věci. A já bych chtěl apelovat na nás, na všechny, abychom to nevzdali, i když se nám něco nepovede. Abychom se snažili, pokud možno, to někdy napravit, třeba o tom hovořit s našimi dětmi, aby ten dobrý příklad viděli.
0: Hodně se mluví o tom, že dítě začíná být osobností ve chvíli, kdy si začne uvědomovat samo sebe, takové to jáství, a ono se to někdy přenáší dál a dál, i když to dítě třeba už není zrovna tříleté. Jak při výchově tedy zdolávat při dospívajících takovéto sobectví, důraz na ego, které tak nějak patří, ale ke každému člověku, to není jenom otázka mladého člověka. Že?
1: Ano, to není jenom otázka mladého člověka, ale já bych tady uvedl jednu věc. My bychom zase se budu opakovat, měli jít vlastně dětem příkladem, a měli bychom je taky učit teoreticky, ale i prakticky dávat. Když se budou totiž naše děti učit dávat druhým lidem, dětem, spolužákům, třeba i tím, že jim budou naslouchat, prostě jejich názory poslouchat, jejich stesky, jejich radosti, když je k tomu budeme vést, tak je to dobrý začátek a už se to sobectví trošičku obrušuje. Takže začínejme těmito malými věcmi. Já vím, že drtivá většina médií servíruje sobectví jako ideál dnešní doby, to je špatně, ale my můžeme opravdu k tomu děti vést. Když potom nám někdy přijde dítě ze školy a řekne nám, že je mu líto, že se nemohlo že se nedokázalo zastat svého spolužáka, kterému někdo ubližoval, pak máme téměř vyhráno. Já už bych tomu zatleskal v dnešní době. A povzbuzujme dítě dál, aby nám jednou přišlo domů a řeklo, já jsem se dokázal tomu zlu postavit, vymezit, já jsem se zastal. Já jsem něco udělal pro to, aby oni mu třeba neubližovali, a to je vynikající. Ale jak říkám, vlastní příklad je důležitý, my můžeme k čemukoliv děti vést, ale pak, když neuvidí, že tatínek pomůže bezbranně ležícímu nějakému člověkovi na zemi, tak je to zbytečné. Nebo když zazvoní někdo u dveří a maminka zajde do lednice pro konzervu a pro nějaký chleba, pro nějakého třeba bezdomovce, tak je to zase dobrý příklad. Určitě uvidí to dítě, že sobectví není ideální.
0: Takové ožehavé, jak lze ještě dospívající trestat?
1: Tak ty náctileté děti se už trestají velmi těžce. Určitě nebudu ohýbat to dítě přes koleno a plácat mu na zadeček, ale myslím si, že máme stále ještě dostatečné množství trestů, kterým je můžeme vhodně vychovávat. Můžeme například dítěti vzít nebo pozastavit nějaké výhody. Může to být třeba kapesné, které mu odebereme, může to být televize, mohou to být počítačové hry, můžeme mu přidat povinnosti v domácnosti, odebrat je jeho bratřím, sestrám. A můžeme spousty jiných věcí, a já bych chtěl ještě zmínit to, že bychom měli dávat na některé věci pozor, na některé chyby. To znamená netrestat hned v afektu, rozmyslet si, abychom netrestali neadekvátně, být důsledný, neustupovat v tom a taky možná někdy dávat pozor, abychom nebyli nespravedliví, aby třeba sourozenci neříkali, že máme dvojí metr a podobně. Těch nebezpečí je více, ale já jsem chtěl tyhle ty vypíchnout.

0: Polská dětská skupina Arka Noého zpívala o tom, že je blahoslavený a šťastný ten, kdo je znovu zrozený Bohem a může se tak radovat, i když je dobře, i když je zle. Posloucháte pořad o zařazení se, nezařazení se do proudu života a jak k tomu pomoci mladým lidem. Máme tady dvě SMSky, ohlas jeden je: Bůh vám žehnej. Poznala jsem důležitost osobního vztahu k Bohu, Kristu a Svatému Duchu. K těmto hodnotám vedu své děti, nebo své dítě. Přeji nám, aby naše lidská společnost byla bez ateismu. Marie. Tak to můžeme jenom podepsat, osobní vztah s Bohem si vytvářet. A otázka na tebe, Tomáši. Dobrý den, přeji Boží požehnání vám do práce. Vědí děti v dětském domově o Ježíši Kristu? Ptá se Mirek z Havířova.
1: Ano, vědí. Jsme státní zařízení, ale vědí.
0: Pojďme k takové otázce té výchovy. Někdy mě samotného zajímá, když se tak dívám na sebe, jak vychovávám své děti. Jaký rozdíl je mezi výchovou ke zralosti a dospělosti a výchovou, která je ve své podstatě jenom manipulací, která člověka ničí?
1: Já bych řekl, že ta výchova, jak jsi říkal, ke zralosti a dospělosti, že můžeme rozumět vlastně takovou výchovu, která naučí naše děti být zodpovědný, stručně řečeno, za svá rozhodnutí. Naopak, manipulací vedeme naše děti k nějakým nezralým projevům, kdy se nedokážou oni zodpovědně rozhodovat. Preferují u mladých raději špatná rozhodnutí a následné nesení důsledků za toto, než to, že se děti nedokáží rozhodnout a čekají, co jim určíme, i ve chvíli, kdy si mohou vybrat například pomeranč, banán, já nevím. A čekají proto, že a na vině jsme my, protože jsme je pořád manipulovali a oni vždycky čekali, že je někam vmanipulujeme. Takže takový rozdíl vidím v tom.
0: To je taková praktické jako rozhodování se, ale ještě existuje jako oblast myšlení, takového toho, jak ty jsi říkal, charakteru. Jak učit dospívající kritickému myšlení třeba? Že to taky, že to je už náraz na nějaké hodnoty, náraz Jasně. na hranice.
1: V první řadě diskutovat, naučit se diskutovat s dětmi, vést je k otevřenému dialogu. Možná jste to někteří

0: zlehčovat, kritizovat a nic v tuhle tu chvíli nařizovat. Možná bude lepší, když si s naším dítětem sedneme a budeme si s ním o tom povídat. Budeme mu klást otázky, budeme mu klást nepříjemné otázky a musíme mu dát pocítit, že on je rovnocenným partnerem v té debatě. Samozřejmě musíme nabízet dítěti v téhleté debatě své postoje a své názory. Nabízet, říkám záměrně, ne vnucovat. A uvidíte, že pak, když budete se naučíte se svými dětmi takto jednat, takže to přinese své ovoce. Samozřejmě, že poprvé, po druhé, po třetí, možná ani po desáté, dítě nezareaguje tak, jak bychom chtěli a neřekne jo, mami, jo, tati, já opravdu se rozhodnu toho nechat, protože teď jsem pochopil, že je to špatné. Ono to asi, jak říkám, možná ani po desáté neudělá, ale naučí se na určitý styl diskuze, naučí se přemýšlet, tomu kritickému myšlení se naučí. Takhle ho to můžeme naučit. A je to lepší, než když mu hned něco přikážem a ten výsledek, jestli on po desáté, po jedenácté opravdu řekne, že se k tomuto rozhodl, my budeme spokojení a on se rozhodl sám. On k tomu došel sám. Ale jak říkám, pokud se to nepodaří, musíme zasáhnout svou rodičovskou autoritou samozřejmě. Ale nevzdávejme to a zkoušejme to znovu a znovu.
1: Jak učit tedy rozpoznat zlo, jak učit odporovat zlu?
0: No, já si myslím, že na zlo musí člověk prostě přijít sám. Každý jedinec, znamená i dítě, je zodpovědné před Bohem a ty starší děti dokonce i před zákonem za své činy. Na nás rodičích je, abychom říkali od malička dětem, co je zlé a co je dobré. Už jsem to tady vlastně dneska zmiňoval. Nezakrývat dětem oči, neodklánět svoji hlavu od zlého, ale být pravdivý. Spíše ale nežli to poznat zlo, vidím problém v tom, mu nepodlehnout. Tam vidím prostě větší problém.
1: Jak rozpoznat dobré od lepšího? To je, myslím si, taková další vrstva toho.
0: No.
1: Někdo vidí černobílé, ale jo. Teď někdo...
0: To je pravda.
1: Dobré od lepšího.
0: Možná bychom mohli to porovnat s jídlem. Jídlo samo o sobě já mám rád, asi většina posluchačů také, a bereme ho jako dobré. Jestliže to jídlo ještě není okořeněné, tak je pouze dobré. Ale pokud my ho okořeníme nebo dokořeníme, dosolíme, tak je to jídlo ještě lepší. Veďme děti a nabádejme je k tomu, aby si svůj život snažili se okořenit nějakým způsobem. Říkejme mu zkus a pak mi řekneš, jestli to bylo lepší nebo ne. Lepší prostě nepoznáme, pokud to neskusíme, že? A myslím si, že i někdy sami děti nás mohou v některých případech nebo nám mohou otevřít oči a my ochutnáme něco nebo poznáme něco, čemu jsme se léta bránili. A tady bych moc rád ještě udělal takovou zmínku a narazil na takzvané novoty v církvi, jejímž nositeli jsou mnohdy právě mladí a opravdu i oni nás mohou obohatit. Neříkám, abychom si to jídlo nechali přesolit, ale dosolit.
1: Mluvil jsi o autoritách. Jak mladým pomoci rozpoznat dobré autority od špatných? Protože myslím si, že to je věk, o kterém se bavíme, ti náctiletí, kdy si instinktivně hledají i jiné autority než rodičovské, že jo? Jestli to nedělali už dřív, ale jak rozpoznat dobré od špatných?
0: Tak ta dobrá autorita, ta prostě vzbuzuje respekt na základě toho, není to vnucované žádnými manipulativními metodami, ale je získané prostě těmi schopnostmi, dovednostmi toho daného člověka. Zatímco ta druhá strana je špatná autorita, ta vlastně děti podvádí, bych řekl, manipuluje a vzbuzuje u nich úctu nikoliv na základě těch schopností nebo dovedností, ale na základě vynuceného strachu v podstatě. Slušně řečeno.
1: Jak pomoci ve vztazích se orientovat?
0: No, vztahy o sobě jsou velmi citlivá záležitost a myslím si, že by se to dalo vztáhnout i na jiné věci, ale u těch vztahů je důležité si uvědomit, že jde o určitou intimitu. Zase bychom si určitě měli sednout s našimi dětmi, hovořit o jejich pocitech, nabízet jim možnosti, o kterých myslíme, že jsou správné, ale vždycky o tom hovořit s tím, že víme, že je to spojeno s tou intimitou, takže nemluvit ve stylu, jako že když jde o to, jestli si dám párek v rohlíku s horčicí nebo s kečupem, to by asi nebylo dobré v tomhle případě.
1: Čas se nám nachyluje, Tomáši.

0: poslední, ne otázka, ale spíš takový výrok, ke kterému chci tvé vyjádření. Každá generace rodičů má děti, jaké si zaslouží. Podepsal bys tento výrok, co bys si k němu řekl?
1: Asi bych ho podepsal, protože vlastně jsme to dneska i nastínili. Děti jsou formovány touhletou společností a ovlivňovány touhletou společností, reklamou, médií a vším možným, já vím. Ale na druhé straně si my musíme naše generace uvědomit, že my tu společnost spolu vytváříme. My ji vlastně tvoříme. Ona není tvořena roboty nebo někým jiným, ale námi lidmi. Takže bych se pod to podepsal. Nicméně, protože to vyznívalo trošičku někdy negativně, já jsem ale optimista, takže bych chtěl nás všechny povzbudit k tomu, abychom se snažili z dětí vychovat zralé jedince, kteří budou sebevědomí, kteří budou stateční, statečně čelit tomu zlu, jak jsme nastínili, kteří nebudou stát někde opodál a dívat se na to, že se děje někomu nějaké příkoří. A chci nás k tomu povzbudit, abychom byli dobrými příklady dětem v těchto věcech a ve všem možném.

Jak pomoci náctiletým najít své místo v životě, to bylo téma rozhovoru Vlastimila Kolegara s Tomášem Kolondrou z roku 2007.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Ve čtvrteční noci 4. června poslouchá